0: pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatelé zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka, který chtěl podat souhrnné trestné oznámení. Krok si ale rozmyslel.
2: To trestné oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
1: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů, škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I po druhé zdolali norské Tromsø, tentokrát doma 3-1. Jablonec si zahraje třetí předkolo konferenční ligy. Po úvodní porážce v Chorvatsku 2-3 porazil Varaždín v domácí odvětě 2-0. Jablonecký obránce Jiří Sláma zařídil obě branky Severočechů. Po změně stran asistoval na gol srbského stopera Dušana Pavloviče a ještě před přestávkou skončil jeho přímý kop vlastním gólem soupeře. Pokračuje Sláma.
3: Já jsem to pořádně viděl až teďka v šatně z telefonu a domlouvali jsme se, že to kopneme do brány, prostě to tam nastřelit, buď to bude rovnou na bránu, anebo kdyby to tam někdo protečoval. No a nakonec to vyšlo tak, že vlastně si to tam ten obránce vrazil sám, takže si důležitý první gol, který nás tak nějak odstartoval a myslím si, že od toho gólu jsme pak i docela nějak dominovali.
1: Jablonec se ve třetím předkole konferenční ligy utká s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové čeká ve stejné fázi Evropské ligy Bešiktaš Istanbul.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na dálnici D1 na Kroměřížsku a překážka u Letče nad Sázavou. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za odbočkami na Zlín a Hulín. Nehoda, následky nehody. Kilometr 263, nákladní auto srazilo lesní zvěř. Místo je teď plynulé průjezdné. Dálnice bez kolon na Havlíčkobrodsku, nebezpečná překážka na silnici 150 z Hněvkovic do Letče nad Sázavou. Za odbočkou na Budeč leží mohutná větev částečně přes vozovku. Na silnici 360 na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče havarovala 2 osobní auta. Srazila zvěř s omezeným průjezdem, počítejte, poblíž odbočky na Vacenovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně předají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 stupňů a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
6: Posloucháte páteční noční radiožurnál a necelých 6 minut po druhé hodině budeme soutěžit. Dnes tu pro vás mám audioknihu na radiokartě a jedná se o psychologický thriller od Jakuba Franka, začínajícího autora. Vy se můžete těšit na příběh z Moravské Vsi. Tamní samotář jednoho horkého dne najde na své zahradě dívku přivázanou ke stromu a tahle událost mu změní život. Vyvolá totiž vzpomínky na dávno skryté tajemství. Jaké? Tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď, tak volejte a vyhrajte si audioknihu ve vynikajícím podání herce Jiřího Vyhorálka.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Píseň Fireflies a All City zazněly v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
2: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
2: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Tak tropické noci prožíváme i v těchto dnech. Dnes o ně budeme soutěžit a pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobrý večer. Tady Marie z Kroměříže.
1: Marie, zdravím já i kolegové z newsroomu do Kroměříže. A než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti vysvětlím pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
4: Ano, je.
1: Dobře, tak jdeme na to. Jakub Fránek je rodákem z Veselí nad Moravou, ale usadil se a žije v jiném moravském městě. A dnes budeme pátrat ve kterém. Toto město leží jižně od Zlína, hraje zde fotbalový klub 1. FC Slovácko. Ve městě najdeme i slovácké divadlo a včera tam shodou okolností skončila letní filmová škola, která tam každoročně probíhá. Za A to může být Uherské Hradiště.
4: Uherské Hradiště, je to Uherské Hradiště. Jsem včera v tom Uherském Hradišti byla.
1: Dokonce, no tak vidíte, tak to se to sešlo úplně nádherně, nebudu vás samozřejmě napínat, je to Uherské Hradiště, takže gratuluju k výhře.
4: Děkuji vám.
1: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Vydržím, ano.
1: Díky. A vy ostatní tím pádem budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, v tradičním čase, tedy po druhé hodině a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Roxette zazněli v nočním radiožurnálu s jejich velkým hitem The Look z roku 1989. Teď ale zpět do současnosti. Fotopasti potvrdili, že v chráněné krajinné oblasti Soutok žije invazní mýval severní. Je hrozbou pro zvířata i rostliny, přirozeného protivníka totiž nemá a objevil se i v Národním parku Podyjí, kde už mají plán, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mývala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou, vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Loví podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí. To zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mývala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze správy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populace zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysl odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Máme 30 minut po 2. hodině. Stručné zprávy přináší Lukáš Pastejřík.
8: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu. Ta se ale rychle vyprodala. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba desetinu pacientek v Česku nenahraditelný. Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky v Rokycanech. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům s ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požárů dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Podle místní televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení několika lesních požárů. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnost podání přihlášek prodlužují až do září.
0: Sport.
8: Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace IIHF. V příštím roce tak bude Rusko chybět na mistrovství světa mužů v Německu, na šampionátech juniorů i hráčů a hráček do 18 let. O účasti ruských žen na turnaji bude federace znovu jednat v listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na Třebíčsku a u zabírky v Praze a u Olomouce. Na silnici 360 na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče stále pozorně pomaleji. U odbočky na Vacenovice se dvě osoby

0: Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: 3,5 minuty po půl třetí, pokračuje noční vysílání radiožurnálu a společnost vám teď bude dělat Sting a Craig David s písní Rise and Fall.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnách.

0: Extrémně nízký průtok Dunaje na Slovensku komplikuje lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. Vodárny totiž musí častěji kontrolovat její kvalitu. Do koryta Dunaje v Bratislavě se vydáme v nočním radiožurnálu v reportáži naší zpravodajky už za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Řeka, která spojuje 10 evropských států, teď na některých místech připomíná spíše potok. V severním Bulharsku nízká hladina Dunaje podle tamních historiků odhalila kosterní pozůstatky zřejmě mamuta. Vědci je budou ještě dál zkoumat. My se teď vydáme do Bratislavy. Tam je Dunaj kvůli dlouhodobému suchu na svém 30-letém minimu. A to už omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a něco takového prý ještě nezažila.
3: Takže Dunaj se nás změnil na jazero.
2: Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a v mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Bylo to výskyt viacerých suchých rokov za sebou, no a to znížilo určitě aj ty hladiny podzemných vod.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba trikrát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My našťastie máme vodárenských zdrojov dosť, čiže máme, Bratislava má veľkozdroje, ktoré majú takú kapacitu, že ich využívame niektoré len na 30%.
2: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Lukáš Pastejřík.
1: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý autoklub varuje před kolonami na dálnicích. Výkonný výbor fotbalové asociace by mohl představit nového reprezentačního trenéra a počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa či Francie. Radiožurnálu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
3: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
4: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
3: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes skončí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
5: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně o ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozeřic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu.
6: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
2: Sport.
1: Fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Dopoledne se kvůli tomu sejde výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Norského soupeře porazili i v domácí odvetě, a to 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skórovali ještě Tom Slončí a Ondřej Mihálik. Podle něj pomohla Východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
7: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali.
1: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul. Ve stejné fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec proti lotyšskému týmu RFS Riga. Severočeši ve druhém předkole soutěže vyřadili chorvatský Varaždín. Po úvodní prohře 2-3 zvítězili doma 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na dálnici D7 na Lounsku a omezení na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem zvěř na vozovce. 40. kilometr a to v jízdním pruhu, dejte pozor. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí osobní auto. Kilometr 162,5 na krajnici místo už označili silničáři, je tam šipka, posádka se pohybuje kolem a vypadá to, že na místo teď přijela policejní hlídka. A na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsku, respektive Vysokého Mýta, stojí osobní auto. Omezený průjezd čekejte u Stradouně od bočky na Skuteč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
0: Společnost vám dělá páteční noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a celý týden mluvíme v seriálu radiožurnálu o transplantacích a také dárcovství. V dalším dílu za moment uslyšíte o záchraně školáka Marka, který onemocněl leukémií.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Teď se v seriálu Radiožurnálu přeneseme do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý a měl horečky. Z testů následně v nemocnici zjistili, že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukémie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně, jeho o 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým bráchou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že si to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědlo nebo jen tak, jo. Bohužel to bylo mnohem horší, než jsme si vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě, to, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port, to jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jako by nastálo. A pak to začalo, dostala hned první chemoterapii, lumbální punkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokol a viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, protože ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty jsi tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 z 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotného jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se to úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já si myslím, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo nadíl, ale on je hrozně jako statečný a říká mi statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, neboj, to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, bylo rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude 5. díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a tropické teploty ženou lidi do chladu. Neobvyklé místo, kde se dá v centru rozpaleného města schovat před horkem, nabízí od včerejška Brno. Magistrát otevřel lidem klimatizovaný sněmovní a rytířský sál.
1: No, protože mám doma víc teplo, než je tady. A na ulici je taky teplej. Je tady příjemně a slyšel jsem to, že o tom říkali v rádiu, že tady ta možnost je, tak jsem ji zkusil využít. A rád.
2: Popisuje obyvatel Brna, který si nepřál být jmenovaný. Přišel mezi prvními do sněmovního sálu Nové radnice, aby si v jedné z lavic četl knížku.
1: Od Švandrlíka něco pokleslého, poručíme větru, dešti.
2: Další lidé přišli do jinak nepřístupných prostor obdivovat umění.
3: Tak úžasný je ten obraz tady. Jo, a vůbec tady celkově. Je to tady moc pěkný.
2: Říká Jana z Brna, která přišla v obědové pauze s kolegyní z práce. O možnosti zajít si do historických sálů se dozvěděla ze sociálních sítí. Zvědavá na historické sály byla i Kateřina z Brna. Při procházce rozpáleným městem ale ocenila i možnost osvěžení se v klimatizovaných prostorách.
4: Já si myslím, že to je dobrý nápad a že je fajn, že to někoho napadlo. I to, že je to vlastně takhle zpřístupněný, že je tady nachystaný i to pití a člověk má jako pocit, že se o něj to město tak jako stará.
2: Radnice teď prostory klimatizuje na přibližně 22 stupňů Celsia. Lidem chtějí nabídnout možnost strávit chvíli v příjemných teplotách, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Už jen to, že to jsou historické sály, tak může nalákat případné návštěvníky. Sněmovní sál vyniká malbami na stěnách. Vedlejší rytířský sál, ten je zase známý tím, že se zde konají například svatby. Zároveň máme tady pro ně nachystanou vodu, můžou si ji odskočit.
2: Město nechá sněmovní a rytířský sál Nové radnice otevřený do neděle. Podobně byly sály otevřené 3 dny v červnu. Tehdy se přišlo osvěžit.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastejřík.
1: Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Od dneška bude v celém Plzeňském kraji platit zákaz rozdělávání ohňů. Na rizikových místech nebude možné ani kouřit nebo používat pyrotechniku. Podobná omezení už platí v Ústeckém kraji a nově taky v Praze. Ve Francii zemřeli při pokusech o překonání Lamanšského průlivu 4 migranti. Jeden muž se utopil po převrácení plavidla u Hardelotu. Další 3 oběti nalezly úřady poblíž města Dunkerque. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Lamanšský průliv patří k nejrušnějším námořním trasám na světě. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Město Náchod připravilo na dnešek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. S nich přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popolední. Sport. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro v této neolympijské disciplíně. V elitních kategoriích triumfovali Brit Aldridge a Švýcarka Frajová. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D7 na Lounsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova stále opatrně za Panenským Týncem. Na 40. kilometru je v jízdním pruhu zvěř, policie ještě výstrahu nezrušila. Na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsků Vysokého Mýta stojí osobní auto. Omezený průjezd čekejte u Stradouně odbočky na Skuteč. A v Praze na městském okruhu je od včerejška úplná uzavírka. Požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka v obou směrech. Omezení má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35.

0: Vybraného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
1: Dobrý den.
0: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích. Nebo v krabičkách od žárovek, ne nějakých malých, ale větších žárovek, ale stejně. To musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
1: No to určitě, opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Mm. Ono se toho zdá, že se toho chrlí hodně a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežije to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě
0: no,
1: kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
0: No ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se, patrně zejména fázi, se dostávají jako domácí mazlíčci?
1: Ano, je to přesně tak. Když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Asii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Mm-hmm. Teď se to hodně změnilo, samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. A ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchto států.
0: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
1: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já působím, tak ti outloni se tam prodávají, dejme tomu, od 200 do 400 českých korun, když to přepočteme, ale na tom finálním trhu se to může počítat do 10 000 určitě.
0: A potom teda dorazí k nějakému tomu, znovu říkám, koncovému teda zákazníkovi, který si to objednal od nějakého zprostředkovatele nebo přímo možná od toho pašeráka. Jak pak ten život těch zvířat v tom zajetí vypadá? Dožívají se pak nějakého většího věku?
1: No, to je právě to, že třeba pokud bychom jenom udělali takový rozdíl v tom, že pokud máme zvířata, protože já pracuji pro zoologickou zahradu, pokud máme zvířata v lidské péči v zoologických zahradách, tak se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to, ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát, třeba co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házeli jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
0: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka a útloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
1: Přesně tak, zvlášť jako v Asii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma

0: jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se z něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělána i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila. A opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
1: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, a to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
0: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňů se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
1: Aha.
0: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatí hadi, nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
1: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
0: Ne, mají je v loktech, musí si je,
1: kde je mají, pardon?
0: V loktech.
1: V loktech?
0: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje nebo potom do toho predátora.
1: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
0: Ano, outloň. Ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny,
1: jo, jo.
0: A vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá, ale on tam má právě ty žlázy v těch loketních jamkách a ukazuje tomu predátorovi, bacha, já jsem jedovatý, ale musí si jako předtím ještě olízat, takže nějaký jako proces, jo, to je.
1: Tak podívej se na moje lokty a neskoušej,
0: ano, neskoušej na mě nic, protože jako jinak se tě zbavím.
1: Podívej se na moje krásné huňaté lokty, protože oni mají i nádhernou srst, je znovu říkám. A ještě ty velké oči mají velmi smutný výraz, ale ono to je prostě strašně roztomilé. Nutno říct, já jsem to zapomněl říct, ale musíme to říct. Instagram třeba potírá podle mě šíření těch videí na sociálních sítích. Já když jsem se snažil vyhledat přes vyhledávání v Instagramu některá ta videa, tak mi to napsalo, že ne. Že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outloně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outloňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outloně ve svém klipu, tak ji kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
0: Určitě ano.
1: Jak je teda chytají ti pytláci?
0: No, on jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho. A tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
1: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko. Oni jsou malincí, že jo?
0: Ano, jsou malí. Jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře, takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
1: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
0: Opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
1: Poloopice.
0: Poloopice. Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáty, ale poloopice. A outloni tam taky patří. Je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní řezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
1: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
0: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
1: No.
0: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychlá a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
1: Všechny ty druhy, které existují, a ptám se i zároveň, kolik jich je, tak jsou ohroženi pytláky?
0: Momentálně jich podle novější taxonomie 9. Ono se to jako u těch zvířat dost změní podle nějakých genetických analýz a nových poznatků. Ale všechny jsou ohroženi. Někteří jsou dokonce kriticky ohrožení, což se třeba jedná o druh outloně jávského. On totiž žije jenom na Jávě a Jáva je, dejme tomu, v tom měřítku velikosti jako hodně přelidněná. Tak tam ta zvířata celkově už nemají prostor, takže tam je řazen do těch kriticky ohrožených, ale jinak všechny zbylé druhy jsou taky ohrožené.
1: A i jávský outloň preferuje alkoholický nektar jako potravu?
0: To je zajímavé, o tom jsem teda jako moc předtím neslyšela, že by preferovali teda outloň, ani jsem to jako nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře a tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
1: Skvašený, ale ne?
0: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
1: čerstvý,
0: skvašený,
1: takže ne skvašený.
0: Skvašený není. No, tohle
1: to já jsem teda... si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
0: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloň jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Hmm. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerstvý.
1: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon, nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
0: Outloni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že jsou, nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro to...
1: Pro
0: maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak vlastně taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používání od krve, po tom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
1: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
0: Žijí i v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
1: A vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
0: Já působím přímo na Sumatře. My tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue Program. A specializujeme se teda na ty, hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře, ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se i stává, že se třeba outloni jávští dostanou na Sumatru nebo naopak, protože ty lodě převážejí právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
1: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a taky umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak si to mám představit?
0: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ty experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo má někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemývají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Ta zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
1: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili.
0: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je i rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je jako kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
1: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
0: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím, jestli obecně říct, mění k lepšímu. Oni, ty úředníci, se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění, to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky, skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy. Ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě, před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
1: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře.
0: Většinou přijímají nás velmi dobře.
1: A zapojují se do té ochrany?
0: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů a máme tam i třeba bývalé pašeráky, opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili. Aha. Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo, oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
1: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
0: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outlonímů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloní používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky, teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopni žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud to vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležitá věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Hmm. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
1: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
0: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že se to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
1: ani řádově.
0: Jako budou jich statisíce, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Mm-hmm. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval je tam velmi pomalý. A když ti naši lovci, co dneska pro nás pracují jako ochranáři, byli schopni ulovit třeba 40 outloňů za měsíc, jenom jeden ten člověk. Hmm. A když si představíme, kolik těch jako lovců a pašeráků na světě je, tak samozřejmě potom 100 tisíce nezní zase tak velké číslo.
1: Je to tak. Tak ať se vám záchrana daří, budu vám držet palce.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité, zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web i rozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme je rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Hostem byl také František Kinský, který byl už po čtvrté průvodcem série České televize Modrá krev. Jak se na něj dnes lidé dívají, když řekne, že má šlechtický titul? Mluvil taky o tom, o čem se s ostatními šlechtici bavili, když zrovna neběžely kamery? A jaké tradice dnes ještě dodržuje příslušník jednoho z nejstarších rodů u nás?
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lukáš Pastýřík.
4: NATO a Polsko kvůli průniku střely do východního Polska aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Mistrovství světa hokejistů bude i v příštím roce bez Rusů. Rozhodla o tom Mezinárodní hokejová federace. A počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to včera nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
5: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
6: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
7: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
6: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Ve Španělsku po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou taky hasiči v západofrancouzském departmánu Giron.
8: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
4: Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátka na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou.
0: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové porazili Tromsø 3-1 a po druhém vítězství nad norským soupeřem jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V něm se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec pokračuje v bojích o konferenční ligu. Po úvodní prohře o gól v Chorvatsku totiž dal Varaždin 2-0. Dalším soupeřem Severočechů ve třetím předkole bude lotyšský tým RFS Riga. Rusové se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní hokejové federace.
9: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D8 u hranice s Německem a uzavírka na silnici 46 na Olomoucku. Dálnice plynule průjezdné, teď i v opravovaných úsecích. Nehody na nich hlášeny nejsou. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan za sjezdem na Děčín stojí porouchané auto. Za prvním tunelem mezi kilometry 84 až 85. Dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Štenberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
9: Přeji příjemné probuzení s nočním radiožurnálem do pátečního brzkého rána. Máme 5,5 minuty po čtvrté a dnes je poslední červencový den. Profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách. Tyto i další profese to v současných vedrech nemají zrovna jednoduché. Na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci? O tom budeme mluvit hned po písni od Eddie Stoilov.
0: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Také dnešek bude velmi horký. Teploty se podle meteorologů mohou místy opět vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Štěstí má ten, kdo může být u vody. Ne každý má ale zrovna dovolenou. Současné počasí přináší komplikace lidem s fyzicky náročnějšími profesemi nebo těm, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje a třeba na finisherech máme i ledničky. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnancům v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď další díl našeho letního seriálu. Jezdíte na kole a dáváte si na osvěžení pivo? Tak pozor, to byste určitě neměli. Co vám za jízdu na kole pod vlivem alkoholu hrozí, tak nejen to teď řekneme v dalším díle letní autoškoly radiožurnálu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnešní díl bude zaměřený na cyklisty a výhodu budou mít ti, kteří letní autoškolu radiožurnálu poslouchají pravidelně. V letních měsících se zvyšuje počet cyklistů a v porovnání s řidiči za volantem takovému cyklistovi po výkonu spíš tak říkajíc vyschne v hrdle. Dnešní otázka zní, jestli má cyklista výjimku a může se před cestou občerstvit, byť třeba jen jedním alkoholickým pivem. Jaká je pravda už tradičně prozradí plukovník Jan Straka?
3: Alkohol za řidítky nesmí být. Cyklista je řidič stejně jako ostatní řidiči motorových vozidel, jen je řidič nemotorového vozidla a jako takový musí stejně jako ostatní dodržovat předpisy, a mezi které patří i zákaz požívání alkoholického nápoje.
2: Mnohé z nás určitě napadne otázka, a co když jede po cyklostezce, kde nemůže narazit na motorová vozidla?
3: Vztahuje se to na silniční provoz a cyklostezka je v silničním provozu, tudíž ani na cyklostezce nesmím jezdit pod vlivem alkoholu. Děje se stejná kontrola jako u běžného řidiče, to znamená, bude následovat dechová zkouška. V případě, že bude pozitivní, tak bude následovat další proces, který skončí většinou na nějakém úřadě ve správním řízení.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Je 16:30. Krátké zprávy má Jana Utendorská.
8: Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy s odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvede to krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Nafta Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval tom španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplávali nebo přešli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. A o provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Více než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele.
0: Sport.
8: Fotbalový záložník Roman Květ se po 3,5 letech vrací do Bohemians. Naposledy hrál v Belgii za Dendre. Mladá Boleslav přivedla na začátku ligové sezóny na roční hostování dva hráče. Obránce Adama Kadlece z Plzně a libereckého útočníka Lukáše Letenaje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 na Vysočině a už průjezdný pražský tunel. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov čerstvá nehoda. Kilometr 116,5, podle kamer následky blokují levý pruh a vypadá to, že taky krajnici. Místo je označené a kolem se teď jezdí. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan za sjezdem na Děčín na 84. kilometru stálo porouchané auto, už je pryč. A v Praze skončila noční uzavírka tunelu Mrázovka, probíhaly v něm zkoušky požární bezpečnosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají i přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Pokud chtěli majitelé malých lodí na Vltavě v Praze natankovat, dosud to někteří museli dělat pomocí kanistrů, které si naplnili na běžných čerpacích stanicích. Nově ale budou moci čerpat pohonné hmoty přímo z moderní servisní lodě. Za chvíli vám ji představíme v nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.

0: Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala po skoro 30 letech obsluhovat nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a doplňování pitné vody nebo odběr odpadních vod. Moderní tankery hybridní plout tedy může i na elektrický pohon.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhé straně je pravej. Bustrál, to je vepředu motor na jízdu. No. Tady jsou ty budíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Ale není to jen o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
4: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet vzrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Hodiny ve studiu nočního radiožurnálu ukazují v tuhle chvíli 4 hodiny 52 minut a do páté tím pádem zbývá 8 minut a přesně v 5 začne ranní radiožurnál s Petrem Králem. Ovšem do té doby nás čeká ještě sport. Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička si poprvé vyzkouší běhat po šumavských hvozdech.
1: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem koukal na návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
1: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říkáme, že to je kout poslední na Šumavě, kde je ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
3: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobrou úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
2: Reprezentační šéftrenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
4: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě. Je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu. A pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
2: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
5: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
2: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Horko zvyšuje počet dopravních nehod, upozorňuje na to BESIP. Jihokorejský parlament šetří, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetích předkol evropských pohárů. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
7: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
6: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatele zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílek, který chtěl původně podat souhrnné trestné oznámení.
8: Ta trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
6: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Jihokorejský parlament začal vyšetřovat, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbale v Americe. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na letošní mistrovství světa nepostoupila ze základní skupiny.
9: Za to, že jsem nesplnil očekávání celého národa, se hluboce omlouvám. Nesu za to plnou zodpovědnost.
10: Hong Myung-po, dnes už bývalý trenér fotbalové reprezentace, čelí kritice, že do realizačního týmu dosadil své přátele. Nominaci dělal netransparentně a hlavně se nedokázal přiblížit výsledkům svého předchůdce, německého trenéra Jürgena Klinsmana. Hong ale odmítl, že by si nezasloužil svůj roční plat, který dosahoval v přepočtu 650 milionů korun. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
6: V Hronově začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda, podání náchodské divadelní scény.
1: Sport.
6: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě navázali na výhru v Norsku a před svými fanoušky zvítězili nad Tromsø 3-1. Východočeši museli skóre otáčet. Povedlo se jim to po brankách Van Birena, Slončíka a Mihálika. Závěrečné okamžiky zápasu si pak na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
11: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
6: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul, za který hraje český záložník Václav Černý. A fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetě zdolali Varaždín 2-0 a otočili tak skóre dvojzápasu po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský celek RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 na Vysočině nehoda a na Novojičínsku překážka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Velký Beranov srazilo nákladní auto s dodávkou. Kilometr 116,5, následky blokují levý pruh a krajnici. Místo je označené průjezdné pomaleji, ale plynule.
13: V levým pruhu je asi osobní vozidlo a nějaká dodávka, jsou tam hasiči a policajti, já jsem okolo projel celkem plynule.
12: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice stojí dodávka 45. kilometr neoznačená na krajnici.
13: Za zatáčkou jenom na vystřelecích světlech. Žádný trůhelník, žádné poziční světla, jenom vystřelecí světla.
12: A na dálnici D1 z Přerova do Ostravy u sjezdu na Odry stojí nákladní auto. Exit 321 blokuje konec připojovacího pruhu. Na dálnici vidět je to z dálky, bliká tam šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno a zase pátek, nebo konečně pátek, nechám to na vás. Tropické teploty provází i prázdninový poločas a taky my se dnes po ránu spolu vydáme k vodě na koupaliště. Tam chodí leckdo, třeba i městští strážníci, tedy i ti, kteří se tam do plavek nesléknou, a to proto, že tam jsou prostě ve službě. A někdy mají i dost práce, jak za chvíli uslyšíte. Ranní radiožurnál, pátek 31. července, 5 hodin 6 minut. Dobré ráno, šťastnou cestu a našim dopravním zpravodajům zvlášť. Ať se daří.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté, teploty stoupají ke 40 stupňům ráno, o tom budeme opakovaně mluvit. A teď vyrazíme konkrétně do Kladna. Koupaliště tam konkrétně v těchto dnech několikrát denně kontrolují městští strážníci a zabývali se třeba i napadením plavčíka.
1: Městská policie Kladno kontroluje třeba koupaliště s letiště. Podle jednoho ze strážníků je tady dnes všechno v pořádku.
2: Důležité je kontaktovat plavčíky a zjistit od nich, jestli jsou tady nějaké problémy nebo jestli se nenachází nějaký závadový osoby, jestli neměli s někým problém.
1: Když sem přijedete takhle preventivně, setkáváte se s nějakými prohřešky?
2: No, výjimečně, málo kdy. No.
1: A když vás sem zavolají, tak jaké to jsou případy nejčastěji?
2: No, takový to neuposlechnutí tady pokynů plavčíků, porušování toho návštěvního řádu a že nerespektují vlastně pokyny těch plavčíků.
1: A jak to potom řešíte?
2: No, většinou se těm lidem dá domluvit.
1: To ale neplatí vždy. Pracovníci koupaliště se setkali i s vážnějšími případy, potvrzuje plavčík Vít Štercl.
3: Dokonce tady bylo i fyzické napadení plavčíka a potom si tady pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést. Daný plavčík tu situaci zvládl docela s chladnou hlavou. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili.
1: Přítomnost strážníků oceňují někteří návštěvníci, třeba paní Helena.
4: To jedině dobře, aspoň z toho má někdo respekt.
1: Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová dodává, že kontroly jsou hlavně preventivní.
5: Kontroly provádíme několikrát denně v závislosti na aktuálním počasí, od kterého se odvíjí samozřejmě i návštěvnost na koupalištích. Kontroly jsou především preventivního charakteru.
1: Ve městě jsou celkem dvě veřejná koupaliště. Od začátku letních prázdnin je strážníci zkontrolovali více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4/6. Právě dnes silničáři zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jedná se o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. I u toho nebudou chybět naši reportéři. Španělská vláda pošle desítky vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky, a to kvůli přílivu migrantů, oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přišli více než 2000 lidí a tamní uprchlická centra jsou přeplněná.
1: Dnešní ráno je většinou jasné nebo skoro jasné. Aktuálně naměříme většinou mezi 18 a 23 stupni. Na západě Čech je místy kolem 16 stupňů. I během dne čekejte slunečné počasí, bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer ale začne od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Před námi víkend. Valašské muzeum přírody v Rožnově pod Radhoštěm právě o tomto prvním srpnovém víkendu ožije 35. ročníkem festivalu tradičních řemesel. Zpátky do středověku se můžete vrátit také na hradě Bouzov, ten je nedaleko Olomouce, západně od něj. Tam se od soboty až do neděle koná tradiční bouzovský mumraj, který nabídne řemeslný jarmark a také různá vystoupení šermířů a tanečníků. No a nebo se můžete vydat také na nejosamělejší národní kulturní památku v Česku, to je zámek Jánský vrch na Jesenicku. K další nejbližší takové památce je to vzdušnou čarou přes 38 kilometrů. Ukazuje to nová mapa datových novinářů z pravodajského serveru iRozhlas.cz. Přesto památka na severu Olomouckého kraje nedaleko hranic s Polskem láká turisty.
1: Takže Boďo, 10 hodin, 4 návštěvníci, dětská prohlídka.
2: Zámek Jánský vrch byl původně hradem. První zmínka o něm pochází z roku 1307, říká kastelánka Kateřina Danielová.
3: Kdy ho vlastnil rod Svítnických z Pouska a v roce 1348 ho pak předali vratislavským biskupům, kterým patřil až do roku 1945, kterým tedy sloužil jako letní sídlo.
2: Návštěvníci si standardně můžou projít dva prohlídkové okruhy. První představuje reprezentační prostory s výstavou dýmek, druhý pak hospodářské zázemí zámku, pokračuje Danielová.
3: Přes prázdniny pak nabízíme ještě třetí patro zámku, to jsou bývalé hostinské pokoje, které doplňujeme každý rok nějakou výstavu. Letos máme výstavu Lidové zvyky kroje a pro rodiny s dětmi speciálně okruh rodiny.
2: Výstava dýmek je podle Danielové jednou z největších v republice. Na zámku jich mají přes 1200. Expozice zaujala i návštěvníka Josefa.
4: Ta výstava fajek. Já jsem prošel třeba výrobnu v Proseči, což je nedaleko Luže, ale jsou to novodobí límky, tady to jsou historicky.
2: Další raritou na zámku jsou původní záslony, vysvětluje při prohlídce průvodkyně Gabriela.
5: Stáří se odhaduje na více jak 180 let.
2: Ty ocenila také návštěvnice Monika.
6: Ta průvodkyně jak nás provázela, hezky mluvila a pak se mě teda líbily záclony. Ty byly krásný.
2: Loni podle údajů Národního památkového ústavu zámek navštívilo zhruba 18 000 lidí, doplňuje Danielová.
3: Po těch povodních, které tady byly na tom Jesenicku, nám bohužel ta návštěvnost klesla, zatím se nám ji nepodařilo navýšit.
2: I přesto, že návštěvnost klesá, se ale objevují turisté, kteří se na zámek vracejí.
7: Jsme tady po druhé,
2: říká Marie. Jiní zase výlet na Jánský vrch plánovali delší dobu.
8: Chystali jsme se už delší dobu a dneska vyšlo počasí a zrovna jsem měl volno.
2: Uzavírá Petr. V letní sezóně je zámek otevřený každý den, kromě pondělí. Z Jánského vrchu Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Rolling Stones v raním radiožurnálu. Rolling Stones, Michael Jackson, no a příští týden také Marek Ztracený, přesně v pátek. Ano, všichni koncertovali na pražské Letenské pláni. I o tom dnes bude v raním radiožurnálu ještě řeč, ale teď nabídneme aktuální zprávy.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Je 17:30. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy, firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů korun, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii. S investory teď nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Německo během dneška víkendu čekají dlouhé kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Česko přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. A Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tajvan chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové prošli do třetího předkola Evropské ligy. Norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východu Čechů bude Bešiktaš Istanbul, za který nastupuje záložník Václav Černý. Jablonec pak zdolal Varaždín 2-0 a po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 mu to stačilo na postup do třetího předkola konferenční ligy. V něm se Severočeši utkají s lotyšský celkem RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Jihlavy a překážka za Rousínovem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Velký Beranov. Na 117. kilometru se srazila dodávka s kamionem. U nehody jsou hasiči, projíždí se teď pouze levým pruhem. Do kolony dojedete kousek za sjezdem na Velký Beranov a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 dejte pozor i ve směru z Vyškova do Brna. V omezení před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru hlásíte nepojízdné auto.
5: V pravým pruhu tam stojí dodávka s vozíkem, ale úplně tak strašně nešťastně, že vlastně jde vidět na poslední chvíli, jo, a já jsem s kamionem vyhýbal takhle do levýho, toho místa tam vůbec není.
4: A provoz je tam zatím slabší, kolona není, ale brzdí se prudce, tak pozor na to. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova už teď popojíždějí kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned dvě omezení, dva semafory, kousek za sebou a zdržíte se 15 až 20 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Česko se probouzí do jasného nebo skoro jasného rána. Aktuálně naměříme většinou 18 až 23 stupňů, na západě Čech je místy kolem 16 stupňů. Naopak například v Tuřanech, Holešově nebo Albrechticích teploty zůstaly vysoké, kolem 25 stupňů Celsia. Dnešek bude velmi teplý, čekáme teploty od 35 do 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Přes den bude převládat jasno až polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra pak bude 29 až 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě území až 36. Čekáme převážně oblačné počasí, přechodně i polojasné, na většině území postupně s přehánkami a místy i bouřkami ojediněle silnými. V neděli pak čekejte převážně polojasno, jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, Karolína Bordová, počasí 5.34, čekají nás další velmi teplé dny, což pro lidi s chronickými nemocemi, jako třeba srdeční selhání, znamená opravdu velkou zátěž. A teď se to projevuje také v nemocnicích, konkrétně do té Vinohradské v Praze se vydáme s našimi reportéry.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 5.37, hraní radiožurnál, léto jak má být, nebo možná až moc dusné. Zdravotníci teď v nemocnicích při vedrech častěji řeší třeba kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Do rizikové skupiny patří například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
2: Dobrý den, paní Dejlová.
3: Dobrý den.
2: Jak se máte dneska?
3: Dobře.
2: Dýchá se dobře?
3: Ano.
4: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
3: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
2: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
4: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
5: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
4: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
5: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
4: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
5: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech. Často to bývá právě horkem, dehydratací. Musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu. To nemáme.
4: Říká mi přednosta Petr Toušek. Zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
6: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
4: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: 5.42 s vámi, ranní radiožurnál. Sedm bílých spolužáků se po 30 letech chystá na třídní snad, což je prvotní námět nového seriálu Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Série vznikla podle scénáře a podle povídek Martiny Formanové. No a první dva díly viděli diváci už premiéře na filmovém festivalu Litomyšlfest.
1: Matku by do toho netáhl.
2: No tak už jí tady u maminku někoho jiného.
1: Já jsem si dotek.
3: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl devítidílný seriál.
4: Jsem dělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, my jsme vždycky něco napsala, poslala mi to, já jsem to opoznámkoval, jsme takhle docela rychle postupovali.
3: Divák tak může sledovat životní katastrofy padesátníků, kteří kdysi byli spolužáci na gymnáziu. Do jedné z rolí obsadil Jan Hřebejk i Kláru Isovou.
5: Pustí kameru a nechá, aby se ty věci staly a ty nedokonalosti, které se občas stanou, protože to nemáte právě skvěle naskoušeno, tak jemu se líbí. Jemu se líbí, že se stane před tou kamerou ten život.
6: Třeba jste se mi posmívali, že můj táta ještě po revoluci volil komunisty. No tak to byl člověk z vesnice.
7: My jsme se neposmívali, my jsme se divili, to vše.
3: Do jedné z hlavních postav obsadil Jan Hřebejk, režiséra Viktora Tauše.
4: Protože takhle Viktor Tauš je výborný herec, že to je vždycky pro ty diváky, je to i osvěžení, když tam je nějaká tvář, kterou nemají okoukanou.
8: Mě to strašně překvapilo, když mě Honza Hřebejk volal s tím, že tam má jednu postavu, která je v podstatě výhradně dobrým člověkem.
9: Jo, a proč mi voláš?
3: Říká Viktor Tauš. Seriál vypráví příběh o vztazích, druhých šancích a střetu generací s nadhledem a ironickým humorem.
4: Je to nadsázka, je to sranda, jo. Já si myslím, že to je pro lidi, kteří se rádi jako zasmějou i tragickým věcem, tak pro ty to je.
3: Dodává režisér Jan Hřebejk. Seriál Na tělo uvidí diváci na České televizi už na podzim. S Litomyšle, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Desítky investorů řeší podle zjištění Radiožurnálu problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele, má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. No a my se tomu budeme podrobně věnovat příští hodině po 6:30. Palestinské teroristické hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoké představitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce poté, co americký prezident Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o mírovém plánu.
10: Překážka na D1 za Rousínovem a na Ústecku komplikace. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna dejte pozor v omezení za Rousínovem. Zhruba na 213. kilometru už v omezení stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. A průjezdný pouze úzký levý a už se začíná tvořit kolona, zatím krátká. Na Ústecku velmi opatrně teď na silnici 13 z Libouchce na Teplice. Kousek za sjezdem z dálnice D8 na 80. kilometru pod viaduktem spadl strom na vozovku. Víme to od našeho zpravodaje.
11: Ve směru na Varvažov, tak do půlky silnice je spadlej strom. Já už jsem teda volal hasiče, jo, ale to takový nebezpečný, jako teď ráno, jak jsou lidi rozespalí, tak by to nikdo nevletil.
10: A ještě do Prahy, výjezd z Prahy směr Liberec po dálnici D10. Dejte pozoru nájezdu z Horních Počernic. Na 3. kilometru stojí v tom připojovacím pruhu kamion a řidič mění kolo směrem do vozovky. Jsou tam i policisté z majáky a vybočuje se do levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: Centrum Prahy aktuálně hlásí kolem 23 stupňů a většina Česka se probouzí do jasného nebo skoro jasného rána. A tak zůstane i přes den. Naměříme klidně i 39 stupňů, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra pak čekejte teploty do 33 stupňů, postupně se během dne od severozápadu na většině území vyskytnou přehánky, místy i silné bouřky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
13: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
13: I o prázdninách.

0: Cherson neukradené, tak s tímhle názvem otevřeli v Oděském muzeu umění výstavu na motivy děl, která ruští okupanti ukradli. Autoři expozice požádali známé ukrajinské umělce, aby vytvořili nová díla jako poctu těm ztraceným.
1: V podzemí paláce Oděského muzea západního a východního umění kdysi býval hudební klub. Teď je tady protiletecký kryt a zároveň velmi originální výstavní prostor. Mezi návštěvníky se proplétá paní Olena, historička umění a novinářka, která tuto výstavu vymyslela.
2: 14 tisíc exponátů bylo, z nich ukradli 11 tisíc
3: exponátů. Ze 14 tisíc exponátů v Chersonském muzeu ukradli 11 tisíc. Spojila jsem se s mluvčí muzea a zeptala se jí, řekněte mi, kterých 20 nejcennějších děl ukradli. Poslala mi jejich fotografie. Nechtěla jsem, aby vznikly přesné kopie, ale díla, která budou poctou a díkem starým mistrům.
1: Dodává Olena Balaba.
3: V průběhu roku 2025 a 2026 jsme shromáždili 42 prací od umělců z různých částí Ukrajiny. Z Oděsy, Kyjeva, Charkova, Lvova, Dnipra a Záporoží. Spojujeme tím nejen malíře, ale i Ukrajinu. A dokazujeme, že jsme naživu a že můžeme kolem sebe vytvářet krásno.
1: Nikdo neví, jestli vůbec někdy uvidí díla, která Rusové ukradli, a nejen v Chersonu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál, blíží se 6. hodina, před námi další tropický den a také tropický víkend. Co se děje doma i ve světě, tak to vám shrneme už za chvíli v aktuálních zprávách radiožurnálu. Začínají za minutu.
1: Seriál radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Já mám ráda panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
4: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Dobré ráno, 6 hodin. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
8: Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Hnutí Hamas podle agentury AFP souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. Pozor na nepojízdné vozidlo na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna u Holubic. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Mimořádná dodávka tisícovky balení léku tamoxifen se okamžitě vyprodala. Radiožurnál to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
9: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
10: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
11: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
10: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
12: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
10: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Radiožurnál.
8: Palestinské radikální hnutí Hamas údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Podrobně v ranním radiožurnálu po 6:45. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze násilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl chce zřídit speciální tribunál.
13: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
8: Stovky firem z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Firmy budou například muset mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. K plnění povinnosti se musí od zítřka přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, rozhodne ministerstvo vnitra.
1: Sport.
0: V
5: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy si zahraje Jablonec, ten po úvodní prohře o gol v Chorvatsku zdolal v odvetě Varaždín 2-0. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský klub RFS Riga, Hradec Králové čeká Bešiktaš Istanbul, za který hraje Václav Černý. Česká fotbalová reprezentace by odpoledne mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru, Jaroslav Tvrdík.
14: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
5: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Rousínovem a v Praze kolony na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru v omezení před sjezdem na Slavkov stojí nepojízdná dodávka. Blokuje pravý jízdní pruh a projíždí se pouze úzkým levým. Už je tam i kratší kolona, tak opatrně dojíždějte. A taky v Praze nepojízdné auto komplikuje dopravu. Stojí na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové v omezení u stavby okruhu u Běchovic.
16: Je to jenom defekt auta v pravém jízdním pruhu, ale je to omezený do jednoho, takže se tady tvoří malá kolona. Pravděpodobně se zemcejícím provozem to bude housnout.
15: A pozor i na výjezdu z Prahy směr Liberec po dálnici D10. Na 3. kilometru v připojovacím pruhu z Horních Počernic stojí kamion. Řidič mění kolo směrem do vozovky a jistí ho tam policisté. Vybočuje se doleva. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Přejeme dobré ráno, teploty 35 až 39 stupňů Celsia, k tomu také bouřky. Kam v tropických teplotách vyrazit za ochlazením a kterým místům se teď raději vyhnout, tak to je téma, které vás určitě může zajímat a my se k němu v ranním Radiožurnálu dostaneme už za pár minut. Dobré jitro.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut po 6. hodině. V Náchodě dnes bude sněžit. Ano, slyšíte správně, 31. července můžete na chvíli prožít zimu. Česká města se totiž přizpůsobují další vlně vedra, mají proto nachystaný často velmi netradiční program. Kde se teď schladit, to nám poví Marek Sedláček z domácí redakce. Hezké ráno, víte.
1: Hezké ráno. Koulovačka ve východočeském Náchodě začne v 12:30 odpoledne na Jiráskově koupališti. Dovezou tam sníh ze zimního stadionu. Děti si tak můžou postavit sněhuláka nebo soutěžit právě v koulování. Obdivovatelé baroka si zase určitě užijí ochlazení v budově nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. Posadit se tam můžou v rytířském a sněmovním sále, kde běžně jedná brněnské zastupitelstvo. No a dveře magistrátu se otevřou taky v hlavním městě. V Praze Škodův palác v Jungmanově ulici láká na klimatizaci i fontány. V Prostějově zase na náměstí stojí mlžná brána a taky slunečníky, pod které se můžou kolem jdoucí schovat.
0: Je také několik map, kde radí, kam se před horkem ukrýt, pověs něco o nich?
1: Třeba na webu mapy.cz se po zadání hesla voda ukážou pítka, mlžítka, fontány nebo právě koupaliště. No a pozvu ještě na náš zpravodajský server i rozhlas. Tam naopak v teplotních mapách zjistíte, kterým místům se vyhnout. Třeba v Plzni se teplo hromadí u Prazdroje nebo u Škodovky, v Jihlavě zase v průmyslovém areálu u Přivaděče, kde je jedničce.
0: Tak ty tropy zvládněte možná o něco lépe s radami od Marka Sedláčka z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál, pátek, 6 hodin a 11 minut.

0: Dobré ráno, je 6:45. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 223 případů stalkingu, což je zhruba o 20% víc, než tomu bylo za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalováni z nebezpečného pronásledování. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Shodlo se na tom jednomyslně všech 55 členských svazů. Důvodem jsou plány šéfa FIFA Infantiniho prodat část práv šampionátu soukromým investorům. A my se tomu budeme podrobně věnovat a vše vysvětlíme ještě v této hodině v 6:50.
1: Kolony na D1 v Brně a nehoda na dálnici D6 Ulan. Na D1 houstne provoz v Brně směrem na Ostravu. Tvoří se kolony hlavně kamionů v pravém pruhu. Aktuálně zhruba od 185. kilometru až do omezení na 196. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zbytřete za sjezdem na Lány. Na 28. kilometru srazilo auto srnku. Stojí na kranici, jsou tam i policisté a pohybují se na vozovce, tak pozor na to. A ještě do Prahy je ucpaná Štěrboholská spojka ve směru na Hradec Králové. Po omezení u stavby okruhu u Běchovice stojí v pravém pruhu auto, řidič mění kolo. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes máme jasné nebo skoro jasné ráno. Teploměry už teď většinou ukazují mezi 18 a 23 stupni. Na západě Čech je místy kolem 16 stupňů. Naopak na některých místech na Moravě a ve Slezsku teploty překračují i 25 stupňů Celsia. Během dne bude slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teď už ale hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 6.20. Palestinské hnutí Hamás pásmu Gazy údajně souhlasí se svým odzbrojením. S odvoláním na své zdroje to napsali agentury AFP a nebo server BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že jeho rada míru dosáhla dohody o odzbrojení s Hamásem a s dalšími ozbrojenými skupinami v pásmu Gazy. Deník Times of Israel ale píše, že s dohodou nesouhlasí Izrael. Detaily k tomu teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Trump napsal na své síti Truth Social, že je dohoda přelomová a umožní, aby bylo pásmo Gazy spravováno novou vládou a nesloužilo už jako základna pro útoky na Izrael.
0: No a jak by to odzbrojení mělo tedy fungovat?
1: Podle zdrojů Times of Israel by měly zbraně postupně odevzdávat policisté Hamásu, následovaly by těžké zbraně a tunely a nakonec ruční zbraně. Odzbrojení by se mělo týkat i ozbrojených milicí a klanů v pásmu Gazy. Zbraně by přebírala Národní komise správy Gazy, složená z palestinských technokratů, na kterou dohlíží Rada míru, a celý osmiměsíční proces by měl být spojený s postupným stahováním izraelských vojáků z tohoto palestinského území.
0: A proč s tím nesouhlasí Izrael?
1: Podle Izraele dohoda nesplňuje jeho požadavky na kompletní demilitarizaci Gazy. Times of Israel uvádí, že izraelský premiér Netanyahu s odzbrojením Hamásu souhlasit nebude, protože by oslabil svou pozici před říjnovými volbami. Trump prý bude v tom případě velmi zklamaný. Připomeňme, že v Gaze platí od října příměří, ale Izrael ho porušuje jak skoro každodenními útoky, tak okupací většího území, než připouští původní dohoda.
0: Dominik Tesár ze zahraniční redakce, díky, naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: Jak jsme slyšeli, tak americký prezident Donald Trump tedy napsal na své sociální sítě, že se povedlo s palestinským teroristickým hnutím Hamas dohodnout odzbrojení, ale co všechno s tím ještě souhlasí, jsme se dozvěděli teď, včetně toho, že s tím nesouhlasí právě Izrael. Radiožurnál 6.21, za 9 minut zprávy.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Hostem byl také František Kinský, který byl už po čtvrté průvodcem série České televize Modrá krev. Jak se na něj dnes lidé dívají, když řekne, že má šlechtický titul? Mluvil taky o tom, o čem se s ostatními šlechtici bavili, když zrovna neběžely kamery? A jaké tradice dnes ještě dodržuje příslušník jednoho z nejstarších rodů u nás?
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál je půl sedmé. Čas na zprávy s Janou Tendorskou.
6: V českých městech přibývají kvůli tropickým teplotám mlžítka, ulicemi jezdí kropící vozy a například v Praze a v Brně se otevírají jindy nepřístupné prostory, kde se obyvatelé můžou schladit. V Praze je v Jungmanově ulici k dispozici klimatizovaný Škodův palác, v Brně zase prostory historické Nové radnice na Dominikánském náměstí. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Silničáři dnes provozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Česko-Krumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnice část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnic. A začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův v Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda, podání náchodské divadelní scény.
0: Sport.
6: Fotbalisté Hradce Králové porazili norské Tromsø 3-1 a postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Němci zahrají proti Bešiktaši Istanbul. Jablonec je po vítězství 2-0 nad chorvatským Varaždínem ve stejné fázi konferenční ligy, ve kterého čeká lotyšský tým RFS Riga. A Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa mužů, a to kvůli pokračující válce na Ukrajině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a v Praze komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Od kilometru 189 nesouvislá fronta až do omezení na 196. V Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most. Přímo v omezení u stavby okruhu u Běchovic stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezdný pouze úzký levý pruh a kolona už je poměrně dlouhá. Z Lanového mostu budete popojíždět přes 20 minut. Ucpává se taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného. U letiště je zúžení a od sjezdu na Kněževes je to zatím do 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned dvě omezení za sebou a zdržíte se okolo 15 minut obousměrně. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi dálnicí D1 a Štoky opět dva semafory kousek za sebou a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnešek bude mimořádně horký. Na některých místech by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Přes den tak bude převládat jasno až polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. I zítra čekejte tropické teploty. Naměříme 29 až 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě území bude až 36. Čekáme převážně oblačné počasí, přechodně i polojasné, na většině území postupně s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. V neděli pak bude převážně polojasno s teplotami do 32 stupňů, na jižní Moravě bude klidně i 34. Ani začátek příštího týdne nepřinese chladnější počasí, hlavně v pondělí a úterý bude jasno až polojasno s teplotami klidně znovu do 39 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, problémy s nedostatkem léku pro ženy s rakovinou prsu trvají, potvrzují to tedy alespoň lékárníci. My si o tom promluvíme s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za hnutí ANO v ranním interview v 7.50 a vrátíme se k tomu podrobně v příští hodině. A také připomeneme, že kladenský autobazar Štěpánek Auto si v minulých letech od investorů půjčil stovky milionů, jenže teď jeho areál opuštěný a majitel prakticky nekomunikuje. Co se děje, zjistíme za chvíli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Kladenský autobazar Štěpánek Auto si od dobrých a drobných investorů napůjčoval přes miliardy korun a své závazky přestal splácet. Původní majitel Petr Štěpánek na konci června firmu prodal do Maďarska. No a od té doby není k zastižení. Investoři podle zjištění Radiožurnálu podali trestní oznámení a chystají hromadnou žalobu.
1: Já jsem do dluhopisů firmy Štěpánek Auto investovala dlouhodobě. Naposledy vlastně jsem kupovala dluhopisovou emisi v roce 25 s tím, že jsem potřebovala peníze vypovědět. To znamená, že jsem na přelomu roku 25-26 požádala o předčasnou výpověď. Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
2: Říká paní Radka z Kladenska. S majitelem Petrem Štěpánkem a firmní správkyní dluhopisů Michálou Kubernátovou se následně dohodla na posunu termínu vyplacení na konec června.
1: Ani to nedošlo k výplatě, takže jsem se o situaci začala aktivně zajímat. Jela jsem se podívat do areálu a zjistila jsem, že vlastně areál nefunguje, je prodaný, zaměstnanci tam nejsou a firma, že je převedená na neznámého maďarského investora.
2: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Ani to ale zjevně nevyšlo. Na Ybox 24 totiž 28. července sám podal návrh na insolvenci. Štěpánek v e-mailu napsal:
3: podání vlastního insolvenčního návrhu je pro mne zákonnou povinností, jelikož společnost nebude schopna své závazky z běžné činnosti splácet. Ale v tuto chvíli je ve společnosti pravděpodobně stále ještě dostatečný majetek, který by mohl postačit k uspokojení všech věřitelů.
2: To by ovšem musely být stovky milionů korun. Už před 2 lety analýza na webu dluhopisář.cz varovala před potenciálními problémy s těmito dluhopisy. Štěpánkovy firmy přesto vydávaly další a další emise dluhopisů. Vždy s odvoláním na to, že prospekt, tedy informace o dluhopisech, schválila Česká národní banka. Ta ovšem posuzuje jenom formální náležitosti emise, říká mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
4: Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
2: Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a už v červenci podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
2: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šůra říká:
6: asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli.
2: A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: life. S vámi Radiožurnál 643. Turisté teď přijíždějí do Prahy do kina. Ano, slyšíte dobře. Filmoví fanoušci například třeba z Itálie nebo z Německa nebo až z Gruzie míří za jedinou speciální projekcí. A to je Odysa v IMAXu. Pojďme se tam podívat.
1: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: I'm kind of into analog.
3: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX.
2: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odysse přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosse ho sem přivedl stejný film.
4: Jsem z Norimberku. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Mimořádná dodávka tisícovky balení léku Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Nenahraditelný lék pro pacientky s rakovinou prsu tak opět není a my se s tím budeme zabývat už v příští hodině. Hostem ranního interview v 7:50 bude přímo minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Tchaj-wan se stal první zemí na světě, kam Japonsko prodalo své vysokorychlostní vlaky Shinkansen. Soupravy mají teď jezdit mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jeho ostrova.
5: Překážka na D5C u Plzně a kolony v Praze na Štěrboholské. Na D5C ve směru z Rozvadova do Prahy dejte pozor za Plzní. Za sjezdem z Ejpovic na 66. kilometru je stoupání a ve stoupacím pruhu stojí auto, zatím neoznačené. Řidič se pohybuje kolem vozu, tak pozor na něj. Na D5 se ve směru z Plzně do Prahy buďte opatrní, pak ještě u sjezdu na Cerhovice. Na kilometru 41,5 další nepojízdné auto na krajnici.
6: Pán připravím v okraji dálnice, mění pneumatiku, stojí na varovkách, je to ví na poslední chvíli, ale není pořádně označený, nemá vestu, nemá nic na sobě.
5: A v Praze připomínáme kolony na Štěrboholské spojce směr Hradec Králové. U stavby okruhu v omezení stojí auto v pravém jízdním pruhu, kolona od Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: I dnešek přinese tropické teploty. Odpolední vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Většinou dne bude slunečno, až později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítřek přinese o něco víc oblačnosti a také nižší teploty, většinou mezi 29 a 33 stupni. Na většině území se postupně přidají přehánky a místy i bouřky. V neděli pak čekejte převážně polojasnou oblohu s teplotami do 32 stupňů. Přeji hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Staň se, co má se stát. Třeba i to, že Evropa hrozí bojkotem fotbalového mistrovství světa a možná to dokoná. Tak to je nejnovější sportovní zpráva, kterou přišel do studia vysvětlit Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Evropská fotbalová unie UEFA je připravená bojkotovat světový šampionát. Na mimořádném zasedání se na tom jednomyslně shodlo všech 55 členských svazů. Co to přesně znamená? V jakém případě by bojkot tedy skutečně nastal?
1: Znamenalo by to, že by se evropské národní týmy nezúčastnily nejenom světového šampionátu, ale jakéhokoliv turnaje, který pořádá Mezinárodní fotbalová federace FIFA. K bojkotu dojde, pokud FIFA neustoupí ze svých plánů. Prezident FIFA Gianni Infantino totiž chce prodat podíl ze světových šampionátů soukromým investorům. To by se tedy týkalo třeba reklamy nebo vysílacích práv. Šéf pražské Slávie a člen výkonného výboru fotbalové asociace České republiky Jaroslav Tvrdík jednání Infantina kritizoval.
2: Já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. To rozhodnutí neučinila ani rada FIFA, ani kongres FIFA. Ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily. Poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o které ví jenom on.
1: Říká Tvrdík, Infantino zároveň ze získané částky slíbil 850 milionů korun těm fotbalovým svazům, které jeho návrh podpoří. Rozhodnout se mají do 19. září. UEFA plán opakovaně kritizuje, označuje ho za překročení hranice a prodej duše fotbalu. Tady je úryvek z nejnovějšího prohlášení.
3: Žádná z národních reprezentací UEFA se nezúčastní žádné soutěže FIFA, dokud tyto návrhy nezmizí. Některé věci jsou zkrátka příliš důležité na to, aby se prodávaly. Mistrovství světa patří fotbalu a vždycky bude.
1: Návrh prezidenta FIFA Infantina původně v rozhovoru pro televizi Sky News podpořil předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Asociace pak ale jeho všechny ostatní z Evropy hlasovala pro bojkot světových šampionátů.
0: No, my budeme vše samozřejmě nadále sledovat. Teď nás ovšem informoval Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 6 hodin 52 minut.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Je 7 hodin. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
4: Autobazar Štěpánek Auto nesplácí dluhopisy, investoři podali trestní oznámení. Dlouhé zdržení čeká řidiče na německých dálnicích, na jihu začínají prázdniny. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. A bude slunečno, k večeru se na severozápadě přidají i přehánky nebo pouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnál to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj dorazila mimořádná dodávka tisíce balení, ta se ale rychle rozprodala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren nebudou léky dostupné ani v dalších dnech. Chystáme podrobnosti, poslouchejte už po zprávách a do vysílání zveme ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Bude hostem ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy, firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů korun, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii. Potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně ji řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádí šetření, a to na základě hned několika trestních oznámení.
4: Petr Štěpánek Radiožurnálu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny.
6: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka, Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
7: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I po druhé porazili norské Tromsø, tentokrát na severu Čech 3-1. Jablonec si zahraje třetí předkolo konferenční ligy, po úvodní porážce v Chorvatsku 2-3 zvítězil nad Varaždínem v odvetě 2-0. Jablonecký obránce Jiří Sláma zařídil oba góly severočechů, po změně stran asistoval Serbu Pavlovičovi a ještě před přestávkou skončil jeho přímý kop vlastňákem soupeře. Pokračuje Sláma.
9: Já jsem to pořádně viděl až teďka v šatně z telefonu a domlouvali jsme se, že to kopneme do brány, prostě to tam nastřelit, buď to bude rovnou na bránu, anebo kdyby to tam někdo protečoval. No a nakonec to vyšlo tak, že vlastně si to tam ten obránce vrazil sám, takže si důležitý první gol, který nás tak nějak odstartoval a myslím si, že od toho gólu jsme pak i docela nějak dominovali.
8: Jablonec se ve třetím předkole konferenční ligy utká s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové čeká ve stejné fázi Evropské ligy Bešiktaš Istanbul.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 v Brně a v Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Aktuálně kolona od Kývalky 182. kilometru až do omezení na 196. Je to nesouvislá fronta, pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona se natáhla už od Zahradního města a postojíte asi 25 minut. V Praze kolony taky u letiště. Zdržíte se v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy okolo 10 minut. Je to kvůli stavebním pracím u letiště. A ucpává se i Pražský okruh. Zatím menší kolony popojíždějí před sjezdem na Ořech opět v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
3: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut tomu skončily další páteční ranní zprávy, tak ať se vám daří dnes, tak jako třeba fotbalistům Hradce Králové a Jablonce, ti po včerejšku míří do třetích předkol evropských pohárů, i o tom ještě dnes po ránu určitě bude řeč. A máme jedno velmi vážné téma, které jsme vlastně otevřeli už včera, sice lék Tamoxifen, lék na rakovinu prsu. Ten v Česku dál chybí, balení z mimořádné dodávky byla prakticky hned rozebrána. Kdy se k nám znovu dostanou další a co teď můžou pacientky dělat, povíme za chvíli.
1: Ranní Radiožurnál
10: a Petr Král.

0: 1000 balení nedostatkového léku Tamoxifen z českých lékáren okamžitě zmizelo. Radiožurnálu to řekli viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký a předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampal. Pacientky s rakovinou prsu tak dál nevědí, kdy tolik potřebný lék znovu dostanou. Podrobnosti teď s Markem Sedláčkem. Marku, vítej.
1: Dobré ráno. Teď ráno platí, že ta včerejší mimořádná dávka z ciziny se rozebrala během několika hodin. Přednost mají podle Hampela onkologická centra, až pak řetězce a soukromé lékárny. Ty větší by se mohly dočkat v řádu dnů, ty menší i za několik týdnů.
0: Co teď pacientky můžou dělat?
1: Čekat a nebo taky vyrazit do zahraničí. Třeba v Polsku nebo v Německu Tamoxifen dostupný je. Podle České onkologické společnosti by nemělo vysazení léku trvat déle než 2 týdny. Přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a zároveň předsedkyně správní rady pacientské organizace Dialog Jesenius Petra Tesařová nám taky řekla, že si pacientky vypomáhají i vzájemně.
2: Všechny pacientky, kterým lék došel, a jsme vybavili aspoň částečně tabletami ze zbytků, které nám donesly jiné pacientky, které už lék neužívají.
1: Některé pacientky se ale i tak bojí, jestli lék včas seženou. My jsme mluvili třeba s Marcelou z Ostravy, která Tamoxifen užívá od letošního jara a poslední tabletku si dobrala tento týden.
0: Říká Marek Sedláček, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na hostem ranního interview v 7.50 bude ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

0: Tady je Radiožurnál ve 14:15. Desítky investorů řeší podle zjištění Radiožurnálu problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto a chystají hromadnou žalobu. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun a na konci června ale změnila majitele, má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. Španělská vláda pošle desítky vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky, a to kvůli přílivu migrantů, oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavili anebo přešli více než 2000 lidí a tamní uprchlická centra jsou momentálně přeplněná.
1: Kolony na D1 v Brně a v Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na dálnici D1 silný provoz, čekejte na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Jede hodně kamionů. Od 182. kilometru až na 196. kilometr pojedete pomaleji a místy zastavíte. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova i dnes kolona mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Zdržíte se 15 až 20 minut před omezeními. A podobná situace je na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět dvakrát omezení, dvakrát semafor kousek za sebou. A ještě do Prahy na Štěrboholské jižní spojce směrem na Černý most čekejte půlhodinovou kolonu. Je to kvůli nepojízdnému autu na Štěrboholské spojce, stojí v omezení u stavby okruhu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme za sebou další tropickou noc a i dnešní den přinese vysoké teploty mezi 35 a 39 stupni. Na severu Čech bude kolem 34. Během dne bude slunečné počasí, jasno až polojasno, později odpoledne a večer ale začne od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Ty čekejte postupně na většině území i zítra, kdy naměříme teploty do 33 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.20 a s vámi ranní radiožurnál. Stále ještě existuje šance, že v ligových fázích evropských fotbalových pohárů bude mít Česko všech 5 týmů. Hradec Králové totiž večer zvládl druhé předkolo Evropské ligy. No a Jablonec zase uspěl ve stejné fázi ligy konferenční. Podrobnosti k tomu teď Mikuláš Náša ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Krásné ráno, tak začněme tou prestižnější soutěží. Hradec Králové ustrážil vedení 1-0 z Tromze, norského soupeře v odvetě v malšovické aréně porazil 3-1. Východočeši ale museli skóre otáčet, stejně jako za polárním kruhem se i na domácím stadionu prosadil nizozemský útočník Mick van Biren. Po přestávce na něj navázali Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Postup si na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
2: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
0: No, spokojený mohl být i jablonecký trenér Luboš Kozel, protože Severočeši zvládli otočit skóre dvojzápasu s Varaždínem.
1: Jablonec si na Střelnici přivezl jednogolové manko z Chorvatska, prohrál 2-3, doma ale zvítězil 2-0, takže Severočech mu pomohl k obratu skóre dvojutkání. Vlastní gol soupeře i třeba trefa Srba Dušana Pavloviče. V obou utkáních se jablonečtí fotbalisté prosadili proti vysokým hráčům Varaždínu ze standardních situací. Mluví o tom trenér Luboš Kozel.
3: Tak já bych ani neřekl, že to je jejich achillová pata, protože oni zrovna patří mezi ty týmy, které jsou absolutně, jako bych řekl, možná nejvyšší, jako proti které jsme v poslední době hráli, ale je to naše silná stránka, takže my se vždycky snažíme najít nějaké slabé místa.
0: Hradec Králové i Jablonec tedy pokračují v bojích o evropské poháry. Kdo jsou jejich další soupeři?
1: Hradec Králové ten vyzve v dalším třetím předposledním předkole Evropské ligy turecký Bešiktaš. Jablonec bude hrát ve stejné fázi konferenční ligy s lotyšským celkem RFS Riga. České týmy začnou ve čtvrtek doma, odvety odehrají na stadionech soupeřů o týden později. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport budou u toho.
0: O tom, jak fotbalisté Hradce Králové, ale také Jablonce dokázali úspěšně vykročit do třetích předkol evropských pohárů, nás teď informoval v ranním radiožurnálu Mikuláš Náša ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7.22.
4: Zprávy z domova a vašeho regionu.
5: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
4: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
5: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Chybějící lék a moxifen v českých lékárnách. Téma pro ranní interview s ministrem zdravotnictví v 7.50 a ještě téma od našich dopravních zprovodů. Dálnice D11 směr z Hradce Králové do Prahy na 53. kilometru leží v pravém pruhu velký dřevěný drámek. Je to velmi nebezpečné. Tak se včas zařeďte vedle.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál je půl osmé. A teď zprávy a Jana Utendorská.
3: V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov. V regionu se podle agentury nachází rafinérie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranili 5 lidí. A stovky firem z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Firmy budou například muset mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. K plnění povinnosti se musí od zítřka přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, rozhodne ministerstvo vnitra.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové porazili v odvětě 3-1 Tromze a postoupili do předposledního předkola Evropské ligy. V něm je čeká istanbulský Bešiktaš. Do stejné fáze ale konferenční ligy se dostal Jablonec, který v odvětě na severu Čech zvítězil 2-0 nad chorvatským Varaždínem. Teď bude hrát proti lotyšskému klubu RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na hradecké dálnici za Chlumcem nad Cidlinou a v Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zbystřete před sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 53 hlásíte kus dřeva, trámek na vozovce v pravém pruhu.
5: Na silnici v pravém pruhu takový trámek dřevěný. Já bych řekl 10 na 10 cm a dílka tak minimálně půl metru.
4: Auta brzdí, vybočuje se, opatrně projíždějte. Na D1 silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometru pojedete pomaleji, kamiony často zastavují v pravém pruhu. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka ve směru na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona od Zahradního města už je tam asi na půl hodiny. A zdržíte se i na příjezdech k letišti v Praze v obou směrech po dálnici D7. Kolonie jsou tam asi na 10 minut jak od Slaného, tak i z Prahy. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zatímco Rolava v Krušných horách nebo Horská Kvilda na Šumavě hlásí kolem 8 stupňů, v centru Prahy, Zlíně, ale třeba taky Opavě, už teď naměříme kolem 24 stupňů Celsia. Během dne bude slunečno, změna přijde až později odpoledne a večer, kdy začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině Česka se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34. Zítra naměříme většinou mezi 29 a 33 stupni. Čekáme převážně oblačné počasí, přechodně i polojasné, na většině území postupně s přehánkami a místy i bouřkami ojediněle silnými. V neděli pak čekejte spíš polojasno s teplotami do 32 stupňů. No a tropické denní i noční teploty čekejte i začátkem příštího týdne. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Karolína Burdová, počasí, teď je 7.33, sledujeme aktuální dění doma i ve světě, i to, co se děje na půdě Evropské unie. Představitelé unie i NATO i dalších členských států odsoudili čtvrteční incident, při kterém na východě Polska dopadla pravděpodobně ruská raketa. Naše zpravodajka při evropských institucích tomu chystá další podrobnosti.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 7.37 ranní radiožurnál. Další bezohledný čin Ruska a nebezpečný důsledek jeho války proti Ukrajině. Tak těmito slovy okomentoval generální tajemník NATO Mark Rutte incident, při kterém ve čtvrtek pravděpodobně ruská raketa zasáhla východ Polska. Dopadla nedaleko města Lublin. Nikdo na místě nebyl zraněn. Severoatlantická aliance a Polsko kvůli incidentu aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. A Moskvu za to odsoudili i další evropští lídři. Spojili jsme se teď s naší zpravodajkou při Evropské unii a NATO Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co teď ráno nově tedy víme o tom čtvrtečním incidentu? Už je jisté, že za ním opravdu stálo Rusko?
1: Zatím to není stoprocentně potvrzené, ale podle polských představitelů tomu vše nasvědčuje. S největší pravděpodobností se jednalo právě o ruskou střelu s plochou dráhou letu CH-101. Vojáci na místě dopadu jižně od města Lublin objevili na poli asi 10-metrový kráter. Podle všeho ta střela necílila záměrně na Polsko. To prohlásil polský premiér Donald Tusk, který ve čtvrtek dorazil přímo na místo, kde raketa dopadla.
2: V tuto chvíli neděláme konečné závěry, ale podle hodnocení vojenských expertů naprostá většina stop, včetně nalezených částí, ukazuje na ruskou raketu CH-101. Jde o řízenou střelu, která je schopná nést bojovou nálož. Budeme samozřejmě prověřovat každý detail naší reakce, reakce polského státu. Všechno musí být transparentní a lidé musí být o všem informováni.
0: Jak jsme na začátku řekli, tak Severoatlantická aliance a Polsko kvůli incidentu aktivovali svou vzdušnou i pozemní obranu. Co to vlastně znamená? Jak se dá čekat taková další reakce?
1: Tak znamená to, že NATO vyslalo do pohotovosti dvě stíhačky, bojový vrtulník a další dvě letadla a aktivovalo taky pozemní obranu. Aliance také ten incident ostře odsoudila. Generální tajemník Mark Rutte to označil za bezohledný důsledek pokračující ruské agrese proti Ukrajině. A k aktivaci článku 5 NATO o společné obraně to ale samo o sobě nestačí. Ten se vztahuje na ozbrojený útok proti členskému státu. A jak zmiňoval Donald Tusk, tak podle dosavadních zjištění Polsko nebylo zamýšleným cílem.
0: Zdeňka Trachtová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 7.43 i dnes horko. V nemocničních pokojích a vyšetřovnách přes 30 stupňů, klimatizace skoro žádná. Tak v takových podmínkách se zotavují pacienti a pracuje personál dětské nemocnice v Brně. O problému zástupci managementu ví roky. Nové vedení nemocnice se teď rozhodlo pořídit alespoň nějaké přenosné klimatizace. Vyburcovala je k tomu babička jedné z malých pacientek, která tady na oddělení je hospitalizovaná.
1: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
2: To tehdy Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
1: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice.
2: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela i s ředitelem.
1: A řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě, tak by to nebylo.
2: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Ani Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
3: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
2: Sama teď nedovede říct, kde všude klimatizace jsou nebo ne a v jakém stavu. Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
3: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
2: Babička Ivana Jochimková je teď podle svých slov vděčná současnému vedení nemocnice, že slíbilo nápravu a zároveň mu veřejně vzkazuje, že se za týden znovu zeptá, jestli už těch minimálně 13 slíbených klimatizací nemocnice koupila. Tomáš Kremrt, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Německý autoklub varuje před kolonami na dálnicích a v dalších dnech v jižních spolkových zemích Bavorsku a Bárensku-Württembersku už dnes končí škola a začínají tam letní prázdniny. My se proto po 8 hodině spojíme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Česká fotbalová reprezentace by už dnes mohla představit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu mimořádně zasedne výkonný výbor fotbalové asociace a hodinu popoledně má oznámit výsledek. Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je, tedy zdá se, Španěl Santi Denia.
4: Kolony v Praze a nehoda na Brněnsku. V Praze je stále ucpaná štěrboholská spojka směr Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Běchovice odtahují nepojízdné auto v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze úzký levý a kolona od Spořilovské už je na půl hodiny. Kolona v Praze je na příjezdech k letišti, delší ve směru z Prahy. Je to asi na 15 minut od Evropské ulice. Dálnice D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 183. kilometru na 196. pojedete pomaleji. Osobním autem asi 15 minut, kamionem delší dobu. Na Brněnsku pozor taky na silnici 394 z Rosic do Ivančic. Na příjezdu do Neslovic se srazilo auto s dodávkou. Na místě hasiči projedete k Ivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Převládá jasno nebo skoro jasno a tak zůstane i přes den. Dnes navíc bude další velmi horký den, naměříme 35 až 39 stupňů. Až večer začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra teploty o něco málo klesnou, vystoupí na 29 až 33 stupňů, podobně pak bude i v neděli. No a příští týden začne zase vysokými teplotami, kdy můžou teploměry ukazovat znovu klidně i 39 stupňů. Teď už hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: vámi radiožurnál. Lék Tamoxifen na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Stát zajistil mimořádnou dodávku tisícovky balení ze zahraničí. Ta ale z pultů zmizela během jediného dne. Radiožurnál to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Zhruba desetina pacientek se přitom bez tohoto léku podle lékařů neobejde. Jednou z nich je také paní Marcela z Ostravy.
1: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání a vlastně to došlo už do té situace, kdy ten lék opravdu jako není a já už ho nemám ani k dispozici.
0: Podle České onkologické společnosti by nemělo vysazení léku trvat déle než 2 týdny. Hostem ranního interview je teď ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak jsme slyšeli paní Marcelu, současně máme i zprávy, že mimořádná dodávka toho léku je rozebraná. Jaký máte vzkaz pro pacientku? Co teď máte dělat?
2: Tak samozřejmě mě ta situace velmi mrzí a chápu tu složitou situaci pacientek. Nemám informaci o tom, že by bylo vše v tuto chvíli rozebráno. Ten lék byl zavážen do lékáren v těch posledních 2 dnech a ta moje informace je taková, že ještě dnes by některá část těch léků měla do lékáren skrze distribuci dojít, takže v tuto informaci nemám. Každopádně i paní Marcela by mohla vlastně ten lék takto získat. Stačí se podívat do aplikace e-recept, kde vlastně jsou lékárny, které tím lékem disponují, anebo může zavolat na Státní ústav pro kontrolu léčiv na linku, která je zveřejněna, kde ji také poradí. My zároveň samozřejmě nezahálíme a hledáme další dodávky. Toto byla dodávka tedy 1000 balení, ale my v tuto chvíli máme rozjednáno další tisícovky, zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech, tak abychom tu situaci stabilizovali.
0: No, neštěstí lidi spojují a dokáží si pomoct. Přednostka Ústavu radiační onkologie Pražské fakultní nemocnice Bulovka, zároveň předsedkyně správní rady pacientské organizace Dialog Jesenius Petra Tesařová nám včera v polední publicistice řekla, že si pacientky sami vypomáhají.
3: Všechny pacientky, kterým lék došel, a jsme vybavili aspoň částečně tabletami ze zbytků, které nám donesly jiné pacientky, které už lék neužívají.
0: Tak tohle není úplně obvyklý způsob, vaše reakce na to?
2: Tak určitě to není obvyklý způsob. Je to určitě velmi složitá situace, která je zapříčiněna tím, že vlastně ten původní lék, který je ve výpadku už od minulého roku, byl nahrazen jiným lékem se stejnou účinnou látkou, který rovněž je ta náhrada. Vlastně v tom červnu firma oznámila výpadek, slibovala, že do poloviny července obnoví ty dodávky, což se bohužel zase z nějakých výrobních důvodů v Dánsku nestalo, takže zatím tedy dodala pouze těch 1000 balení a znovu říkám, děláme všechno pro to, každý den na tom pracuje tým na ministerstvu zdravotnictví a Státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby další balení do České republiky došly v řádu maximálně jednotek týdnu.
0: Víte, jak je možné, že v Česku ten lék chybí, říkáte problém u výrobce, ale jinde v zahraničí ho mají. Podle lékárníků, se kterými jsme mluvili, totiž pacientky Tamoxifen sehnali třeba v Polsku nebo v Německu.
2: To je jiný lék, než chybí v České republice. Znovu, ten původní lék, který vypadl, Tamoxifen EBV, tak ten má výpadek v celé Evropě. Pak jsme ho nahradili, podařilo se ho nahradit Tamoxifenem Orifarm od jiné společnosti, který teď tedy má výpadek. Ten polský lék je ještě od jiné společnosti, která vlastně v tuto chvíli nedováží ten lék do České republiky. My i toto řešíme, že bychom ho dovezli z Polska, řešíme právě i ten dovoz z Německa, takže je třeba vždycky rozlišovat, jaký lék je kde, v jaké zemi registrován a samozřejmě, jestli ten daný výrobce toho léku je ochoten a má kapacity na to, aby ho dovezl na další trh.
0: Když je to lék, který ženy nesmí vysadit na déle než 2 týdny a dobře řekněme, že to je jiná varianta, tak nelze ho alespoň jako alternativu, když ten originální lék, který není ho běžně z Polska dovážet a předepisovat?
2: Určitě to možné je, tady je možné vlastně to řešit individuálním dovozem daného léku, to znamená, lékař může tento lék předepsat a lékárna ho může individuálně pacientce dovést a v takovém případě, jak to máme dnes jednání s pojišťovnami, protože normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. To znamená, tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: Ještě jedna rychlá otázka, poprosím i rychlou odpověď. Budete po téhle zkušenosti přísliby výpadky, přísliby nedodání řešit třeba se Státním ústavem pro kontrolu léčiv tuhle situaci? Má podle vás za současnou vlastně situaci s nedostatkem mléku někdo konkrétní zodpovědnost nebo ne?
2: Pokud jde o státní instituce, tak za to nemá nikdo odpovědnost, protože to je skutečně ta situace, o které hovořím. My jsme našli náhradu za lék, který byl ve výpadku. Bohužel vypadla i ta náhrada v červenci, což nám firma oznámila. Od té doby to intenzivně řešíme. Tady prostě bohužel jsme závislí na dodávkách ze zahraničí. Ten lék se nevyrábí v České republice a všichni dělají maximum pro to, aby se ty dodávky obnovily. Na druhou stranu, ano, chystáme i změny legislativy, tak abychom například vytvořili robustnější rezervní zásoby u těch kritických léků, které skutečně mohou hrozit výpadkem a to je něco, co připravujeme v rámci změn legislativy, tak abychom tyto výpadky byli třeba schopni z lokálních zásob nahradit.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Rád.

0: plno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, plno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle.
1: Hraní Radiožurnál, Michal Hruža, chvíli před osmou. Pokud se chystáte vyrazit na jih, nebo možná i na sever, tak dávejte pozor, protože prázdniny začínají ve dvou velkých částech Německa. Na dálnicích se můžou tvořit dlouhé kolony. Kde přesně, to probereme v příští hodině s naším berlínským zpravodajem.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna, výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Evropská fotbalová unie odhlasovala bojkot mistrovství světa. Hnutí Hamás údajně souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové pokračují v evropských pohárech. V Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto na Štěrboholské spojce a bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu, je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO a také viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je do konkrétní lékárny nasměruje, pokud mají tamoxifen předepsaný. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny stále přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení mají podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA na mimořádném zasedání odhlasovali bojkot mistrovství světa. K němu dojde, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
5: And above all, it is an opportunity.
6: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFA nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Palestinské radikální hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Dálnice D3 se dnes prodlouží o 3 kilometry. Úsek u hranic s Rakouskem mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je hotový o měsíc dřív. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice.
7: Náklady na vybudování úseku dosahují téměř 1,25 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic na něj v listopadu naváže s provozněním části od Kaplice nádraží do Kaplice. Poslední úsek na jihu Čech mezi Kaplicí a Nažidly bude hotový příští rok v červnu. Michal Bělský, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromze. Norského soupeře porazili i v domácí odvětě, a to 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skorovali ještě Slončík a Mihálik. Ondřej Mihálik, podle něj pomohla k východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
9: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly růze měli a pak už jsme tu hru kontrolovali.
8: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul. Ve stejné fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec proti lotyšskému týmu RFS Riga. Severočeši ve druhém předkole soutěže vyřadili chorvatský Varaždín. Po úvodní prohře 2-3 zvítězili doma 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 v Ostravě a taky v Brně. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Ostravě směrem do Polska. Na kilometru 356 v omezení tam překáží nepojízdné auto. Brzdí se u sjezdu na Rudnou a zdržíte se asi čtvrt hodiny. Kolona se prodlužuje. Provoz vázne na D1 taky v Brně na příjezdu směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru pojedete pomaleji až do omezení na 196. Osobním autem asi 20 minut, kamionem delší dobu. V Praze je ucpaná Štěrboholská, taky jižní spojka ve směru na Černý most. V omezení u stavby okruhu před sjezdem na Věchovice odtahují nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona se natáhla už ke Spořilovské ulici a popojíždět budete asi půl hodiny. V Praze jsou ucpané taky příjezdy k letišti. Zdržíte se v obou směrech, jak od Slaného, tak i ve směru z Prahy. Delší jsou fronty z Prahy od Evropské ulice. Je to na 15 až 20 minut, než se dostanete k letišti. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večera čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách bude kolem 29 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
1: Přejeme další dobré ráno ve společnosti Radiožurnálu, krátce po 8 hodině. Prázdniny se nám lámou v půli a my máme před sebou další velmi teplý den. Dnes by se teploty měly dostat až ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové proto varují před velmi silnou zátěží teplem, která bude podle nich na jihu Moravy opravdu extrémní. Další podrobnosti přidáme v ranním Radiožurnálu, a tak pojďte s námi.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Imagina.
1: 8.09 Radiožurnál a jako teď každé ráno vedro, vedro a zase vedro. Na některých místech by dnes mohly teploty vystoupat až ke 40 stupňům. A to stejně jako včera, kdy se v Doksanech teplota vyšplhala na 40,1 stupně a vyrovnala tak měsíční rekord pro celé Česko. Počasí dnes ráno sleduje reportérka Karolína Burdová, toho času se mnou ve studiu. Vítej, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Karolíno, po tropické noci nás čeká další velmi horký den, kde budou teploty asi tak nejvyšší.
2: To horko bude na celém území. Poslední červencový den tak nejspíš přinese další teplotní rekordy. Nejčastěji teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, místy se můžou přiblížit právě i hranici 40 stupňů Celsia. O něco chladněji bude jen na severu Čech, kde čekáme kolem 34 stupňů. Velmi teplo bude také na jihu a jihovýchodě Moravy, kde proto meteorologové varují před silnou, velmi silnou zátěží teplem. Lidem tak hrozí přehřátí a dehydratace. Navíc dnes bude i velmi teplá noc, teploty někde neklesnou pod 24 stupňů.
1: Jak dlouho ještě tohle mimořádně teplé počasí vydrží, kdy se tedy zkrátka ochladí?
2: Výraznější ochlazení zatím meteorologové neočekávají. Už zítra sice budou teploty nižší, většinou mezi 29 a 33 stupni, ale na jihu a jihovýchodě území můžou stále dosáhnout až 36. Začátkem příštího týdne se pak vysoké teploty znovu vrátí téměř na stejné hodnoty jako dnes. Až ve druhé polovině týdne by se pak mělo podle meteorologů postupně ochlazovat.
1: Tak to vydržme. Karolína Burdová, díky.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál, nepojízdné auto v Praze blokuje Štěrbolovskou spojku směrem na Černý most u Běchovic. No a problémy v dopravě očekávejme i u sousedů kvůli prázdninám v Německu. A o tom bude mluvit už za chvíli náš berlínský zpravodaj. Radiožurnál je 8.15. A právě dnes bude ministerstvo zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami probírat úhrady alternativy léku Tamoxifen, kterou by si pacientky nechali dovést ze zahraničí. Radiožurnálu to ráno řekl minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a podle něj Tamoxifen v českých lékárnách ještě je a pacientky detaily najdou v aplikaci e-recept. Jihokorejský parlament vyšetřuje, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbale. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na turnaji nepostoupila ze základní skupiny, když porazila pouze Česko.
1: Ucpráda jednička v Ostravě a kolony v Praze. Na dálnici D1 čekejte kolony v Ostravě. Ve směru do Polska stojí v omezení na kilometru 356 nepojízdné auto. Je to v omezení, dopravu tak musí řídit na dálnici Kivadlově. Delší je kolona směr Polsko, zdržíte se od Rudné, od sjezdu na Rudnou asi 20 minut. Na D1 připomínáme silný provoz taky v Brně směrem na Ostravu. Osobním autem od Kivalky k omezení pojedete asi 20 minut. V Praze se vyhněte jižní a štěrbolské spojce směr Hradec Králové. V omezení u Běchovic u stavby okruhu nepojízdné auto stojí celé ráno v pravém pruhu. Fronta na půl hodiny od Spořilovské. A ucpávají se i příjezdy k letišti v Praze. Delší fronta směrem z Prahy z okruhu asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: Pátek bude většinou slunečný a tak zůstane i během dne, až později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34. V severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky, zítra už bude o něco málo chladněji. Teploty budou mezi 29 a 23 stupni, na jihu a jihovýchodě území ale až 36. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Prozradím Radiožurnálu jedno varování před cestou na dovolenou. Evropské dálnice čeká jeden z nejhorších víkendů roku. Letní prázdniny totiž začínají v Bavorsku a také Bádensku-Württembersku a v dalších německých spolkových zemích zase pomalu končí. Německý automotoklub proto varuje před dlouhými kolonami především ve směru na jih. No a víc o tom teď s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to ten klasický první srpnový víkend, kdy loni v Německu německý automotoklub napočítal přes 4000 kolon a je to dané právě tím počtem lidí, kteří se vydávají na cesty. Včera začaly tedy letní prázdniny v Bádensku, Württembersku, dnes v Bavorsku, to jsou země, kde dohromady žije asi 24 milionů lidí, no a zároveň se oživuje ten druhý směr, protože za týden už v některých spolkových zemích začne škola a taky ve Skandinávii, takže lidé se vrací zpátky a k tomu samozřejmě přibývají některé uzavírky na dálnicích, takových míst je v Německu asi 1000, napočítal německý automotoklub a to taky nepřispívá k úplné plynulosti provozu.
0: No a jsou místa, na která by si měli dát řidiči obzvlášť pozor?
1: Je to zvláštní, ale i přes vedra mezi Němci pořád vítězí nebo vedou jako nejoblíbenější dovolenkové destinace Chorvatsko a zejména Itálie, takže všechno, co leží mezi Německem a těmito zeměmi, tam mohou být dopravní problémy, takže především v Rakousku z Mnichova na Salzburg, odtud dál do Chorvatska, tam můžou být velké problémy už proto, že třeba tunelem Karavanky mezi Rakouskem a Slovinskem se projíždí kvůli rekonstrukci jen v jednom pruhu. Stejně tak od Mnichova na Innsbruck, odtud přes Brenner do Itálie, to bude tradičně napjaté a německý automotoklub varuje před takzvaným fernským průsmykem, který sice Češi možná tolik nevyužívají, ale tento průsmyk bude v sobotu dopoledne zcela uzavřený a to kvůli demonstraci místních obyvatel.
0: Ještě stručně, dává německý automotoklub řidičům nějaká doporučení, jak ten víkend projet a nezhroutit se?
1: Aby tu cestu odložili, pokud mohou, a když už se na ní vydají, tak ať si nabalí dostatečně velkou svačinu a dělají si pravidelné pauzy a trávili je mimo auto, protože to je vyhřáté samozřejmě. A pak říkají jednu věc, kterou nedělat, toto ty kolony objíždět po nějakých menších silnicích, protože to je v Rakousku zakázané a může se to prodražit.
0: Dobré rady na cestu na jih přes Německo, nejenom tam. Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Berlíně. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Díky, mějte se.
0: Radiožurnál za 4,5 minuty bude 8:30. Navídneme zprávy.

0: S vámi ranní radiožurnál krátce před půl devátou. Máme pro vás další zprávy a znovu varujeme a připomínáme, že i dnes se teploty budou dostávat ke 40 stupňům Celsia. Jaké teplotní rekordy můžeme očekávat, povíme v předpovědi a další zprávy a zelená vlna právě teď.
1: Seriál radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Já mám ráda panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
4: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Je půl deváté. Jana Utendorfská zprávy.
8: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů korun, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii. S investory teď nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Nový majitel radiožurnálu napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutin na lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak se pohřešuje 10 horolezců. Mezinárodní skupině sportovců byly mimo jiné Nepálci, Pákistánec nebo Američanka. Informovalo o tom vedení pákistánského alpinistického klubu s tím, že do pátracích akcí nasadilo vrtulníky a další prostředky. Horolezecký tým vedl zkušený nepálský alpinista Nirmal Purja. V roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všech 14 8000ovek. A Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tajvan chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
1: Sport.
8: Fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Sejde se kvůli tomu výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin. A fotbalisté Hradce Králové porazili 3-1 norský tým Tromsø a postoupili do předposledního předkola Evropské ligy. Stejnou fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec, který po vítězství 2-0 vyřadil chorvatský Varaždín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 v Ostravě a v Praze komplikace. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony v Ostravě. Ve směru do Polska stálo v omezení na kilometru 356 nepojízdné auto. A podle policie už by mělo být pryč a ta kolona od sjezdu na Rudnou 354. kilometru se začíná hýbat, tak vydržte. V Praze velké kolony stále na jižní a Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové. Stavby okruhu před sjezdem na Běchovice stálo dlouho nepojízdné auto v pravém pruhu. To už je pryč, odtažené, kolona ale stále trvá, protože u sjezdu na Běchovice je teď ještě jedna čerstvá nehoda, hlásí náš zpravodaj.
10: Základní solo s jeřábem v pravém pruhu a taky se to objíždí, ten tam cuknul do zadních vrát.
9: A tvoří se kolona od Zahradního města, zdržíte se asi půl hodiny. V Praze kolony taky u letištěch, v obou směrech popojíždějí jako Claného, taky ve směru z Prahy. Delší je fronta ve směru z Prahy, od Evropské ulice je to na 15 až 20 minut, než se dostanete k letišti. A v Praze teď pozor taky na okruhu ve směru z letiště na dálnici D1. V Cholupickém tunelu se pohybuje konec v horní třetině tunelu, tak ho nepřehlédněte, nemá vestu nic. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Další den s teplotami blížící se mi hranici 40 stupňů je před námi. Odpolední maxima dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech pak bude o něco chladněji, kolem 34. Převládat bude jasno až polojasno, změna pak přijde až později odpoledne a večer, kdy začne od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se i místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra bude převážně oblačno a postupně od severozápadu na většině území čekejte přehánky a místy také bouřky. Teploty by většinou neměly překročit 33 stupňů, na jihu a jihovýchodě bude ale až 36. V neděli pak čekáme teploty do 32 stupňů, bude převážně polojasno a jen ojediněle se objeví přehánky a bouřky. No a tropické denní i noční teploty čekejte i začátkem příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno s Karolínou Burdovou a za chvíli také s Markem Ztraceným.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.37, teď už míříme na pražskou letenskou pláň, tedy na místo, kde se psaly dějiny, kde se lidé scházejí na velkých demonstracích, když o něco jde, ale také na koncertech. Michael Jackson, Rolling Stones ti už na letenské pláni koncertovali, no a Marek Ztracený to má teď ještě před sebou. Marek Ztracený, naším hostem. Marku, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Po třech vyprodaných Edenech a turné zpátky tur letenská pláň. Ono to možná dává smysl, protože nic moc většího už není, ale proč zrovna letenská pláň? Těch možností by bylo ještě víc.
1: No vlastně nejde o to být největší a furt jako vymýšlet tyhle ty nějaký jakoby rekordy, ale jde o to, že jsem chtěl něco zajímavého a to ta letenská pláň nabízí, protože tam řekl bych 22 nebo 25 let žádný koncert nebyl, přesně jak si zmínil Rolling Stones, a tak myslím, že ty tam hráli poprvé, ještě možná Eláni, jestli se nepletu, byli v roce 2003.
0: Ano, bylo.
1: A pak dlouho nic. A já jsem si říkal, ty bláho, tak když už jsem skoro všude hrál, já bych se chtěl fanoušky ještě dostat na místo, který zase pro ně bude třeba specifický a nový. A pak jsem tam šel, viděl jsem ten výhled na tu katedrálu a vůbec celkově tu atmosféru a řekl jsem si, to je ono. Takže dneska už jsem se tam byl ráno podívat, roste to, jsem z toho úplně hotovej, je to absolutně neuvěřitelný, furt mám pocit, že by mě někdo měl štípnout a štípám se, jestli to je pravda.
0: Pokud jste tedy nebyli na letenské pláni, už uvidíme, že ta scéna tam je, jak je situovaná, jak je velká, dá se to nějak popsat?
1: Udělali jsme to specificky, protože samozřejmě byla možnost dát pódium na jednu stranu a nechat lidi si stoupnout na druhou, což by byla taková nudle a všichni by byli daleko, tak jsme se rozhodli, že budeme hrát takzvaně na šířku. Takže pódium bude vlastně směrem na stadion spartianský a fanoušci budou zády u silnice, vlastně budou stát zády, budou koukat na hrad a budou koukat na letenskou pláň. Je to nádherný pohled a navíc každý vlastně uvidí, protože budou velice blízko, sice hodně do šířky, ale vlastně to nebude dál než Edenu, což si myslím, že fanoušci ocení a bude to skvělý.
0: Když všichni dobře uvidí, předpokládám, že i dobře uslyší, byť je to takhle atypicky narovnané.
1: Jako málo kdo si umí představit, kolik času jsme věnovali a kolik i peněz a všeho jsme věnovali tomu, aby dobře slyšeli a dobře viděli. Máme to nejlepší, co na světě existuje. Jede to z celého světa, z celé Evropy a já doufám, že to udělá velký zážitek, ale samozřejmě můžete mít pódium, jaký chcete, letky, jaký chcete, ale mě vždycky nejvíc záleží na atmosféře a na mých fanoušcích, kteří jsou na tom koncertě stejně vždycky nejhezčí. Takže to chci říct, že není to jenom o tom.
0: Dalo by se říct, že letenská pláň má takřka neomezenou kapacitu. Ale jaká je kapacita koncertu? Jak to vypadá se vstupenkami týden před ním?
1: A zbývají už jenom poslední vstupenky. Tribuny jsou úplně vyprodaný a ještě zbývají posledních pár nastání. Myslím si, že se opravdu dostaneme na vyprodáno. Kapacita není rozhodně neomezená. Ani bych vlastně fanouškům neudělal něco takového a myslím, že by to každý měl vidět. Já nechci o kapacitě mluvit, protože to není to důležité na tomhle koncertě. Ani se nechci pouštět do žádných zbytečných jako předhánění, co kdy, kde, kdo, z kolik a podobně. A přijďte na místo a myslím, že uvidíte a že budete překvapení.
0: 18.45 začíná Martina Pártlová jako předskokan, pak Marek Ztracený a hosté. A také píseň, která bude mít oficiální premiéru zhruba za 20 minut. My si ji teď poslechneme na Radiožurnálu. Marku, máš na uvedení 10 sekund.
1: Oh, wow, tak já si chci říct, že tahle písnička vznikla spontánně během posledních pár dní. Hned jsem ji nahrát, je pro mě důležitá, jmenuje se Obuj si mý boty a já doufám, že se v ní lidi najdou a hlavně, že se jí třeba naučí ještě do tý letenský pláně. Jsem moc rád, že ji hrajete a zdravím všechny svoje fanoušky a i všechny ostatní.
0: Marek Ztracený, Marko, díky, jak se daří, uvidíme se, naslyšenou.
1: Děkuju moc, ahoj.
0: Radiožurnál.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše. Že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju. Že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tady je Radiožurnál, je 8:45. A teď aktuálně o tom, co se momentálně děje doma i ve světě, je tady krátký stručný souhrn zpráv. Silničáři dnes provozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jedná se o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranicím s Rakouskem. I u toho dnes budou reportéři Radiožurnálu. Palestinské hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoké představitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce poté, co americký prezident Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o mírovém plánu.
1: Nebezpečí na dálnici D35 v Olomouci a kolony na D1 v Ostravě. Máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Dálnice D35, obchvat Olomouce. Pokud jedete směrem na Ostravu a na obchvatu Olomouce, tak pozor mezi sjezdy na Tovačov a Přerov. V okolí kilometru 274 by mělo jet auto v protisměru. Úsek už projíždějí policisté. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony v Ostravě. Ve směru do Polska stálo v omezení na kilometru 356 nepojízdné auto. Už by mělo být pryč, tak vydržte, kolona se rozjede. Na D1 vázne provoz taky v Brně směrem na Ostravu. Pomaleji pojedete od Kývalky až do omezení v Brně a zdržíte se asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Po dnešním velmi horkém dni přijde během víkendu jen malá změna. Ještě dnes teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, přes den bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte v severozápadní polovině území přeháňky nebo bouřky. Zítra tak už budou teploty o něco málo nižší, většinou mezi 29 a 33 stupni, a to podobně jako v neděli. Začátkem příštího týdne se ale znovu vrátí teploty, které budou velmi podobné těm dnešním. To je ode mě pro dnešek vše, přeji krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: svetlo.
1: Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. Tak to je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Jak se do registru zapsat, tak to vám poradíme právě teď, a sice v dalším díle našeho seriálu nazvaného Nový život.
2: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do dárcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
3: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
2: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, jejich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka. Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost.
3: Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice.
2: Pomocí štětičky, bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst, nežvíkat žvíkačku.
3: Ano, nelíbat se. A štětičkou 10x tam a zpět pohybem.
2: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štěrbiny. Jsem tak 10x, mám s tím i točit,
3: můžete,
2: je to jedno.
3: Tam vyšmrlejte.
2: Takže to je všechno?
3: To je pro vstupní vyšetření všechno, přesně tak.
2: Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování, že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
3: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
2: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
4: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě zahranictví, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedr, byl jsem unavený. A právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Ale právě byla to tady paní koordinátorka. Mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně. To je úplně super. Takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz zde v IKEMu. Byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly. Potom to mi asi po 14 dní volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
2: To je Martin, který byl v českém registru, objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život. Je to takhle jednoduché?
3: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
2: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
6: Volejte 800 553 553.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
7: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
5: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
7: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
6: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
8: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská zprávy.
4: Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii v ruském Volgogradu. Mistrovství světa hokejistů bude i v příštím roce bez Rusů, rozhodla o tom Mezinárodní hokejová federace. V Praze popojíždí kolony na příjezdech k letišti a bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept. Případně jim je doporučí ošetřující lékař. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou dodávku 1000 kusů balení ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
5: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
4: Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šůry neměli na nic čekat.
6: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
4: Několik investorů už podalo na majitele i klíčové zaměstnance firmy trestní oznámení, které prošetřuje policie. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů, informovalo tam španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli více než 2000 lidí. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. Hasiči stále nemají pod kontrolou požár lesa ve Větřkovicích na Opavsku. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langerová.
7: I nadále platí třetí stupeň požárního poplachu. Od samotného počátku zásahu hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Předpokládáme, že během dopoledne by mělo dojít k redukci zasahujících jednotek.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili Tromsø 3-1 a po druhém vítězství nad norským soupeřem jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V něm se východočeši utkají s istanbulským Bešiktašem. Jablonec pokračuje v bojích o konferenční ligu. Po úvodní prohře o gól v Chorvatsku vyhrál nad Varaždínem 2-0. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský tým RFS Riga. Rusové se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní hokejové federace.
8: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a v Praze ucpané příjezdy k letišti. Na dálnici D1 silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 180. kilometru pojedete pomaleji až na 196. k omezení u D2. Osobním autem těch 16 kilometrů pojedete asi 25 minut, kamionem delší dobu. V Praze se rozjíždějí kolony na jižní a Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. Všechny nehody a nepojízdná auta v okolí sjezdu na Počernice jsou pryč. Kolona se natáhla až do Spořilovské ulice. Ucpává se kvůli tomu teď i příjezd do Prahy po Brněnské z D1 a tam se brzdí zhruba na 4. kilometru. Kolony čekejte i na příjezdech k letišti v Praze, a to v obou směrech. Zdržíte se 10 až 15 minut jak směrem ze Slaného, tak i z Prahy od Evropské ulice. A v Evropské ulici je teď komplikace i ve směru do centra. Před křižovatkou s Horoměřickou čerstvá nehoda.
10: V levém jízdním pruhu domíchávačka s osobním autem a blokuje teda levý pruh. Je to před křížením s Horoměřickou.
9: A už se pomalu začíná tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu rozhovoru Jana Pokorného s hostem Radiožurnálu.
11: Před malou chvílí dosedl do hostovského křesla k hostovskému mikrofonu náš dnešní host František Kinský. Dobrý den.
12: Dobrý den, přeji.
11: Který mi vypráví, jak strašná byla cesta z Kostelce na Torlicí. Tak kde to bylo nejhorší?
12: Tak na dálnici na 15 kilometrů před Prahou se to začalo štosovat, pak jižní spojka, to nemusím nikomu nic vyprávět, a na Vinohradský popeláři. Takže všechno, co si člověk může přát.
11: Ty jste narazil tady ještě na popeláře. No tak tam člověk počká, no.
12: No.
11: Pokud nechce drze to předjet po chodníku, no, ono, což se nedá.
12: To vzchutí předjel, ale zase jeli oproti, tak jako... Ale zdá se, že jsem to stihnul.
11: Ne, přesně na čas, jako se šlechtickou přesností, Frankický. Rád vás tady vidím, moderátor... vlastně další série dokumentárního cyklu Modrá krev, který vysílá Česká televize, vlastně dostal podle mě hodně radostnou zprávu. Četl jsem, že první díl, kde jste se věnovali rodu Harachům, byl v té době, tedy po 20. hodině, nejsledovanějším pořadem napříč českými televizemi diváků nad 15 let. 633 tisíc.
12: Strašlivý číslo, teda...
11: Úžasné číslo.
12: Úžasný číslo, nádherný číslo, překrásný číslo. Ono, oni vlastně i ty série, které byly předtím, první, druhá i třetí, tak já mám pocit, že ta první série dosahovala velmi podobných čísel. A to jsme vlastně jako začínali s tím seriálem. Ta druhá, pokud mě paměť neklame a pokud se nechlubím víc, než je bezpodmínečně nutné, tak byla stejně jako ta první nejlepším nebo nejsledovanějším pořadem druhého programu České televize vůbec v průběhu roku. Trojka, myslím, že jsme si výrazně pohoršili a byli jsme druzí.
11: Aj.
12: No, strašná ztráta. No a uvidíme, jak bude ta čtvrtá. Hmm. Tak začínáme dobře, začínáme zase jako nejsledovanější, tak uvidíme.
11: Dobrá zpráva. Františka Kinského necháme chvilku vydechnout a pak budeme v rozhovoru pokračovat.
1: Host Radiožurnálu.
13: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Pane Kinský, dovolte otázku. Vy se vracíte po tomhle rozhovoru do Kostelce na Torlicí na váš zámek?
1: Ano, vracím se. Vracím se a uvidím, když tak vám zavolám, kde jsem.
0: Poprosíme tedy před 10. hodinou kolegy ze Zelené vlny o speciální dopravní informace Praha, Kostelec nad Orlicí. To byly časy, kdy jste jezdili v kočárech, ne?
1: No to muselo opravdu být úplně nádherné, protože já mám takový pocit, že čím rychlejší auta máme, čím rychlejší vlaky jezdí, tím obtížnější je dostat se z místa na místo, neřknuli včas.
0: Pojďme se na chvíli tedy, ať to stihneme, než se zase přihlásí Zelená vlna, podívat na modrou krev. Jste to vy osobně, kdo se baví se zástupci těch rodů, o kterých vydáváte svědectví a zve je tedy do tohoto projektu?
1: Pokud v úplném začátku, pokud je někdo oslavil, tak kdysi dávno, když jsme začali, protože už je to, myslím, 12, pomalu 15 let, když jsme s tím projektem začali, tak jsme si ho tak jako vymysleli s paní režisérkou a scenáristkou Alenou Činčerovou a jí napadlo, že by použila jako takový klíč do zámku, že by použila mou osobu, protože zvlášť ta první série byla o tom, že jsem vlastně se všemi těmi byl příbuzný, dobře jsem je znal. Takže jsem rozrážel dveře a řekl jsem, ne, bude to úžasné, bude to nádherné, my uděláme všechno proto, abyste byli spokojeni, když film sami o sobě uvidíte nebo o své rodině. Povedlo se, zdařilo se, všichni spokojeni byli. A pak už ty druhá série také obyčejně oslovila je televize, oslovila je s tím, že se chystá takový projekt a pak vždycky já jsem ještě do toho vstoupil s tím, že jsem řekl, nebojte, je to seriózní, stojím za tím já budu ten, který si s vámi bude povídat. Takže se dokonce mě párkrát stalo, že po té, co jsme skončili rozhovor nebo natáčení, že ty respondenti řekli, kdyby jsi u toho nebyl ty, tak my do toho nikdy nepůjdeme. Takže i takhle to dopadlo.
0: To byla velká čest pro vás.
1: Musím říct, že jsem si toho opravdu vždycky velmi považoval. To byla věta, která mě vlastně řekla, nebylo to zbytečný, stálo to za to, rád jsem to udělal.
0: A stalo se vám, že třeba zástupci některého z rodů vám zavolali sami aktivně a říkali, my jsme tam ještě nebyli, my bychom Františku chtěli taky.
1: Musím říct, že jsou skromní a že to nikdy neudělali. Například nám zrovna tady do čtvrté série jsme vlastně objevili, ani jsme vlastně ho objevili ten rod nebo toho potomka, toho rodu v okamžiku, kdy bohužel již nebyl, našli jsme tedy jeho rodinu a od té rodiny jsme se dozvěděli, že on to nadšeně sledoval a jenom si tak jako vždycky posteskl, to je škoda, že tam nejsem a přitom stačilo jenom zvednout telefon a byl by tam. I takhle jsme se o tom rodu doslechli a s jeho potomky, s jeho manželkou, s jeho dětmi a s jeho vnučkou jsme natáčeli a bylo to krásný.
0: Říká náš dnešní host František Kinský.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor za sjezdem na chodce rady. Ve stoupání na kilometru 30,5 stojí kamion ve stoupacím pruhu. Zatím bez označení, stojí v zatáčce. Řidič mává na ostatní, aby vybočili do levého pruhu. Tak velmi opatrně vznikají tam nebezpečné situace. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Aspoň jednou si to dovolím. Mário František Emanuel Jan Silvestr Alfons Kinský. Děkuju za možnost, že jsem mohl říct tahle všechna vaše jména. Když jde František Kinský třeba v Praze po náměstí Kinských, jak mu je?
3: Protože je Pražák, bývalým povoláním jsem Pražák, tak si připadám jako doma samozřejmě, protože v té době, kdy já jsem chodil po náměstí Kinských, tak tam stál tank a jmenovalo se to
2: Náměstí sovětských
3: tanků? Myslím tak nějak podobně, akorát nad ním se tyčil ten Petřínský kopec, kde stále té části se říkalo Kinského zahrada. Já jsem tam ještě ke všemu kousíček od toho do Zborovské chodil do školy na stavební průmyslovku, takže já jsem tam s tím prostorem byl velmi dobře obeznámen a nikdy by mě tehdy nenapadlo, že se vůbec může stát, aby to náměstí se jmenovalo náměstí Kinských, tak proto, abychom tam aspoň tak jako částečně stále byli, tak kousíček od náměstí Kinských na Štefánikově bydlí moje dcera a Štefánikova se v jednu chvíli taky měla jmenovat Kinského třída, pak jenom se zdálo pražským radním, že těch Kinských je moc. Takže Štefánik je lepší.
2: Štefánik je lepší než Kinský, říkáte. Víte, co mě pobavilo? Vy jste jednou v nějakém rozhovoru nebo v podcastu říkal, že když jste chodil, tuším, že na základní školu, tak že vás zarazilo nebo nemile překvapilo, že vás nevzali do pionýra.
3: No, já se k tomu přiznám, já byl zklamán. Já byl zklamán. Tak skaut jsem nezažil, že ten byl zrušen.
2: Po
3: roce 48, 50. letech, myslím, rozpustili skaut definitivně. Já jsem v 53. nastoupil do školy. Ve třetí třídě všichni šli do pionýra, i všichni moji kamarádi šli do pionýra. A tak jsem se hrnul, že budu taky pionýr. Moje rodiče mě neupozornili, že se to může nestat. A nad mě najednou sdělili, ty ne, ty mezi nás nepatříš. A tam jsem teprve poprvé, to bylo docela zábavné, že se člověk vlastně setká s tím, že bezstřídní společnost vás vyřadí jako třídního nepřítele. Ale víte, netrvalo dlouho a bylo mi to naopak jako velmi příjemné, protože
2: Jsem si našel kamarády jinde,
3: stal jsem se součástí ministrantů od svatého Jakuba a byla to bezvadná parta a mohli jsme prolézat minoritský klášter a tam na Starém městě, kam se nikdo nikdy nedostal. Teď se tam zase nedostane, protože je klauzura v klášteře. Ale to byla jedna věc a druhá věc je, že všichni museli nosit tedy povinně pionýrský šátek a zdali ho má nebo nemá ten příslušný žák, kontroloval dole při vstupu do školy, kontroloval profesionální pionýrský vedoucí, který všichni museli rozhalit kabáty a vidět, že mají pionýrský šátek a já jsem hrdě kráčel a nic jsem nemusel. Byl jsem jedinej.
2: Jsem se vždycky vás chtěl zeptat, jestli máte nějaké vysvětlení pro to, jak vy říkáte, že váš tatínek po tom příběhu, který zažil, nikdy nežehral.
3: Je to něco, co on vždycky tvrdil a i se tak choval. A velmi krásně to řekl v tom dokumentu, který o něm byl natočen, který dělala paní režisérka Olga Somerová. Ten dokument je nádherný o něm, kde on ještě s takovým smíchem říká, jako věřte mi to, já jsem nikdy nežehral. A pamatuju si i na to, že když vlastně opouštěl Uranové doly jako,
2: Jáchymově,
3: jako byl takzvaně osvobozen, nebo byl svobodili ho, jak se to říkalo, tak tam prostě zůstal dál a na tom Uranu a říkal, naučil jsem se tu práci, dík dělnické třídě jsem se naučil být razičem. A pak to druhé říkal, kam bych šel, já bych stejně jiné zaměstnání nedostal. A tady jsem byl za to královsky odměněn. Takže říkal, já jsem to nakonec bral jako výhodu, takže proč bych se měl nad tím pohoršovat.
2: Tak doma jste ho moc neviděli zase.
3: Doma jsme ho neviděli.
2: Na víkendy možná.
3: Na víkendy, když byl v Jáchymově a tehdy ještě byla pracovní sobota, a navíc v dolech se dělá 24 hodin. Tak mám tak, jak jsem byl malé dítě, tak mám takovou vzpomínku, že můj otec vždycky přijel, měl na sobě montérky a holinky, pak se převlékl do obleku, protože to jako zásadně, to bílá košile, kravata, oblek, protože se teď chci vypadat jako člověk. A vlastně po strašně krátké době se zase oblíkl do těch holinek a montérek. A doprovázeli jsme ho na nádraží Střed, odkud jezdil vlakem. A moje vzpomínka je, že prostě ty vlaky byly vždycky úplně po střechu plný lidí a že vidím tu ruku, jak mává z okna a zase odjíždí. Takže já jsem si jako malý kluk toho otce příliš neužil. Nejdřív byl zavřený a pak prostě byl na tom Uranu a pak přešel z Jáchymova na Uran na Příbram, takže pak už jsme ho viděli doma denně, protože odjížděl ve 4 ráno autobusem a ve 4 odpoledne se vracel, takže pak jsme už večer, už jsme měli rodinný život.
2: Přestože říkáte, že jste ho často neviděl, když se nad tím zamyslíte, co vám nejvíc dal?
3: Můj otec, co kdybych se na tom takhle, já musím říct, že jsem se na něj měl lépe dívat a měl jsem dávat větší pozor, protože pak bych byl neuvěřitelně pečlivým a nesmírně pracovitým člověkem.
2: Jako byl on?
3: Jako byl on. On nedělal, on v podstatě byl neskonale výkonný, neskonale precizní a opravdu to, co, a vše, co dělal, dělal vždycky s tak ohromným zaujetím. Bylo to úplně jedno, jestli byl lakírníkem, anebo jestli přebíral a znovu budoval po restituci ten majetek těch kosteleckých kinských. On všechno dělal stejnou intenzitou. A tam jsem se měl hodně od něj učit. To jsem se nenaučil tak dobře. Já se to učím teprve postupně.
2: Ale něco už umíte, ne?
3: Malinko.
2: Starat se o rodový majetek, tak to je velký úkol, ne?
3: Je to úkol. Je to malinko něco jiného, než když se k tomu rozhodnete svobodně. Tady se rozhodnete svobodně, ale stejně máte tak jako v zátilku, tam za vámi stojí ta řada těch vašich příbuzných, kteří to spravovali před váma a vy máte před sebou tu řadu, které to musíte předat a to bude dělat po vás. A věřím tomu, že to bude dělat zrovna tak dobře, jako to dělal můj otec a jak se snažím já. Můj otec vždycky říkal, já to dotáhnu tak daleko, aby oni z toho nemohli cuknout. To myslel mě a mého bratra, bo můj bratr bohužel odešel velmi brzo. A já zase říkám, já to udělám, já se pokusím to dotáhnout tak daleko, aby ti, co přijdou po mně, už mohli jenom pečovat.
2: A ti, co přijdou po vás, se
3: to
2: možná
3: už
2: vrátí
3: to, k tomu, to už,
2: co
3: to říkal nedohlédnu.
2: Naším hostem je František Kinský. Budeme si povídat i po zprávách, které začnou na Radiožurnálu vlastně od této chvíle za jednu minutu.

0: 9 hodin 30 minut. Posloucháte Radiožurnál a aktuální zprávy. Německo během dneška a víkendu čekají dlouhé kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. V českých městech přibývají kvůli tropickým teplotám mlžítka, ulicemi jezdí kropící vozy. A například v Praze a v Brně se otevírají jindy nepřístupné prostory, kde se obyvatelé můžou schladit. V Praze je v Jungmanově ulici k dispozici klimatizovaný Škodův palác. V Brně zase prostory historické Nové radnice na Dominikánském náměstí. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 24. Pražský arcibiskup Přibyl teď chce zřídit speciální tribunál. A stovky firem z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Firmy budou například muset mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. Plnění povinnosti se musí od zítřka přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, rozhodne ministerstvo vnitra. Sport. Hradec Králové porazil i po druhé Tromze a postoupil do předposledního kola kvalifikace Evropské ligy ve fotbale. Čeká ho istanbulský Bešiktaš. Dál jde i Jablonec, který v předkole konferenční ligy vyřadil chorvatský Varaždín a teď narazí na lotyšský klub RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 zachodce rady a nehoda na D2 u Blučiny. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna velmi opatrně, teď zase jezdem na chodce rady. Na kilometru 30,5 ve stoupacím pruhu za zatáčkou stojí nebezpečně kamion, hlásí náš zpravodaj.
3: Zastavený a má sklopenou kabinu a vybočují tam kamiony velmi prudce. Je to tam velmi nebezpečné, to nijak označený.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy po pojíždí kolona od 182. kilometru až na 196. je pro osobní auta, počítejte asi 20 minut navíc. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy postojíte v koloně. Na 10. kilometru před sjezdem na Blučinu narazilo auto do dopravního značení. Průjezdný jeden pruh a fronta směrem z Brna zabere asi 20 minut. Je silný provoz. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova i dnes čekejte kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Zdržíte se 15 minut před omezeními. No a podobná situace je na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 až Tokio opět dvakrát omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Tento týden vám nabízíme to nejlepší z hostů Radiožurnálu. Dnes je to repríza rozhovoru Jana Pokorného s Františkem Kinským. Pokračuje už za okamžik.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: německé občanství, ale chovali se slušně, nebo odešli proto, že rozhodli se po roce 48 a ten majetek potom stejně byl zabaven, takže už se nevrátili. Takže tak byli Harachové, kteří jako tady na tom českém území, nebo vlastně, když člověk řekne Krkonoše, tak se bez Harachů vůbec nedovede představit. A druhou rodinou, na kterou jsme se rozhodli, že se zaměříme, protože byla ohromná. Žila na mnoha místech v měnějších České republice, tak jsme řekli, pojďme vzít tůny, protože není pomalu kus porcelánu, který neotočíte. A dole je ta značka Tún, což je jejich značka, která myslím od roku 1793 se logicky ani nezměnila. Tak jsme říkali, to je taky stopa. A tak jsme se rozhodli pro rodinu Tún navíc. Ten jeden z nich, nebo dva z nich, ale jeden byl i tady známý, protože to je herec, který se jmenuje Bedřich Tún, neboli Friedrich Tún, a hrál v známém to seriálu, který se jmenoval Náhrdelník, takže tam hraje Němce. Tak jsme řekli, tak jo, půjdeme do nich. Takže to bude rodina druhá, o které budeme vysílat, no a potom pak přijde třetí, a to jsou Šeréňové, což je, zní to strašně maďarsky, ale byla to rodina, které patřily Luhačovice v Čechách, a ten pradědeček, nebo prapradědeček těch nynějších majitelů vůbec ty lázně vybudoval, který tam jsou, a úzce spolupracoval s Jurkovičem a celý to tam postavil. Ale ti to dostali zpátky, takže ti se tam vrátili, a takhle prostě postupujeme rodina za rodinou. Teď potom ty další rodiny, to už jsou všechno rodiny, které tady žijí a mají tady potomky, takže takové rodiny hele známé, které tady nechali výraznou stopu, ale pod jejich potomci tady nežijí, i když u těch Túnů vlastně ano. Maruška Rozená Tún Suchánková, tak ta žila v Černošicích a tu jsem znal od dětství jejího, že jsem starší než ona.
1: To mi řekněte, pane Kinský, vracím se pořád k tomu famóznímu číslu sledovanosti. Jasně, je to jenom číslo, ale něco znamená. Jak si ho vykládáte? Proč je takový zájem o modrou krev?
0: Já, abych pravdu řekl, tak jsem tím nesmírně překvapen, ale asi jsou to životy, které stojí za to se s nimi seznámit. Ti, o kterých jsme natáčeli, a ti, s kterými jsem mluvil po tom natáčení a tak, tak řekli, my považujeme tento seriál jako pro nás, jako pro rodiny nebo pro rodinu nesmírně zásadní a důležitý. Proto je to úplně to změnilo vztah lidí k nám. Náhle nejsme nepřátelé, náhle nejsme cizáci, kteří sem přišli, ale najednou na nás lidi začínají nahlížet jako na ty, kteří něco dělají, pracují, utrácí své peníze za to, aby mohli spravit svoje viditelné majetky, což jsou ty zámky a tak dále. Nikdo ho neuzavřel, všichni ho otevřeli, přijďte, pojďte, podívejte se. A najednou já mám pocit, že co bylo hrozně důležitý na tom seriálu, je, že lidi pochopili, že jsou to úplně normální lidi. Žádnej nadčlověk, nic takového. Jsou to lidi se svým, které mají svoje úkoly, mají svoje starosti, mají svoje rodiny, mají péči o něco a zjistili, že to není tak úplně jednoduché se o ty věci starat, že to neznamená, když to dostanete, že se stanete boháčem. Naopak, stanete se otrokem toho.
1: Říká František Kinský.

ale rozumím.

0: Povídáme si s Františkem Kinským, který přijel na Vinohradskou 12 ze zámku, z Nového zámku vlastně musíme říkat. Proč máme říkat Nový zámek?
1: Protože v Kostelci ještě druhý a tomu se říká Starý.
0: Děkuju. Jak se topí na zámku teď v zimě?
1: Teď v zimě? Tak na Starém zámku se to topí akumulačkami a to naštěstí, tam to ten zámek, který je částečně pronajat, jako, protože i za život tam, od vzniku Nového zámku se ten Starý přestal používat a vlastně se stal administrativním domem, tam byla správa velkostatku kdysi dávno. Mm-hmm. A Josef Kinský, můj pradědeček, si nechal postavit ten Nový zámek už jenom z toho prostého důvodu, že v tom Starém sedle tehdejšího jsme na začátku 19. století, ten dům zásadně neodpovídal standardům životního stylu první poloviny 19. století, jak si nechal postavit, teď by se řekl, nechal si postavit takovou moderní vilku. Takže ano, já vždycky říkám, není to velké, je to vila, je to 23 plus 1, takže se to snadno obyvatelné. Takže
0: jako když si váš dědeček koupil tu chalupu proslulou.
1: takže to je ten dům, v kterém, který žijem. A ten se původně se vytápěl v době, kdy byl postaven, nesmírně moderním typem vytápění, takovým teplovzdušným topením, které samozřejmě nikdy ten dům nemohlo vytopit, takže pak se přešlo na kachlová kamna, pak se všechna ta kamna rozmlátila a rozbila a já mám ve sklepě zatím rozstříděno podle barev několik kupek kachlí, který jednou dám třeba dohromady. A nyní se vytápí ten dům plynem. Je tam plynová kotelna, pod okny jsou skryté radiátory, aby nerušili oko. A působilo to tam jako příjemně a příznivě, ale není to vytápění, je to temperování. Víc se tam udělat nedá.
0: Takže nemáte potřebu jít se třeba zahřát k vám do cihelny?
1: Do cihelny se jdu docela rád zahřát. To si přiložíte ruce takhle na tu pec a tam je teploučko. Tam víte, že tam za tou zdí v tom vrcholu toho vypalování je 680 stupňů Celsia, takže to stačí si jenom přiložit ruce.
0: Teď vám normálně zasvítili oči. Vy rozumíte cihlám?
1: Já jsem... Podívejte se, já jsem vystudovaný stavář, takže abych nerozuměl cihle.
0: Jaký je poslední trend ve výrobě pálení cihel?
1: Pálí se pořád stejně, akorát se mění ten tvar a mění se koeficient teplotní, to znamená, že ta cihla má vyšší koeficient zadržitelnosti tepla a potom tak se to dělá různě, buď se tam spou výplně, my to neděláme výplně u nás v cihelně, někde tam sypou polystyren, někde tam spou čedičovou vatu do těch otvorů, takže tím ta cihla je izolační, tepelně izolační a my to děláme trošku jinak. Takže je to alchymie. Člověk vůbec netušil, když jsem vstoupil do cihelny, jak se taková, co všechno dáte do té prvotní hmoty, z kterého potom vypálíte tu cihlu. To jsou neuvěřitelné věci, tam se sype mour a tam se sypou piliny a tam se sype odpad z papírenský kaly a takový. Teď si to zase všechno musí vyndat z toho teďka v tuto chvíli, protože to samozřejmě, on to schoří, ale přesto přece všechno vzniká nějaký zvýšený CO2, takže se zase všechny ty přísady teďka z toho postupně musí odstranit a zase se hledá jiná technologie. No tak příště do cihlářského pořadu přijdu velmi rád.
0: Myslím si, že tam obstojíte přinejmenším tak jako v roli průvodce modrou krví, anebo v roli průvodce, která je vám asi nejvlastnější, a to je průvodce po vlastním zámku, kdy provázíte skupiny návštěvníků, pořád to platí?
1: Pořád to platí, pořád je to...
0: A to je vyprodané, ne?
1: Pořád je to vyprodané okamžitě a nejenom, že bychom tam, my na tom zámku děláme kde co. My samozřejmě nejenom, že provádím já, provádí i moje snacha, A současně se velmi, velmi vlastně zaměřili jsme se na to, že z toho zámku děláme kulturní centrum, zaměřili jsme se na vážnou hudbu. Teďka už máme připravený abonent na první pololetí a připravujeme druhé pololetí tohoto roku a bude to, budou tam krásný koncerty, takže věřím tomu, že to bude, ten zámek žije. To je smyslem mé práce, ten zámek musí žít.
0: Takže to řekněme, Big Beatové období už má váš zámek za sebou?
1: Big Beatové období má zámek za sebou a to z toho prostého důvodu, protože když jsme začali, tak toho Big Beatu ještě nebylo tolik v okolí. Mm-hmm. Teďka je všude, jsou festiáky, jeden festiák za druhým, tak jsme si museli říct, pojďme, soustředíme se na něco jiného. A já jsem vedle Big Beatu měl klasickou hudbu vždycky hrozně rád. A rád jsem ji poslouchal. A tak jsme si řekli společně s dramaturgyní, že to obrátíme směrem k tomu, k té klasické hudbě. A třeba začínáme Rachmaninovým druhým klavírním koncertem letos. Pak bude cello kvartet a pak bude Barocco Semper Giovane buď s houslistou Vodičkou anebo s hoboistou Veverkou. Takže
0: máme, tam jezdí takový mistři?
1: My jsme výhradně na mistry specializovaní. U nás hrál samozřejmě Václav Hudeček, Josef Špaček, všichni špičkový housli, Mráček. Takže my, a to je právě to úžasné u nás, že v sále pro 100 lidí je možnost vidět a slyšet takovýhle mistry svého nástroje. Teď jsem chtěl říct, že Mesa Teplpostony jsou mistry svých nástrojů. Asi v podstatě si na něj skoro šáhnete, jako ve Rudolfínu ho vidíte taky, ale tamhle dole, když to u nás, ho máte na dosah ruky.
0: U vás všichni sedí v první řadě, říkám.
1: U nás všech...
0: Ano, v Rudolfínu jenom část.
1: U nás sedí všichni v první řadě.
0: Když se podíváme k vám na zámek, tak je rozdílný jeho provoz v zimě a v létě? Z hlediska návštěvníků.
1: My přes zimu máme zavřeno. Ale vlastně zavíráme až Vánoci. Vždycky na Vánoce je celý zámek nádherně vyzdoben. A je týden nebo přes týden, 10 dnů, otevřeno tak, že si návštěvník může tu expozici projít bez průvodce. To znamená, on má tam volný pohyb. Samozřejmě na něj dohlíží průvodci.
0: Se vám tam naposledy ztratilo?
1: Nic.
0: Fakt,
1: já musím říct, že opravdu já mám neskonalé štěstí na návštěvníky a stojí tam volně různé drobné předměty. Ale lidi mají náš zámek rádi, myslím si, a proto se třeba tam rádi vrací, že tam ty drobné předměty třeba stále nacházejí na svém místě.
0: Ještě jedna otázka k modré krvi. Kdo natočí modrou krev o vás?
1: O rodiny Okinských natočena byla. No, musím říct, že mám z toho velkou trému, že se Česká televize chystá natočit dokument o mně a myslím si, že tak jako směřují do příštího roku, nebo protože to mě příští rok mě bude 80, takže třeba dostanu od televize takovýhle nádherný dárek, dostanu dokument ke svým 80. narozeninám, tak a bude to určitě dělat stejná skupina lidí, s kterými jsme společně točili Modrou krev.
0: Tak blahopřejeme médiu veřejné služby za tenhle projekt, našemu sesterskému médiu. A vám a Františku Kinský děkujeme, že jste se zastavil tady v rozhlase po té strastiplné cestě od vás ze zámku a přejeme, ať zpátky už to jede lépe.
1: Děkuji vám moc krát, bylo to úžasné si tady s vámi chvilku pobýt. Děkuju.
0: Děkujeme taky.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic, častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Hamás podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s odzbrojením v Gaze. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetích předkol evropských pohárů. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy brzdí provoz nehoda na 10. kilometru. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů, řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump oznámil, že militantní hnutí Hamas souhlasilo s rozsáhlým plánem na odzbrojení. Podle Trumpovy mírové rady jde o zásadní průlom v jednáních o pásmu Gazy. Palestinská ozbrojená hnutí mají v Gaze ztratit moc a Izrael se má z okupovaného pásma stáhnout. Oficiální stanovisko Izraele se čeká v následujících hodinách.
6: Úplné odzbrojení by se týkalo nejen Hamásu, ale i dalších ozbrojených skupin v Gaze. Dohodu zprostředkovali Egypt, Katar a Turecko a má se odehrát v několika fázích výměnou za stažení izraelských jednotek. Hamás už svůj souhlas potvrdil a podmínil odchodem izraelských vojáků z Gazy. Američtí představitelé řekli stanici BBC, že prezident Trump by byl velmi zklamaný, kdyby Izrael s ujednáním nesouhlasil a stažení svých jednotek z Gazy zablokoval. Podle nich může celý proces trvat až rok. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump si pak není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. Česko přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Od soudu pak odchází s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou z nebezpečného pronásledování obžalovaní, uvádí to Ministerstvo spravedlnosti. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, říká Vladimír Vedraše v brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
7: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vytírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
3: A chystáme podrobnosti v dopoledním Radiožurnálu po 10:30.
0: Sport.
8: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V odvetě navázali na výhru v Norsku a zvítězili nad Tromsø 3-1. Východočeši museli skóre otáčet, povedlo se jim to po brankách Van Birena, Slončíka a Mihálika. Závěrečné okamžiky zápasu si pak na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
9: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat, a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
8: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul, za který hraje český záložník Václav Černý. Fotbalisté Jablonce prošli do předposledního předkola konferenční ligy, v odvetě porazili Varaždín 2-0 a otočili tak skóre dvojzápasu po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský klub RFS Riga.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 u Blučiny a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za Brnem. Na 10. kilometru narazilo auto do dopravního značení v místě omezení. Projíždí se jedním pruhem a vzhledem k tomu silnému provozu z Brna se zdržíte už přes půl hodiny v koloně. Brzdí se na 6. kilometru. A taky na D1 silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru až na 196. k omezení pojedete pomaleji. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavy. Na kilometru 43 něco opravují silničáři a je tam fronta do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice houstne provoz na příjezdu do Benešova. Už je tam zatím kratší kolona u Tužínky, opět do 10 minut. U Valašského Meziříčí čekejte kolony. Zdržíte se na silnici 35 na příjezdu z Hustopečí a pak je na 35 se kolona i směrem na Rožnov. Tam je zúžení, je semafor u Zašové a fronta asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Dobré páteční dopoledne, my dnes začneme ve středních Čechách. Známý kladenský autobazar Štěpánek Auto si v minulých letech od investorů půjčil stovky milionů korun. Jenže teď je jeho areál opuštěný a majitel prakticky nekomunikuje a dluhy neplatí. Tento případ sledujeme a v dopoledním radiožurnálu za chvíli nabídneme podrobnosti. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Známý kladenský autobazar Štěpánek Auto, který si od drobných investorů napůjčoval přes 500 000 000 korun, přestal svoje závazky splácet. Původní majitel Petr Štěpánek na konci června firmu prodal do Maďarska a od té doby není k zastižení. Investoři podali trestní oznámení a teď chystají hromadnou žalobu.
1: Já jsem do dluhopisů firmy Štěpánek Auto investovala dlouhodobě. Naposledy vlastně jsem kupovala dluhopisovou emisi v roce 2025 s tím, že jsem potřebovala peníze vypovědět, to znamená, že jsem na přelomu roku 25-26 požádala o předčasnou výpověď. Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
2: Říká paní Radka z Kladenska. S majitelem Petrem Štěpánkem a firmní správkyní dluhopisů Michálou Kubernátovou se následně dohodla na posunu termínu vyplacení na konec června.
1: Ani to nedošlo k výplatě, takže jsem se o situaci začala aktivně zajímat. Jela jsem se podívat do areálu a zjistila jsem, že vlastně areál nefunguje, je prodaný, zaměstnanci tam nejsou a firma, že je převedená na neznámého maďarského investora.
2: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Ani to ale zjevně nevyšlo. Na Ybox 24 totiž 28. července sám podal návrh na insolvenci. Štěpánek v e-mailu napsal:
3: podání vlastního insolvenčního návrhu je pro mne zákonnou povinností, jelikož společnost nebude schopna své závazky z běžné činnosti splácet. Ale v tuto chvíli je ve společnosti pravděpodobně stále ještě dostatečný majetek, který by mohl postačit k uspokojení všech věřitelů.
2: To by ovšem museli být stovky milionů korun. Už před 2 lety analýza na webu dluhopisář.cz varovala před potenciálními problémy s těmito dluhopisy. Štěpánkovi firmy přesto vydávaly další a další emise dluhopisů. Vždy s odvoláním na to, že prospekt, tedy informace o dluhopisech, schválila Česká národní banka. Ta ovšem posuzuje jenom formální náležitosti emise, říká mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
4: Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
2: Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a už v červenci podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
2: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šůra říká:
6: asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli.
2: A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Je posledního července, posloucháte dopolední radiožurnál, jsou 2 minuty po 11:15. I dnes bude v Česku pořádně vedro. Teploty vystoupají až na 35 stupňů. Zátěž to je pro lidi, ale samozřejmě nejen pro ně. Za chvíli se podíváme do Kladrubského hřebčína, kde museli změnit pracovní režim, aby tamní koně zvládli výcvik.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Místo stájí noc na pastvině a posunutý tělocvik. S horkem nebojují jen lidé, ale i zvířata. A třeba v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli pokračujícím vedrům posunuli pracovní směny. Pro koně i pro zaměstnance.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
3: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
3: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik.
3: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
3: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v koli?
2: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
3: Podle vedoucí průvodců Kladrubského hřebčína Kristiny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty skrotit.
4: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
3: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrianko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: Radiožurnál 10.30. Monika Vrchotová a zprávy.
4: Lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou dodávku tisícovky balení ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní převzali až dnes. Ministerstvo taky zvažuje, že by pojišťovny nejpotřebnějším pacientkám hradili dovoz léku ze zahraničí. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. Dálnice D3 se dnes prodlužuje o 3 kilometry. Úsek u hranice s Rakouskem mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je hotový o měsíc dřív. Na jihu Čech teď zbývá ředitelství silnic a dálnic dokončit 12 kilometrů. Začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání Náchodské divadelní scény.
3: Sport.
4: Hokejista Tomáš Nosek patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský. A fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Sejde se kvůli tomu výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D2 za Brnem a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D2 se začíná pomalu rozjíždět kolona za Brnem směrem na Bratislavu. Na 10. kilometru narazilo auto do značení. Teď už by se mělo projíždět opět dvěma jízdními pruhy. Kolona je tam dlouhá, brzdí se už na 5. kilometru a chvíli potrvá, než se celá rozjede. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od 180. kilometru až do Brna k omezení. Je to nesouvislá kolona pro osobní asi na 20 minut. Na D1 dejte pozor i v opačném směru, na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 183 zasahují hasiči u nehody. Stojí na kraji vozovky, ale brzdí se, opatrně dojíždějte. V Praze největší kolona v tuto chvíli asi na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Po pojíždí před sjezdem na Ořech a zdržíte se 15 až 20 minut. Nic nepřekáží, pouze silný provoz. A provoz houstnej na silnici 3 z Prahy na České Budějovice u Benešova. Na příjezdu z Prahy před Benešovem postojíte asi 10 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách bude kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Bude Labe někdy splatné pro nákladní dopravu z Děčína až do Hamburku a podporuje tento záměr kromě české vlády taky vláda sousedního Saska? A má smysl kvůli tomu stavět v Děčíně nový plavební stupeň? Na to se budeme ptát v dnešních 20 minutách radiožurnálu ředitele Ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin. Teď je tu páteční dopoledne 10:34 a vám všem dobrý den.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdně.

Neustále posílání zpráv, telefonování, sledování nebo čekání před prací. Tyhle situace zažívají někteří lidé třeba po rozchodu. Případů nebezpečného pronásledování neboli stalkingu přibývá a někdy končí vyhrožováním nebo dokonce i napadením. Tohle téma probere dopolední Radiožurnál do 10:45.

0: pracuje viac môj.
1: Někdy to není lehké. V Česku letos přibylo případů stalkingu, tedy nebezpečného pronásledování. Za první pololetí jich policie vyšetřovala 225, což je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Obvykle jsou to ženy, které se stávají oběťmi stalkingu, vyhrožování nebo i napadení. Jeden aktuální případ, který se dostal ke krajskému soudu v Brně, sleduje reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Krajský soud v Brně se včera zabýval případem rozchodu, který vyústil ve výhrušky. O co tam šlo?
2: Muž posílal ženě po rozchodu zprávy, chtěl, aby se k němu vrátila a pak jí 4 měsíce vyhrožoval. Třeba tím, že zabije ji, její příbuzné i psa. Během jednání krajského soudu tvrdil, že odeslané zprávy byly vytržené z kontextu. Podobně dřív pronásledoval i jinou svou expartnerku. Posledních výhružek se dopustil v podmínce a odvolací senát mu potvrdil 9měsíční vězení. Policisté na Jižní Moravě řešili v poslední době hlavně stalking ze strany bývalých partnerů. Typické projevy vykresluje policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
1: Asi důležitá otázka, kdy už jde o stalking?
2: Obecně jde o situace, kdy ten převážně jednostranný kontakt překročí únosnou mez a trvá tou delší dobu. Vysvětluje ředitel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů Vladimír Vedra.
4: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vytírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
2: Oběti případy častěji nahlašují díky osvětě o problematice. V posledních letech se stalking rozšiřuje i kvůli rozmachu sociálních sítí, které jsou ideálním nástrojem pro následování. Většina odsouzených stalkerů dostane podle dat Ministerstva spravedlnosti podmíněný trest. Do budoucna nejspíš bude muset rezort kvůli evropské směrnici rozšířit okruh případů stalkingu. Momentálně musí jít o chování, které může vzbudit obavu o život a o zdraví. Do budoucna by se vztahoval taky na situace, které můžou způsobit oběti vážnou újmu.
1: Říká z Brna reportérka Alena Hesová. Aleno, děkujeme a nashledanou, hezký den na Jih Moravě.
2: Není zač, naslyšenou, pěkný den.
1: Nashledanou. Za minutu 10:45 tady je dopolední Radiožurnál v pátek 31. července 2026.

0: Dopolední radiožurnál je s vámi i v 10 hodin 46 minut. Dokonalý večer zažili fotbaloví fanoušci Hradce Králové v Malšovické aréně. Východočeši totiž poté, co se po 30 letech dostali do evropských pohárů, vyřadili norské Tromze a postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jak už za chvíli uslyšíte, výjimečné to bylo i pro hradeckého trenéra Davida Horejše.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Demi Lovato, Olimers a jejich Up v 10 hodin a 50 minut na Radiožurnálu. Fotbalisté Hradce Králové vyřadili norské Tromsø a postoupili v evropské lize do třetího předkola. Poté, co vyhráli na severu Evropy 1-0, připravili svým fanouškům velký zážitek, protože na domácím stadionu zvítězili v odvetě 3-1. Gólovou trefou se na tom podílel i útočník Ondřej Mihálik.
1: Radost, štěstí, jak euforie, že jo, plný stadion, vlastně od nějaký 80. minuty ostřelej Malšák na nohách, všichni tleskali a je to nádhera, je to prostě po těch 31 letech něco, co si ten každý fanoušek Hradce zapamatuje a myslím si, že jsme jim jako nemohli dodat lepší návrat do těch evropských pohárů.
2: Liboval si po utkání královéhradecký kanonýr a podobným způsobem si závěr povedeného představení užíval také trenér David Horejš.
3: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
2: To se týkalo především druhého poločasu, ve kterém jakoby soupeři spoza polárního kruhu došel v 35-stupňovém tropickém horku dech. Těžký duel to byl i pro hradecký tým, ten se ale podle útočníka Mihálika o přestávce pořádně ochladil.
1: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly růze měli a pak už jsme tu hru kontrolovali.
2: Způsobem, který se líbil i trenéru Horejšovi. Ten je u hradeckých fotbalistů od roku 2024 a po vítězném utkání se neubránil srovnání s nedávným obdobím.
3: Vím, že když jsem sem přicházel, tak jsme byli 3 body od sestupu a na motodletu jsme postoupili v 90. minutě. Od najednou tady máte ve čtvrtek hrát s Bežiktašem Istanbul.
2: To je právě další protivník hradeckých fotbalistů pro třetí předkolo Evropské ligy. Votroci tak narazí na turecký velkoklub, který mimo jiné přivedl před pár dny do kabiny belgického reprezentanta a vítěze Premier League s Arsenalem Leandra Trossarda. Ještě než se východočeši příští čtvrtek s Bešiktašem poměří, čeká je o víkendu ligové utkání na hřišti pražských Bohemians. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Téma pro poslední díl série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
1: Vysoké teploty způsobují častější nehody, podle BESIPu jsou řidiči méně pozorní. Končí dobrovolné vojenské cvičení, studenti přísahají. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. V Praze komplikují dopravu nehody v tunelech směrem na Barandovský most. A bude slunečno, k večeru s možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami až do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku jim hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
3: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky. Musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak zácpě nemohou klimatizovat.
1: Na cestě by sebou měli řidiči mít i nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřold varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firem z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
4: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
1: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnosti týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou právě končí slavnostní vojenská přísaha studentů, kteří se tam zúčastnili prázdninového dobrovolného cvičení. Letos se jejich počet víc než zdvojnásobil. Na místě je reportér Milan Soldán.
5: A studenti, nebo teď už vlastně vojáci, se přesunuli do hangáru, protože jestliže jejich výcvik byl náročný, tak přísaha neméně, museli strávit nějakých 30-40 minut na rozpálené betonové ploše. Jinak jsem do Náměště nad Oslavou se na dobrovolné vojenské cvičení letos přihlásilo 127 studentů, dokončilo jich 113, z toho 30 dívek. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
1: Lesní požár ve Větřkovcicích na Opavsku už mají hasiči pod kontrolou. Povedlo se jim zastavit jeho šíření. Na místě ale dál zasahuje 13 hasičských jednotek. Stupeň požárního poplachu klesl ze třetího na druhý. Hasiči s požárem nepřetržitě bojují už od včerejšího odpoledne. Oheň poškodil zhruba 27 hektarů lesa a část přilehlého strniště. Po pádu laviny na pákistánské osmitisícovce Broad Peak záchranáři objevili těla 4 horolezců. Úřadům se zatím nepodařilo zjistit jejich identitu. Lavina tam zavalila celkem 10členný mezinárodní tým, který vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja. Ten v roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všechny osmitisícové vrcholy. Kromě něj byla v expedici mimo jiné Američanka, Pákistánec nebo Číňan. Podle vedení pákistánského alpinistického klubu byly do pátrání nasazené helikoptéry a další prostředky.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromze porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy si zahraje Jablonec. Ten po úvodní prohře o gol v Chorvatsku zdolal v odvetě Vraždín 2-0. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský klub RFS Riga. Hradec Králové čeká Bešiktaš Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Česká fotbalová reprezentace by odpoledne mohla oznámit nového trenéra. Teď kvůli tomu mimořádně jedná výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru Jaroslav Tvrdík.
7: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představím, ano.
6: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, ucpaná silnice 13 v Bílině. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete od zhruba 180. kilometru až do Brna k omezení. Je to nesouvislá kolona pro osobní auta asi na 20 minut. Na D1 pozory v opačném směru na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 183 ve stoupání havarovalo osobní auto, blokovaný je stoupací pruh a brzdí se. Silnice 13 z Mostu do Teplic je ucpaná v Bílině. Silný provoz tam brzdí nepojízdný kamion. Kolony jsou tak o něco delší, průjezd řídí policisté. V Praze brzdí provoz nehody na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. První nehoda na začátku Strahovského tunelu, 3 dodávky v pravém pruhu. Další nehoda pak ve Zlíchovském tunelu, ta už je mimo jízdní pruhy. Regulují výrazně vjezdy do tunelu směr na Barandovský most, tak čekejte kolony v okolí. Ještě jedna nehoda v Praze brzdí provoz na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Chomutova. Za nájezdem od letiště blokuje pravý pruh a tvoří se kolona od sjezdu na Kněževes. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a na severozápadě se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky a bude horko 35 až 39 stupňů na severu Čech kolem 34, na horách bude kolem 29 stupňů. To byly zprávy. A teď už, co se děje se světem s Tomášem Pancířem.
9: Co přinesla jednání Donalda Trumpa, Volodymyra Zelenského a Benjamina Netanyahu z tohoto týdne? Propojují se války na Ukrajině a na Blízkém východě? Jak funguje systém rušiček instalovaných na drony, ke kterému by Ukrajinci měli dostat licenci od Velké Británie? A může se podařit generálnímu tajemníkovi OSN vyřešit spory mezi členy NATO, tedy Řeckem a Tureckem, ohledně Kypru? O tom všem budeme mluvit v příštích minutách vysílání Radiožurnálu.
2: Co se děje se světem?
9: Jako každý pátek touto dobou vítám ve studiu experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízu. Dobrý den.
10: Dobrý den i vám.
9: I tento týden přinesl zajímavé zprávy a velmi sledovaná jednání. Ve Spojených státech v souvislosti s pohřbem senátora Lindseyho Grahama jednal americký prezident Donald Trump s ukrajinským prezidentem, s izraelským premiérem. Ukrajinský prezident se také setkal s izraelským premiérem. V tomto případě to byla vlastně první schůzka po téměř 3 letech. Jak významná tahle ta jednání byla a co přinesla?
10: No určitě bylo dobře, že se oni státníci setkali s prezidentem Trumpem osobně, de facto oči v oči. Byť ta, v tomto případě ta setkání byla neveřejná, proto jsme z nich neměli tolik záběrů, zcela logicky. Myslím si ale, že někdy je to potřeba, protože...
9: Právě jsem si říkal, že někdy mohou být vlastně efektivnější ta neveřejná jednání než ta před kamerami.
10: Jednoznačně obzvláště v přítomnosti amerického prezidenta Trumpa, protože pro něj kamery jsou vším. Takže když je v záři reflektorů kamer, tak se nezná někdy doslova do písmene. Vzpomeňte na některé minulé schůzky i s prezidentem Zelenským. Takže v tomto případě si myslím, že to opravdu spíše pozitivní roli sehrálo. Pojďme jenom říct pár slov ještě k Lindsey Grahamovi, protože to stojí za to. To je málo známá osoba, zcela logicky. V České republice byl to vlivný senátor, původem právník, velký podporovatel Johna McCaina. On nejdříve vystupoval proti Donaldu Trumpovi, aby nakonec přišel s jakousi pragmatickou odpovědí na problémy, které s jeho administrativou měl a dokázal s ním komunikovat. Získal na něj vliv a co je podstatné a pozitivní pro nás, pro Ukrajinu, pro Evropu, pro Izrael je fakt, že on byl velkým podporovatelem Ukrajiny. Byl tam mnohokrát, minimálně 10krát. Ostatně bohužel to neštěstí, kdy se mu utrhla aorta, se mu stalo právě den poté, co se navrátil z posledních jednání s prezidentem Zelenským na Ukrajině. Stejně tak podporoval Izrael a byl velkým zastáncem o něch sekundárních cel, o kterých se bavíme. Právě tento týden v americkém kongresu prošlo prvním čtením jeho návrh sekundárních cel ve výši 100% proti státům, které s Ruskem, případně s Iránem, to bylo rozšířeno, obchodují. On nese i jeho jméno. Takže je to velká ztráta pro Ukrajinu, velká ztráta pro Izrael. Tím pádem vlastně i pro Evropu, minimálně ve vazbě na tu Ukrajinu. No, setkání mezi Zelenským a Trumpem se poslední dobou, jestli jste si všiml, vyvíjejí podstatně lépe, než tomu bylo na začátku toho 28. února loňského roku. Onen zlom, jak ho charakterizoval sám prezident Zelenský, nastal loni na jaře během pohřbu papeže ve Vatikánu. Jestli si posluchači určitě vzpomenou na onu dnes již mýtickou fotografii z té krásné kaple, jak tam sedí Trump se Zelenským, poprvé bylo vidět, že mluví rovný s rovným. Tak od té doby se ty vztahy narovnávají a má to velkou logiku. Můžeme si myslet, co chceme, ale prezident Trump uznává silné a prezident Zelenský ukázal, že je silný a že má ony pověstné karty, které mu podle Donalda Trumpa chyběly, když byl na tom prvním jednání v Bílém domě. Takže i toto jednání se odvíjelo velmi dobře. Ano, můžeme diskutovat, kdy dostane Ukrajina licenci na výrobu interceptorů PAK-3 do systému Patriot, ale už jenom to, že to diskutujeme, že je to předslíbeno, je velký posun, protože licenci na PAK-3
9: má... Pardon, že do toho skáču, vy říkáte předslíbeno a můžeme diskutovat, kdy dostane, ono možná pořád můžeme diskutovat, jestli dostane, protože Donald Trump v nejnovějším rozhovoru pro Financial Times zpochybnil to, co předtím říkal Volodymyr Zelenský, tedy že se na tom dohodli, takže možná i v tomto směru je otazník, tak to jenom vám do toho vstupuju, ale když už se dostáváme k těm patriotům, respektive k těm střelám do patriotů, kdyby opravdu k té dohodě došlo, na jak dlouhou trať je to běh? Pokud by se teď obě země dohodly, tedy Spojené státy s Ukrajinou, kdyby bylo reálné, že by Ukrajina začala produkovat ty střely?
10: No to je pravdu, to bylo to B, co jsem chtěl dodat, že samozřejmě s Donaldem Trumpem, dokud není podepsáno, nikdy není jisté, ale chtěl jsem říct, že už jenom ty úvahy, ty diskuse jsou velkým posunem, protože ony licence má v tuto chvíli jenom Japonsko na PAK-3 a Německo teprve žádá o ten PAK-3. Ono vyrábí tu subverzi PAK-2, tu starší. Takže by to byl obrovský pokrok. Ale pravdou je, že to je v tuto chvíli minimálně pro letošní a začátek příštího roku psychologická výhoda. Podpora morálky bojujících jednotek, ale i zázemí týlu a obyvatel Ukrajiny. Protože rozběhnout sériovou výrobu licenčního charakteru pro ony sofistikované systémy protivzdušné obrany je běh na dlouhou trať, to je pravda. Není to otázka týdnů ani nižších jednotek měsíců, když bude Ukrajina opravdu hodně spěchat a povede se jí dokončit dohody s americkými subdodavateli, tak se bavíme minimálně o konci příštího roku jako tím nejbližším možným termínem spuštění sériové výroby. A víme dobře, ale že Ukrajina je schopna to urychlit. U normální země by to opravdu byla otázka třeba 3-4 let. U Ukrajiny věřím, že je schopna to klidně stáhnout na polovinu nebo na třetinu. Samozřejmě to zásadní, ty klíčové komponenty naváděcího charakteru by se nadále vyráběly ve Spojených státech, ale ta kompletní montáž by probíhla Ukrajině. Ale prosím, není to tak, aby si posluchač představil, že se postaví tovární hala, kdy se na jeden konec naveze surovina, materiál a z druhého konce se vyplivne hotový výrobek. Vůbec ne. To jsou subdodávky stovek firem, které se musí v pravý čas sejít na pravém místě a potom musí do sebe zapadnout. Je to opravdu sofistikovaná skládačka.
9: Když se ještě vrátím k jednáním ve Spojených státech Donalda Trumpa, ať už s izraelským premiérem nebo ukrajinským prezidentem, tak Ukrajina před cestou svého prezidenta do Spojených států zaútočila na iránskou loď, ta podle ukrajinských úřadů převážela vojenský materiál do Ruska. Šlo z ukrajinské strany o nějakou snahu propojit konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, třeba i ve vazbě na to, že oba dva mířili i s Benjaminem Netanyahuem do Spojených států?
10: Rozumím, nemyslím si, že Ukrajina by chtěla otevřít novou frontu. Ukrajina nemá kapacity na to, aby bojovala doslova do písmene na dvou frontách proti Rusku a zároveň proti Iránu. Na druhou stranu tím chtěla jasně dát najevo, že jednak se jí nelíbí a druhák, když to bude významná dodávka vojenských materiálů typu komponent do balistických raket, tak nebude tolerovat ony dodávky tak, že pouze bude přihlížet. Proto ostatně ten útok byl to jakýsi zdvižený varovný prst s konkrétním jasným úderem, že Ukrajina není jenom ta, která provádí rétorická cvičení, ale provádí i faktické údery, když je to potřeba a když ten náklad podle jejího názoru veze komponenty pro drony drony, případně balistické rakety. Ten útok byl nicméně omezený, nebyl komplexní, nenastaly další útoky, mezi tím se již spojili ministři zahraničí Iránu a Ukrajiny, aby ten konflikt, respektive eskalaci, eliminovali. To se snad povedlo, protože domnívám se, že je v zájmu všech aktérů, opravdu, i Ruska, i Iránu, i západního společenství, aby ty konflikty se nepropojily, a proto ostatně Teherán nakonec nereagoval. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale nebylo by to šťastné ani pro Ukrajinu.
9: Vy jste v téhle souvislosti na síti X upozornil na to, že Ukrajina má k dispozici zbraně, které mohou zasáhnout celou evropskou část Ruska, ale také celý Irán. Jak tohle je významné?
10: Je to důležité a je to opět to poselství, ta zpráva Teheránu, aby pokud možno dal ruce pryč od velké podpory Ruska. Faktický útok, který se udál v Kaspickém moři, pojďme jenom zasadit ten kontext toho Kaspického moře. Kaspické moře je samozřejmě podle názvu moře, ale je to vlastně jediné moře na světě, které není propojené s ostatními moři nebo oceány. Je to vlastně obrovské slanovodní jezero. Nazývá se moře kvůli své rozloze a protože tam je slaná voda, mimo jiné samozřejmě. A Irán onu blokádu, která byla opět vyhlášena Spojenými státy, ekonomického charakteru jejich přístavů, zamezení vývozu ropy a jiných komodit z Iránu, stejně tak dovozu vojenského materiálu do Iránu, obchází právě tím, že některé jeho přístavy, které vybudoval, jsou u Kaspického moře a dohodl se s Ruskem, že je schopen něco vyvážet přes Rusko. Vedle toho ještě existuje železnice s Čínou, i tam něco jde, nicméně to nemá takovou kapacitu. Takže to Kaspické moře z tohoto pohledu má v tuto chvíli daleko větší význam, než by se mohlo na první pohled zdát.
9: Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy, je tak jako každý pátek hostem Radiožurnálu.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
9: Už jsme mluvili o jednáních mezi Ukrajinou a Spojenými státy k licencím na střely do systému Patriot. Volodymyr Zelenský se ale v tom končícím týdnu sešel také s novým britským premiérem a ten po jednání řekl, že Británie Ukrajině poskytne duševní vlastnictví k novému systému rušiček na drony. O co jde? Jak to vypadá? Jak to funguje?
10: Je to vlastně technologie elektronického boje. Jakési zarušování obranných prostředků protivzdušné obrany Ruské federace. Jde o to, že vy tento systém, on má, je to krabička o velikosti laptopu, instalujete buď do dronů dálkových, nebo do střel s plochou drahou letu, což Ukrajina již činí, protože ona tyto systémy z Velké Británie již odebírá. A ty mají za cíl zarušit, respektive narušit protivzdušnou obranu Ruska tak, aby ten cíl buď nebyl detekován, nebo se jevil, že je jinde, nebo tam bylo více cílů, nebo úplně rozrušil schopnosti těch sledovacích zařízení Ruské federace. Ty následně poté, co budou oslepeny nebo oklamány, nebudou schopny včas vydat pokyn k odpálení raket či jiných komponent protivzdušné obrany proti těmto zařízením. To je ten význam, je to nesmírně důležitá záležitost, protože bez těchto rušiček, bez těchto systémů elektronického boje by se ony drony staly podstatně snadnější kořistí, stejně tak střely s plochou dráhou letu. Já bych to přirovnal k systémům, které vidíme dnes a denně na bojišti rusko-ukrajinském. Všimněte si, že poslední rok, rok a půl, většina dronů již neoperuje bezdrátově, ale právě na tom optickém kabelu, protože ten nejde zarušit. Tak to je přesně ten systém. Optický kabel vlastně je podobný systém rušení v tom smyslu, že vy eliminujete možnost protivníka, aby vám ten dron zarušil, tím pádem ho svedl z cesty, deaktivoval, nechal ho spadnout a tak dále. Takže to je na tom bojišti blízkém, zatímco tyto rušičky slouží pro systémy dalekého dosahu. Ony drony, které útočí na ruské rafinérie či energetickou infrastrukturu, případně střely s plochou drahou letu. A jsme u toho, je to podobné jako s Patrioty, měla by být udělena licence, Ukrajina by si měla tyto rušičky vyrábět sama, ale výhodou pro Británii bude to, že ona na oplátku bude předávat zkušenosti z bojiště, které Velká Británie bude potom integrovat do těch vlastních výrobků. Důležité je to proto, že Ruská federace není v tomto ohledu rigidní, ale ona se učí a je schopná obnovovat procesy protivzdušné obrany v řádu týdnu nebo měsíců. Takže vy i ty rušičky tomu musíte přizpůsobovat. Proto vlastně je to oboustranně výhodné.
9: Jak to může změnit poměr sil mezi Ukrajinou a Ruskem?
10: Žádný jediný zbraňový systém nerozhodne tuto válku. Musí to být kumulace více faktorů, více zbraňových systémů, více událostí. Takže ano, je to samozřejmě jeden z atributů, není nijak dramaticky zásadní, ale vy z nich potom můžete poskládat tu mozaiku z těchto jednotlivých střípků. Takže důležité to je, ale není to rozhodující.
9: V našem pořadu mluvíme hodně o Blízkém východu, mluvíme hodně o Ukrajině, o Rusku, ale i v Evropě máme desítky let trvající spory, které vypadají zamrzlé. V tomto týdnu ukončil generální tajemník OSN Antonio Guterres návštěvu Kypru, tedy ostrova, který je už přes půl století rozdělený. Šéf OSN řekl, že plánuje svolat několika strané jednání, které se bude zabývat řešením situace na Kypru. Je tedy potom půl století naděje, že by se tahle ta záležitost v Evropě vyřešila?
10: Tak naděje vždycky, otázka je, jak moc velká. Já bych byl spíše v tomto ohledu skeptičtější. Když vezmeme tu historii toho konfliktu, tak Kypr vyhlásil nezávislost na Velké Británii v roce 1960. Následně kolem roku 64 propukly nepokoje, protože Kypr etnicky je rozdělen mezi kyperské Řeky, kyperské Turky. Většinou mají kyperští Řekové, tuším něco mezi 75-78%. Zbytek jsou kyperští Turci. V roce 74 právě díky těmto, pardon, 64 ještě, vrátíme se do 60. let, díky těmto nepokojům vznikla na půdě OSN i mise, která dodnes funguje a má pozorovat, ona nemá ten statut peace enforcement, to znamená vynucení práva, ale je to mise, která má pouze být jakoby peacekeeping, to znamená udržovat mír. Víme ale dobře, že z hlediska těchto misí OSN je to složitější, ostatně se ukázalo i v tomto případě, protože v roce 74 ten konflikt se rozhořel do větších rozměrů, nastal převrat řecké vojenské chunty, mezitím Turecko vyslalo do té severní části svoje vlastní vojáky a de facto ten konflikt zamrzl. Dodnes máme jakýsi status quo. Když to vezmeme opravdu historicky, tak je to nejdéle trvající nevyřešený konflikt, nebo jeden z nejdéle trvajících nevyřešených konfliktů na území Evropy. Na jihu je Kyperská republika, která je uznávaná mezinárodním společenstvím, ostatně je i členem Evropské unie. Zatímco ta severní část, která je pod kontrolou Ankary, tak ta byla uznána pouze Tureckem, co může být zajímavostí například pro naše posluchače je fakt, že na takto malém území například Turecko má více vojáků, než disponuje armáda celé České republiky vůbec svým vlastním armádním sborem. Takže je vidět, že to i pro Tureckou republiku je důležité téma. Ještě jedna zajímavost, Nikosie jako hlavní město je vlastně dnes jediná rozdělená metropole Evropy. To, co byl Berlín, rozdělen v roce 1961 berlínskou
9: stále realitou v Nikosii.
10: Přesně tak, tak to je. Málo známý fakt je stále realitou v Nikosii.
9: A když mluvíte o těch zajímavostech, ono tady je paradoxem nebo zajímavostí to, že ten spor vlastně vedou dva spojenci, protože jak Řecko, tak Turecko jsou členy Severoatlantické aliance. Jak tohle komplikuje fungování aliance? Nebo je to úplně jedno?
10: Úplně jedno to není. Dnes jsme si na to již zvykli, ale samozřejmě v době toho nejvyššího konfliktu v roce 74 to velký problém byl. Mimochodem proto například řecká armáda, když vezmeme z hlediska počtu obyvatel, ale i výtlaku ekonomiky je podobná té české. Česká již předběhla Řecko z hlediska výkonu ekonomiky. Počet obyvatel je plus minus podobný, přesto řecká armáda je nepoměrně větší, nepoměrně silnější než česká, protože vidí jako svého hlavního nepřítele a v tom je ten paradox, Turecko, jiný členský stát NATO. Stejně tak turecká armáda, která se rozkračuje na oba směry, samozřejmě tam má svoje vyzývatele i na východní části své hranice, tak ale i Řecko je pro ní zásadním rivalem. Já bych neřekl protivníkem, pojďme říct ten termín rival. Takže právě v roce 1974 spolu se Suezskou krizí, která byla v roce 1956, a já bych řekl aktuálními rozepřemi mezi západním a východním břehem Atlantiku v té euroazijské civilizaci, právě v tom, jak Spojené státy v tuto chvíli tlačí na Evropu, tak to jsou tři největší krize od vzniku NATO z roku 1949. Takže Suezská krize, Kyperská krize a v tuto chvíli aktuální rozmíšky mezi členskými státy NATO na čele se Spojenými státy. Takže taková je situace. Vy jste se ptal, co se tam teď odehrává. Právě generální tajemník NATO tam vyrazil a chtěl by zamrzlá jednání opět obnovit, tak aby se ostrov mohl spojit v jeden celek a byl nezávislý en bloc, nikoli na ty dvě části. On navrhl nový formát rozhovoru 5+1. To má znamenat, že státy z nepřátelené strany plus Turecko plus Řecko plus Velká Británie, to je těch pět stran, to znamená z nepřátelné strany přímo na Kypru jsou dvě, Řecko, Turecko, Velká Británie, to je ten počet 5+1, to má být on, to má být to OSN, snažit se najít řešení toho konfliktu do budoucna, ale nemyslím si, že to je příliš realistické.
9: Snaží se v tom i NATO?
10: Určitě pro NATO je podstatné, aby ten spor neeskaloval. To znamená, aby oba členské státy plnili svoje příspěvky, aby oba členské státy byly stabilními členy a jejich půdky nepřerostly nezbytně únosnou mez. A je pravda, že od poloviny 70. let se to daří. My jsme ještě nezmínili jeden fakt na Kypru, jsou ještě dvě britské základny. To je také specifikum, protože Británie v rámci vyhlášení nezávislosti Kypru v roce 60 si nechala dvě území, takže jsou to výsostné území britské královny, no respektive, pardon, dnes krále, britského krále, ano. Omlouvám se, jak jsem celý život byl zvyklý na královnu, tak dnes je to král. A tam jsou tam dvě důležité britské základny právě proto, že Kypr má strategickou polohu. Nachází se ve východním Středomoří a je kousek od Blízkého východu a těch tektonicky činných oblastí, které se v tom regionu nacházejí.
9: Což se ostatně připomínalo i nedávno v souvislosti s americkými útoky na Irán a tím se nám to zase propojuje s těmi tématy, kterými jsme začínali a kterými určitě budeme pokračovat i za týden. A tak jako každý pátek i dnes byl pátečním dopoledním hostem radiožurnálu expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky, naviděnou, naslyšenou.
10: Máte pravdu, díky. Zase jsme potvrdili, že všechno souvisí se vším a mezinárodní vztahy obzvláště. Proto je potřeba je zasahovat do širších souvislostí. Moc díky. Krásný letní víkend všem a hlavně ho přežijeme ve zdraví.
9: My děkujeme za to, že vy to děláte a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí i Tomáš Pancíř.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Senioři budou moct od srpna bez sankce ukončit penzijní spoření a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Umožní to novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Česká města zavádějí opatření kvůli horku, v ulicích instalují mlžítka a otevírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou otevřené prostory v historické nové radnici na Dominikánském náměstí. Ulicemi Moravské metropole také projíždí třikrát denně kropící vůz. Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich jich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Od zítřka budou moct cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Sport. České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siňaková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Brně a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá fronta od 180. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem těch 16 kilometrů pojedete bezmála půl hodiny, kamionem delší dobu. Pozor dejte i na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy. Za Hustopečemi se dojíždí do kolony. Je tam omezení na 32. kilometru. A podle našeho zpravodaje se brzdí prudce.
4: Brzdí se tu až do úplného zastavení. Je to docela náhle, nečekají to vodiči a nepřidají pozor.
3: A zdržíte se okolo 10 minut. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru Stroje na Barandovský most se na začátku tunelu srazily 3 dodávky, blokují pravý pruh, regulují kvůli tomu vjezdy do tunelu a tvoří se kolony. A větší fronty čekejte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Od Zličína ke sjezdu na Ořech pojedete asi 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy zhruba od 4. kilometru a jsou to hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes je slunečno, později odpoledne má od západu přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech bude kolem 34 a na horách kolem 29 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A vlastně o počasí i lesních požárech budeme mluvit v dalším vysílání posledního červencového dopoledního radiožurnálu. Je pátek, teď jsou 4 minuty po půl dvanácté. Dobrý den.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Miká skoro 8 minut po půl 12. Tady je Radiožurnál. Od začátku roku už v Evropské unii schořelo skoro 500 000 hektarů půdy, což je pro představu území skoro 9x větší než je rozloha Prahy. Vyplývá to z aktuálních údajů Evropské komise a satelitní služby Copernicus. A zasažené není jen Španělsko a Francie. Relativně největší plocha v poměru k velikosti státu už letos schořela v Černé Hoře, Portugalsku a taky na Ukrajině. To téma teď proberu s naší zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké informace o těch evropských požárech tedy můžeme z aktuálních satelitních dat vyčíst?
1: Těch skoro 450 tisíc hektarů, které už letos lehly popelem, tak to je o čtvrtinu větší území, než kolik za stejné období schořelo loni. Přitom už ten loňský rok byl rekordní. Pokud se podíváme pouze na státy Evropské unie, tak absolutně největší zasaženou plochu eviduje systém ve Španělsku, následně ve Francii, Itálii a v Portugalsku. V poměru k rozloze země je ale mezi státy Evropské unie relativně nejhůře zasažené právě Portugalsko. No a když do toho zahrneme i evropské země mimo Unii, tak relativně největší podíl území schořel v Černé Hoře, následované zmiňovaným Portugalskem, pak také Ukrajinou a Španělskem. U Ukrajiny je nicméně nutné dodat, že satelitní systém zachycuje spálené území bez ohledu na příčinu, takže část těch požárů tam může souviset také s válečnými boji.
0: Kromě ohromných škod na majetku požáry dál zatěžují i životní prostředí.

0: proto zdražují a omezují krytí.
1: O evropských požárech mluvila zpravodajka při unijních institucích Zdeňka Trachtová ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Zdeňko, díky za to, má naschledanou.
0: Naslyšenou.
1: Přesně za 5 minut bude 3:15.

0: Za chvíli navštívíme naši rozhlasovou kuchyni. Jak zní rozhlasová Pipi dlouhá punčocha nebo thriller Dívka ve vlaku? Představíme tituly, které můžete poslouchat třeba na Vltavě, na Dvojce nebo Rádiu Junior. Za pár minut, teď doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda ve Strahovském tunelu v Praze a omezení na D2 za Hustopečemi. A v Praze brzdí provoz. Nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru Stroje na Barandovský most se na začátku tunelu srazily 3 dodávky. Teď už uklízejí, zametají, za chvilku bude tunel opět plně průjezdný. Teď ale výrazně regulují vjezdy do tunelu a tvoří se kolony. Dlouhá kolona i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Je to páteční kolona před sjezdem na Ořech, aktuálně asi na 25 minut od plzeňské dálnice. D1, příjezd do Brna z Prahy. Pomalu pojedete v nesouvislé koloně od 182. kilometru až do Brna k omezení osobním autem asi půl hodiny. A pozor, dejte na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy. Na 31. kilometru je zúžení a do asi 10-minutové kolony se prudce brzdí.

0: zpomalíte za husto pečemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je Radiožurnál. Český rozhlas, to zdaleka není jenom zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu, divadelní hry, detektivky, četby na pokračování nebo pohádky. No a šéf režisér Aleš Vrzák nám potvrdil, že zájem posluchačů o tyto formáty je teď v létě obrovský.
1: Hančura, rozmarné léto, Hrubín, srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou Čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom. A tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.

0: 5 minut do 12. hodiny posloucháte Radiožurnál. Zůstaňte u nás i ve 12, protože nabídneme hlavní zprávy a pokračovat budeme v publicistice s Tomášem Pancířem ve 12.10. Tomáši, vítej, co jste připravili.
1: Dobrý den, začneme vedry. Jejich zkoumání se už řadu let věnuje klimatolog Aleš Urban. Ten zkoumá nejenom to, jak často vedra do Česka přicházejí, ale také dopady na zdraví lidí a na úmrtnost a také opatření, která tyto dopady mohou zmírnit. A o tom všem s ním budu mluvit v úvodu dnešní polední publicistiky. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo, že při rozhovorech, které zprostředkovali vyjednavači Egypta, Kataru a Turecka, se podařilo dosáhnout dohody o druhé fázi mírového plánu pro palestinské pásmo Gazy. Ten plán prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Detaily dodáme s bezpečnostním expertem a bývalým velvyslancem České republiky v Izraeli Jiřím Schneiderem. A vrátíme se také k případu muže, který 4 měsíce vyhrožoval své bývalé partnerce, že zabije jí, její rodinu a jejího psa. Krajský soud v Brně ho za to poslal na 9 měsíců do vězení. Jak typický případ to je a kde je hranice nebezpečného sledování, to proberu s Vladimírem Vedrou z Bílého kruhu bezpečí.
0: Poslechněte si za 15 minut u Tomáše Pancíře v polední publicistice. Ještě předtím hlavní zprávy. Tomáši, díky za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Lék pro onkologické pacientky je dnes v některých lékárnách dostupný. Převzali část mimořádné dodávky ze zahraničí.
5: Stačí se podívat do aplikace e-recept, kde vlastně jsou lékárny, které tím lékem disponují.
4: Hamás souhlasil s Trumpovým plánem na odzbrojení. Na reakci Izraele se čeká. Izraelské údery v Gaze pokračovaly i tento týden.
6: Nic se tím nezmění. Jsou to jen kosmetické zákroky. Jsme to my, lidi, komu se ubližuje.
4: Fotbalová asociace jedná o novém trenérovi reprezentace. Měl by jim být Španěl Denia. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strahovském tunelu. Bude slunečno, k večeru v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami až do 39 stupňů. Dobré poledne, jsou tu hlavní zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes.
7: Máme 90 kusů balení. Nám vystačí do té doby, než nám dojde další objednávka. U nás by neměl vzniknout problém, že by jako ty balíčky momentálně došly.
8: Říká mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Klára Jirkovská. Třeba po včerejší zavážce, ale v menších lékárnách pacientky přípravek nesehnali. Tamoxifen by přitom neměli vysadit na déle než 2 týdny. Ministr Vojtěch Radiožurnálu řekl, že Česko vyjednává o nákupu léku z Portugalska a Německa.
5: My v tuto chvíli máme rozjednáno zhruba 5 000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech.
8: Lékárny zároveň můžou přípravek alternativně objednat třeba z Polska. To pojišťovny běžně nehradí. Ministerstvo s nimi ale dnes o této možnosti bude jednat. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
9: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí.
10: Svůj příchod do Ceuty v ulicích spontánně oslavovali 10 000. Španělská média píší o pasivitě marockých pohraničníků. Madrid do Ceuty posílá armádu. Ty, kteří přišli neoprávněně, slíbil co nejrychleji vrátit do Maroka, ačkoliv nejvyšší soud zrychlený proces navracení migrantů přicházejících do Ceuty po moři zakázal. Právě to k aktuální situaci podle ministra teritoriální policie Angela Torrese přispělo. Na zřejmě rekordní příchod imigrantů reagovala zpřísněním hraničních kontrol se Španělskem Francie a opatření údajně chystá i Itálie. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Navzdory posílení ostrahy hranice se na marocké straně plotu shromažďují tisíce dalších lidí. Pákistánští záchranáři na hoře Broad Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodní horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina.
11: Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Už v půlce července zavinil pád laviny na Broad Peaku zranění 3 lidí. Polského horolezce se zlomenou nohou do základního tábora snesli 3 nepálští šerpové. Nestabilním terénem museli sestoupit zhruba 1500 výškových metrů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 milionů. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
12: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
13: Říká paní Radka z Kladenska.
12: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
13: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
14: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
13: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Dálnice D3 je o 3 kilometry delší. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo úsek z Nažidel na Českokrumlovsku ke státní hranici v Dolním Dvořišti. Tam je reportér Michal Bělský.
15: Část dálnice u hranic s Rakouskem se podařilo zprovoznit o měsíc dřív, než se původně předpokládalo. Dělníkům při stavbě pomohlo hlavně příznivé počasí. Podle odhadu ředitelství silnic a dálnic místem denně projede okolo 20 000 vozidel. Nový úsek ale zatím není ani z jedné strany napojený na dálniční síť. Na jihu Čech zbývá dokončit přibližně 12 kilometrů mezi Nažidly a Kaplicím nádražím. Hotové mají být do června příštího roku. Na rakouské straně se očekává napojení až v roce 2032. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Máme další tropický den. Teploty už teď na mnoha místech přesahují 30 stupňů Celsia. Třeba do centra Prahy, proto vyrazili dobrovolní hasiči a kropí tam ulice. Na Staroměstském náměstí je reportér Josef Beneda.
16: Tady na Staroměstském náměstí se přišly stovky lidí a turistů podívat na odbíjení orloje. Většina z nich se ale schovává ve stínu, aby alespoň trochu schladila. Už za chvíli by sem proto měla přijet jednotka dobrovolných hasičů, která nabírá nepitnou vodu do cisteren a vozí ji na místa, kde se pohybuje velké množství lidí. Dnes už takto ochlazovaly ulice třeba u Pražského hradu, přijedou také sem na Staroměstské náměstí nebo na Václavské náměstí. Lidé se v centru metropole můžou schladit také třeba ve Škodově paláci nebo v jiných klimatizovaných prostorách. Krom toho můžou využít pítka a mlžítka, kterých je po celém hlavním městě asi 50. Josef Beneda, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalová asociace České republiky by už za necelou hodinu měla oznámit jméno nového trenéra mužské reprezentace. Národní tým by měl vést španělský kouč Santi Denia.
18: O Deniově jmenování v týdnu psal španělský deník AS. O schválení nového kouče právě teď jedná výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeho člen, šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík.
19: Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
18: 52-letý Santi Denia roky úspěšně působil u španělského fotbalového svazu. Vyhrál euro v kategoriích U17 i U19. Před 2 lety navíc získal v Paříži olympijské zlato. Podle deníku AS by měl v Česku podepsat 2letou smlouvu. Tiskovou konferenci ze Strahova nabídneme na digitálním Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.
17: A fotbalisti Sparty vyzvou v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín. Zápas začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Z
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na D2 u Hustopečí a v Praze komplikace. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy čekejte kolony za Hustopečemi. Na 31. kilometru je zúžení a kolona je tam asi na 10 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 180. kilometru pojedete pomaleji až k omezení a v Brně a zdržíte se asi 25 minut. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy čekáme kolony před Kutnou horou. Na křižovatce na Kaňk. Čerstvá nehoda, 3 aut a projíždí se kyvadlově. V Praze stále uklízejí po nehodě ve Strahovském tunelu. Ve směru na Barandovský most je průjezdný jeden pruh a musí regulovat vjezdy do tunelu. A kolony čekejte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Odpoledne bude slunečno, později hlavně v Čechách má od západu přibývat oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek a teploty 35 až 39 stupňů na severu Čech kolem 34. To byly zprávy. A teď už publicistika s Tomášem Pancířem.
23: Jak výjimečné jsou letošní vlny veder v kontextu předchozích let a dekád? Jaké vyhlídky má dohoda o další fázi mírového plánu pro pásmo Gazy, kterou ohlásil prezident Trump, ale ke které se staví rezervovaně izraelská vláda? A proč v Česku přibývá případů nebezpečného pronásledování a jak účinně se je daří stíhat? Dnes zažíváme další horký den. Podle meteorologů by během odpoledne teploty mohly přesáhnout i 40 stupňů Celsia, což už jsme zažili včera a také v minulé vlně veder na konci června. Meteorologové i dnes varují před velmi silnou zátěží, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice. Naším hostem je klimatolog Aleš Urban, který působí v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a také na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobré odpoledne.
24: Dobré odpoledne.
23: Mnozí máme subjektivní pocit, že letos zažíváme víc extrémních veder, než bývá v našich podmínkách běžné. Samozřejmě to umocnily ty rekordní teploty na konci června. Potvrzují tenhle ten dojem data?
24: Tak určitě ten rok se řadí k těm nejextrémnějším, jednak teda z hlediska samozřejmě těch absolutních rekordů, kdy vlastně v té červnové vlně veder vlastně byly dva dny po sobě překonal teplotní rekord, ale i z hlediska vlastně té délky trvání, pokud se řekněme vyplní ta předpověď, že vlastně ta aktuální vlna veder bude s nějakými výkyvy vlastně pokračovat ještě do dalšího týdne, tak to se to přiblíží, řekněme, i v tom trvání těm rekordním letům, například roku 2015.
23: Vy se zabýváte modely do budoucna, zabýváte se statistikami z minulosti. Když se nejprve ohlédneme, tak dá se říci, že postupem času přibývá horkých dní, nebo jsou tam znát nějaké extrémnější výkyvy rok od roku?
24: Tak určitě se dá říct, že z dlouhodobého hlediska přibývá těch horkých dní. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, které souvisí například s takzvanou vlastně Enzo oscilací nebo tím cyklem El Niño, La Niña, kdy prostě v těch El Niño teplejších letech prostě obecně řekněme jsou ty globální teploty vyšší, naopak v té fázi La Niña jsou ty globální teploty nižší, takže i potom řekněme nebo v našich podmínkách je to řízeno i jinými podobnými cykly v atmosféře, které mají prostě nějaké několikaleté cykly, ale určitě z dlouhodobého hlediska můžeme říct, že dochází k nárůstu četnosti těch horkých dní a zejména teda těch tropických a dnešní době už i to supertropických dní.
23: Co ukazují v tomto směru modely pro Česko do budoucna? S čím máme počítat v dalších letech a desetiletích?
24: No tak můžeme počítat s tím, že nebo samozřejmě při těch aktuálních scénářích nebo při tom aktuálním vývoji i řekněme těch emisí skleníkových plynů a celkově řekněme nějaké geopolitické situace asi zatím se nezdá, že by docházelo k nějakému významnému omezení těch emisí, těch skleníkových plynů, takže pokud se vyplní, řekněme, i ty nějaké průměrné scénáře, tak bude prostě narůstat četnost a intenzita těch vln vedr v budoucnu a řekněme za někdy kolem roku 2050 můžeme čekat třeba řekněme dvojnásobnost nebo dvakrát vyšší, řekněme pravděpodobnost výskytu podobných extrémních událostí oproti dnešku.
23: Vy jste se před lety zabýval také studií, jak se vlny veder projevují na úmrtnosti, což je téma, které se v posledních týdnech hodně řeší v západní Evropě. K čemu jste v tomto směru dospěl v českých podmínkách?
24: Vlastně dost to koreluje, řekněme, i s tím vývojem těch vln veder, takže obecně, že také vlastně dochází vlastně k nárůstu, řekněme, těch úmrtí souvisejících s vlnami veder. Právě v té konkrétní studii jsme porovnávali vlastně tu dekádu 2010 až 2019 s předchozími dekádami, která nám, nebo ty výsledky nám ukázaly, že v té době vlastně v Česku, ne v Praze, ale obecně v Česku, byl vlastně asi dvakrát vyšší, řekněme, ta četnost těch a intenzita těch vln veder a zároveň i teda v průměru asi dvakrát vyšší dopad těch vln veder na úmrtnost oproti těm předchozím třem dekádám. A samozřejmě to se právě týkalo zejména to období mezi lety 2015 a 2019 bylo extrémně horké a extrémně suché na té tejší poměry.
23: Já myslím, že jste odpověděl na to, na co jsem se ptal, a já samozřejmě navážu. Pokud budeme mluvit o tom, že vlny veder zvyšují úmrtnost, že se i tímto krajním způsobem projevují na zdravotním stavu, tak co v tom hraje roli? Je třeba v tomto směru výrazný rozdíl mezi situací ve městech a na vesnicích?
24: Obecně platí, že ve městech jsou ty dopady vyšší, jednak i díky tomu, že prostě je ve městech větší koncentrace obyvatel, řekněme, i v těch zranitelných věkových skupinách, protože obecně ty vedra jsou nejrizikovější právě pro seniory a pro lidi s nějakým chronickým onemocněním, a mezi rizikové skupiny patří třeba i zvláště právě třeba lidé žijící osamělec, to znamená třeba ovdovělí lidé nebo lidé prostě, kteří už jsou v tom vysokém věku a zároveň teda už prostě žijou sami, takže to ještě potom zvyšuje samozřejmě to riziko toho úmrtí, protože třeba nemají nikoho, kdo by se bezprostředně o ně mohl prostě postarat nebo nějaké prostě, řekněme, ochránit lépe. A zároveň tam je ten efekt toho takzvaného městského tepelného ostrova, kdy ve městech díky tomu, že tam je mnohem více umělých povrchů, jako je asfalt a beton a další prostě stavební materiály, které pohlucují mnohem více toho horka během horkého dne, jako je třeba dneska, a potom vlastně zejména v noci uvolní mnohem více toho tepla zpět do atmosféry, což právě zvyšuje pravděpodobnost výskytu takzvaných tropických nocí, kdy vlastně ta teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, a což právě může ještě umocnit, řekněme, ty zdravotní rizika, když prostě i během té noci není možné si dobře vyvětrat místnosti a i to tělo vlastně se nemůže tak dobře ochladit, jako řekněme někde na venkově nebo prostě někde v menších městech.
23: Vy říkáte, že veder má přibývat, tím budou přibývat samozřejmě i tropické noci, zároveň vidíme demografická data, že populace bude dál stárnout. Co s tím v téhleté situaci měl by třeba stát víc podporovat instalace klimatizací do bytů ve městech? Je tohle řešení?
24: Ano, samozřejmě jsou i jiné možnosti, nějaké pasivní nebo nástroje pasivního chlazení, jako různé stínění budov a řekněme instalace třeba vnějších rolet na okna samozřejmě i třeba více zeleně, nebo třeba občas se zmiňují takové ty různé zelené střechy nebo zelené fasády, které také mohou třeba částečně, pokud jsou třeba dobře zavlazované, tak mohou ochladit i ty interiéry těch budov, ale pravda je taková, že ty klimatizace jsou pravděpodobně nejúčinnějším nástrojem pro to ochlazení těch interiérů a zejména v nějakých třeba domovech seniorů nebo prostě v těch zařízeních, kde řekněme, které slouží pro péči o ty zranitelné skupiny lidí, tak tam určitě by se ten stát nebo to města měla zaměřit na lepší, řekněme, ať už pasivní, nebo to, řekněme, technické, technologické chlazení těch budov a lepší připravenost těch budov na ty extrémní vedra.
23: Klimatolog z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky Aleš Urban byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
24: Děkuju, naschledanou.
23: Teroristické hnutí Hamás potvrdilo, že při rozhovorech, které zprostředkovali vyjednavači Egypta, Kataru a Turecka, se podařilo dosáhnout dohody o druhé fázi mírového plánu pro palestinské pásmo Gazy, který prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Ten sdělil, že takzvaná Rada míru, kterou v této souvislosti ustavil, dospěla k dohodě, na jejím základě mají Hamás a další palestinské skupiny postupně odevzdat zbraně. Tento proces je podmíněn stažením izraelské armády z Gazy, obnovou válku zničeného pásma a nástupem technokratické vlády. Agentury ale citují americké a izraelské činitele, kteří vyjadřují pochybnosti o ochotě Hamásu složit zbraně. A jeden z představitelů izraelské vlády řekl listu Times of Israel, že dohoda nezaručuje kompletní demilitarizaci Gazy. O komentář teď požádám bezpečnostního experta, bývalého velvyslance v Izraeli Jiřího Schneidera. Dobrý den.
2: Dobrý den.
23: Když na úvod odhlédneme od výhrad, které zaznívají z izraelských vládních míst, může ta ohlášená dohoda nabízet dostatečný základ pro trvalejší mír v Gaze?
2: Tak je třeba říct, že na tu dohodu jsme čekali docela dlouho, původně měla být dosažena dříve a dá se říct, že každý návrh dohody je lepší než nedohoda. Za druhé je potřeba říct, že ta dohoda byla předložena vyjednavači, kteří komunikovali převážně s Hamásem a je otázka, jak na to bude reagovat izraelská strana. V Izraeli je před volbami a co je docela výmluvné, je, že z izraelské strany vlastně se ozval akorát komentář nejmenovaného činitele a oficiální reakce zatím není. To oznámení přišlo vlastně ve chvíli, kdy se premiér Netanyahu vracel z návštěvy v Americe, kde s prezidentem Trumpem mluvil. Otázka je, jestli mu prezident Trump řekl o to, že to chce oznámit, jestli se na té věci domluvili. Čili je to určitý krok do nejistoty a ta dohoda bude záviset na tom, jestli bude ověřitelná, jestli ty jednotlivé kroky budou ověřitelné.
23: Podle zdroje Hamásu, kterého cituje agentura Reuters, má být těžký arzenál teroristického hnutí uskladněn pod kontrolou nové palestinské správy. Není zatím zcela jasné, v jakém režimu by se měly odevzdávat lehké zbraně. Jak tohle působí realisticky?
2: Je to obrovský úkol a zároveň je jasné, že bez toho odzbrojení Hamásu, odstřižení od těch vojenských prostředků, zbraní, není možný žádný další pokrok v rekonstrukci Gazy a k tomu, aby se tam mohl vrátit jakýsi normální život pro lidi, kteří tam jsou. Ale otázka je, ta škála těch zbraní je samozřejmě veliká a ukazuje se, že vlastně ta těžká technika, na kterou jako je zaměřená pozornost, vlastně nemusí být jako úplně to hlavní riziko od té doby, kdy ten konflikt vypukl a když sledujeme paralelně, co se děje v Ukrajině, vidíme, že už to nejsou jenom rakety, ale jsou to drony. A otázka kontroly toho, kdo má drony a kdo má schopnosti drony vysílat, to je daleko komplikovanější otázka než u těch těžkých zbraní a u raket.
23: Jaké šance tedy dáváte tomu aktuálnímu plánu? Spadne znovu pod stůl nebo Američané přimějí izraelské vedení, aby na dohodu přistoupilo?
2: Já mu dávám šanci větší než nula.
23: Ale... A menší než 100, to jsem předpokládal, ale v tomhle tom rozmezí,
2: menší.
23: Tak...
2: Podstatně menší. Je to rozhodně méně než 50%. A to, co je pozitivní na tom, že je ta dohoda založena na předpokladu, že mezi těmi stranami je nulová důvěra. Čili je založena na jakési výměně postupných recipročních krocích. Otázka je, jestli bude někdo schopen jakoby tu posloupnost těch jednotlivých kroků, to znamená, izraelská strana se trošku stáhne, Hamas odevzdá nějaké zbraně a takhle to bude postupovat dál. Jestli někdo bude schopen vyvíjet takový tlak, aby k tomu skutečně docházelo. Ta stabilizační mezinárodní přítomnost je víceméně symbolická. Opravdu bude záležet na tom, co bude dělat Hamas a co bude dělat izraelská strana.
23: Říká bezpečnostní expert Jiří Schneider. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
23: Krajský soud v Brně potvrdil trest 9 měsíců vězení pro muže, který 4 měsíce vyhrožoval své bývalé partnerce. Muž jí posílal zprávy a chtěl, aby se k němu vrátila, jinak hrozil, že zabije jí, její příbuzné a také jejího psa. Žena jeho zprávy nejdříve mazala, ale potom se svěřila rodičům a začala situaci řešit. Za podobné chování směrem k jiné ženě byl přitom tento muž v minulosti potrestán podmínkou. A víc teď dodáme s Vladimírem Vedrou, viceprezidentem a ředitelem brněnské pobočky Sdružení Bílý kruh bezpečí. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
23: Jak typický tenhle případ je, pokud jde o průběh i výsledek, tedy způsob vyhrožování a toho kontaktování i výši trestu?
3: No, ten případ má řadu typických prvků. Je tam přítomný rozchod, neochota přijmout jeho ukončení a opakovaný nevyžádaný kontakt, včetně postupné eskalace od přesvědčování až k výhruškám. Taky typické je bohužel i to, že oběť zpočátku ty zprávy maže, snaží se s tou situací nějak vyrovnat sama a věří, že to dobře dopadne. A v tomto případě ten trest v rovině 9 měsíců nepodmíněně je poměrně citelný, ale je potřeba vzít v potaz kontext. To znamená, že muž jednal v podmínce, měl za sebou už podobné chování, takže lze říci, že ten rozsudek není zase takový překvapivý.
23: Podle policejních statistik letos takových případů přibylo v porovnání s prvním pololetím loňska o pětinu. Čím to je? Hraje roli třeba to, že se oběti nebojí takové chování oznamovat?
3: Určitě, je to jeden z faktorů. Musím říct, že i my v poradnách Bílého kruhu bezpečí se taky setkáváme s tímto fenoménem více a více. Jeden z faktorů je taky snadnější páchání s ohledem na digitální komunikace, které velice usnadňují práci pachatelů v tomto případě. A možná je to i otázka nějaká celospolečenského vývoje. Naštěstí taky ale roste ochota obětí věc řešit, oznamovat a vyhledávat pomoc a možná právě proto bych nehledal za tou statistikou toho, že je toho více, ale spíše se o tom více mluví.
23: Z jakých okolností by oběť měla kontaktovat policii? Kde je hranice mezi snahou dořešit rozchod a mezi nebezpečným stalkingem?
3: Tak určitě není potřeba čekat na plnou gradaci té situace. Myslím si, že policie je na místě kontaktovat v případě, že jsou přítomné výhrušky, které se nějakým způsobem stupňují. Zkrátka pro tu oběť je to už nezvládatelné, už má pocit, že si to vymyká z rukou. To je takový jako dobrý signál, dobrý indikátor. A podstatné je tady, že k tomuto dochází navzdory nějakému jasnému nesouhlasu, který ta oběť vysloví. To je dost často něco, co my musíme třeba v poradně zdůraznit, že je potřeba tam říct jasné ne, které vlastně oddělí tu fázi, kdy se třeba mohlo jednat ještě o nějaké vyjasňování a kdy už je to skutečně nevyžádaný kontakt.
23: Bere policie taková oznámení dostatečně vážně?
3: No, zkušenosti nejsou úplně jednotné. V řadě případů policie reaguje profesionálně a chápe to riziko, se kterým se setkáváme. Někdy je to naopak zlehčováno jako partnerský konflikt nebo expartnerský konflikt. Zásadní z tohoto pohledu je neposuzovat každý ten útok, každou tu zprávu jako izolovaně. Brát to skutečně jako vzorec chování, stejně jako u domácího násilí, z hlediska i dopadu na život oběti a vyvolání té obavy o její další život. Takže i to subjektivní vnímání té oběti by mělo být vnímáno ze strany policie vážně.
23: Týká se stalking jen partnerů nebo bývalých partnerů?
3: Rozhodně bych řekl, že je to velmi častá situace. Řekl bych, víme, že přibližně 50% stalkingu tvoří takzvaný ex-partner stalking. Nicméně není to jako jediná situace. Velmi dobře jsou známy případy, kdy dochází k pronásledování třeba veřejně známých osobností. Může se jednat o lidi z práce, kolegy, případně nějakého odmítnutého nápadníka, případně někoho, z koho oběť poznala na internetu. Takže nejedná se pouze o partnery. U těch partnerů je ta situace trochu specifická právě tím, že ten partner zná určitý, řekněme, nad čem té oběti záleží, může se zaměřit na citlivá místa, včetně třeba vzorců chování, že ví, kam chodí do práce, zná další lidi, na které se může obracet a tak dále. Takže ten ex-partner stalking bývá v tomto ohledu náročnější.
23: Pokud někdo zažívá podobný příběh, jako byl ten, o kterém mluvíme, jaká jsou tedy ta hlavní doporučení, co by měl dělat?
3: No, jak už jsem zmínil, podstatné je to jasné ne. Určitě bych doporučil tu komunikaci uchovávat, nemazat to, jasně se vymezit. Někdy pomůže i, že zapojím do toho řešení třetí osobu, která tam působí jako prostředník, to může být třeba i advokát nebo právní zástupce, že už zkrátka to není otázka jenom mezi dvěma lidmi, ale už se do toho začne jaksi promítat někdo další.
23: A potom případně tedy v krajním případě se obrátit na policii. Já se omlouvám, že vám do toho skáču, že to takhle urychlím, ale blíží se další zprávy. Tolik Vladimír Vedra z Bílého kruhu bezpečí. Díky, naslyšenou.
3: Díky za pozvání, hezký den.
5: Radiožurnál Půl jedné. Monika Vrchotová a zprávy.
22: Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalovaní z nebezpečného pronásledování. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Loni německé úřady evidovaly přes 4000 dopravních kolon. Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodím Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady, která by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece.
5: Sport.
22: Hokejista Tomáš Nosek patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský. A fotbalová asociace České republiky by za půl hodiny mohla představit nového trenéra reprezentace. Sešel se kvůli tomu výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 před Divišovem a taky ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Sázavu. Na 38. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Částečně zasahují i do pravého pruhu a na místo se kolonou snaží dostat hasiči. Uvolněte uličku. Do kolony se dojíždí už kousek za sjezdem na Sázavu na 34. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. Na D1 kolony stále i na průjezdu Brnem a směrem na Ostravu. Nejdříve omezení na 196. kilometru, pak ještě jedno na 210. sjezdu na Slavkov. Celkově počítejte pro osobní auta přes Brno asi 40 minut navíc. Brzdí se na 182. kilometru. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strahovském tunelu ve směru na Brandovský most. Podle našeho zpravodaje havaroval motorkář v tunelu.
6: Motorka tam leží, jsou tam už policajti, je tam šipka, ale stojí to až do Holešovic nahoru. My jsme jeli Libereckou, Blanka stojí, Strahovský stadion, Strahovský stadion stojí, ať se tomu lidi vyhnou, je to fakt strašný.
21: A provoz vázne i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se na 3. kilometru a pomaleji pojedete až do Kbelské ulice. Postojíte i na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Aktuálně asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnosti a na severozápadě se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 35 a 39 stupni, na severu Čech bude kolem 34. Tolik zprávy. Začíná odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Dobré páteční odpoledne. Od rána do večera se v pražském IMAXu točí Pás s filmem Odyssea. A protože jde o jedno z mála kin na světě, kde můžete snímek vidět v originálním 70mm formátu, někteří diváci kvůli téhle projekci přiletí i ze zahraničí. Z Itálie, Německa anebo Gruzie. Soutěžní reportáž za chvíli a ceny rozdáme následně. Dobré odpoledne a hodně štěstí.
20: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
20: I o prázdninách.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pro některé fanoušky není Odyssea jenom název nového filmu Christophera Nolana, ale taky popis jejich cesty do kina. Za projekcí totiž míří do Česka diváci z různých koutů Evropy. Kvůli jedinému filmu urazí i stovky kilometrů.
2: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
3: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
4: Technically it was amazing.
2: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
5: I'm from Nuremberg.
6: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
2: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
3: Já už tam byl a dával si brunch. Bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči. Ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu. A já říkám, vážně? Já taky.
6: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
2: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
6: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
2: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Tak a teď je váš čas dovolat se k nám do studia, do soutěže odpoledního Radiožurnálu. Pokud jste poslouchali pozorně, bude tam jedna pozornostní otázka. Telefon do studia 221 552 255. Tak do toho.

0: Michael Jackson, 12:45, odpolední Radiožurnál. Z Valašské Bystřice telefonuje posluchačka Petra. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Petro, dnešní otázky budou od nejlehčí po nejtěžší. Mám pro vás opět tři, pokud se vám třikrát podaří odpovědět správně, jednou stoprocentně. Tak za tři správné odpovědi jsou to vstupenky na jedno z představení z letošního ročníku nejstarší a největší přehlídky divadelních her Williama Shakespearea pod širým nebem v Evropě, tedy letní shakespearovské slavnosti, a to buď na Macbetha, anebo na komedii Marná lásky snaha. A k tomu přidáme ještě sadu knížek pro letní čtení. Za dvě správné odpovědi je to pak výlet na Šumavu do rodinného areálu Lipno. Máme jednak vstupenky na zdejší stezku korunami stromů a k tomu zašleme buď vstupenky ještě do zdejšího areálu Království lesa, ve kterém najdete desítky atrakcí, které jsou inspirované lesem a životem v něm, a nebo si můžete vybrat vstupenky do Aqua

0: vodovodu Lipno. To je tak na lenošení. A za jednu správnou odpověď je to cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Můžeme začít?
1: Ano, můžeme.
0: Tak Petro, máte 5 vteřin na odpověď a ta první bude určitě správná. Ve kterém městě je v Česku jediná IMAX promítačka?
1: Je to v Praze.
0: Je to v Praze. Ano, první správná odpověď. Tak, pojďme se zahřát. Kolik milimetrů má filmový pás, ze kterého se Nolanova Odyssea promítá?
1: Je to 70 cm, takže 70 mm.
0: Ale ne. Tam nám přibyla nula. Těch milimetrů je totiž 70. To znamená 7 cm.
1: Jo, pardon, takže 70.
0: No, nevadí. Otázka poslední, ale třeba to ještě doplníme. Zapamatovala jste si jména návštěvníků kina, které autor reportáže vyspovídal v kině po zhlédnutí Odyseji? Stačí mi alespoň jedno.
1: A to bohužel určitě ne.
0: Ale ne.
1: Tak to ne.
0: To byla ta nejtěžší, to byla ta otázka pozornosti. Byl to Alessandro anebo Stefan? Petro,
1: ta
0: nula nás oba bude mrzet. Je to škoda, ale alespoň překvapení a jedna cena od Radiožurnálu za jednu správnou odpověď. Může být.
1: Dobře, děkuju.
0: Aspoň nikam nemusíte.
1: Naschledanou.
0: Mějte se hezky, krásný víkend. 2 minuty po 3/4 na jednu posloucháte odpolední Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdní.

0: Posloucháte páteční odpolední radiožurnál. Jablonečtí fotbalisté si zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Varaždín porazili v domácí odvetě 2-0 a otočili tak nepříznivý stav z úvodního duelu, který v Chorvatsku prohráli 2-3. Severočeši přitom museli během zápasu do chvilkového nedobrovolného oslabení.
1: Hrála se 62. minuta, Jablonec vedl 2-0 a postupový výsledek už mohl jen bránit. V tu chvíli z hrací plochy odcházel Jiří Sláma, který se podílel na obou brankách Severočechů a u střídačky už čekal Antonín Růsek. Sudí Slámu vyzval, aby odchod z trávníku neprotahoval a obránce tak k postranní čáře ze středového kruhu doklusal. I přesto ale Růska čtvrtý rozhodčí do hry nepustil. Proč, vysvětluje jablonecký kouč Luboš Kozel.
2: Popravdě řečeno, já jsem to už ani moc nesledoval, protože jsem se něčemu věnoval, najednou vidím, že nesmí hrát. Takže patrně bylo uplatněné pravidlo, že vlastně ten střídavší hráč musí do 10 vteřin vystřídat. A když se to nestihne, tak oni toho vystřídaného dají ven, ten nový musí minutu čekat. Takže já popravdě řečeno ani nevím, jak dlouho to trvalo, nebo prostě počas jsem se věnoval nějakým taktickým věcem. A samozřejmě jsem byl překvapený.
1: Mluvil Kozel o jednom z pravidel, která se osvědčila na nedávném mistrovství světa a taky teď můžou sudí využívat třeba i v evropských pohárech. Rozhodčí vedle kontroly délky střídání hlídají i hráče, aby neotáleli s autovým vhazováním, anebo golmany při rozehrávce.
2: Určitě přispívají tomu, že se víc hraje, to jako jednoznačně. Samozřejmě zase to posuzování, někdy je tolerantnější, někdy míň, jako takže... Jako jsou to věci, které by měly sloužit ku fotbalu, jako ku prospěchu fotbalu, ku prospěchu hry, aby bylo víc čistého času hry, takže já s ním jako víceméně souhlasím, ale samozřejmě bylo by důležité, aby se to uplatňovalo na všechny stejně a ve všech případech podobně. No.
1: Doufá Kozel, že budou sudí ve zmíněných situacích nejen v evropských pohárech rozhodovat spravedlivě. Jablonecký trenér si to znovu bude moct ověřit v neděli, kdy se Severočeši v Šancelize představí na hřišti Pardubic. Úvodní duel třetího předkola konferenční ligy proti týmu RFS Riga je pak čeká příští čtvrtek na domácím stadionu. Odvetu odehrají o týden později v Lotyšsku a pokud znovu dvojutkání zvládnou, bude je od účasti v základní fázi soutěže dělit jen jeden soupeř. Z Jablonce Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: A ještě další důležitá fotbalová informace, uznáme jméno nového trenéra českého národního týmu. Stal se jim Španěl Santi Denia, který se domluvil s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou na smluvních detailech nejen pro sebe, ale i pro nejbližšího asistenta. Víc vám řekneme ve zprávách odpoledního Radiožurnálu už ve 13 hodin, tedy za 7,5 minuty. Do té doby ještě Pink Floyd. Tady je Radiožurnál, je 31. července. Dobré odpoledne. Distance, ribbon of black, stretched to the point of no turning.

Dexter's Bridge.

Bye.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Bude Labe někdy splavné pro nákladní dopravu z Děčína až do Hamburku? Podporuje tento záměr kromě české vlády také vláda sousedního Saska? Má smysl kvůli tomu stavět v Děčíně nový plavební stupeň? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
3: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je 13 hodin. A Monika Vrchotová připravila zprávy.
1: Teploty dnes můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Ukrajinské drony zničily další velkosklady firmy Wildberries v Rusku. České fotbalisty bude trénovat Španěl Santi Denia. Po nehodě popojíždí kolona na D1 u Ostředku směrem do Brna. Odpoledne bude slunečno, hlavně v Čechách, ale s přibývající oblačností a možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratacím. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra na jihu Moravy. Opatrní by ale měly být odpoledne i lidé ve zbytku republiky. Hlavně děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na jihu Moravy a ve střední části Česka můžou dnes teploty přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. Kladenská městská policie dělá v horkých dnech častější kontroly na venkovních koupalištích. Do areálů z bazény jezdí několikrát denně. Od začátku léta museli strážníci řešit porušování návštěvního řádu i fyzické napadení.
3: Červnu volali pracovníci koupaliště s letištěm městskou policii kvůli napadení jejich kolegy, popisuje plavčík Vít Štercl.
4: Tady bylo i fyzické napadení plavčíka. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili. Pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést.
3: Pravidelné kontroly strážníků na koupalištích mají být ale hlavně preventivní, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Jsou především preventivního charakteru. Hlídka přijede na místo, kontaktuje plavčíka, zjistí aktuální situaci a koná podle potřeby. Kromě preventivních kontrol sem jezdíme také na vyžádání.
3: Od začátku prázdnin zkontrolovali strážníci obě koupaliště ve městě více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.
1: Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
6: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo více než 80 desítek amatérských souborů.
7: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda, o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
8: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
7: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
8: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou Růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná, inspirativní, loutková inscenace.
7: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalová asociace České republiky představila ve videu na sociálních sítích nového trenéra reprezentace, jejím Španěl Santi Denia. Už dopoledne se kvůli tomu sešel výkonný výbor asociace a právě teď začala mimořádná tisková konference, kterou Radiožurnál Sport vysílá živě. Fotbalisty Sparty čeká první domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. Od 19 hodin nastoupí proti Zlínu, který v úvodním kole podlehl ostravskému Baníku 0-1. Pražané také nebodovali. Na hřišti Zbrojovky Brno prohráli 1-3. Pokračuje kapitán Sparty Lukáš Hrstín.
9: Dostáváme strašně veľa gólov, či už poslední zápasy alebo aj minulou sezónu, a víme, že jsme tam urobili velké chyby. Ťažko sa mi hľadá možná nějaké pozitíva, takže treba si to zanalizovať, treba si každý vstúpiť do svedomia a hľadať chyby v sebe a potom hrať ako tým a odstraňovať tie chyby.
0: Utkání Sparta Zlín začne v 19 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u Ostředku a na D48 u Brušperku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru odklízejí následky nehody. Jelo se jen odstavným pruhem, už se jede i pravým. Kolona začíná na 33. kilometru, je zatím na 25 minut. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici 113 stojí před Divišovem velmi dlouhá kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 zůstává kolona osobními auty, je to do zúžení na kilometr 196 na 40 minut. Na D7 z Prahy do Chomutova zvolněte před sjezdem na Panenský Týnec. Na 37. kilometru se převrátilo auto, je tam omezený průjezd, na místo jedou záchranáři. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína hlásíte nehodu za sjezdem na Brušperk na 43. kilometru.
11: Tak před tunelem Zelinkový se stala čerstvá nehoda, stosuje se to tam, takže 3 nebo 4 auta se tam srazí.
10: A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most uklízeli vozovku po nehodě. Před okamžikem odjel i čistící vůz. Zlepší se tak situace před vjezdy do tunelů, zejména v Nové Povltavské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude slunečné, později má hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek a teploty vystoupají až na 39 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. A teď už odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
0: Blíží se víkend, který je tentokrát nabídne spoustu zajímavých akcí, ať už kulturních, sportovních nebo třeba historických. Můžete zažít středověk na Hradě Orlík, vyrazit za amatérským divadlem do Hronova, užít si světelnou show a koncerty v Železné Rudě, projet se tankem ve Smržovce nebo prozkoumat tajný bunkr v Doupově. Že ještě nemáte plány na příští dny? Z našich víkendových tipů na webu radiožurnál.cz si určitě vyberete. Teď vám přejeme krásné páteční odpoledne.
2: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bittermann.

0: Řidiči na jihu Čech můžou ode dneška jezdit po dalších 3 kilometrech dálnice D3. Nově otevřený úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku je přivede až ke státní hranici s Rakouskem. Úsek se podařilo otevřít s měsíčním předstihem a reportér Michal Bělský je přímo na místě, odkud teď přidá podrobnosti. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den. První auta projela celý úsek krátce po 10. hodině dopoledne a je třeba říct, že provoz je tu poměrně hustý. A to přesto, že nově otevřená část s trochou nadsázky vede tak trochu odnikud nikam. Chybí totiž napojení na rakouskou dálniční síť a taky navazující 12-kilometrový úsek směrem do vnitrozemí mezi Nažidly a Kaplicí nádražím. Teprve potom bude jeho česká část D3 kompletní. I tak se ještě několik let bude čekat na půlkilometrové napojení do Rakouska. Ale zpět k novému úseku. Ten se tu stavěl od začátku roku 2024 a vyšel na víc než miliardu korun. No a přestože tu dělníci museli při stavbě řešit rozsáhlé nálezy druhoválečné munice, podařilo se ho díky dobrému počasí postavit o měsíc dřív.
0: A jak to, Michale, aktuálně vypadá s dostavbou té zbývající části D3?
1: Ještě letos v listopadu počítá ředitelství silnic a dálnic s otevřením 6-kilometrového úseku mezi Kaplicí a Kaplicí nádražím. Pak už bude tady na jihu Čech chybět jen 6 kilometrů vedoucích od Kaplice k Nažidlům. No a ty by měly být hotové do června příštího roku. Co se týče středočeské části dálnice, tak tam teď probíhají hlavně územní řízení a navazující přípravy. Začalo se také s ražbou průzkumných štol pro budoucí tunely. Naposledy třeba před 2 týdny pro tunel Luka nedaleko Jílové u Prahy. Samotná stavba dálnice by ve středních Čechách měla začít v roce 2028. No a kromě toho se teď pracuje například na D7 u Slaného, na D11 mezi Jaroměří a Trutnovem nebo na dálnici D35 u Litomyšle. Ve výstavbě je i část dálnice D48 v Moravskoslezském kraji nebo téměř 30 kilometrů D6 mezi Prahou a Karlovými Vary.
0: Milí řidiči, vy všichni ode dneška dojedete po D3 až k rakouským hranicím. Nový 3-kilometrový úsek, který zrychlí dopravu mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, vám teď v odpoledním radiožurnálu popsal náš reportér Michal Bělský. Michale, díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tereza Kindlová a František Černý v pátečním odpoledním radiožurnálu, který je minimálně v téhle půlhodině především o dopravě. Za chvíli totiž nabídneme další díl našich letních rad pro řidiče. Tentokrát se v letní autoškole radiožurnálu podíváme na to, jak bychom měli správně převážet větší náklad, ale třeba i domácí mazlíčky. Za moment uslyšíte víc.

0: 13:20, tady je odpolední radiožurnál. Letní dovolená by pro mnohé z nás nestála za to, když bychom na ní nevzali své domácí mazlíčky. Jak ale zvířata bezpečně převážet a konec konců, jak převážet v autě jakýkoliv větší náklad? Zajímalo to i našeho reportéra Václava Drážka ze Zelené vlny. A v dalším díle seriálu Letní autoškola radiožurnálu vám teď odpoví.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Mnohokrát se stane, že potřebujete v autě převést něco těžkého a objemného. Řeč může být o předmětech, ale také o zvířatech. A tím se dostáváme k dnešní otázce. Víte, jaké největší nebezpečí hrozí, když svůj náklad správně neupevníte? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Ta nejhorší možnost přepravy zvířat je nechat ho volně pobíhat po tom interiéru vozidla. Představte si bernardína, kterého máte jen tak volně a narazíte do nějakého vozidla před sebou. V tu chvíli se bernardín promění v dělovou kouli a s tím autem udělá strašné věci.
2: Jak tedy správně postupovat při převozu zvířat?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psíkšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
2: Netýká se to však jen převozu domácích zvířat, jak zdůrazňuje Jan Straka.
3: Pokud nakládáme jakékoliv předměty do vozidla, tak bychom si měli uvědomit to, že v případě nějaké dopravní nehody se jakýkoliv předmět, který je volně položený v autě, může stát v podstatě projektilem. Pokud tam budeme mít jenom plato vajec, tak nám to asi úplně neublíží. Ale pokud budeme přepravovat nějaký náklad v podobě třeba plechovek s barvou, opět 5-10 kilová plechovka při nárazu, působí velkou silou směrem dopředu a tu osádku může nepěkně zranit.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne, je 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Monika Vrchotová.
2: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Dnes navíc platí i na celém území Česka výstraha před velmi vysokými teplotami. Ve střední části Česka a na jižní Moravě můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na Moravě tropy vydrží i zítra. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagonů a lokomotiv. Tchaj-wan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova. Sport. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Španěl Denia bude prvním zahraničním trenérem u českého národního týmu v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Ostředku a na jižní spojce v Praze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostředek na 38. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh. Silný provoz je za sjezdem na Choceradi z 29. kilometru. Celý úsek pojedete 20 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Kývalku a Popůvky. Silný provoz pomalu pojedete z kilometru 182. Do omezení v Brně je to na 40 minut, kamiony postojí déle. Následně zesiluje provoz směrem do Vyškova. V koloně se jede ještě mezi kilometry 203 a 201. 11, také kvůli omezení. Tam čekejte dalších 10 až 15 minut navíc. Na D7 z Prahy do Chomutova před sjezdem na Panenský Týnec na 37. kilometru zasahují u následků nehody osobního auta. Je tam krátká kolona. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Brušperk vyšetřují nehodu. Na 43. kilometru je blokovaný levý pruh. Brzdí se prudce před krátkou kolonou. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most před sjezdem do Modřan řeší nehodu v pravém pruhu. Popojíždí se od sjezdu na Pankrác zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Později odpoledne a večer bude na slunečné obloze od západu přibývat oblačnosti a na severozápadě Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Na severu Čech bude kolem 24, jinde až 39 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Vedro teď řeší i dětská nemocnice v Brně a přispěla k tomu jedna neodbytná babička. V dnešním vydání podcastu Brněnská jedenáctka se rozvíte o plánu Brna na zvládání veder, ale taky o elánu 90-letého Milana Uhdeho nebo o pivním šermování s Alexandrem Šupeničem. Najdete si v jakémkoliv podcastu právě dnešní Brněnskou jedenáctku a dobře se bavte.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. Save.

Jestli posloucháte odpolední radiožurnál někde na Klatovsku, možná by vás mohla zajímat následující akce. Dnes a zítra se konají železnorudské slavnosti. Jedním z vrcholů akce bude světelná dronová show. Milovníci nového cirkusu se můžou těšit na duet akrobatů Teach on the Beach. Vystoupí Laura a její tygři, Kapitán Demo nebo Prago Union. A v Železné rudě vás čekají taky soutěže v pití piva a pojídání knedlíků. Chybět nebudou ani ukázky hasičů, pouťové atrakce, tvůrčí dílny nebo třeba lezecká stěna. Už teď vám tedy přejeme krásný víkend.

0: pracovníci technických služeb přivezli sníh ze zimního stadionu. Město Náchod tak pokračuje v tradici letních koulovaček. A je u toho náš reportér Václav Plecháček, který doplní víc. Václave, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám do studia. Mám se tady o něco lépe si troufnu tvrdit. Já jsem v prostoru, který je vyznačený, nebo byl ještě před chvílí vyznačený červeno-bílými páskami. Právě tady zhruba před hodinkou přivezli ve vozíku za osobním autem sníh, následně ho nahromadu jen kousek od bazénu, přeházeli lopatavy, prakticky okamžitě se strhla koulovačka, nejdřív hlavně děti mezi sebou, postupně se ale zapojovali i dospělí a nakonec se před těmi dobře mířenými ranami koulemi museli vyhýbat i ti mladíci, kteří sníh z toho vozíku vykládali. Sněhu je podle mého o něco méně než v minulých letech a o to rychleji samozřejmě mizí. Teď už ho z té hromady prakticky nezbylo nic, ale co zatím určitě zbylo, tak jsou dva krásně vymodelovaní, asi 30 cm vysocí sněhuláci. Ty jsou teď ukrytí ve sněhu, takže ještě pár desítek minut tady rozhodně budou.
0: Přiznejte se, Václave, vy jste ten, kdo spíš trefuje nebo je spíš trefován?
1: Já jsem se uhýbal, před malou chvílí jsem dostal koulí.
0: Samozřejmě, možná zbytečná otázka, i za vaším hlasem slyšíme to bujaré veselí děti, které mají nejlepší možnou zábavu v tomhle počasí. Je v Náchodě znát na koupališti to, že v Česku je další vlna veder?
1: Určitě a fakt výrazně. Návštěvnost koupaliště se vždycky řídí hlavně počasím, ale třeba minulý týden jsem do Náchodského koupaliště nebo na Náchodské koupaliště přišlo podle vedoucích sportovních zařízení města za celý týden, tedy opakuji, jen 100 lidí. Jenom včera to bylo 1125. Letošním rekordem zůstává 1786 lidí z 28. června, přitom oficiální kapacita koupaliště je jen o 14 lidí víc. V souvislosti s vedry tady zatím naštěstí nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost, myslím tím třeba nějaké neočekávané zdravotní komplikace některého z návštěvníků.
0: Jestli se teď ve 37 stupních Celsia chcete koulovat pravým sněhem, můžete to zažít opravdu na jednom jediném místě v Česku, a to je na koupališti v Náchodě, odkud se teď do vysílání Radiožurnálu přihlásil reportér Václav Plecháček. Díky, Václave, a pěknou zábavu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

Byli jste letos v červnu na hudebním festivalu Rock for People a jestli ano, jaká kapela vás v Hradci Králové bavila nejvíc? Možná leckdo z vás odpovídá Gorillaz a právě pro vás, tedy Gorillaz, nabízíme i v odpoledním radiožurnálu.

0: Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální, a to ne programem, ale tím, pro koho jsou určeny. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu. Zdravotnická chatka na takovém táboře sice vypadá úplně obyčejně, ale ve skutečnosti je nabitá moderními technologiemi.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40 plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
3: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
4: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
3: Pokud se jedná o nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
4: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
5: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinuli i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Téma pro poslední díl série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. Zítra večer na ČT Art a v i vysílání.
2: Radiožurnál 14 hodin. Monika Brchotová připravila zprávy.
3: Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Požár nedaleko Bordeaux ve Francii mají hasiči pod kontrolou. Španěl Denia je novým trenérem české fotbalové reprezentace. Nehoda zpomalila provoz na D1 na 210. kilometru směrem do Brna. Hlavně na severozápadě Čech se můžou později odpoledne objevit místy přehánky nebo bouřky, jinde budou jen výjimečné a teploty vystoupí až na 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
4: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
3: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu.
5: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V Jizersko-horském Bedřichově je ohrožená i další lyžařská sezona kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Obec se zatím nedomluvila s jedním z vlastníků společností Niseko na směně pozemků. Niseko chce své pozemky na sjezdovkách směnit s obcí za stavební pozemek pod vodojemem. Podle znaleckého posudku by ale obec měla doplácet 16 milionů. Navrhuje proto nižší doplatek nebo odkup sjezdovek z prodeje zmíněného stavebního pozemku. To ale společnost Niseko od začátku odmítá, pokračuje její jednatel Adam Kuchař.
6: Máme zajištěný vleky, máme zajištěný personál, máme zajištěné pozemky, máme nájemní smlouvy, jsme připraveni sezónu zahájit, ale když nebude dohoda s obcí, tak do toho nepůjdeme, protože provoz nás bude stát další jednotky milionů korun.
3: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj Radiožurnálu řekl, že obec je připravená Niseku doplatit maximálně 3 miliony podle tržní hodnoty.
0: Sport.
7: Českou fotbalovou reprezentaci povede Španěl Santi Denia. Někdejší trenér mládežnických výběrů Španělska s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením asociace domluvil na dvouleté smlouvě s obcí. Jaká byla jednání s Deniou, tak to přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
8: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santym a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
7: Jedním z Dinejových asistentů bude další Španěl Pablo Amo. A fotbalisté Sparty se připravují na druhé kolo šance ligy, ve kterém vyzvou Zlín. Utkání začne na Letné v 19 hodin, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na D1 u Ostředku a nehoda u Hlubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chodce Rady z 30. kilometru hlásíte pomalejší provoz. Na 38. kilometru se podařilo odklidit následky nehody a jede se dvěma pruhy. Už se nezdržíte dlouho. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku a Popůvky je stále silný provoz. Pomalu pojedete z kilometru 182 do omezení v Brně. Je to na 35 minut v osobních autech. Na D1 z Vyškova do Brna se v omezení u nájezdu od Slavkova srazila dvě auta na kilometru 210. Před okamžikem policie vozidla odstavila, zatím se brzdí na 214. kilometru, zpoždění 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 3. kilometru pojedete pomalu až do omezení ve Kbelské, je to na zhruba půl hodiny. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Brušperk vyšetřují nehodu. Na 43. kilometru je blokovaný levý pruh. Nezdržíte se, jen zpomalíte. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je tradiční kolona od dálnice D5 za Ořech na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během odpoledne a večera bude od západu hlavně v Čechách přibývat oblačnosti a výjimečně na severozápadě místy dorazí i přehánky nebo bouřky. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů, jinde 35 až 39. Zítra už bude oblačno až zataženo místy s přehánkami a bouřkami ojediněle i silnými a s teplotami do 32, na východě republiky do 36 stupňů. To byly zprávy. Je s vámi dál odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
2: Je to pár minut, co jsme vás na Radiožurnálu vzali na koupaliště do Náchoda, kde se dnes návštěvníci můžou koulovat nebo stavět sněhuláky, ale zdaleka ne na každé české plovárně panuje taková pohoda. Třeba na městském koupališti v Humpolci si na horké dny, jako je ten dnešní, objednávají ochranku, aby předešli konfliktům mezi návštěvníky a proti problémovým plavcům se chrání taky v Přerově. Jak přesně, to vám ještě na Radiožurnálu povíme. 7 minut po 14. hodině. Dobré odpoledne.
0: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.

0: Meteorologové dál varují před horkem. Teploty dnes můžou na některých místech vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Lidé proto plní koupaliště. Hodně lidí na jednom místě ale může znamenat i potíže. V Humpolci na koupališti Žabák proto teď mají nově ochranku. A podrobnosti k tomu doplní reportér Daniel Zach. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady už při té první letošní vlně veder měli totiž nepříjemnou zkušenost. Konflikt původně mezi dvěma dětmi v bazénu se potom přelil na jejich rodiče, potažmo známé rodičů, a personál jen velmi těžko usměrňoval a vytlačoval ven odsud z koupaliště. To byl takový impetus a potom šlo tedy koupaliště cestou prevence. Takže v takovéhle horké dny dnes chodí a dál tady budou chodit dva muži v černém tričku s nápisem security. Třeba, že jim je v tom černém tričku teplo, tak tady mají být hlavně vidět, nemají strašit, ale mají působit jako svého druhu místní koupalištní antikonfliktní tým. Očekává se, stále další lidé přicházejí, že kolem takové třetí hodiny by mohla být naplněna kapacita 550 lidí. Já těch, kterých jsem se ptal, třeba právě rodičů s dětmi, tak jsou velmi rádi, cítí se bezpečněji, že tady ta ochranka je. Cení to, ale také cení si toho také i třeba mladá dáma tady na pokladně, velmi křehká dáma, která by sama jen velmi těžko vytlačovala lidi, kteří by se tady chtěli případně nějak hádat anebo přejít klidně k řekněme fyzickým útokům.
0: To v Přerově na městské koupališti dohlíží ochranka už několikátým rokem a kvůli problémovým hostům tam zavádějí i další novinky, což potvrdí reportérka Lenka Kratochvílová. I vás vítám ve vysílání.
2: Pěkné odpoledne, ano, to je pravda. Letos na městském koupališti v Přerově dokonce kvůli incidentům s problémovými návštěvníky zavedli i nový provozní řád. Společnost Sportoviště Přerov, která je provozovatelem koupaliště, se už na začátku sezony rozhodla netolerovat incidenty některých jedinců v rekreačním areálu. Týkali se především nošení jídla do bazénu, plaveckého úboru nebo slušného a bezpečného chování. Všem, kteří opakovaně porušují provozní řád, proto od letošního léta hrozí zákaz vstupu, a to na celou sezónu. Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, mi potvrdil, že se situace po zavedení nového provozního řádu výrazně uklidnila a k žádným dalším zásadním konfliktům už nedošlo. Řešili prý jen drobné prohřešky. Opatření jsou podle něj účinná a veřejnost je vítá. I tak ale do areálu stále pravidelně dochází hlídky strážníků městské policie a asistenti prevence kriminality. V těchto tropických dnech návštěvnost areálu pohybuje kolem 300 až 400 lidí.
0: Z Přerova se odpolednímu radiožurnálu přihlásila Lenka Kratochvílová, ještě před ní jste slyšeli Daniela Zacha z Humpolce, a oběma reportérům radiožurnálu samozřejmě děkujeme.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Na radiožurnálu teď pojďme k novinkám z Blízkého východu. Hamás v Gaze souhlasil s tím, že odevzdá zbraně. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Některým médiím a zpravodajským agenturám to potvrdili i vysocí představitelé hnutí. I přesto nad odzbrojením militantních skupin v pásmu Gazy visí otazníky. Blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová k tomu teď doplní víc. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak má tedy vypadat to odzbrojení Hamásu, ale i dalších palestinských skupin v Gaze?
1: Britská veřejnoprávní BBC viděla čtyřstránkový plán Donalda Trumpa, který by měl vše podrobněji popisovat a fungovat by to mělo následovně. A nejdřív má přijít inventarizace všech těžkých zbraní, výrobních míst a skladů a zbraní a taky tunelů v Gaze. A to samotné odzbrojení, které by mohlo trvat až 8 měsíců, má přicházet postupně po částech podle harmonogramu, který má být ale teprve stanovený. A po fázích se má stahovat i izraelská armáda. V té dohodě má být taky napsáno, že žádné zbraně budou předané Izraeli. Naopak se očekává, že Hamás postupně předá ty své zbraně do skladu Národního výboru pro správu Gazy, což je tedy ten panel palestinských technokratů pod dohledem Rady míru, kterou ustanovil Donald Trump.
0: 70% pásma Gazy teď kontroluje Izrael. Jak se na ten plán dívá on?
1: Tak na oficiální vyjádření ze strany Izraele stále čekáme. Izrael má nicméně méně než 3 měsíce do voleb a v některých izraelských médiích jsem dnes opakovaně četla o tom, že jde jenom těžko předpokládat, že by se v Gaze z izraelské strany něco výrazněji pohnulo právě před volbami. Už včera večer po tom, co se vyjednavači na tom procesu odzbrojení dohodli v Egyptě, tak psali zpravodajské agentury s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele o tom, že se Izrael nestáhne z té takzvané žluté linie předtím, než bude teroristické hnutí plně odzbrojené, jenže zase z těch vyjádření zástupců Hamásu, který tedy začátkem července oznámil, že svou vládu Gaze rozpustí, zaznívá, že odzbrojení to hnutí podmiňuje naopak stažením izraelské armády.
0: A krátce ještě prosím k humanitární situaci v téhle oblasti. Více než 2 miliony lidí v Gaze podle humanitárních organizací žijí ve strašných životních podmínkách. Je nějaká naděje, že by se to mohlo změnit?
1: Tak pokud by to bylo realizované, tak se to může změnit výrazně, ale i pokud by to znamenalo jenom menší posun k naplňování té dohody o příměří, tak by do Gazy mohlo přivýjíždět více humanitární pomoci. Tu už v reakci na to Trumpovo oznámení nabídly některé státy. Nicméně zároveň Izrael dál pokračuje v úderech na některá místa v Gaze, ve kterých teď lidi přežívají a je tam omezená i třeba elektřina, takže dost těžko říct, kolik lidí se třeba o tom Trumpově oznámení v Gaze dozvědělo.
0: Uzavírá Jana Karasová, blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Odpolední radiožurnál a jedna z klíčových zpráv dneška. Novým trenérem české fotbalové reprezentace je 52-letý Španěl Santi Denia, který se s fotbalovou asociací dohodl na dvouleté smlouvě. Prvního zahraničního kouče u národního týmu vám teď blíž představí reportér František Typovský. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne ze Strahova. Santi Denia většinu své hráčské i trenérské kariéry spojil se Španělskem. Jako hráč nastupoval třeba za Atletico Madrid nebo za Albacete, poté ale vele úspěšně působil v mládežnických strukturách španělského fotbalového svazu. Vyhrál mistrovství Evropy v kategorii U17 i U19, byl stříbrný na mistrovství Evropy 21. Navíc má i olympijské zlato s fotbalovým týmem Španělska z her v Paříži v roce 2024. Poté se se španělskou federací rozloučil, krátce působil na Blízkém východě a pak tedy se stal trenérem české reprezentace, podepsal smlouvu na 2 roky. Jak už zaznělo, jeho cílem primárním bude co nejrychleji navnímat českou fotbalovou kulturu. On sám říkal, že se stěhuje do Prahy, že chce vidět maximum zápasů české nejvyšší soutěže. Celé první kolo prý v šance ligy prý viděl ze záznamu. Chystá se večer na duel mezi Spartou a Zlínem. Ty klíčové momenty jeho prvních minut na lavičce české fotbalové reprezentace budou o tom, co nejrychleji poznat právě českou ligu, český tým, správně začít pracovat na tom, jak zvolit ty ideální hráče pro ten zářijový velký sraz v Lize národů. A určitě velkým tématem té tiskové konference byl i možný návrat útočníka Patrika Šika do české reprezentace. Santi Denia říkal, že si s ním vyžádal osobní schůzku a třeba se ho pokusí i přesvědčit k tomu, aby se vrátil právě do české reprezentace. Patrik Šik ukončil svou reprezentační kariéru po nezdaru na mistrovství světa. Ze Strahova František Typovský, Radiožurnál.

0: Ta největší vedra si sice odvedeme dnes, ale i o víkendu budou teploty v Česku kolem 30 stupňů Celsia. Podrobnější předpověď počasí pro vás máme taky ve zprávách Radiožurnálu. Dobré odpoledne, je 14.30. A slovo má Monika Vrchotová.
1: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes. Pacientky si mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze. Případ už vyšetřuje policie. Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí. V Tasově u Veselí nad Moravou dnes začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během dvou dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords a Liturgy nebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková. Součástí programu jsou i debaty, živé podcasty nebo divadelní představení. Sport. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. S vedením asociace Španěl podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 před Brnem a nehoda na odpočívce Všechlapi. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky dejte pozor. Na kilometru 186 stojí u středových svodidel 2 vozidla. Stojí tak, že mírně zasahují do levého pruhu. Na tomtéž místě se teď dojíždí i do kolony. Do omezení v Brně na kilometr 196 pojedete necelou půl hodinu. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 se popojíždí. Vše se rozjede na konci omezení na 211. kilometru. Je to celé na 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na odpočívce Všechlapi na 44. kilometru hlásíte nehodu a z odpočívky projedou jen osobní auta přes obrubník a trávu.
4: Ta nehoda je přímo na odpočívce, je tady nějakým způsobem vlastně seknutý kamion nabouraný s autem, projedou jenom osobní auta, nákladní auto je tady vlastně zpříčené.
3: Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Brušperk vyšetřují nehodu. Na místě je teď odtah. Blokovaný je levý pruh, kolona se netvoří, pouze krátká chvílemi. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je tradiční kolona od dálnice D5. Za Ořech je to na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se objeví přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni. Na západě Čech kolem 27, naopak na východě republiky bude až 36 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
0: Pracovníci Českého registru krvetvorných buněk zažívají pravidelné dávky dojetí. Volají dárci, kteří můžou zachránit život lidem třeba s leukémií. Jak říká lékařka Jana Švarcová, většinou shoda nastane v 0,5 až 1% případů. I další 5. díl našeho reportážního seriálu Nový život najdete taky na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý

0: Pákistánu pokračuje pátrání po horolezcích, které včera strhla lavina při výstupu na vrchol Broad Peak. Záchranné týmy už lokalizovaly těla 4 z nich, ale zatím se k ním nedostali a zbylých 6 hledají. Mezi pohřešovanými je i legenda světového horolezectví, britsko-nepálský alpinista Nirmal Purja, který před 7 lety zdolal všech 14 8000ových vrcholů světa v rekordně krátkém čase. Teď jsme ve spojení s naším zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Davide, jaké jsou ty nejaktuálnější zprávy z pátrání po pohřešovaných horolezcích?
1: Pákistánská armáda poslala do vzduchu 2 vrtulníky a na základě získaných dat potvrdila, že celou skupinu strhla lavina v nadmořské výšce 6600 metrů. Od té chvíle s žádným z členů není spojení. Ve skupině bylo 5 Nepálců, Pákistánec, také Američan, Ománec a Číňan. Národnost 10. pohřešovaného zatím záchranáři neoznámili. Pákistánská armáda dnes novinářům také řekla, že akce probíhá ve velmi náročném a odlehlém terénu. Ta operace je nebezpečná i pro piloty vrtulníků a později odpoledne vojáci dokonce odvolali helikoptéry kvůli špatnému počasí zpátky na základnu ve městě Skardu.
0: Nejznámějším z těch pohřešovaných je jednoznačně Nirmal Purja, už jsme o tom mluvili. Proč je tak respektovanou postavou?
1: Je to Brit, který se narodil v Nepálu, je to bývalý mariňák a proslavil se v roce 2019, když jako první člověk světa zdolal všech 14 8000ovek v rekordním čase 189 dnů. Před 4 lety ale tenhle rekord padl, Purjovi ho sebrala norská horolezkyně Kristin Harilaová, ta to dokázala za 92 dnů. No a nepálská média citují dnes zajímavou informaci, a sice, že poté, co lavina strhla těla všech horolezců, se za nějakou dobu sledovací data spojená právě s osobou Nirmala Purji objevila mimo koridor, kudy ta lavina padala, což prý může nasvědčovat tomu, že Brit to neštěstí možná přežil, z laviny se vyhrabal a může prý někde čekat živý na záchranu.
0: Davide, a ještě k té samotné hoře Broad Peak, která je se svou výškou 8051 metr třetí nejnižší 8000ovkou, jakou pověst má mezi horolezci?
1: No, popravdě řečeno poměrně dobrou. Zkušení průvodci britské cestovní kanceláře Karakoram Venture, kteří se specializují na tuhle část světa, tvrdí, že Broad Peak není technicky náročný. Ale horolezci prý někdy právě proto mají tendenci ten výstup podceňovat a hlavně podceňovat aklimatizaci. Zrádná je prý úplně poslední pasáž výstupu, protože je třeba zdolat takový dlouhý vrcholový hřeben, čili být relativně dlouho v té zóně nad 8000 metrů a stejně tak při sestupu, což může být pro nedostatečně aklimatizované horolezce osudové.
0: V Pákistánu pokračuje pátrání po horolezcích, které zasypala lavina při výstupu na 8000ovku Broad Peak. Podrobnosti o té rozsáhlé záchranné akci v Karakorámu zjišťuje i dál náš asijský zpravodaj David Jakš. Zatím, Davide, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Skoro ve 3:15 přidáváme v odpoledním radiožurnálu jeden zajímavý víkendový tip. V pražské zoo se zítra můžete přidat k oslavám Světového dne strážců přírody. Zjistěte, jak se liší práce strážců přírody tady v Česku, v Kamerunu a ve stepích Střední Asie. Jak Zoo Praha podporuje strážce přírody? Dozvíte se to během speciálních komentovaných krmení. A pro cestu do Zoo Praha můžete třeba zvolit loď pražské paroplavební společnosti, která během dne vyjíždí z Rašínova nábřeží. Další inspiraci na víkendové dny můžete načerpat i v našich víkendových tipech, tedy na webu radiožurnal.cz.

0: Mladí basketbalisté z celé republiky přijeli na jednodenní kemp aktuálně jediného Čecha v basketbalové NBA, tedy Víta Krejčího. Sešli se v pražském Radotíně, kam dorazila i Veronika Šlajsová z naší sportovní redakce. Veroniko, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Většinu programu už mají hráčky a hráči za sebou, tak co všechno si vyzkoušeli?
1: Za sebou mají tedy zhruba 4 až 5 hodin v součtu, které strávili na palubovce. Dopoledne byly na programu hlavně individuální dovednosti, střelba, dribbling nebo práce s míčem, ale věnovali se taky týmovým věcem, například nácviku vypomáhání si v obraně. Všichni opravdu makají na 100% a to i přesto, že je dneska opravdu horko a nedá se říct, že tady v Radotínské hale je nějak extra příjemněji. Dodám, že kemp je plně obsazený, takže je tady na 70 mladých basketbalistů a i proto je tady v hale trochu vydýcháno. Nicméně je vidět, že velkou motivací je pro všechny přítomnost právě jediného hráče v NBA, Víta Krejčího. A jsou tady i další velká jména, trenér ze zámořské NBA Zef Moore nebo hráčka české ženské basketbalové ligy Pamela Efangová.
0: Ty jsi s účastníky kempu určitě i mluvila, tak co je bavilo nejvíc?
1: U každého je to něco malinko jiného, záleží totiž na tom, proč sem přišli. Někdo si chtěl vylepšit individuální dovednosti, někdo se chtěl srovnat s ostatními hráči z republiky, no a někdo se zkrátka chtěl jenom vidět s Vítem Krejčím a zatrénovat si s jeho vedením. Většinou mi ale říkali, že jsou hlavně rádi za všechny ty rady, které jim dává nejen právě Vít Krejčí, ale taky ostatní členové toho trenérského týmu. A zajímavá byla pro účastníky taky debata s Vítem Krejčí, v ní se vracel k uplynulé sezóně a taky vysvětloval, jak balancovat mezi časem stráveným na palubovce a tím volným časem nebo tím relaxem.
0: Ten zvuk podrážek klouzajících po palubovce se za tvým hlasem nedá přeslechnout, tak nám na závěr ještě pověz, co se v Radotínské hale děje právě teď.
1: Před malou chvilkou tady skončila střelecká soutěž. Teď ještě všichni účastníci využívají poslední chvilky, aby si zaházeli na koš nebo se vyfotili s Vítem Krejčím. No a na úplný závěr tak přijde ukázkový trénink, kde Vít Krejčí předvede, jak vypadá jeho trénink v nejprestižnější soutěži světa.
0: Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí pořádá jednodenní kemp pro mladé hráče a hráčky a jak to v Radotíně v Praze vypadá, jsme teď na Radiožurnálu slyšeli od reportérky Veroniky Šlajsové. Děkujeme za to, Verčo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Bude Labe někdy splavné pro nákladní dopravu z Děčína až do Hamburku? Podporuje tento záměr kromě české vlády také vláda sousedního Saska? Má smysl kvůli tomu stavět v Děčíně nový plavební stupeň? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: I v 15 hodin posloucháte Radiožurnál. Monika Vrchotová přidá zprávy.
4: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic, častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Španěl Santi Denia bude trénovat českou mužskou fotbalovou reprezentaci. Kolony čekejte na D1 kolem Brna směrem do Ostravy. Během dneška se objeví přehánky nebo bouřky, které se zítra čekají místy v celé republice. Sobotní teplotní maxima 32, na Moravě a ve Slezsku až 36. stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
5: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
6: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
5: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
6: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
4: V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Například na jižní Moravě jich policisté od ledna do konce června řešili 21. Loni za stejné období jich bylo jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pro následování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Maďarská jaderná elektrárna Paks funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
7: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
8: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně, ako jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
7: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
9: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
10: Sport.
11: České fotbalisty přebírá španělský trenér Santi Denia. 52-letý nástupce Miroslava Koubka podepsal s vedením České asociace dvouletý kontrakt s opcí a stal se prvním zahraničním koučem na lavičce národního týmu v historii. Denia sbíral úspěchy hlavně se španělskými mládežnickými reprezentacemi. Třeba předloni dovedl olympijský tým na hrách v Paříži ke zlatu. Zlínští fotbalisté nastoupí v předehrávce druhého kola šance ligy na hřišti pražské Sparty. Duel začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin. Oba týmy se sice utkají o první body v sezóně, ale podle zlínského asistenta trenéra Lukáše Motala jsou každý v jiné situaci.
12: Samozřejmě, když prohraje Sparta v Brně první kolo, tak to asi zanechá větší humbuk, než když prohrajeme my. Nás to určitě taky netěší, taky nás to trápí a bude to zápas dvou poražených týmů z prvního kola a my pojedeme s tím, ale že chceme minimálně nějaký bod tam udvát a mít ti takový ti šťastnější, kteří s tam budeme odjíždět.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Popůvek a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Ostravy jsou kolony kolem Brna. Zpomalíte za sjezdem na Kývalku. Nejprve se jede různě pomalu mezi kilometry 186 a 196, 30 minut. Následně za Slatinou mezi kilometry 202 a 211. Na konci omezení se vše rozjede a tam je to na 20 minut. Na D1 v Brně je silný provoz i směrem do Prahy. Krokem se jede od nájezdu z dálnice D2 za sjezd na výstaviště kilometry 196 až 190. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou opatrně na kilometru 239 je v pruzích roztrhaná pneumatika. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru budete popojíždět na Pražský okruh za Ořech přes 40 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 3. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do omezení ve Kbelské, zpoždění 20 minut. Na D7 z Prahy do Chomutova před sjezdem na Panenský Týnec na 37. kilometru vyšetřují nehodu, tam je krátká kolona. A na silnici 37 s Krudimi do Ždírce za odbočkou na Lukavici havarovala dodávka, zpomaluje se obou směry. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci a zítra bude oblačno až zataženo. V noci hlavně v Čechách, přes den už místy v celé republice s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Noc bude velmi teplá, bude 24 až 17 stupňů. Zítra se teploty budou pohybovat od 27 stupňů na západě Čech po 36 stupňů na Moravě a ve Slezsku. To byly zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
3: Hudební festival Hrady CZ se poprvé odehraje v Hluboké nad Vltavou. Pořadatelé ho tam přesouvají z Rošenberku. Areál poblíž Munického rybníka se otevře už za půl hodiny a vystoupí Vypsaná fixa, MiG-21 nebo Rybičky 48. Zítra se na Hluboké představí Tomáš Klus, Lenny, Miraj nebo Daniel Landa. Už teď vám tedy přejeme pohodový víkend.
13: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.

0: Do Česka dorazila další vlna veder a zvládnout práce ve vysokých teplotách je náročné třeba pro pracovníky na stavbách. Platí to ku příkladu při pokládce asfaltu. Horký materiál a vyprahlý terén bez zeleně vytvářejí opravdu extrémní podmínky, které teď zakoušejí třeba dělníci při stavbě dálnice D35 v Pardubickém kraji. A je u toho i naše reportérka Barbora Soukupová, která doplní víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Práce kvůli horku nepřestávají a dělníci aktuálně pokládají asfaltové vrstvy na všech třech rozestavěných úsecích v kraji, tedy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, Džbánovem a Litomyšlí a Litomyšlí a Janovem, kde právě teď stojím u hlavního vjezdu na staveniště a vidím, jak se od bagru a dalších strojů práší. Mluvila jsem s jedním pracovníkem stavby, který tudy projížděl a říkal, že se snaží ten terén kropit vodu, aby se tak neprášilo, ale že to hned vysychá tady mezi poli na přímém slunci, s tím tu prakticky není. Mluvčí silničářů Petry Drkulové jsem se ptala, jaká mají opatření, aby stavbaři práci v horku zvládali. Říkala, že začínají hodně brzo ráno, s asfaltem pracují od brzkých ranních hodin nebo později večer, i tak se okolní teplota při pokládce pohybuje mezi 150 až 160 stupni Celsia a dělníci se pak nemají kde schladit, dostávají alespoň větší příděly vody a mají častější a delší pauzy mezi prací, pomáhají také klimatizace v autech a kabinách těžkých strojů.
0: A míříme ještě do centra Prahy. Chodníky a ulice tam dnes kropí dobrovolní hasiči. Podrobnosti k tomu má reportér Josef Beneda. Dobré odpoledne.
2: Hezký den, já jsem právě na staroměstském náměstí, kde se stovky turistů snaží schovat ve stínech a trochu se schladit. Právě z toho důvodu dnes po centru Prahy jezdí dobrovolní hasiči, kteří rozprašují nezávadnou a nepitnou vodu v rozpálených ulicích. Třeba před Pražský Orloj přijeli krátce po 12. hodině a okamžitě se k ním seběhly desítky lidí, aby se mohli osvěžit pod vodní mlhou. Kromě toho už dnes jednotky byly třeba u Pražského hradu nebo na Václavském náměstí. Hasiči takto budou jezdit zhruba do 9. hodiny večer. Lidé v centru hlavního města se můžou ochladit také třeba ve Škodově paláci nebo v dalších veřejně přístupných klimatizovaných budovách. Krom toho si také můžou na webových stránkách hlavního města vyhledat takzvané oázy chladu. V mapě jsou zanesená pítka, mlžítka, fontány i místa, kde se můžou lidé vykoupat.
0: S reportéry Barborou Soukupovou a Josefem Benedou jsme se podívali do vyprahlých ulic v centru Prahy, které uchlazují hasiči a taky za silničáři na stavbu dálnice D35 v Pardubickém kraji. 15:13. Dobré odpoledne vám všem.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Popůvek a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Ostravy jsou kolony kolem Brna. Zpomalíte za sjezdem na Kývalku. Nejprve se jede různě pomalu mezi kilometry 188 a 196 necelých 30 minut. Následně za Slatinou mezi kilometry 203 a 211. Na konci omezení se rozjedete, je to tam na 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou opatrně na kilometru 239 byla v pruzích roztrhná pneumatika, o kus dál stojí kamion. V odstavném pruhu. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru budete popojíždět na okruh za Ořech necelých 40 minut. Teď stojí hlavně pravý pruh plný kamionů. Ve dvou pruzích se popojíždí hlavně na okruhu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 2. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do omezení Kbelské, zpoždění necelých 20 minut v osobních autech. Na D7 z Prahy do Chomutova před sjezdem na Panenský Týnec vyšetřují nehodu, v místě se zpomaluje, výraznější kolona se netvoří. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz, za Koclířovem pomaleji pojedete za tunel Hřebeč a zdržíte se 10 až 15 minut. A v Praze ve Strakonické směrem z centra jste hlásili nehodu za Branickým mostem v pravém pruhu, už jsou mimo pruhy, zpomalíte teď za Barandovským mostem, kolona se teď rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V Česku se rozšiřuje okruh firem, které mají patřit pod kritickou infrastrukturu. To znamená, že pro ně budou platit přísnější pravidla. Od zítřka se firmy musí k těmto povinnostem přihlásit přes portál kritické infrastruktury. Tyto společnosti budou muset třeba zajistit, že výpadek dodávek elektřiny nebo vody neohrozí jejich provoz. A v dnešním odpoledním biznisu Radiožurnálu to všechno probereme do detailů s Vítem Andrlem z ekonomické redakce. Přeju ti dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Firmy budou muset taky třeba zabezpečit své objekty kamerovým systémem a mít zpracovaný plán pro případ krize. Zákon už neurčuje konkrétní firmy nebo objekty, ale celá odvětví. Patří sem třeba poskytovatelé elektřiny a plynu, vodohospodáři, banky, nemocnice, dopravci nebo potravináři. Záleží ale taky třeba na tom, pro kolik lidí firmy nebo instituce službu zajišťují nebo kolik toho ročně vyrobí. Poté, co se firmy k povinnostem přihlásí, posoudí ministerstvo vnitra, jestli se jich skutečně týkají, a následně mají 10 měsíců na to opatření zavést.
0: Kolika firm se tedy tyhle povinnosti nově týkají, Vítku?
1: Hospodářská komora odhaduje, že jich budou vyšší stovky. Podle Jakuba Rejska budou mít problém zavést opatření, zejména menší firmy, které pod zákon spadají nově.
2: Pro mnohé z nich bude dokládání nebo přijímání opatření úplně nová záležitost, kde za největší problém, který jsme identifikovali u našich členů, pokládáme nedostatek odborníků, manažerů kritické infrastruktury.
1: Výraznou administrativní a taky finanční zátěž očekává třeba potravinářská komora, říká její mluvčí Marek Zemánek.
3: Režim vyžaduje zřízení vyhrazené bezpečnostní pozice, platby za vyšší prioritu dodávek energií i zařazení do dražší kategorie poplatků. V prostředí, kde jsou ceny energií v Česku již nyní nadprůměrné, se náklady na dodržení legislativy pohybují v řádech milionů korun.
1: Rodenská společnost MUR odhaduje, že firma, která už má nějaká opatření z dřívějška, bude muset investovat řádově stovky tisíc korun. Ty, které ale budou začínat od začátku, zaplatí i několik milionů.
0: A bude stát plnění těch povinností nějak kontrolovat?
1: Ano, každé odvětví má proto příslušný úřad nebo ministerstvo. K tomu ještě bude ministerstvo vnitra cíleně prověřovat, jestli firmy podmínky splňují, popisuje expert na kritickou infrastrukturu ze společnosti MUR Radek Dvořáček.
4: A během tady toho cvičení zástupci ministerstva vnitra vyberou některý ten scénář, co se může přihodit, například vypadne elektřina, vypadne vám dodávka vody a zástupci té dané organizace budou opravdu muset reálně ten scénář demonstrovat, aby opravdu ukázali, že to nemají pouze na papíře.
1: Kontroly budou podle Dvořáčka maximálně jednou za rok a firmy na ně dostanou upozornění aspoň 3 měsíce dopředu. Zákon počítá taky s uložením pokuty, pokud firma neplní podmínky opakovaně a cíleně, a to řádově v milionech korun.
0: Slyšeli jste páteční odpolední biznis, připravil ho Vít Andrle. Tak díky.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší na větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Dobré odpoledne, 15 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová a zprávy Radiožurnálu.
6: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálně extrémně vysokými teplotami. Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny. Dvouletý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skočdopole. Podle obžaloby převedl více než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci dnes uveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním. Sport. Miroslava Koupka střídá na lavičce národního týmu španělský fotbalový trenér Santi Denia. Smlouvu má 52-letý rodák z Albacete 2letou s opcí. Jedním z asistentů Denii bude jeho krajan Pablo Amo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna je silnější provoz od sjezdu na Pražský okruh. O něco pomaleji se jede mezi 10. a 15. kilometrem, následně mezi 19. a 23. Nezdržíte se dlouho. Na D1 v Brně směrem do Ostravy od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 postojíte v koloně chvílemi i v obou pruzích. Je to na půl hodiny na konec omezení. Pozor, ucpaná je i Jihlavská v Brně kolem Hřbitova. Na D1 za Brnem směrem do Vyškova znovu zpomalíte za sjezdem na Slatinu na kilometru 202, nakonec omezení u Holubic na 211. kilometru se rozjedete a je to celé na 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za sjezdem na Ivanovice hlásíte nehodu na příjezdu do Brna, je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. Tam je to osobními auty na půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. A na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 2. kilometru spočítejte s frontou táhnoucí se do Kbelské ulice. Zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Teploty se budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni, na západě Čech kolem 27, naopak na východě republiky bude až 36. Tolik zprávy. A teď už opět odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
5: A hned vás ještě pozvu na tankové dny do Muzea obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku. Čekají tam na vás bojové ukázky, výstava zbraní a vojenských táborů, lety vrtulníkem i jízdy tankem. Doražte do Smržovky zítra nebo v neděli mezi 9:30 dopoledne a 17:00.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: americké Georgii půjde do vězení otec nezletilého střelce, který zabil 4 lidi. Mladistvý vrah už byl odsouzený k doživotnímu trestu. Jeho otec stráví za mřížemi 15 let. Nese podle výroku poroty i soudce spolu zodpovědnost za činy svého syna. Je to další z přelomových rozsudků, kdy za zločiny potomka dostal trest i jeho rodič. Podrobnosti tohoto případu zná Pavel Novák z naší zahraniční redakce a teď je sdělí nám všem. Vítej, Pavle.
1: Hezké odpoledne.
0: Čím se tady otec nezletilého střelce provinil, za co stráví těch 15 let ve vězení?
1: Bude to hlavně zanedbalost, s jakou přistupoval k držení a uchovávání těch zbraní. Jeho syn Colt Gray v září 2024, když mu bylo 14 let, tak zastřelil na střední škole ve městě Winder v Georgii 2 studenty a 2 učitele, dalších 9 lidí zranil. Do školy si přinesl pušku AR-15, taková ta známá poloautomatická puška, kterou měl ukrytou v batohu, dostal ji od tatínka jako vánoční dárek. Ten odsouzený otec vraha Colin Gray byl obžalovaný ze 2 vražd a 2 neumyslných zabití, z krutého zacházení s dětmi, z nedbalého nakládání se zbraněmi, to všechno mu tady soud takhle spočetl.
0: Tu nedbalost odsouzeného otce, tu asi pochopit dokážeme, ale proč byl odsouzený i za vraždu? Vždyť to přeci nebyl on, kdo střílel.
1: No, je to tak, že sice nestřílel, ale on tu zbraň koupil pro syna jako dárek, na tom by také nebylo nic divného, protože ve Spojených státech často dostaví děti zbraně jako dárky, a to i mladší děti, než tedy byl Colt, ale ty zbraně musí být zabezpečené, musí být pod dohledem dospělých. Colin Gray pušku nezajistil, nechal ji volně dostupnou v tom domě a chlapec Colt si ji tedy mohl kdykoliv vzít. Třeba tady v Česku je třeba na takové zbraně mít safe a munici mít také uloženou oddělení od té zbraně. Ve Spojených státech je na majiteli, jak bezpečně to uložení zajistí. Otec ten útok sice neplánoval, nestiskl tu spoušť, ale měl na vraždách podíl a proto tedy soudce vynesl verdikt jenom těch 15 let.
0: Pavle, a může mít tenhle případ nějaký dopad na zbraňové zákony v celých Spojených státech?
1: To se asi nedá úplně čekat, protože prezident Donald Trump je docela imunní vůči volání po zpřísnění pravidel držení zbraní. On slibuje Národní střelecké asociaci, že neomezí právo občanů držet zbraň. Spíš bych to viděl jako signál rodičům, jakožto jakýsi exemplární příklad, že i oni budou moci pikat, když dají zbraň do rukou dítěti nebo jí zpřístupní. On to není první případ, ten první vlastně soud poslal oba rodiče do vězení před 2 lety ve státě Michigan. Bylo to na 10, respektive 15 let. Syn těch rodičů zabil nezajištěnou pistolí, také darovanou, také to byl dárek, 4 studenty ve své střední škole.
0: Tak zopakujme, že na 15 let do vězení poslal soud v americké Georgii otce mladistvého střelce, který zabil 4 lidi. Umožnil totiž synovi přístup k pušce, která se nakonec stala vražednou zbraní. Jde o ojedinělý verdikt, kdy za zločin mladistvého střelce piká i jeho rodiča. Teď o tom v odpoledním Radiožurnálu mluvil redaktor Pavel Novák. Díky, Pavle, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Situace na D1 za Prahou a kolony na 35C u Hodkovic. Na D1 z Prahy do Brna je silnější provoz od sjezdu na Pražský okruh. O něco pomaleji se jede mezi 9. a 15. kilometrem, následně mezi 19. a 23. do omezení. Celou trasu pojedete 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy za sjezdem na Popůvky z kilometru 188,5 hlásíte pomalejší provoz, nakonec omezení na kilometr 196, je to na půl hodiny. Následně hlásíte silný provoz směrem na Vyškov za Slatinou mezi kilometry 203 a 211. Tam je to na dalších 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech, tam je to osobními auty na půl hodiny. Na silnici 35 z Liberce do Turnova za Rádelským mlýnem opatrně, brzdí se tam do zastavení na 31. kilometru. Je to kvůli omezení u Hodkovic, zpoždění 15 minut, podobné je to v opačném směru, tedy do Liberce, zastavíte se na zhruba 37. kilometru. A na silnici 27 z Plzně do Klatov se za dálnicí D5 srazila dvě auta ještě před sjezdem na Dobřany, tak čekejte omezený průjezd, výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Téma pro poslední díl série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Zimmermann dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho Uchyla viděla.
4: Mám tip. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
6: A je jednoznačně na naše síly.
7: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
7: Docent. V neděli večer na ČT 1 a v i vysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
9: Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Ukrajinské drony zničily další velkosklady firmy Wildberries v Rusku. Novým koučem českých fotbalistů je Španěl Denia. Smlouvu má na 2 roky. Porouchané auto výrazně brzdí provoz na D1 na 24. kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů. Na východě republiky bude až 36.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Informovala o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
11: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
9: Několik investorů už podalo na majitele i klíčové zaměstnance firmy trestní oznámení, které prošetřuje policie. Desítky držitelů dluhopisů už se organizují a chystají taky hromadnou žalobu na náhradu škody. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
12: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorezín, Radiožurnál.
9: Nedaleko Ostružna na Jičínsku tráví část prázdnin skupina dětí s vrozeným diabetem prvního typu. Na týdenním turnusu letního tábora se o jejich zdraví starají lékaři a sestry z mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Děti tak mohou aspoň na chvíli pustit z hlavy myšlenky na monitorování glykémie, říká jedna ze zdravotnic Vendula Havrlantová.
13: Je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
14: Sport. Čeští fotbalisté mají po měsíci nového trenéra. Miroslava Koupka nalavil na lavičce náhradního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. I kvůli tomu chce mluvit Denia s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
15: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
14: To bývalý kouč Liverpoolu Arne Slot odmítl nabídku nizozemského svazu vést tamní reprezentaci.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 na Šmejkalce a kolona v Brně. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte nejprve za sjezdem na Čestlice na 9. kilometru, pomaleji se jede na 12. Je to silným provozem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru popojíždí kolona, pokračuje až do omezení na 24. kilometr. Tam překáží porouchané auto v pravém pruhu a kolona rychle narostla, zpoždění 40 minut. Na místě už je odtah. Pokud byste to chtěli objíždět z Prahy po staré Benešovské 603, tak za Mandovou je uzavírka. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 popojíždí kolona do omezení na kilometr 196, je to na 25 minut. Silný provoz je i v Brně na souběžné Jihlavské kolem Hřbitova k Vídeňské. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu z kilometru 202 je pomalejší provoz na konec omezení na 211. kilometr, tam je to na necelých 20 minut. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. Tam je to osobními auty na zhruba půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: V noci a zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku hlavně v Čechách, přes den už místy v celé republice s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Noční teploty 24 až 17 stupňů, zítra většinou 28 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 36 stupňů. To byly zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, 6,5 minuty po 16. hodině, nejde si toho nevšimnout, Česko se opět potýká s teplotami, které se blíží ke 40 stupňům. Meteorologové varují před vznikem požáru, bouřkami a nově i před smogem. Kdy přijde ochlazení, zda vůbec přijde v nejbližších dnech a čekají nás silné bouřky jako před několika týdny. Tak my to probereme za chvilku s odborníkem ve vysílání odpoledního Radiožurnálu, navážeme tak na část počasí a za zpráv, které jste slyšeli před chvilkou. No a je to další důvod, proč s námi zůstat. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný. Sex

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vysoké teploty, sucho, rozpálené ulice, Česko znovu zažívá vlnu veder. Český hydrometeorologický ústav varuje vedle teplot i před bouřkami, které by měly západ republiky zasáhnout dnes v noci. V několika krajích navíc začala platit smogová situace. Jak bude počasí vypadat v následujících dnech, se budeme ptát meteorologa Miloše Dvořáka. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne přeji.
1: Začneme tím, co teď Čechy trápí asi nejvíc, těmi vysokými teplotami samozřejmě. Klíčová otázka, ta se nabízí, kdy se konečně ochladí.
2: Ano, tak situace je taková, že přes Německo dále k východu zvolna postupuje studená fronta a před ní k nám vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu. No a ten se projevuje tím, že zatím na většině území máme jasno, polojasno. Teďka aktuálně se nám někde v oblasti Nové Bystřice objevila bouřka, jinak zatím je to téměř bez srážek a teploty jsou samozřejmě vysoké. Zatím nejvyšší teploty nebo nejvyšší teplota Strážnice, jihovýchod Moravy, 39,2 stupně, následují České Budějovice, Rožnov, 39 rovných, Plzeň, Bolevec, 38,8. Zatím je to tak, že zhruba na 60% stanic, které měří více jak 30 let, tak pro dnešní den už padl rekord na 17% stanic. Je to nejvyšší teplota v současné době za celý červenec a dokonce na 4% stanic je to absolutní nejvyšší teplota. A dokonce ty první dvě stanice, Strážnice a Budějovice, měří více jak 100 let, Budějovice 142 let, takže za tuto dobu v Budějovicích nebylo ještě tepleji.
1: S těmi vysokými teplotami souvisí samozřejmě i smogová situace. Kde je to nejhorší a co to znamená pro lidi? Měli by třeba omezit větrání, nezdržovat se venku? Povídejte.
2: Ano, samozřejmě tyto vysoké teploty spolu s znečištěním z dopravy a z průmyslu tak vytváří přízemní ozon a tento ozon je většinou působí tak, že dráždí oči, nos, krk, zhoršuje dýchání a astma a poškozuje také rostliny a snižuje úrodu, takže ten přízemní ozon je samozřejmě nepříjemný pro pobyt venku, takže samozřejmě i vzhledem k vysokým teplotám, tak omezit pohyb, zejména v současné době Středočeský kraj, Ústecký a Hradecký kraj, kde ten ozon je absolutně nejvyšší.
1: Zmínili jsme výstrahu před těmi bouřkami. Dá se očekávat, že budou stejně silné jako ty, které si ještě pamatujeme, které doprovázely tu předchozí vlnu veder. Mají se lidi připravit třeba i na ty velké kroupy?
2: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy a srážky, počítáme s nimi zhruba kolem 20 litrů na metr čtvereční v krátké době, takže ani srážky by nebyly nějak výrazné. Toto srážkové pásmo spojené právě se studenou frontou přejde během noci a zítřejšího dne přes naše území dále k východu a ty bouřky, které zase se vyskytnou i během zítřejšího dne, tak opět budou ojediněle silné, opět doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, malými kroupami a přívalovými srážkami zhruba kolem 30 litrů na metr čtvereční. Takže by se nemělo jednat o nějaké extrémně silné bouřky s tím, že se studenou frontou by se nám zítra přeci jenom mělo nějakým způsobem ochladit. To ochlazení zatím vypadá tak, že v průměru ty odpolední teploty zítra budou od 28 do 32 stupňů Celsia. Na západě a severozápadě Čech bude dokonce chladněji ještě kolem 27 stupňů, ale naopak ve východní polovině Moravy a Slezska tam bude pořád výrazně teplo, 31 až 36 stupňů Celsia. Co také bude důležité, tak bude velmi teplá noc na do zítřejšího rána, takže ranní teploty 24 až 19 stupňů, jen na západě Čech, tam by mělo být přece jenom příjemněji kolem 17 stupňů, takže tyto vysoké teploty v noci budou určitě zatěžovat spoustu lidí, protože spousta lidí se nedobře vyspí.
1: Meteorolog Miloš Dvořák v odpoledním radiožurnálu před víkendem. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 u Všechrom a kolona na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh je z 10. kilometru silný provoz, ovšem od 15. kilometru se už popojíždí. Na 24. v omezení nakládali na odtah porouchané auto. Už se tam jede dvěma pruhy, kolona se rozjíždí postupně. Z konce fronty ovšem teď počítejte s půl hodinou navíc. Na D1 z Prahy na příjezdu do Brna od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 popojíždí kolona do omezení na kilometr 196, je to na 25 minut. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu z kilometru 202 je pomalejší provoz, na konec omezení na 211, tam je to na 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech, tam je to osobními auty na více než půl hodiny. A na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy za sjezdem na Zdiby hlásíte kolonu do omezení ve Kbelské, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tisícovky lidí evakuovaných kvůli požáru na jihozápadě Francie se můžou vrátit domů. Celkem své domovy nedaleko Bordeaux muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Detaily teď probereme se zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Dobrý den.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Znamená to, že už je požár nedaleko Bordeaux pod kontrolou?
1: No určitě se teď dá říct, že ta situace je stabilizovaná, to znamená, že se ten požár nešíří dál, zastavil se nějakých 15-20 kilometrů od Bordeaux, jednu chvilku hrozilo, že bude nutné alespoň to předměstí třeba evakuovat, což nakonec nutné tedy naštěstí nebylo. Hodně pomohlo o to, že se ochladilo, že se otočil vítr, dřív tedy foukal suchý z vnitrozemí, ten se nakonec otočil, takže přichází teď od oceánu vlhčí, díky tomu taky se podařilo srazit ty teploty, ale neznamená to, že by pořád nehořelo, hoří. Hasiči budou ještě několik dnů, možná i týdnů dohašovat některá ty ohniska, třeba na poloostrově Cap Ferré v oblasti Lacanau, takže tam ta situace byla nejhorší, ale teď je skutečně situace stabilizovaná.
0: To byly tedy aktuality od našeho zpravodaje ve Francii Martina Baluchy, se kterým se ale ještě neloučíme. Na jihu Francie, kam se teď přesouváme, je zvláštní zpravodaj Marcel Faltis, který tam natáčel s českými hasiči. I tebe zdravím, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jakou techniku tedy mají a co Francouzi říkají na zapojení českých a dalších zahraničních oddílů?
2: Čeští hasiči tu mají dva vrtulníky Black Hawk, jeden je český a jeden slovenský a oba mají české posádky. Jeden nabere asi 2,5 tisíce litrů vody, takže celkem naberou vždycky 5 tisíc litrů vody. Teď možná můžete slyšet, jak tady projíždějí hasiči. Já jsem je viděl, jak nabírají tu vodu v lomu, což je pro ně velká výhoda, protože je tam sladká voda, nemusí tak třeba 2 hodiny večer speciálně čistit vrtulník od slané vody. A já jsem teď na jihu Francie, v takové té Francii, kterou znáte z filmu. A mají tady svoje domy, třeba i hollywoodské hvězdy a právě čeští hasiči hasili třeba nedaleko pozemku třeba George Clooneyho nebo Breda Pitta a hasiči mi říkali, že si samozřejmě Francouzi naší pomoci váží.
0: No a my teď na Radiožurnálu toho využijeme, že máme ve vysílání dva zpravodaje ve Francii. Martin Balucha ale svůj post opouští. Tak Martine, jaké to byly 4 roky?
1: No byly to vydatné 4 roky, 4,5 roku, chtělo by se říct, že to je málo v historii takové země, jako je Francie, ale přece jenom, kdybych si měl vybrat třeba 2 události, které tu Francii výrazně změnily, tak to byla třeba pandemie covidu, byla to určitě taky válka na Ukrajině. Po pandemii covidu se tady třeba v Paříži hodně změnila městská doprava, posílily se cyklostezky, po zase té ruské, plnohodnotné ruské invazi, co Francie musela udělat, stejně tak jako i zbytek Evropy, přehodnotit třeba některé ty vazby, energetické vazby, to se taky hodně změnilo. Pak samozřejmě teď už Francie možná trošku zatajuje svůj dech, protože příští roky znovu čekají klíčové volby, takže já jsem před 4 lety přijel na prezidentské volby, ale ty následující, ty už bude sledovat kolega Marcel Faltis, takže mu přeji hodně štěstí, jak říkají Francouzi, bon chance, myslím si, že to je velmi talentovaný novinář, máme štěstí, že takového tady ve Francii budeme mít nadále a budeme se těšit na reportáže, příspěvky a vstupy. Takže bon courage a bon chance.
0: Marcel Faltis se tedy dneškem stává, teď to bylo takové hodně oficiální od Martina Baluchy, stálým zpravodajem ve Francii. Tak Marceli, na která témata by ses chtěl v následujících měsících, letech soustředit?
2: No upřímně, až se hasičům tady podaří dostat ty požáry zcela pod kontrolu, tak já se budu soustředit hlavně na vybalování krabic, protože jsem se do Paříže přestěhoval před 2 dny a jel jsem rovnou sem, takže můj život je teď složený v krabicích, ale co se týče těch témat, tak to budou určitě prezidentské volby příští rok na jaře v dubnu, ale Francie je krásná a zejména velká země, takže těch témat je tu nepřeberné množství a já si myslím, že Martin, který odchází a kterému děkuji, tak dokázal posluchačům tu krásu Francie ve svých reportážích předat.
0: A ty v tom budeš určitě pokračovat. Končící zpravodaj Martin Balucha, nastupující zpravodaj Marcel Faltis. Pánové, těšíme se na to, co nám přinesete do vysílání, ať už odsaď z Prahy nebo z Francie. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Děkujeme.

0: 16 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Na celém území republiky platí taky výstraha před velmi vysokými teplotami. Na Moravě tropy vydrží i zítra. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku dnes začaly prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulinotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po konzumaci paštik objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Od zítřka budou moct cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi, třeba na Českobrodsku a Nymbursku, anebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na víc než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Sport. Novým trenérem české mužské fotbalové reprezentace se stal poprvé v historii zahraniční kouč. Španěl Santi Denia, který dovedl výběr své země na olympijských hrách v Paříži ke zlatu, podepsal s vedením české asociace dvouletou smlouvu s opcí. Jeho plat zveřejněný nebyl, bude ale podle předsedy Davida Trundy financovaný z jiných zdrojů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Prahou a nehoda na jižní spojce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru počítejte s kolonou do omezení na 23. Porouchané auto už téměř půl hodinu nepřekáží, fronta je teď na 40 minut a zpoždění pomalu klesá. Na D1 v Brně směrem do Vyškova za sjezdem na výstaviště z kilometru 191 pojedete v koloně necelých 20 minut do zúžení na kilometr 196 ke sjezdu na Bratislavu. Následně se jede znovu pomaleji za Slatinou mezi kilometry 202 a 211. I tam je to na téměř 20 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4,5. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech a tam je to osobními auty na zhruba půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy za sjezdem na Zdiby hlásíte kolonu do omezení ve Kbelské, zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na jižní spojce se za Barandovským mostem srazilo osobní a nákladní auto, jede se prostředním pruhem, vlevo je auto otočené do protisměru, o kus dál stojí nákladní auto v pravém pruhu, zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, no a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: A odpolední radiožurnál pokračuje chvilku po půl páté a pokračuje s kapelou Jelen.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Průtok řeky Dřevnice ve Zlíně je letos v červenci druhý nejnižší za posledních 40 let. Přítok Moravy se tak potýká s velmi extrémní situací, která se zřejmě nezlepší ani v příštích dnech. Přímo na břehu Dřevnice je reportér David Jabůrek. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Stojíme na Fignerově nábřeží nedaleko centra krajského města a ten pohled na řeku je velmi smutný. Zcela odhalené jsou mnohé kameny, které běžně tvoří dno řeky. Těsně pod hladinou také sledují hejna ryb, která mají minimum prostoru a snaží se o přežití ve vyhřáté a rychle ubývající vodě. Dřevnice teď mnohem spíše připomíná takový malý potůček než řeku. Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové je průtok Dřevnice jen na asi 7% běžné červencového hodnoty.
2: V nadcházejících dnech se bude sucho ještě více prohlubovat. Zřejmé to bude zejména na menších vodních tocích, které mohou zcela vysychat. Na samotné řece Dřevnici jsou vybudovány jezy, které vodu zadržují a k jejímu vyschnutí tedy nedojde, ale i tak bude pozorovatelné stále menší množství přepadající vody.
1: Že vody v Dřevnici nadále ubývá, potvrzují data z měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu, u které stojím. Podle posledního měření ze 16. hodiny je tu teď 12 cm vody. Včera ve stejný čas to přitom bylo 14 cm.
0: Nedostatek vody v tocích je problém taky samozřejmě pro ryby. Jak se situací bojují místní rybáři?
1: Ve stojatých vodách v okolí Zlína se snaží vodu okysličovat, aby se v ní rybám lépe dýchalo, přiznávají ale velké ztráty, protože některé menší přítoky Dřevnice už zcela vyschly. Podle předsedy Zlínského spolku Moravského svazu rybářů Marcela Kresty tak přišli o množství nasazených ryb, včetně pstruha potočního nebo ohrožené vranky. Kvůli situaci chtějí jednat také s povodím Moravy o upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla Dřevnici alespoň trochu ochladit. Její teplota dnes totiž přesahuje 29 stupňů.
0: Reportér radiožurnálu David Jabůrek, díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 u Mirošovic a nehody v Praze na jižní spojce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se porouchalo další auto. Na 22. a 5. kilometru teď blokuje pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Pražský okruh na 11. a 5. kilometru. Jen na 40 minut ucpává se už i příjezd do Velkých Popovic po silnici 107. Na D1 v Brně směrem do Ostravy je silnější provoz za sjezdem na Výstaviště z kilometru 191 zpoždění přes 10 minut do omezení u sjezdu na Bratislavu. Následně se jede znovu pomaleji za Slatinou mezi kilometry 202 a 211, tam je to na téměř 20 minut. Na D5

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Maďarsko kvůli pokračujícímu suchu odstaví svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Prozatím podle premiéra Pétera Maďara funguje na poloviční výkon. K úplnému zastavení všech 4 reaktorů by mělo dojít nejpozději ve středu. Bude to vůbec poprvé po více než 40 letech provozu. Důvodem je rekordně nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna používá k chlazení. Více informací pro nás má zpravodajka radiožurnálu Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak vážná podle premiéra Maďara situace je?
1: Nejde o bezpečnostní problém elektrárny v Dunaji, je ale příliš málo vody, navíc je nezvykle teplá a už nestačí reaktory dostatečně ochlazovat. Premiér Maďar proto připouští

0: že by v příštích dnech mohlo dojít k problémům s dodávkami elektřiny a už včera vyzval velké odběratele, například chemičky, automobilky nebo cementárny, aby spotřebu omezili a vláda zároveň oznámila, že jejich odběr začne kontrolovat. Ministryně zahraničí Aneta Orbánová už je také v kontaktu s okolními státy, aby společně tu situaci na Dunaji řešili.
1: No a co bude odstavení elektrárny Paks pro Maďarsko znamenat?
0: Zařízení podle premiéra Maďara z domácí produkce pokrývá více než 45%. Dnes funguje na zhruba poloviční výkon, než dojde tedy k úplnému zastavení. Podle Andreje Žijarovského z Výzkumného ústavu jaderné energetiky v Trnavě je to mimořádná situace.
2: A když ten pač pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj pač, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako ich podržíme my okolité krajiny, respektive celá Evropa.
0: Jinak odstavení elektrárny je náročné i finančně. Podle premiéra Maďara to bude znamenat ztrátu v přepočtu více než 3 miliardy korun měsíčně.
1: Sucho na Dunaji se dotýká i dalších států. Hrozí odstavení elektráren taky na Slovensku?
0: Slovenské a ani české elektrárny by sucho ovlivnit nemělo. K tomu chlazení totiž používají chladící věže, kterými teplo odvádějí do atmosféry. Maďarský Paks i další elektrárny na Dunaji ale mají jiný systém, jak vysvětlil Žijarovský.
2: Tieto elektrárny sú chladené takzvaným prietočným systémom, to znamená odovzdávajú teplo priamo do rieky. Takže pri nízkych stavoch môže nastať to, že jednoducho ohrievajú tú vodu príliš alebo odovzdávajú toho tepla do tej vody príliš.
0: No a to pak môže ohrožovať faunu a flóru v řece. Zároveň v Dunaji proste v túto chvíli není dostatek vody k chlazení.
1: Historicky nízký stav Dunaje začíná tedy ohrožovat energetiku. Maďarsko kvůli nedostatku vody postupně odstavuje tedy svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. My jsme to probrali a nejen to s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu v 16 hodin 51 minut. Jste s námi, znamená to jediné ten čas, že se blíží další zprávy v 17 hodin a pak samozřejmě přijde na řadu pravidelný pořad 20 minut Radiožurnálu. Dnešním hostem v našem studiu bude šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Tak s námi zůstaňte i dál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Bude Labe někdy splavné pro nákladní dopravu z Děčína až do Hamburku? Podporuje tento záměr kromě české vlády také vláda sousedního Saska? Má smysl kvůli tomu stavět v Děčíně nový plavební stupeň? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
4: Nehod na silnicích podle BESIPu kvůli horku přibývá. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal Španěl Denia. Stojící auto výrazně brzdí provoz na dálnici D1 na 22,5 kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Vysoké teploty zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíž řidičů. Upozorňuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
5: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
4: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, jestli mají dostatek paliva. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Provozování domova pro seniory bez platné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za něj pokuta až 2 miliony korun, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
6: V posledních letech byly přijaty legislativní změny. Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
4: Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit, ale třeba jenom úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. Rusko zřejmě útočilo severokorejskou raketou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým ve vesnici Radušné v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: V Tasově u Veselí nad Moravou dnes začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během dvou dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords anebo Liturgy, nebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková. Součástí programu jsou taky debaty, živé podcasty anebo divadelní představení.
8: Sport. 52-letý Španěl Santi Denia je novým koučem české fotbalové reprezentace. Představilo ho vedení domácí asociace jako vůbec prvního zahraničního trenéra národního týmu. Úspěšný mládežnický trenér podepsal kontrakt na 2 roky s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028. Denia mluvil o tom, že z počátku svého angažmá bude pracovat na detailech.
9: The football in Terrible have not a problem. Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
8: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Prahou a kolona na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru po pojíždí kolona pokračuje na 22. a půltý. Tam překáží poruchané auto v pravém pruhu, fronta je na zhruba hodinu. Ucpává se kvůli tomu i trasa přes Velké Popovice, stojí se zejména před Dolní Lomnicí. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3. kilometru zůstává kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech a tam je to osobními auty na více než 20 minut. V Praze na jižní spojce se za Barandovským mostem srazilo osobní a nákladní auto, stále se jede jen prostředním pruhem Krokem. Opatrně popojíždí se už z konce tunelu Mrázovka celou Dobříšskou, je to celé na půl hodiny. Na jižní spojce z Lanového mostu je další fronta, před sjezdem do Průmyslové po nehodě blokují levý pruh a zpoždění 10 minut a zpomalují i řidiči jedoucí v opačném směru na Štěrboholské spojce. A na silnici 40 z Valtic do Mikulova za Valticemi řeší nehodu, srazila se motorka a osobní auto, následně došlo k požáru. Tvoří se kolona, čekejte omezený, případně podle potřeby i zastavený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Zítra pak bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů, no a na horách čekáme většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď je tu 20 minut radiožurnálu, slovo má Tomáš Pancíř.
11: Co se slibuje ředitelství vodních cest od projektu nového jezu na Labi u Děčína? Jak ohledně splavnění Labe spolupracují české úřady s těmi německými? Kolik bude nový jez stát a jaké bude mít dopady na přírodu? A jaký je vlastně zájem o vodní dopravu v Česku? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
12: Dobrý den.
11: Po středečním setkání se zástupci Saska oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě, že už za 3 roky by se měl začít stavět na Labi plavební stupeň Děčín, což je projekt, o kterém se diskutuje už od 90. let minulého století. Kolik do dnešního dne stály přípravy tohoto projektu?
12: Do dnešního dne stály asi 600 milionů korun. Všechny studie, výpočty a další přípravné práce, zejména tady v souvislosti s předchozími požadavky rezortu životního prostředí.
11: Jaká je na základě těch podkladů aktuální představa toho plavebního stupně, nebo když to řeknu laicky, jezu? Jak by to mělo vypadat, jak by měl být vysoký? Jak si to máme představit?
12: Ten jez bude vysoký 4,5 metru a vzdutí by mělo dosahovat do délky zhruba 7 kilometrů, to znamená prakticky v celém intravilánu města Děčína. Bude obsahovat spoustu environmentálních opatření, například rybí přechody, terestriální přechody, spousta přírodě blízkých opatření na březích, vytvoření nových lužních nebo prostoru pro lužní lesy a příbřežní mělkovodní oblasti.
11: To jsou definitivní parametry ohledně výšky toho jezu, nebo třeba se o tom ještě povede nějaká debata?
12: My teďka jsme vlastně v procesu EIA a ta vlastně by měla upřesnit tu specifikaci, nicméně tohleto je potřeba z hlediska dopravy a z hlediska malé vodní elektrárny, která tam je, takže předpokládám, že tento parametr by se asi měnit neměl.
11: To znamená, není ve hře ani to, aby třeba byl ještě vyšší ten jez?
12: To asi, to určitě ne.
11: Ten nový jez má tedy zajistit splavnost Labe mezi Ústí nad Labem a hranicí s Německem. Kolik dní v letošním roce byl tenhle úsek splavný?
12: Přesné statistiky teď nevím.
11: Stačí
12: ale
11: řádově.
12: Myslím, že spoustu měsíců nebyl splavný.
11: spoustu měsíců, tak máme konec 7. měsíce, tak dá se říci, že většinu letošního roku nebyl splavný?
12: Ano.
11: Máte nějakou rámcovou představu, jak to bylo v minulých letech?
12: V minulých letech byly rovněž roky, kdy třeba půl roku se nejezdilo nebo nemohlo se jezdit, ale v průměru je to třeba 2-3 měsíce v roce maximálně.
11: Že to je splavné ten úsek?
12: Že to není splavné.
11: Pardon, 2-3 měsíce to není splavné nebo je splavné?
12: Ano. Není.
11: Není.
12: A zbytek roku ano.
11: To znamená, že ten úsek, o kterém mluvíme, většinu roku, 3/4 roku splavný je.
12: Ano, ale samozřejmě je velice nespolehlivá ta vodní cesta. My potřebujeme, nebo respektive zákazníci vodní dopravy potřebují mít spolehlivou vodní cestu, aby těch alespoň ten 1,40 m, který plánujeme, byl pro ty plavidla zajištěn, protože to je jejich break-even point, tedy hranice ekonomiky.
11: Pokud se postaví ten jez podle parametrů, tak jak jste o nich před chvílí mluvil, tak jaký to bude mít efekt, když se podíváme na ta data z minulých let, tak na jak velkou splavnost nebo jak velkou část roku by za takových okolností ten úsek byl splavný?
12: Tak ten ekonomický ponor 140 cm by mohl být zajištěn až 345 dní v roce, ale přesné číslo samozřejmě bude stanoveno během výpočtu v rámci procesu EIA.
11: Počítáte v těch prognózách s tím, co sledujeme, to znamená, že hladina vody v jednotlivých tocích v Česku postupem času v těch posledních letech klesá?
12: Ano, a to je právě důvod, proč potřebujeme stavět ten plavební stupeň, protože tento vodu u nás zadrží.
11: To znamená, že když tedy říkáte, že s tím plavebním stupněm byste se dostali na splavnost 345 dní, pokud se bavíme o minulých letech, tak jaký je ten výhled do budoucna?
12: Ten výhled do budoucna je právě 345 dní v roce, až 345 dní v roce zachování ekonomického ponoru, teda toho minimálního a alespoň půl roku 180 dní, tedy 210 cm, což je vlastně maximální kapacita většiny plavidel.
11: A tohle tedy ten JES zajistí v příštích letech, i kdyby se prokázaly předpovědi hydrologů, že vody v řekách bude ubývat. Chápu to dobře?
12: Ano.
11: Je nebo bude ten JES v Děčíně, pokud bude stát dostatečný? Já se ptám, protože původně se uvažovalo o tom, že by se postavil ještě jeden stupeň v Malém Březně. To už tedy z vašeho pohledu nebude potřeba?
12: My samozřejmě jsme zvažovali spoustu variant a počítali jsme spoustu variant. Při tom množství plánované zboží nebo zboží, které po té poptávce, kterou my jsme dělali i marketingový průzkum, takhle podle ní na to množství zboží, které tady bude, ten jeden je úplně stačí. Ono není to jenom o tom plavebním stupni, ten projekt je i o dalších opatřeních nad vzdutím, kde se plánují prohrábky a takzvané výhony, což jsou vlastně koncentrační hráze, které zužují plavební dráhu a tím pádem zajišťují větší ponor. Takže tento soubor opatření by měl zajistit, že až do Ústí nad Labem se dostane minimálně 90% toho, co se dostane do Děčína. To znamená, počítáme s nějakým odlehčováním a kompletací plavidel a případně i s pomocí z Vltavské kaskády. Pokud bude málo vody, tak třeba pár centimetrů může pomoct i toto.
11: Takže není to takzvaná salámová metoda, že teď se prosadí samostatný jez v Děčíně, potom se ukáže, že to nestačí a s argumentem, že by přece bylo škoda to nedotáhnout, když už se do toho dalo tolik peněz, tak se potom bude tlačit na další jez. Tohle můžete vyloučit?
12: Na toto plánované množství a na tu poptávku, kterou tady máme, jeden jez určitě stačí a my neplánujeme žádný další jez.
11: Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o českém úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, ale aby to celé mělo smysl, je potřeba samozřejmě, aby lodě mohly plout i na německé straně, tedy aby bylo Labe splavné od českých hranic až k moři. Z vašeho pohledu jsou potřeba investice do německého úseku Labe?
12: určitě ano, ale vzhledem k rozdílné morfologii dna, tam není potřeba stavět příčné stavby, tam ten ponor podobný bude zajištěn, nebo už je vlastně zajišťován postupnými úpravami koryta a rovněž koncentračními hrázemi a tak dále. Tam je to možné na celém toku až po Magdeburg, protože je tam písčité dno a je tam poloviční sklon podélný té řeky než u nás. To znamená, tam lze toho dosáhnout pouze, řekněme, takovými to manipulačními opatření a nikoli velkými investicemi.
11: Říkáte, že se toho dá dosáhnout. Počítají s tím německé úřady, že toho dosáhnou? Počítají s takovýmito opatřeními?
12: Ano, my máme vlastně podepsanou smlouvu mezi Českou republikou a Německem, na jejíž základě vlastně vznikla komise pro dodržování této smlouvy. Jejíž členy jsou za nás Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ředitelství vodních cest a podobné orgány jsou z druhé strany, to znamená Německé spolkové ministerstvo dopravy a Německé ředitelství vodních cest. A tam se vzájemně informujeme o tom, jak probíhají práce, takže německá strana nás vždycky informuje o tom, jaké plány pro daný rok mají, kolik kde postaví nových výhonů takzvaných, kde budou jaké prohrábky a tak dále. Takže podle informací z německé strany ty práce probíhají a máme i informace od našich rejdařů, že skutečně dlouhodobě je ten rozdíl mezi Českou republikou a Německou výrazně lepší ve prospěch toho německého úseku. Byť při výrazně nízkých vodních stavech samozřejmě i tam jsou problémy a i tam prostě dochází k plavebním výpadkům. Ale to do budoucna bohužel se asi nedá zaručit, aby byl celý rok splavný ten úsek.
11: Když říkáte, jak se informujete, proč byli v tom případě zástupci Saska ve středu tak překvapení, alespoň podle toho, co říkali informací z české strany, že se posouvá příprava jezu v Děčíně?
12: Německá strana je informovaná o tom, co se u nás děje na federální úrovni, co se týče Saska, tak tam komunikuje naše ministerstvo s nimi a na tom to překvapení pozitivní, musím říct, protože já jsem u těch jednání byl, bylo, řekněme, z toho důvodu, že neměli informace tak podrobné o tom, co se u nás děje a právě za tímto účelem byla tato schůzka.
11: Když se vrátím ke splavnosti Labe v Německu, jak to tam vypadá? Vy jste říkal, že i tam jsou úseky roku, kdy tedy splavné není. Jak dlouhé ty úseky jsou? Kolik nebo jak velkou část roku zabírají?
12: Je to celkem asi 5 úseků mezi státní hranicí a Magdeburkem a jsou tam ty podmínky lepší než u nás. Samozřejmě pokud je tak málo vody, jako je teď, tak samozřejmě i tam je ten problém s tou projízdností pro plavidla, ale konkrétní statistiky samozřejmě neznám. Ale je to podobné jako u nás prostě, ale průměru je tam o několik centimetrů až desítek centimetrů ten průměrně ten vodní stav lepší, nebo ten možný ponor lepší.
11: Já se na to ptám proto, že vy jste před chvílí říkal, že když se postaví ten jez, tak by měla být splavná, nebo měl být splavný úsek mezi Ústím nad Labem a Děčínem 345 dní v roce. Bude tomu odpovídat i ta situace v Německu? Nenarazí to na to, že v Německu to bude výrazně méně?
12: Německo má vlastně stejný závazek na svém úseku.
11: To je závazek směrem k Česku? To je opravdu závazné?
12: No, máme podepsanou smlouvu nebo memorandum. Závazné to není samozřejmě, ale nepředpokládáme, že Německo by nedodržovalo svoje deklarace úmyslu.
11: A to memorandum je také tedy na 345 dní v roce?
12: Tak toto tam řečeno není, ale z těch jednání, které vedeme a které vedly i k podpisu té smlouvy, tak máme takovouto informaci od Němců, že budou to plánovat na stejné parametry jako my. Ovšem tam samozřejmě není žádná marže, my musíme plánovat více.
11: Ale vy říkáte, že to není závazné. Já se na to ptám, protože tady se bavíme o mnoha miliardové investici a mířím k tomu, jestli máte jistotu, že to vlastně nebude zbytečná investice, že opravdu, když těch, my se k té ceně dostaneme, ale orientačně 8 miliardám korun, pokud těch 8 miliard korun se dá, tak že to nepovede k tomu, že stejně lodě až do Hamburku s Ústí nad Labem se prostě nedostanou.
12: Já jsem právě říkal, že na to máme komisi a německá strana nás informuje o průběhu prací a o tom, co plánují, a oni to skutečně dělají, takže nemáme důvod předpokládat, že by najednou s tím přestali.
11: Nemělo by to být závaznější, než schválíte tuhle tu investici?
12: Tak těžko se dá udělat nějakou vyloženě závaznou smlouvu, ale i říkám, ty parametry už tam dneska jsou lepší. Už když bychom udělali ten jezd, tak se přiblížíme k tomu, co oni už tam dneska dosahují. Takže já nevidím...
11: Počkejte, důvod, já se omlouvám, že do toho skáču, ale ministr životního prostředí Igor Červený předevčírem v našem vysílání říkal, že pokud se v Německu nic nestane a u nás se postaví ten jez, tak Labe bude průjezdné 200 dní v roce. Tak to je rozdíl oproti 345, o kterých jste mluvil před chvílí.
12: Tak to nevím, ale z čeho vycházel pan ministr, ale říkám, vycházíme z toho, že podle našich výpočtů při průtoku asi 117 kubíků je možné dosáhnout těch 140 cm na naší straně, a na německé straně je podobný závazek, ale jinými technickými způsoby.
11: Lubomír Fojtů, ředitel ředitelství vodních cest, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc je splavnost Labe, druhá věc je, jestli a jaký bude o lodní dopravu v tomto úseku zájem. Vy jste říkal, že jste dělali marketingové výzkumy. Co vám tedy z toho vyšlo?
12: Vyšlo nám zhruba 4,5 milionu tun, že je množství zboží, které by bylo možné na tu dostat. Komunikovali jsme to se zástupci logistických organizací, především tedy se Svazem spedice a logistiky, se Svazem dopravy, a máme od jednotlivých organizací i přípis, kolik by toho zboží teoreticky mohlo být. A samozřejmě i v minulosti, když víme, které zboží tedy má afinitu, které se vozilo dříve, tak počítáme s tím, že i toto zboží by se tady znovu mělo objevit, a ty logistické firmy to potvrzují s tím, že ale oni potřebují mít jistotu nebo větší spolehlivost té vodní cesty, protože nemají-li zaručeno alespoň těch 140 cm, nebo a hrozí to, že by mělo často docházet k výpadkům, tak jako tomu je teď. Takže sem přijedou třeba se svou lodí a pak se nedostanou ven. Takže z tohoto důvodu tedy je potřeba, aby na naší straně tato investice byla provedena.
11: Říkáte 4,5 milionu tun, to je předpokládám za rok?
12: Ano.
11: Pro srovnání, kolik tun teď se přepravuje po tom úseku?
12: Teď se vozí řádově větší desítky tisíc tun, protože opravdu teď prostě ta voda tam není.
11: Jaké zboží by se tam nově mělo vozit?
12: Agrární produkty, stavební materiály, a zejména ale těžké a nadrozměrné kusy, věci, které jinak než po vodě přepravit nelze, například i komponenty pro jaderné elektrárny pro dostavbu. Mimo jiné by se mohl obnovit i výroba říčně námořních lodí, která byla přesunuta do Číny kvůli tomu, že u nás je ta vodní cesta nespolehlivá, tak to jsou všechno věci, které by mohly na tu vodu se vrátit.
11: Opravdu tyhle plány považujete za reálné, když uvážíme, že Ústí nad Labem je napojené na železnici, vede tam železniční koridor, vede tam dálnice D8, má se tam stavět vysokorychlostní železnice. Bude opravdu do takové míry lodní doprava konkurenceschopná?
12: Konkurenceschopná určitě ano, protože vodní doprava je levnější, navíc železnice je přetížená a víme i, jaká je situace na dálnicích, a ta vodní doprava by mohla v tomto úseku té silnici zejména odlehčit.
11: Vy jste dlouho působil ve vedení Československé plavby Labské, i s touhle zkušeností. Považujete to opravdu za realistické? Není na místě spíše připustit, že zkrátka svět se změnil, že konec konců ani v České republice není dost lodí pro takovou dopravu a že to, co jsme na řekách viděli v minulosti, se už prostě nevrátí?
12: Tak ty lodě tady nejsou, protože jsou v zahraničí, kde přece jenom ty podmínky jsou lepší, ale jakmile ty podmínky se tady zlepší, určitě se sem vrátí. A vodní doprava v Evropě je rozhodně má větší podíl než v České republice a je součástí evropské dopravní politiky, přesunout zboží ze silnice na železnici a na vodu. Takže si nemyslím, že by vodní doprava byla nějaký relikt, ale je to prostě komplementární mod, který má svoje výhody, je sice pomalejší, ale je levnější a pro některé druhy zboží toto je rozhodující. A navíc vodní doprava má svoje výrazné přednosti tam, kde železnice ani silnice působit nemůže, a to jsou zejména těžké nadrozměrné kusy.
11: Ministr životního prostředí ve středu řekl, že ten nový jez na Labi v Děčíně má stát 6 až 8 miliard korun. Když jsem se díval na váš web, tak vy uvádíte náklady 8 miliard 800 milionů korun. Co je tedy správně?
12: Ten náš údaj, a je to tedy včetně malé vodní elektrárny, která by měla stát zhruba 2 miliardy. Takže těch 6 až 8 je, to je přibližné číslo, se kterým se tady operuje. Samozřejmě ty údaje se budou zpřesňovat po tom, co nám předepíše EIA, posouzení vlivu na životní prostředí.
11: To znamená, že předpokládáte, že ty náklady ještě o něco vzrostou?
12: Já si myslím, že ty náklady jsou stanovené realisticky a že by se o moc měnit neměly, ale samozřejmě je otázka vývoje cen a tak dále. Víme, že v poslední době došlo k razantnímu navýšení cen stavebních prací, takže tohle to už tedy s tím počítá, s tím navýšením.
11: Letos ředitelství vodních cest hospodaří s 1 300 000 000 korun. Tady se bavíme tedy o 8-miliardovém projektu. Nepovede to k zastavení všech dalších investic?
12: Ne, to není v jednom roce. Ta výstavba je plánovaná na 3 roky. To znamená, že ty...
11: To je pořád, když to vydělíme víc, než máte teď na všechny jiné projekty ročně.
12: No ano, v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury je to nevelký podíl ve srovnání třeba ze železnicí a ze silnicí. Navíc zde počítáme s tím, že by se mohlo získat dotace z Evropské komise z programu CEF, tedy Connecting Europe Facility, kde je možné získat až 85%, ale samozřejmě to je otázka, jak v tom budeme úspěšní, ale je to jedna z cest, nehledě na to, že je i zájem soukromého sektoru o tu malou vodní elektrárnu a je zde možné počítat s nějakým PPP projektem i.
11: Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko uváděla, že vybudování jezu u Děčína by zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik není možné kompenzovat. Jak tohle řešíte v aktuálních plánech?
12: Tak my máme zpracovanou studii na kompenzační opatření na bahnité náplavy. Máme i už vymapovaná místa, kde by ty bahnité náplavy nově mohly uměle vzniknout. Ostatně oni ty bahnité náplavy nejsou jako úplně přírodní fenomén, oni vznikají nejvíce tam, kde povodí Labe, když vyhrnuje štěrk ze dna a přihrnuje ho ke břehu, tak tam ty náplavy vznikají, to znamená většina těch vlastně nejcennějších výskytů těchto bahnitých náplav je antropogenního původu, to znamená je nepravděpodobné, že by nebylo možné je kompenzovat, když vlastně oni vznikají lidskou činností.
11: To znamená, že Národní park České Švýcarsko v té studii nebo ti odborníci tomu nerozumí, když tvrdí, že to není možné nahradit, kompenzovat?
12: Já nevím, já jsem neslyšel žádný argument, proč by to nemělo jít.
11: Jaká další ekologická opatření tam chystáte?
12: Tak jedna z věcí, z těch asi největších, je velkorysý rybí přechod na pravém břehu, který bude mít průtok 10 metrů kubických za sekundu, což odpovídá zhruba průtoku řeky Ploučnice na soutoku s Labem v Děčíně. A kromě toho tedy budou ta jezová pole sklopná, to znamená ona při vyšších vodních stavech budou zaklopená ve dně, to znamená bude umožněn chod splavenin vlastně ve stávajícím režimu a budou se vysouvat pouze při nižších vodních stavech. To je další ekologické opatření a dále budou vznikat pobřežní tůně a lužní vlastně opatření na umožnění rozvoje lužních lesů. To jsou všechno vlastně ekologická opatření, která jsou součástí toho projektu. No a potom velká část jsou ta kompenzační opatření za ten biotop 3270, tedy bahnité náplavy.
11: Pokud ten projekt veřejně podporuje ministr životního prostředí, předpokládáte, že posuzování v procesu EIA, tedy dopadů na životní prostředí, bude snazší?
12: Já počítám s tím, že budeme muset se vypořádat s odbornými s odbornými návrhy a s odbornými připomínkami Ministerstva životního prostředí a my to uděláme podle nejlepšího vědomí a svědomí. A jak se k tomu Ministerstvo životního prostředí staví, to je v celku, bych asi řekl, vedlejší, pro nás je důležitá ten náš díl práce a to je vypořádat se s negativními vlivy na životní prostředí, které bohužel u toho projektu bezesporu budou, tak jako jsou u každého jiného dopravního projektu.
11: Projekt Jezu na Labi v Děčíně se tedy posouvá dál. Budete se snažit stejným způsobem posunout dál některé další dlouho diskutované projekty, třeba onen dlouho probíraný kanál Dunaj Odra Labe, nebo to už je definitivně mrtvý projekt?
12: Dunaj Odra Labe je podle mě definitivně mrtvý projekt, protože tam byla zrušena územní ochrana a obnovit jej znovu by bylo prakticky nemožné. Co by mohlo být z toho projektu ještě, řekněme, aktuální, tak to je třeba prodloužení splavnosti Odry na Ostravsko, protože to by mohlo výrazně zlepšit průchod povodní a nemuseli by být tak katastrofické důsledky povodní, jako tomu bylo v roce 2024.
11: Říká ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Vojtů, který byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
12: Děkuju, nashledanou, díky.
11: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od včerejška ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 migrantů. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země. Armáda migranty postupně vrací zpátky. Chystáme k tomu podrobnosti do hlavních zpráv v 18 hodin. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují podle pákistánských úřadů, ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v Pákistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. O provedení průzkumných vrtů na vodu dnes v referendu rozhodují obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce referendum vypsalo na žádost petice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů, zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele.
2: Sport.
4: Úřadující šampioni hokejové Tipsport Extraligy z Pardubic posílil někdejší vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek. Do nejvyšší domácí soutěže mateřského klubu se 33-letý útočník vrací po 12 letech v Zámoří, kde s Floridou slavil před rokem titul v NHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D46 u Olomouce a kolona na D1 u Všechrom. Na D35 na obchvatu Olomouce směrem do Mohelnice dejte velký pozor, pokud chcete sjíždět na Vyškov exitem 267. V zatáčce tam stojí auto.
13: Křižovatce v tom nájezdu v zatáčce stojí odstavený auto v pravým pruhu na blikačkách. Je to vidět tak na 50 na 100 metrů.
10: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 14. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. Porouchané auto z omezení už odtáhly, zpoždění kleslo na 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zůstává kolona mezi dálnicí D5 a Ořechem na 20 minut. Silnice 40 z Valtic do Mikulova je po vážné nehodě s následným požárem uzavřená, náhradní trasa z Valtic přes Lednici. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Zahradní město. Před sjezdem na Průmyslovou je nadále blokovaný levý pruh a naberete zpoždění zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojedinělé i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Dobré odpoledne, 17 hodin 33,5 minutky k tomu a teď po zprávách taky kapela Nickelback. Hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o úplném odzbrojení hnutí Hamás v pásmu Gazy. Podle BBC to potvrdil i vysoký představitel Hamásu. Izrael se k dohodě oficiálně zatím nevyjádřil a samotný Hamás má pro odzbrojení podmínku stažení izraelských vojáků z Gazy. Více o roli amerického prezidenta už probereme na Radiožurnálu s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně Trump oznámil a proč je to zrovna on, kdo dohodu vyhlásil?
1: Donald Trump na své sociální síti oznámil, že ta jeho jím založená Rada pro mír, to je instituce, kterou zřídil nad tu poválečnou správou Gazy, takže tahle instituce dosáhla dohody o úplném odzbrojení Hamásu. To je další krok v tom jeho mírovém plánu pro Gazu. No a vyhlašuje ho on, protože on se postavil do role takového hlavního garanta celého procesu a Spojené státy jsou klíčovým spojencem Izraele a tedy i hlavním, bych řekla, sponzorem téhleté stabilizační mise.
0: Čeká se teď na oficiální vyjádření Izraele. Co mu Trump vzkázal?
1: Víme už, televize BBC citovala izraelského představitele, zatím bez jména, tak který říká, že Izrael nesouhlasí s tím stažením těch jednotek nebo je podmiňuje tím, že nejdříve dojde k tomu mírovému procesu a teprve poté se jednotky stáhnou. Nicméně američtí představitelé uspořádali takovou telekonferenci pro novináře a když jeden z těch dotazů padl, jak velkou naději vkládají do toho, že Izrael bude souhlasit s odchodem z Gazy, tak řekli, že nežádají Izrael o nic jiného, než aby souhlasil s tím plánem a že pokud se ale by se Izrael rozhodl, že se v rámci tohoto plánu nestáhne, tak Donald Trump by byl velmi zklamaný. Takže on dali velmi jasně najevo Benjaminu Netanyahuovi, co od něj očekává.
0: No a může ho Trump přimět učinit rozhodnutí, které by si nezvolil?
1: Může, protože Donald Trump má na něj velký vliv. Benjamin Netanyahu má před volbami. Trump je v Izraeli nesmírně oblíbený, takže Netanyahu ho potřebuje a nemůže se to s ním rozházet. Na druhou stranu ale zároveň potřebuje také ty volby vyhrát, takže se musí dívat také na tu náladu voličů v Izraeli. A je to pro něj taková komplikovaná situace, bych řekla, a ten manévrovací prostor nemá moc široký.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Jana Ciglerová, díky a pěkný den.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolona na D1 u Všechrom a překážka na D8 u Lovosic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. Zpoždění klesá úsek, teď pojedete necelou půl hodinu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte za sjezdem na Lovosice. Hlásíte stojící vozidlo na necelém 50. kilometru.
2: Pravej pomalej stoupací pruh, je to jedno osobní auto a není označený.

0: Novým trenérem české fotbalové reprezentace je poprvé cizinec, Španěl Santi Denia. S vedením fotbalové asociace České republiky podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Jak na to reagují fotbaloví experti, to nám přiblíží ve studiu Radiožurnálu Krištof Kousal ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaké jsou tedy reakce na to, že českou reprezentaci povede kouč ze Španělska?
1: Jsou pozitivní, hlavně vzhledem k tomu, jak silné jméno má španělský fotbal aktuálně ve světě. Španělé nedávno vyhrál mistrovství světa, předtím se stali i evropskými šampiony. Trenér, manažer a funkcionář Petr Ruman Radiožurnálu Sport řekl, že angažování 52-letého Denny nevnímá pouze jako obyčejnou výměnu trenéra, ale jako příslib širší změny fungování reprezentací už od mládeže.
2: Ve Španělsku je prostě dlouhodobě vidět ta návaznost mezi těma mládežnickýma kategoriema a seniorskou reprezentací a hráči přicházejí vlastně potom postupem času do toho A týmu s podobnými herními návyky, mají stejné principy hry a tím pádem vlastně ten jejich přechod i v rámci té reprezentace je o hodně plynulejší. Takže doufám a věřím tomu, že bude mít možnost trenér Denia svou filozofii přenést do toho českého prostředí a věřím, že se to podaří nastavit.
0: Na čem bude záležet to, aby se Španělovo angažování projevilo jako správný tah?
1: Podle našeho fotbalového experta Pavla Horváta záleží na tom, jak velký prostor Denia dostane k tomu, aby ovlivnil hru národního týmu a taky, aby se jeho práce propsala do českého fotbalu obecně. Taky se čeká, jaký realizační tým si vyberem, zatím je známé pouze jméno jeho asistenta, kterým je Španěl Pablo Amo, pokračuje Pavel Horvát.
3: Asi si pravděpodobně nebude brát španělský trenér asistenty z Plzně nebo z Bohemky nebo ze Slávie, ale bude se chtít obklopit lidma, který zná. Musím říct,

0: že si dovedu představit Radka Bejbla, tak jak ho znám, v nějaký roli i na hřišti.
1: Bývalý reprezentant Radek Bejbl byl mimochodem jedním ze zprostředkovatelů kontaktu mezi vedením reprezentace a Santim Deniou. Pavel Horvát zmínil ještě jméno Tomáše Ujfalušiho, který zná Deniu ze svého působení v Atletico Madrid. No a z českých klubů se k novému trenérovi vyjádřila pražská Sparta. Místopředseda představenstva František Čupr volbu uvítal a řekl, že nejdůležitější bude, aby španělský trenér přišel do prostředí, které je připravené na spolupráci a konstruktivní zpětnou vazbu.
2: Krištof Kousal z naší sportovní redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Tolik zpěvák Justin Bieber a my vás teď pozveme společně s Tomášem Pancířem na večerní publicistiku. Vítej.
1: Dobrý den. Ministr zahraničí dnes odvolal generální ředitelku českých center. Od zítřka je povede dosavadní velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Právě on bude mým prvním hostem. Samozřejmě mě budou zajímat jeho plány, jestli budou centra ubývat nebo přibývat, na co se mají soustředit. A zeptám se ho i na to, jestli souhlasí s výtkou ministra Petra Macinky z Motoristů sobě, že některá česká centra se plíživě proměnila do stavu, kdy se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám. Přibližně 60 tisíc lidí se v nekontrolovaném proudu dokázalo od čtvrtka dostat do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu ze sousedního Maroka. Podle tamního starosty 34 lidí utonulo při snaze doplavat na španělské území. Situaci už řeší Evropská unie. O tom budu mluvit s Robertem Stojanovem, odborníkem na migraci z Mendelovy univerzity v Brně. A česká fotbalová reprezentace má nového trenéra, stal se jim Španěl Santi Denia. Jestli je to dobrá volba, na to se zeptám našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Is Romeo is bleeding?

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají.
4: Ta situace by se měla zlepšit nějakým způsobem. Na tom všichni pracují.
3: Španělsko se snaží vypořádat s příchodem desítek tisíc nelegálních migrantů do města Ceuta.
5: To, co se včera stalo, beru jako útok na územní celistvost Španělska.
3: Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. Na nehodu pozor na dálnici D6 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Pátek 31. července a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Situace s nedostatkem léku tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
7: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
8: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
7: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
9: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
7: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Podle španělského serveru El País se jich do Maroka vrátilo už přes 37 tisíc. Podle úřadů se všichni zpátky vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
10: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val. Jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
11: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
12: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
11: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřicích stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměr ukázal 39,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, říká meteorolog Miloš Dvořák.
13: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: I dnešní noc tak může být tropická. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů. Rozpálené centrum Prahy se dnes snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
10: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
14: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
10: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh, upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
15: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
10: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
16: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
17: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
18: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
17: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
19: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
17: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
3: Začíná divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, která připravilo víc než 80 desítek amatérských souborů.
20: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
21: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
20: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
21: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou Růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná, inspirativní, loutková inscenace.
20: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka. A to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
22: Sport. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který podepsal 2letý kontrakt s opcí. Denia bude žít v Praze a plánuje sledovat co nejvíc zápasů české nejvyšší soutěže.
23: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slavii. Chceme na štívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
22: Úvodní soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku. Fotbalisté Sparty a Zlína se utkají o první body v tomto ročníku šance ligy. Jejich vzájemný souboj druhého kola začne na Letné už za necelou hodinu, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D6 před Prahou a kolona na D1 u Všechrom. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor a zpomalte za sjezdem na Hostivici. Na prvním kilometru se prudce brzdí, u sjezdu na Pražský okruh řeší nehodu v levém pruhu, zdržení 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Do omezení na 23. kilometr pojedete 25 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před sjezdem na Průmyslovou po nehodě nadále blokovaný levý pruh. Kolona z Lanového mostu je teď na 15 minut. V místě nehody se brzdí i v protisměru, popojíždí se tak na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. To byly hlavní zprávy. Teď je tady publicistika a Tomáš Pancíř.
2: Jakou koncepci kulturní diplomacie má uplatňovat nově jmenovaný šéf českých center? Jaké dozvuky by mohl mít nekontrolovaný příliv migrantů do španělské severoafrické enklávy Ceuta? A co si slibovat od nástupu nového trenéra české fotbalové reprezentace Španěla Santiho Deni? Ministr zahraničí za motoristy sobě Petr Macinka k dnešnímu dni odvolal generální ředitelku českých center Jitku Pánek Jurkovou a sdělil, že na její místo nastoupí od srpna končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Ten před lety působil i jako generální ředitel státní agentury na podporu obchodu CzechTrade. Dosavadní šéfce českých center ministr poděkoval a uvedl, že od jmenování jejího nástupce si slibuje novou koncepci na poli kulturní diplomacie a posílení její efektivity, včetně škrtů v nákladech na ústředí českých center. Jejich počet se ale nemá snižovat. I když ještě v červnu ministr Macinka uvedl, že budoucnost českých center by mohly ohrozit ztráty spojené s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace. Naším hostem je teď Ivan Jukl, od zítřka nový generální ředitel českých center. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Vy jste dnes uvedl vlastně v souladu s tím, co říkal pan ministr, že za svůj primární úkol považujete redukci pražského ústředí českých center. Jak výrazná ta redukce bude?
4: To vám opravdu v tuto chvíli neumím říct, ale přišel jsem s tím, a určitě jsem nepoužil to slovo redukce, přišel jsem s tím, že ta vize do budoucna, jakou má naše ministerstvo i já osobně, tak je posílit zejména tu síť v zahraničí, a prostě pokud možno prostě mít co nejvíc štíhlé ústředí. Ale ptáte-li se, jaká by to měla být místa nebo které pozice, tak já vlastně nastupuji do českých center až zítra, tak logicky tohle to vám ještě sdělit nemohu.
2: To znamená, že jste o tom ještě s panem ministrem nemluvili? Že žádnou představu nemáte?
4: My máme představu o tom, že ta síť se zachová, že zkusíme vlastně najít ještě model takový, aby naopak naše přítomnost zahraničí byla větší, a budeme se samozřejmě snažit přenastavit fungování českých center tak, aby naplňovala to, co má naplňovat příspěvková organizace. To znamená, že alespoň částečně je schopna si na svůj provoz vydělat.
2: Říkáte, že ta síť se nebude zužovat. V tomto směru tedy máte jasnou garanci od pana ministra?
4: Ano.
2: Zároveň jste řekl, že do budoucna by se naopak ta síť mohla rozšiřovat. O jakých místech a o jakých termínech v tomto směru uvažujete?
4: My jsme se spíš bavili, a tam já vidím celkem logické zadání, podívat se, jak fungují podobné instituce ve světě, kde ne všude musíte mít přímo zástupce státu, ale může existovat něco, co jsme pracovně nazvali franšízou. To znamená, mohou různé krajanské spolky, teoreticky honorární konzulové, přátelé České republiky, prostě různé instituce a sdružení Českou republiku reprezentovat, a my můžeme značku propůjčit za předpokladu, že se budou věnovat těm činnostem, které vlastně jsou ve statutu českých center.
2: V jakém časovém horizontu si něco takového dovedete představit?
4: No, v první řadě jsem slíbil panu ministrovi, že v řádu týdnů uděláme novou koncepci. Bude potřeba samozřejmě zjistit poptávku o takovémto způsobu zastupování, nicméně věřím, že prostě do konce roku budeme mít jasno, v kterých zemích budeme chtít franšízu, nebo ať už to nazveme jakoliv, rozšířit.
2: A o které světadíly by mohlo jít, to alespoň můžete naznačit?
4: Já bych prostě nevybíral úplně geograficky, opravdu právě ten nový model fungování Český center musí především být založen na model poptávky, to znamená prostě tam, kde prostě je iniciativa, je chuť pomoci České republice právě způsobem, o kterém jsme mluvili, tak to je jeden z dokonce z mých prvních úkolů během nástupu do funkce, obvolat vlastně všechny velvyslance, kolegy bývalé, promluvit s nimi o tom a zkusit najít nějakou ideální sestavu, alespoň pilotních projektů, kde bychom mohli tento model zahájit.
2: Vy jste říkal, že v řádu týdnů připravíte novou koncepci, ale předpokládám, že už jste o tom nějakým základním způsobem přemýšlel. Tak kam by se měla zaměřit pozornost českých center?
4: Ona paradoxně, ta pozornost by se měla zaměřit k tomu, proč jsou česká centra zřízena. Když se podíváte do jejich zřizovací listiny, tak zjistíte, že těch aktivit, která mají česká centra dělat, je poměrně dost. Ať už se to týká informování o České republice, podpoře obchodních příležitostí, propagaci vědy, inovací, krajanských spolků nebo krajanských aktivit. Takže mým úkolem bude spíš najít takový způsob fungování, aby se ty aktivity navzájem podporovaly a nevylučovaly, a to myslím, že je očekávání pana ministra, aby například na aktivity, které mají podporovat český biznis zahraničí, aby se na ně nezapomnělo. Takže není to o tom, že by ty aktivity měly proti sobě, ale naopak spolu.
2: Máte pocit, že zatím se na to zapomíná, na podporu biznisu?
4: V každém případě se na to budu muset podívat. Čeká mě práce, budu mluvit s jedním každým ředitelem. Ze své osobní zkušenosti z Káhyry vím, že zrovna to bylo místo, kde se na to nezapomínalo, takže spíš se budu snažit modely, kde to fungovalo podle té představy, kterou jsme si říkali, a tak to ji rozšířit do celé sítě.
2: Ministr Petr Macinka z Motoristů sobě dnes řekl, že některá z center se podle něj plíživě proměnila do stavu, kdy se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám. To Petr Macinka označil za nepřijatelné. Máte stejný pocit, souhlasíte s tím hodnocením?
4: Já jsem do včerejška byl v Egyptě a potřebuji opravdu čas mluvit s jedním každým ředitelem Českého centra, udělat si na jeho činnost vlastní názor. A především mě bude zajímat, jak do toho modelu Českých center, který vlastně, no, podle kterého byla zřízena, tak jak ta činnost opravdu se dělá. A úplně si myslím, že těch aspektů, které mohou sedět či nesedět, může být více, takže určitě nechci vybírat podle jednoho jediného kritéria.
2: Takže zatím nemáte pocit nebo nevíte o nějakém českém centru, které by se věnovalo kulturní válkám místo kulturní diplomacie. Chápu to dobře.
4: Až budu generální ředitel českých center, což bude od zítra, tak se tomu budu věnovat na 100%.
2: Uvažujete už teď o nějakých personálních změnách v čele jednotlivých českých center?
4: Nerad bych vám odpovídal vlastně pořád stejně a chápete,
2: takhle, já tomu rozumím, že nastupujete zítra do funkce. Na druhé straně předpokládám, že nastupujete proto, že jste o tom přemýšlel, že máte nějakou představu, že jste o tom mluvil s panem ministrem zahraničí, že víte, jakou on má představu, tak proto se vás ptám. Předpokládám, že bez toho byste asi zítra nenastupoval.
4: Já především nastupuji s tím, že máme ujasněno, kam chceme česká centra dovést a čím vlastně porovnávat ten současný stav, který ještě neznám. Ten současný stav, víme, že byl neudržitelný zejména finančně, to se ministerstvu zahraničí podařilo zachránit, a jedna z prvních aktivit, kterým se budu věnovat, bude samozřejmě programová náplň a to, abych našel opravdu příklady nejlepší praxe a podle té praxe vlastně nastal fungování té sítě, což i vlastně logicky implikuje, že prostě někteří lidé s námi budou nadále, někteří nás mohou opustit. Ale nechci předem říkat, kdo to bude.
2: Nový generální ředitel Českých center Ivan Jukl byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Do funkce ho výraznou většinou schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Denia se s vedením fotbalové asociace dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další dva roky. 52letý bývalý hráč Atletika Madrid slavil jako trenér úspěchy se španělskými mládežnickými výběry. Předloni dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži. Kontrakt podepsal s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028.
5: The football in Czech Republic have not a problem.
23: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: To řekl dnes nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia. My už jsme ve spojení s fotbalovým expertem radiožurnálu Sport, bývalým úspěšným fotbalistou Pavlem Horvátem. Hezký podvečer.
7: Dobrý den.
2: Tak je Santi Denia dobrá volba?
7: Tak já si myslím, že to je hlavně velmi zajímavá volba. Myslím si, že nabízí určitý možnosti, které tady doteď nebyly. Samozřejmě nebude to jenom o něm, ale bude to i o lidech, kterýma se obklopí a to bude další rozhodující díl té skládanky.
2: Bude mít nový trenér dost sil, pravomocí a také podpory, aby změnil nastavení českého fotbalu, nebo nejsou potřeba nějaké zásadnější změny?
7: Tak nevím, jestli dost sil, to si myslím, že jo, je mu 52 let, myslím si, že by měl být nějak tak jako na vrcholu těch svých trenérských sil. Samozřejmě trenéři můžou být i starší, ale já si myslím, že určitě nezmění celý český fotbal hned, samozřejmě potřeba mu dát čas. Nevím, jestli úplně to období 2 let je dostačující, protože ten cyklus reprezentační je malinko jiný než na klubový úrovni, ale určitou možnost, jak ovlivnit náš fotbal, samozřejmě reprezentační, ale i třeba reprezentačních mládežnických týmů, tam určitě bude.
2: Dá se už teď spekulovat, na kom bude nový trenér stavět, jak by se mohlo proměnit složení národního týmu a jak by mohla vypadat jeho hra?
7: Tak spekulovat ne, ale určitě tam zaznělo to, že by chtěl Patrika Šika zpátky, což je logický. Myslím si, že každý trenér, který by teďka nastupoval k nároďáku, tak by přemýšlel o tom, jak oživit Patrika Šika, protože je to jeden z našich v současnosti nejlepších hráčů. Ale já si myslím, že tolik hráčů úplně zase nemáme, že bychom vyměnili 10 členů třeba z toho kádru, co byli teďka na mistrovství a dalo by se tam jiných 10 hráčů. To si myslím, že ne, že spíš se bude pracovat s nějakou širší nominací, teď myslím třeba 35 hráčů a z toho se bude následně jako rekrutovat ten základ toho národního týmu.
2: Styl španělských reprezentací i těch mládežnických je jiný, než jak jsme viděli v poslední době hrát českou fotbalovou reprezentaci. Dá se tohle do prostředí českého národního týmu přenést?
7: No, to je těžká otázka. Myslím si, že za nějakou dobu samozřejmě nějaký prvky ano, ale výchova hráčů u nás je daleko jiná, proto jsem zmiňoval to, že já bych si představoval, že přijde španělský trenér, který samozřejmě bude mít na starosti reprezentaci dospělou, ale že by měl být možná i mentorem těch reprezentačních trenérů v mládeži, aby jsme prostě se nějakou cestou posouvali a proto říkám, že ty 2 roky jsou za mě moc krátká doba.
2: Na odpolední tiskové konferenci nový reprezentační trenér mluvil o českém týmu s respektem, o výkonech na mistrovství světa, řekl, že to zase tak hrozné nebylo, řekl, že nechce všechno převrátit vzhůru nohama. Nebyla by na místě ostřejší a kritičtější slova a možná větší razance od nového trenéra?
7: Ano, ano, dá se s tím souhlasit. Na druhou stranu, myslím si, že na první tiskové konferenci úplně nechcete všechno schazovat a všechno hanit. Já si myslím, že to bylo hodně diplomatický a tak nějak úměrný té situaci, v který vlastně trenér se svým asistentem prvně byl. Já si myslím, že budou ještě analyzovat celý mistrovství světa, že ty názory možná budou potom takový radikálnější, ale na tu první tiskovku si myslím, že to bylo akorát.
2: Santi Denia, vy už jste o tom několikrát mluvil, má smlouvu na 2 roky. Přitom hned na úvod povede český tým v elitní skupině Ligy národů. Našimi soupeři budou mistři světa ze Španělska, bronzový ze světového šampionátu Angličané a také Chorvatsko, které nás rozdrtilo v poslední kvalifikaci. Je tohle pro nového trenéra dobrý začátek, že to jsou duely, kde vlastně není co ztratit, anebo to může od začátku negativně ovlivnit pozici nového trenéra? Tak teď nevím, jestli se slyšíme s Pavlem Horvátem.
7: Ano, ano, slyším.
2: Tak je ten los Ligy národů spíš výhoda, že není co ztratit, anebo nevýhoda, že to může začít všechno vlastně negativně?
7: No, nebude to jednoduchý, samozřejmě začít porážkama není jednoduchý, ale asi si všichni uvědomuje sílu těch našich protivníků a myslím si, že jsme v takovém stavu, že já mám rád ty příběhy, kdy ty outsideri se zvedají ze samého dna, to jsme možná teďka trošku my, takže já si myslím, že musíme v tom hledat ty pozitivní věci a to bude rozhodující.
2: Říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport, bývalý výborný fotbalista, také reprezentant Pavel Horvát. Díky, naslyšenou.
7: Díky, hezký den.
2: Byli jsme vystaveni útoku a narušení územní celistvosti Španělska, které podnikly mafie zaměřené na organizování nelegální migrace. To prohlásil dnes španělský premiér Pedro Sánchez k situaci ve španělském městě Ceuta na severoafrickém pobřeží. Tam od čtvrtka podle místního starosty doputovalo přes hranici s Marokem 50 až 60 tisíc migrantů. Zhruba 3/4 z nich se už dnes vrátili zpět a podle premiéra Sáncheze marocké úřady dál spolupracují v tomto směru se španělskými partnery. Marocké úřady také zpřísnily kontrolu nad částí hranice, u které se tísní tisíce lidí, kteří by je chtěli překročit. Pomoc Španělsku při kontrole hranic nabídli například předsedkyně Evropské komise a také francouzský prezident. Italský ministr zahraničí i český premiér označili aktuální vývoj za selhání španělské vlády a vyzvali, aby tato země byla vyřazena ze schengenského prostoru volného pohybu. Naším dalším hostem je Robert Stojanov, odborník na otázky migrace z provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Podle zpravodajů není jasné, co v předchozích dnech podnikaly jednotky marocké pohraniční stráže, proč nebyly ty velké skupiny migrantů rozptýleny nebo proč jim zjevně nestály v cestě žádné překážky. Nebylo to zkrátka v silách marockých úřadů?
8: Je to příliš čerstvé, nevíme úplně přesně, co se jako stalo, ale dle dostupných informací a z těch videí, které jdou vidět na internetu, skutečně jako nebránili marocké síly tomu příchodu těch migrantů do té Ceuty a španělské bezpečnostní síly neměly dostatečné kapacity, evidentně, to bylo jasně vidět. Jo. Já to odhaduji tak, že to byla jako dobrá strategie, odhadují prostě náhlý útok za pomocí převadičů, kteří to takhle naplánovali a ukázali nám názorně, jak nefunguje restriktivní imigrační politika. Jako to, co se tady některé státy snaží, jako je koncept, to je pevnost Evropa, tak ten prostě nikdy nefungoval. Přes toho opakované pokusy vždycky jako nějaká dobrá strategie ho dokázala narušit.
2: Může to souviset ten přístup marockých úřadů s diplomatickými spory mezi Španělskem a Marokem, které oficiálně neuznává ty španělské enklávy v severní Africe?
8: Ano, já se domnívám, že to bude v pozadí. Nevím, do jaké míry hrálo to roli, ale vzhledem k tomu, že to, co jste říkal na začátku, že ty marocké bezpečnostní síly tam nějak jako nefungovaly, nebo nebylo je ani vůbec vidět, že jo? Že by fakt jako rozpilovali nebo bránili těm lidem, aby přicházeli do Ceuty, tak já si myslím, že tam bude to, ta úloha marocké vlády nebo marocké administrativy tam bude jako sedět za tím, že vlastně oni nejenom, že neuznávají tu Ceutu a Melilu, ale pozor, Španělsko taky neuznává okupaci západní Sahary ze strany marockých úřadů, což třeba USA a řada z dalších zemí jakoby uznala. No a možná tam může být ještě další věc a to je více financí. To znamená snaha získat z Evropské unie více peněz na to, aby jak si oficiálně bránili té imigraci do Španělska či Evropské unie.
2: Jakou roli v té situaci hraje nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, podle kterého nelze automaticky vracet migranty, kteří se snaží dostat do španělských enkláv na severu Afriky?
8: Zásadní. To znamená, aspoň z médií, kde jsem četl tady tuto zprávu, to rozhodnutí tohoto soudu umožnilo, že lidé, kteří přicházejí jako z moře, by měli být považováni za lidé, kteří na moři ztroskotali a musí být o ně postaráno a nemůžou být i hned vráceni do Maroka, na rozdíl od lidí, kteří přicházeli z té pevniny. Nicméně, celá řada videí, kterou jsem viděl, ukazují, že ty lidé i z té pevniny přicházejí, že obcházejí takový ten plot, který tam je. To znamená, myslím si, že jako zásadní v této chvíli, jako bezprostředně. Nicméně naše výzkumy v rámci Spatial Hubu na Mendelově univerzitě ukazují, že v podstatě v posledních letech je to spíš jako kombinace faktorů. To znamená, z těch snímků je vidět, že přicházejí především mladí muži a právě naše výzkumy ukazují, že jsou to většinou vzdělaní muži ze střední třídy, což i na videích je vidět, že jsou to slušně oblečení lidé s mobilními telefony a kteří prostě v Evropské unii nebo ve Španělsku hledají jako větší možnosti uplatnění na trhu práce a větší možnosti kvality života a realizace svých vlastních ambicí, které prostě v jejich zemí nemůžou dosáhnout díky tomu demografickému růstu a díky té nefungující ekonomice těchto zemí. Konečně je to vidět, že to byli prostě mladí muži z generace Z, která má jednu společnou globální vlastnost a to nechtějí žít životy svých rodičů. Jo, to ukázali nám už revoluce Bangladeši a Nepálu, kde byly zvrženy vlády, ale tady v Africe mají trošku jiný přístup, to znamená únik tady z těch životů svých rodičů je třeba právě imigrace do Evropské unie.
2: Velmi stručně, už jsem říkal, že se dnes objevily výzvy i od Andreje Babiše, aby Španělsko bylo vyloučeno ze Schengenu. Je to na místě?
8: Je to hloupost, je to samozřejmě strašná kravina. Jediné, o čem by se dalo uvažovat, aby právě tyto jako bývalé kolonie mimo evropský prostor byly třeba vyloučeny z toho šengenského prostoru, ale jinak je to kravina.
2: Říká odborník na migraci z Mendelovy univerzity v Brně Robert Stojanov. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
8: Rádo se stalo, moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký večer a víkend.
2: A k tomu se od mikrofonu připojuje i Tomáš Pancíř.
0: 18 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění ukradených peněz. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Bankovní rada rozhodla, že zadá mimořádný interní audit. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vracet domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 000 hektarů porostu. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Při pobytu venku by tam měli lidé omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi a taky pro malé děti. Smogová situace souvisí s extrémně vysokými teplotami. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tchaj-wan je chce využít mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova. Sport. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolina Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siňakovou. Jako náhradnice je připravená dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na 23. kilometr, tam pojedete necelých 20 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy stále opatrně za sjezdem na Hostivici. Na 0,5. kilometru při sjezdu na okruh havarovalo osobní auto. Uzavřený je levý pruh, místo je označené šipkou. Brzdí se v zatáčce, výrazněji se nezdržíte. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před sjezdem na Průmyslovou po nehodě nadále blokovaný levý pruh.
9: Za novým mostem je nehoda několika aut v levém pruhu. Už to tam šetří policie, ale kolona je dlouhá, protože je pátek a je odpoledne.
1: Kolona začíná před Lanovým mostem a je teď na více než 20 minut. V koloně udržujte uličku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Obloha bude oblačná až zatažená, ještě i s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území i polojasná. Zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď je s vámi znovu Štěpán Pokorný.
0: Dobrý večer, 18 hodin 33,5 minutky k tomu a teď taky Helena Zeťová.
6: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Střelecká příprava, první pomoc, taktika a hlavně kamarádství. 1200 studentů dnes skončilo dobrovolné vojenské cvičení. Slavnostní přísahu složili i na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou, kam se podíváme už za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Rozpálený beton a horko bez jediného kousku stínu, tak vypadala dnešní slavnostní přísaha studentů, kteří se zapojili do dobrovolného vojenského cvičení u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Školní lavice vyměnili za cvičiště a v zeleném strávili 4 týdny.
1: 16 strávy. Hodem. Hop.
2: 16 stráž s bojovým praporem se vydává před 3 čety studentů, teď už vojáků, kteří poslední 4 týdny strávili na dobrovolném vojenském cvičení na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. To byl průlet vrtulníku a teď už může začít samotná přísaha.
3: Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
2: Čest přednést slib věrnosti České republice získal vojín Matt Goy, který byl vyhlášen za nejlepšího účastníka cvičení.
3: Tak přísahám.
4: Tak přísaháme.
2: Je po přísaze a já se půjdu podívat za několika studenty.
5: Burianova Tereza.
6: Jiřina Moravová.
7: Jan Soudný. Šok to byl velký, musel se člověk zvyknout na ten náročný vojenský režim. Měli jsme ale tady hodně lidí, kteří nás u toho opravdu podporovali a bylo tady opravdu vidět takové to bratrství a sesterství mezi námi.
6: No, střelby, to byl opravdu asi největší šok pro ty, kteří nestřílili, včetně mě. A to bylo asi to nejnáročnější, co jsem teda dosud zažila. Také jsme si ukázali mnohem profesionálnější pomoc, než třeba, respektive první pomoc, než v civilu. A také rozhodně to náročné nošení veškerého technického vybavení a taktiky.
8: Jsem strašně ráda, jaké kamarády jsem si tady našla, jak prostě jsme spolupracovali v týmu a jsem strašně za to vděčná, co za lidi jsem tady měla možnost potkat.
2: A s námi je tady také velitel celého cvičení, major Filip Šilhan. Tady máme dívky i chlapce, kdo byl šikovnější?
9: To se určitě nedá říct, ale můžu rovnou předeslat, že mnohé dívky docela překvapily svým talentem ke střelecké přípravě.
2: Sem nastoupilo 127 těch branců. Kolik jich dokončilo?
9: Dokončilo jich 113.
2: Útvarům po celé zemi letos nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na 1200 studentů. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.

Ruští okupanti ukradli z ukrajinských galerií a muzeí 10 000 uměleckých děl. V Oděse na toto téma otevřeli výstavu a v reportáži vás na ní zavedeme za chvilku na Radiožurnálu.

0: Večerní radiožurnály s vámi v 18 hodin 48 minut a teď půjdeme na české silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova velmi opatrně za sjezdem na Stehelče ves na 11. kilometru leží v levém pruhu pneumatika. A na D1 kolem Mirošovic teď je velmi silná průtrž mračen. Jde se pomalu mezi 20. a 25. kilometrem. Na vozovce je hodně vody, fouká silný vítr. Nezapomeňte na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Cherson neukradené. Pod tímto zvláštním, ale přiléhavým názvem otevřeli v Oděském muzeu západního a východního umění výstavu na motivy děl, která ruští okupanti ukradli. Autoři expozice požádali známé ukrajinské umělce, aby vytvořili nová díla jako poctu těm ztraceným.
3: Podzemí paláce Oděského muzea západního a východního umění kdysi býval hudební klub. Teď je tady protiletecký kryt a zároveň velmi originální výstavní prostor. Mezi návštěvníky se proplétá paní Olena, historička umění a novinářka, která tuto výstavu vymyslela.
4: 14 tisíc exponátů bylo, z nich ukradli 11 tisíc exponátů.
5: Ze 14 tisíc exponátů v Chersonském muzeu ukradli 11 tisíc. Spojila jsem se s mluvčí muzea a zeptala se jí, řekněte mi, kterých 20 nejcennějších děl ukradli. Poslala mi jejich fotografie. Nechtěla jsem, aby vznikly přesné kopie, ale díla, která budou poctou a díkem starým mistrům.
3: Olena se na tuto výstavu připravovala několik let a její důvody a motivace s Chersonem i ruskou agresí velmi úzce souvisejí.
4: V době ruské invaze hned v březnu 2000.

0: V 2022 jsem se hlásila na vojenské správě. Chtěla jsem k námořnictvu, se kterým jsem spolupracovala už od doby, kdy se stáhlo z Krymu, ale nevzali mě. Asi se báli, že jim to námořnictvo svou energií rozložím, což mě trochu urazilo. Po osvobození Chersonu jsme tam odjeli natáčet reportáž, ale dostali jsme se do šíleného ostřelování. Slíbila jsem si, že jestli to přežiju, budu už pořád pomáhat Chersoňanům. A když nechcete, abych psala o tancích a raketách, budu psát o obrazech a sochách.
1: Нет, так нет. Ну все, до свидания. Не хотите, чтобы я писала про танки и ракеты, я буду писать про картины и скульптуры.
2: No a výstava Neukradené umění Chersonu z toho tak nějak přirozeně vyplynula, dodává Olena Balaba.
1: В течение 25 и 26 года у нас получилось 42 работы сейчас.
0: В průběhu roku 2025 a 26 jsme schromáždili 42 prací od umělců z různých částí Ukrajiny, z Oděsy, Kyjeva, Charkova, Lvova, Dnipra a Záporoží. Spojujeme tím nejen malíře, ale i Ukrajinu. A dokazujeme, že jsme naživu a že můžeme kolem sebe vytvářet krásno.
1: My ukazujeme to, že my živi. My živi a můžeme dělat krásně okolo sebe.
2: Nikdo neví, jestli vůbec někdy uvidí díla, která Rusové ukradli. A nejen v Chersonu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Čeští hasiči se vrátili ze 14-denní mise v Řecku. V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy, v Plzni naměřili 39,5 stupně. Zlínští fotbalisté hrají na pražské Letné předehrávku druhého ligového kola se Spartou. Kolonu čekejte na dálnici D1 u Mirošovic směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: 22 českých hasičů se dnes vrátilo z mise v řeckém městě Patra na severním Peloponésu. Dva týdny tam pomáhali s hašením lesních požárů. V pražských Holešovicích je přivítalo vedení sboru a na místě je taky naše reportérka Laura Hajková.
5: Čeští hasiči k zásahu na zmíněné dva týdny vyrazili celkem čtyřikrát. Nejnáročnější podle nich byly povětrnostní podmínky a úplně jiná vegetace. Požáry se tam šíří rychleji než ve střední Evropě. Naposledy zasahovali dnes ráno, kdy museli čelit frontě šíření požáru ve svahu a proti větru. K týmu byly vždy přiděleni dva řečtí styční důstojníci, kteří českým hasičům pomáhali. Když zrovna hasiči nezasahovali u požáru, předávali si zkušenosti s ostatními, cvičili zásahy a dělali monitoring. Na místě je vystřídal další 22členný tým. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.
3: Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě krize. Pod zákon spadají některé firmy energetiky, vodárenství nebo potravinářství. Přihlásit se musí přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
3: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od rozhodnutí pak mají společnosti 10 měsíců. Série explozí se ozývaly z vojenského cvičiště u města Chelmenický na středozápadě Ukrajiny. Příčiny ani případný počet obětí úřady zatím neoznámily.
7: Tlaková vlna po sérii silných výbuchů vyrazila okna a poškodila domy kolem cvičiště. Explozím nepředcházelo varování o ruském vzdušném útoku a vojenská policie proto vyšetřuje, co se na cvičišti vlastně stalo. Oblastní vojenská zpráva pouze potvrdila, že v dané lokalitě došlo k mimořádné události. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích informoval o zmařeném pokusu o atentát na velitele 13. brigády Národní gardy Chartia Ihora Obolenského. Útočníka i jeho komplice už bezpečnostní složky zadržely, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
3: Teplotní rekord pro poslední červencový den dnes padl na 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde naměřili 39,4 stupně. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka míří studená fronta, díky které by se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale budou dál na většině území držet kolem 30 stupňů. Tropická bude taky dnešní noc.
8: Sport. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace a prvním zahraničním v historii. Do funkce ho schválil výkonný výbor svazu a 52-letý Španěl tak mohl podepsat dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z asistentů bude jeho krajan Pablo Amo. Fotbalisté Sparty přivítali v předehrávce druhého kola šance ligy na pražské Letné Zlín. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje Tomáš Petr.
9: Začíná 4. minuta zápasu, Sparta Zlín zatím nerozhodně 0-0. Letenští nasadili do tohoto utkání také svou letní posilu norského forwarda Brunese. Zlín ten oproti minulému kolu udělal hned 5 změn v sestavě. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Vedení Sparty zveřejnilo pár hodin před výkopem jména dvou nových posil. Přichází Nor Gudál z Tromze a Roman Macek z Mladé Boleslavy. To Matěj Valenta přestupuje z Plzně do Hradce Králové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Všechroma, nehoda na D6 u Pražského okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru popojíždí kolona do omezení na 23. kilometr. Je to stále na 25 minut a provoz zpomalila také bouřka, už se jede o něco rychleji. Na D6 z Karlových Varů na příjezdu do Prahy stále opatrně na půltém kilometru je stále auto po dřívější nehodě. Místo je označené.
11: Těsně před odsjezdem vlastně na Pražský okruh, tak je v levém pruhu auto na střeše.
10: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem nadále řeší nehodu. Blokovaný je levý pruh, zpomaluje se před Lanovým mostem, postojíte 15 minut. A silnice 40 z Valtic do Mikulova byla za Valticemi uzavřená po vážné nehodě. Už se dá projet alespoň k Ivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Michaela van Erne.
2: A také motivační pokřik pojďme, tedy přesněji řečeno střídá ho zvolání vamos. Španělský trenér Santi Denia totiž dorazil do Prahy a stal se novým koučem české fotbalové reprezentace. Sám tuší, že ho čeká spousta práce. Víc o něm a jeho plánech uslyšíte v našem večerním vysílání za chvíli.
4: Večerní radiožurnál
0: a Michaela van

0: Welshly Arms, posloucháte Radiožurnál. Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy způsobení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
5: The football in Terrible have not a problem.
6: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle, přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň kus české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
6: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slavii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru. Pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
7: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky. Mezi jeho cíle patří postup na Euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál. Radio.

0: Kapela Linkin Park. V Česku pokračuje vlna veder a platí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Ohrožení jsou hlavně seniori a chronicky nemocní, ale potíže z horka se nevyhýbají ani mladým lidem. Jihomoravští záchranáři kvůli vedrům a nadprůměrnému počtu výjezdů posílili dispečing i výjezdové posádky.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Co se přihodilo? Starší paní skolabovala.
2: Operátor Lukáš Rybilák přijímá hovory na dispečinku jihomoravských záchranářů. V horkých letních dnech je podle něj nápor hovorů větší než obvykle. Lidé volají často právě kvůli potížím z vedra.
1: Ty příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, no, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jo, jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
3: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí.
2: Říká chvilku před výjezdem lékařka jihomoravských záchranářů Petra Ilavská.
3: Zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
2: Zdravotníci doporučují nepřeceňovat své síly a vyhnout se pobytu na slunci, vysvětluje mluvčí Michaela Botová.
4: Typické kolapsy třeba seniorů, kteří zůstanou doma, se schovají před sluníčkem, ale málo pijí, jsou potom dehydratovaní a mohou mít právě ty kolapsy, anebo upadnou v důsledku právě kolapsu a ještě si třeba způsobí zranění. To je takový druhotný důsledek těch vysokých teplot. Typickým kolapsem z horka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí.
2: Pokud lidé nevolají kvůli urgentní situaci, můžou se obrátit na neakutní linku, kde jim operátoři poradí. Hana Novotná, Radio.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Fotbalisté Sparty chtějí odčinit porážku z Brna v úvodním kole nového ročníku šance ligy. Dnes nastoupili doma na Letné proti Zlínu a je u toho reportér Tomáš Petr.
1: 20. minuta končí, Sparta vede nad Zlínem 1-0. Postaral se o to záložník Irvin, který napálil z první balón po té, co zlínští nedokázali odvrátit míč z vápna některak daleko. Naopak zhruba metr před hranicí pokutového území to byl právě Irvin, který z první tedy vystřelil ve 14. minutě a trefil přesně za záda Stanislava Dostála. Sparta tedy vede 1-0 v polovině 21. minuty. Letenští dnes poprvé také ukázali novou posilu. Základní sestavě je Jonathan Braut Brunes, který nahradil Kuchtu oproti tomu prvnímu zápasu v Brně. Zároveň také Sparta provedla dvě změny oproti tomu nezdaru na Zbrojovce v defenzívě. Takže do základní sestavy se vešly Serencen a Suchomel. Naopak to nevyšlo na Kadeřábka a také Zeleného. Sparta je od úvodu aktivnější, je nebezpečnější. Na druhou stranu si za stolik šancí nepřipravila. Zlín po prohře s ostravským Baníkem 0-1 udělal hned 5 změn v základní sestavě. Tady na Letné, ale prakticky ještě neohrozil branku soupeře. Teď Sparta rozehrává standardní situaci zleva. Irvinu v centru, tam dostal, nedosáhl na míč. Ještě pádu Mercado se snažil zakončit, ale teď už zlínští odkopávají balon. Ještě ho sbírají Spartané a bude to penalta. Tam byl faulovaný Brunes, který si tam dělal prostor nad míčem. Zlínští se sesypali na sudího Vulkana s tím, že to by penalta být neměla, ale Jakubu Vulkan je posílá od sebe. Sparta bude tedy v polovině 22. minuty zahrávat pokutový kop. Při vedení 1-0 si bere míč kapitán Hraslín, který už tam tedy stojí na penaltovém puntíku. Ještě Stanislav Dostal také šel za Jakubem Vulkanem, hlavním rozhodčím. U něj celou dobu od toho hvizdu stojí Miloš Kopečný, zlínský kapitán, ale zdá se, že ani on nic nesvede s tímhle verdiktem. Penalta pro Spartu po faulu na Brunese ve 22. minutě, teď už v začínající 23. minutě, tedy bude mít šanci Lukáš Hraslín zahrávat pokutový kop. Stanislav Dostál ještě dostává informaci od Jakuba Vulkana, kdeže může stát, kdeže smí být a kdeže naopak ne. Stejně tak hlavní rozhodčí upozorňuje jednotlivé hráče na hranici pokutového území o jejich postavení. Lukáš Hraslín už se mezi tím rozeběhl, tedy odcouval si to spíše na hranici vápna, je připravený se rozeběhnout. Teď dostává pokyn Lukáš Hraslín, jeho cupitavý prozběh, rána k pravé tyči, která ale míří mimo. Takže Zlín přežil infarktový moment a i nadále prohrává na Spartě v uvozovkách jen 0-1. Přímý přenos můžete i nadále poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky, kde upřesníme ve zprávách v zápěti. 19 hodin 30 minut. Ve studiu je Vojtěch Tomášek.
1: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjádřil soustrast pozůstalým po útoku na vesnici Radušne v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi. Muže, který si přijel vyzvednout téměř 600 tisíc korun od oběti investičního podvodu, zadrželi kriminalisté na Havlíčkobrodsku. Podvodníci přesvědčili poškozeného, že vydělá na investicích do kryptoměn. Policisté kurýra zadrželi přímo při předání hotovosti. Poškozený muž sám policii ohlásil, že se nejspíš stal obětí podvodu. Policisté teď pokračují v pátrání po organizátorech akce. Do Prahy se vrací dánská zpěvačka, skladatelka a producentka Agnes Oblová. Vystoupí dnes večer v prostoru Archa Plus. Na koncertní pódia se vrací po několikaleté pauze. Její hudba je charakteristická intimní a melancholickou atmosférou, ve které propojuje jemný zpěv s klavírem a prvky klasické hudby, folku a taky alternativního popu. Sport. Spartanští fotbalisté hostí na úvod druhého kola šance ligy Zlín, který na úvod nové sezóny také prohrál. Aktuality z utkání připojí z Letné reportér Tomáš Petr.
2: 31. minuta utkání, Sparta vede nad Zlínem 1-0 a to ve chvíli, kdy na Letné začalo pršet, za domácí skóroval ve 14. minutě Irvin, pak ve 23. minutě neproměnil pokutový kop domácí Haraslí. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D6 před Prahou a kolona na D1 u Mirošovic. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a kvůli odklízení teď provoz odklánějí na Hostivici. Exitem 1 zpět se vrátíte po silnici 606, opatrně před sjezdem na prvním kilometru se náhle brzdí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, pomalej se jede do omezení na 23. kilometr, zdržení 10 až 15. minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most. Z Lanového mostu pojedete krokem, před sjezdem na Průmyslovou je po nehodě stále blokovaný levý pruh a zpoždění čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Zároveň na celém území platí výstraha před velmi vysokými teplotami. Zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně taky oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Dali s vámi večerní Radiožurnál a taky Michaela van Erne.
0: V případě, že scháníte tip na víkendový výlet, můžu doporučit náš web, kde se dá vybrat to, co je pro vás vhodné podle vašeho regionu. Takže stránky radiožurnál.cz.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ano.
1: To byl Albert Černý. My si uděláme výpravu na Jesenicko, tam, kde najdete nejosamocenější národní kulturní památku v Česku, Jánský vrch. Datoví novináři z pravodajského serveru i rozhlas zpracovali mapu, kde najdete třeba také nejosamocenější český les, nebo místo, kde je největší koncentrace lesních barů. Tak za chvíli řekneme víc.

0: Faith Hill v pátečním večeru, posloucháte Radiožurnál. Nejosamělejší národní kulturní památkou v Česku je zámek Jánský vrch na Jesenicku. K další nejbližší takové památce je to vzdušnou čarou přes 38 kilometrů. Ukazuje to mapa datových novinářů z pravodajského serveru i rozhlas. Památka na severu Olomouckého kraje nedaleko hranic s Polskem i přes osamělost nemá o turisty nouzy.
1: Takže Boďo, 10 hodin, 4 návštěvníci, dětská prohlídka.
2: Zámek Jánský vrch byl původně hradem. První zmínka o něm pochází z roku 1307, říká kastelánka Kateřina Danielová.
3: Kdy ho vlastnil rod Svítnických z Polska a v roce 1348 ho pak předali vratislavským biskupům, kterým patřil až do roku 1945, kterým tedy sloužil jako letní sídlo.
2: Návštěvníci si standardně můžou projít dva prohlídkové okruhy. První představuje reprezentační prostory s výstavou dýmek, druhý pak hospodářské zázemí zámku, pokračuje Danielová.
3: Přes prázdniny pak nabízíme ještě třetí patro zámku, to jsou bývalé hostinské pokoje, které doplňujeme každý rok nějakou výstavu. Letos máme výstavu Lidové zvyky kroje a pro rodiny s dětmi speciálně okruh rodiny.
2: Výstava dýmek je podle Danielové jednou z největších v republice. Na zámku jich mají přes 1200. Expozice zaujala i návštěvníka Josefa.
4: Ta výstava fajek. Já jsem prošel třeba výrobnu v Proseči, což je daleko Luže, ale jsou to novodobí límky, tady to jsou historicky.
2: Další raritou na zámku jsou původní záslony, vysvětluje při prohlídce průvodkyně Gabriela.
5: Stáří se odhaduje na více jak 180 let.
2: Ty ocenila také návštěvnice Monika.
6: Ta průvodkyně jak nás provázela, hezky mluvila a pak se mě teda líbily záclony. Ty byly krásný.
2: Loni podle údajů Národního památkového ústavu zámek navštívilo zhruba 18 000 lidí, doplňuje Danielová.
3: Po těch povodních, které tady byly na tom Jesenicku, nám bohužel ta návštěvnost klesla, zatím se nám ji nepodařilo navýšit.
2: I přesto, že návštěvnost klesá, se ale objevují turisté, kteří se na zámek vracejí.
7: Jsme tady po druhé,
2: říká Marie. Jiní zase výlet na Jánský vrch plánovali delší dobu.
8: Chystali jsme se už delší dobu a dneska vyšlo počasí a zrovna jsem měl volno.
2: Uzavírá Petr. V letní sezóně je zámek otevřený každý den, kromě pondělí. Z Jánského vrchu Sabina Millerová, Radiožurnál.

Goodfellas, i tak zní radiožurnál poslední červencový večer. Fotbalisté Sparty a Zlína toho času nastoupili k úvodnímu zápasu druhého kola šance ligy. Na Letnou se vydáme za chvíli za naším reportérem.

0: Jonas Brothers dozněli. Pojďme na sport. Fotbalisté Sparty a Zlína hrají o první body v novém ročníku Šance ligy. Úvodní zápas druhého kola vidí na pražské Letné reportér Tomáš Petr.
1: Před pár okamžiky skončil první poločas. Po úvodních 45 plus dvou přidaných minutách Sparta vede nad Zlínem 1-0. Postaral se o to ve 14. minutě domácí záložník Andrew Irwin, který vypálil z první poté, co Zlínští odvraceli balón z vápna, tak na hranici pokutového území stál právě Irwin a střelu z první překonal gólmana a Stanislava Dostála. Sparta se tedy dostala do vedení, ještě veselější to z pohledu domácích mohlo být o dalších ani ne 10 minut později ve 23. minutě. Byl totiž faulovaný domácí Brunes, nová norská posila, do útoku. Jenže spartianský kapitán Lukáš Haraslín neproměnil penaltu. Jeho střela doprava mířila mimo prostor tří tyčí a tak po prvním poločase Sparta, která je aktivnější a nebezpečnější, vede nad Zlínem v uvozovkách jen 1-0. Druhý poločas můžete i nadále

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Téma pro poslední díl série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 20 hodin. Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
5: Téměř všichni nelegální migranti se už podle úřadů vrátili ze Seuty zpátky do Maroka. Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku, způsobil škodu v desítkách milionů korun. Fotbalisté Sparty vedou v poločase ligového duelu nad Zlínem 1-0 a zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam nelegálně dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 uprchlíků. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu dnes navštívil premiér Pedro Sánchez. Z migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek-Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
6: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
7: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou v partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Policisté obvinili zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a podezřelého zadržela. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
8: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škodačiní, desítky milionů korun.
5: Bankovní rada kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým, informoval o tom ústavní soud. Tam Nikodým působil 10 let od roku 2003, jmenoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů. A to hlavně v období transformace právního řádu. Emeritní soudce podle Göttingera patřil k pilířům rozhodovací činnosti ústavního soudu.
2: Sport.
9: Fotbalová Sparta přivítala... A v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín. Jak se utkání vyvíjí, řekne Tomáš Petr.
10: Po prvním poločase Sparta vede nad Zlínem 1-0. Pokutový kop proměnil ve 14. minutě, tedy gól dal ve 14. minutě Irvin a pak ve 23. minutě neproměnil pokutový kop Harasin. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Hokejista Tomáš Nosek už zase patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D6 před Prahou a bouřka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Dálnice D6 je už průjezdná před Prahou ve směru od Karlových Varů. Na půltém kilometru se ale ještě uklízí po nehodě osobního auta. Projíždí se pouze jedním pruhem. Odklon na druhém kilometru už tedy neplatí, kolona se ještě rozjíždí. Počítejte zatím se silnějším provozem na D6 před Prahou. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové opatrně mezi odbočkami na Městec a Chlumec nad Cidlinou. A kolem 54. kilometru vjedete do bouřky, silně tam prší, na vozovce hodně vody. Dbejte na vhodné svícení a bezpečný odstup od ostatních vozidel. A v Praze dobré zprávy z jižní spojky. Úsek od Lanového mostu na Černý most už je plynule průjezdný a po nehodě před Průmyslovou už je uklizeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V západní polovině Česka čekáme večer a v noci silné bouřky, může se k ním přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Bude oblačno až zataženo, ještě i s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území bude převážně polojasno. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháňky a nebo znovu i bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně taky oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Dali s vámi večerní radiožurnál a taky Michaela van Erne.
4: Další informací. Lidé s těžkým autismem dostali výpověď z ostravského domova Mikasa. Jde o jediné zařízení v Moravskoslezském kraji, které se specializuje na péči o velmi náročné a agresivní klienty. Organizace tvrdí, že jí chybí na provoz do konce letošního roku 3,5 milionu korun. Podrobnější budeme v tomto ohledu za chvíli.
12: Večerní radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Andreas Johnson, posloucháte Radiožurnál krátce po 20. hodině. Ostravský domov Mikasa rozdal výpovědi rodinám klientů, které má v péči. Zařízení je jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji a stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce letošního roku a tak klienty propouští.
1: Jsme nuceni vám předat, tak jsme se bavili posledně, výpověď.
2: Takhle to vypadalo ve společenské místnosti Mikasy, když ředitel rozdával výpovědi.
3: Já jsem to nepodepsala, má tady trvalé bydliště prostě. On prostě musí zůstat tady.
2: Říká Gabriela Kořenková, která má syna v Mikase od založení domova. Oznámení o výpovědi dostali všichni rodiče klientů, o které domov pečuje. Jako důvod organizace uvedla, že nemůže objektivně zajistit od 1. října personální, odborné, provozní a finanční podmínky nezbytné pro poskytování služby. Zařízení tvrdí, že mu chybí na provoz 3,5 milionu korun. Podle ředitele Mikasy Michala Panáčka hejtmanství neslíbilo konkrétní částku k dofinancování.
1: My rozpočet jsme připravovali v 10. měsíci, kdy jsme ho kraji odesílali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení té žádosti, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení oproti minulému roku.
2: Na začátku roku hejtmanství přidělilo organizaci o 300 tisíc korun více než v loňském roce. Pořád to je ale méně, než organizace žádala. Moravskoslezský kraj letos dostal od Ministerstva práce a sociálních věcí o 171 milionů méně na sociální služby než v loni. A to se odrazilo v přerozdělování peněz, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
4: To financování je pro zhruba 700 služeb. Nemůžeme a neumíme upřednostnit, protože jsou to veřejné prostředky, jednu službu před druhou.
2: Krajské zastupitelstvo bude v polovině září rozhodovat o dalších dotacích pro Mikasu. Náměstek hejtmana Stanislav Kopecký předpokládá, že organizace nějaké finance obdrží. O další podpoře domova bude rozhodovat i město Ostrava na svém zářijovém zastupitelstvu. Z Ostravy Natálie Janišková.

0: Místo stájí noc na pastvině a posunutý tělocvik. S horkem nebojují jen lidé, ale také zvířata. A třeba v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli pokračujícím vedrům posunuli pracovní směny. Pro koně i pro zaměstnance.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
1: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
1: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik.
1: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v koli?
2: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
1: Podle vedoucí průvodců Kladrubského hřebčína Kristiny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty skrotit.
3: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
1: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Eva Farná a Miraj dozněly 20 minut po 20. hodině. Fotbalisté Sparty chtějí odčinit porážku z Brna v úvodním kole nového ročníku Šance ligy. Dnes nastoupili doma na Letné proti Zlínu a je u toho reportér Tomáš Petr.
1: 62. minuta utkání, Sparta vede nad Zlínem 2-1. Pojďme pěkně postupně si zrekapitulovat to nejpodstatnější, co se zatím na hrací ploše odehrálo. V první půli ve 14. minutě skóroval Irvin, který se trefil, dá se říci, z hranice vápna. Odražený balón napálil z první přesně a Sparta vedla. Ve 23. minutě Haraslín zahrával pokutový kop, netrefil prostor tří tyčí, jeho rána doprava šla mimo. A tak první poločas skončil 1-0 pro Spartu. Ve druhé půli dokázal Zlín srovnat v 57. minutě. To byl střídající Šmiga, který využil chyby Ševínského a srovnal tedy na 1-1, ale nerozhodné skóre vydrželo jen krátce, protože v 60. minutě Brunes, norský útočník, který přišel během léta do Sparty, otevřel svůj gólový účet po přihrávce Suchomela z pravé strany po zemi. Na vzdálenější tyči se dostal před svého strážce a uklidil míč do odkryté branky. Takže ve 63. minutě Sparta vede nad Zlínem 2-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, úplně tak jako příjemně to zase bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
7: V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy. Maximum překonaly 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci 39,4 stupně. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka teď míří studená fronta, díky které by se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale dál budou na většině území držet kolem 30 stupňů. Tropická bude taky dnešní noc. Provozování domova pro seniory bezplatné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za něj pokuta až 2 miliony korun. Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit, ale třeba úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují podle pákistánských úřadů, ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balúčistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. O provedení průzkumných vrtů na vodu dnes v referendu rozhodují obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce referendum vypsalo na žádost petice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů, zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele.
0: Sport.
7: Zlín přijel k předehrávce druhého kola fotbalové šance ligy do Prahy, kde na stadionu Sparty oba kluby bojují o první body v sezóně. Aktuální informace ze zápasu dodá Tomáš Petr.
8: Tady míří na střídačku. 73. minuta, Sparta vede nad Zlínem 3-1, domácí poslal ve 14. minutě do vedení Irvin Pak, Harasin v prvním poločase neproměnil penaltu, v úvodu druhé půle Šmiga srovnal na 1-1, jenže následně Brunes, nová postava Sparty, poslal domácí do vedení a Karabec proměněnou penaltou navýšil na 3-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Ivanovicemi a uzavřená silnice 35 z Paceřic do Hodkovic. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. Na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na půltém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři v pravém pruhu už je to bez kolony. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená u Paceřic kvůli noční práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek, Jílové až k nájezdu v Hodkovicích nad Mohelkou. Uzavírka je v plánu do 6 ráno. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu vás zdrží nehoda za křížením s dálnicí. U Antonínova dolu se projíždí Kyvadlově po nehodě motorky, tvoří se kolony v obou směrech. A následky nehody překážejí na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Před kaplicí se převrátilo osobní auto, postojíte v kolonách z obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Ve vysílání radiožurnálu teď uslyšíte letní speciál z pravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. Pátý díl ze série je zaměřený na zloděje Outloňů a domácí mazlíčky na objednávku.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Probereme v posledním díle série Kořist. Tentokrát s Lucí Čižmářovou, terénní zooložkou Zoo Olomouc a spoluzakladatelkou záchranného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
11: Dobrý den.
10: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích nebo v krabičkách od žárovek. Ne nějakých malých, ale větších žárovek. Ale stejně, to musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
11: No to určitě. Opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Mm. Ono se toho zdá, že se toho chrlí hodně a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežijí. Že to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
10: No ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se patrně zejména fázi, se dostávají jako domácí mazlíčci?
11: Ano, je to přesně tak. Jak když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Asii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Teď se to hodně změnilo, samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. A ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchhletech států.
10: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
11: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já působím, tak ti outloni se tam prodávají, dejme tomu, od 200 do 400 českých korun, když to přepočteme, ale na tom finálním trhu se to může počítat do desítek tisíc určitě.
10: A potom teda dorazí k nějakému tomu, znovu říkám, koncovému teda zákazníkovi, který si to objednal od nějakého zprostředkovatele nebo přímo možná od toho pašeráka. Jak pak ten život těch zvířat v tom zajetí vypadá? Dožívají se pak nějakého většího věku?
11: No, to je právě to, že třeba pokud bychom jenom udělali takový rozdíl v tom, že pokud máme zvířata, protože já pracuji pro zoologickou zahradu, pokud máme zvířata v lidské péči v zoologických zahradách, tak se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to, ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát třeba, co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házeli jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
10: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka a útloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
11: Přesně tak, zvlášť jako v Ázii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se z něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělána i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila. A opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
10: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, a to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
11: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňů se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
10: Aha.
11: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatí hadi, nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
10: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
11: Ne, mají je v loktech, musí si je...
10: Kde je mají, pardon?
11: V loktech.
10: V loktech?
11: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje, nebo potom do toho predátora.
10: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
11: Ano, outloň. Ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak, když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny,
10: jo, jo.
11: A vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá, ale on tam má právě ty žlázy v těch loketních jamkách a ukazuje tomu predátorovi, bacha, já jsem jedovatý, ale musí si jako předtím ještě olízat, takže nějaký jako proces, jo. To je.
10: Tak podívej se na moje lokty a neskoušej
11: na mě nic. Ano, neskoušej na mě nic, protože jako jinak se tě zbavím.
10: Podívej se na moje krásné, huňaté lokty, protože oni mají i nádhernou srst, je znovu říkám. A ještě ty velké oči mají velmi smutný výraz, ale ono to je prostě strašně roztomilé. Nutno říct, já jsem to zapomněl říct, ale musíme to říct. Instagram třeba potírá podle mě šíření těch videí na sociálních sítích. Já když jsem se snažil vyhledat přes vyhledávání v Instagramu některá ta videa, tak mi to napsalo, že ne. Že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outloně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outloňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outloně ve svém klipu, tak ji kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
11: Určitě ano.
10: Jak je teda chytají ti pytláci?
11: No, on jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho. A tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
10: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko. Oni jsou malincí, že jo?
11: Ano, jsou malí. Jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře. Takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
10: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
11: No, opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že je to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
10: Poloopice.
11: Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáty, ale poloopice. A outloni tam taky patří, je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní řezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
10: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
11: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
10: No.
11: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychlá a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
10: Všechny ty

0: nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře. Mm. A tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
1: Skvašený, ale ne?
0: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
1: čerstvý,
0: skvašený,
1: takže ne skvašený.
0: Skvašený není. No, tohle
1: to
0: jsem
1: já jsem
0: teda...
1: si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
0: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloně jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Hmm. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerstvý.
1: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon, nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
0: Odloni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně, ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že jsou, nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak asi taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používání od krve. Po tom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
1: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
0: Žijí i v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
1: A vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
0: Já působím přímo na Sumatře, my tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue Program. A specializujeme se teda na ty, hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře, ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se i stává, že se třeba outloni jávští dostanou na Sumatru, nebo naopak, protože ty lodě převážejí, právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
1: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a taky umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak si to mám představit?
0: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ti experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo má někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemývají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Ta zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
1: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili.
0: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je i rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je, jak kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
1: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
0: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím, jestli obecně říct, mění k lepší.

0: týmu, oni ti úředníci se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky, skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy. Ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě. Před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
1: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře.
0: Většinou přijímají nás velmi dobře.
1: A zapojují se do té ochrany?
0: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů a máme tam i třeba bývalé pašeráky. Opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili.
1: Aha.
0: Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo. Oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
1: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
0: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outloňů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloni používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky. Teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopni žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud to vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležitá věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Hmm. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
1: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
0: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že se to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
1: ani řádově.
0: Jako budou jich statisíce, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Mm-hmm. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval je tam velmi pomalý. A když ti naši lovci, co dneska pro nás pracují jako ochranáři, byli schopni ulovit třeba 40 outloňů za měsíc, jenom jeden ten člověk. Hmm. A když si představíme, kolik těch jako lovců a pašeráků na světě je, tak samozřejmě potom 100 tisíce nezní zase tak velké číslo.
1: Je to tak. Tak ať se vám záchrana daří, budu vám držet palce.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web i rozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme je rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 9 hodin večer. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Ministerstvo se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léků pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Sparta vyhrála ve druhém kole fotbalové šance ligy nad Zlínem 3-1. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Situace s nedostatkem léku Tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
6: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
7: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
6: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
8: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
6: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
9: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
10: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
9: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
11: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
12: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
13: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
12: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
14: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
12: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
15: Sport. Čeští fotbalisté mají nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na 2leté smlouvě s obcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. I kvůli tomu chce Denia mluvit s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
16: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvědem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
15: Fotbalová Sparta sice prohospodařila ve druhém kole šance ligy jednobrankový náskok z první půle, ale nakonec zvítězila nad Zlínem 3-1. Vítězný gól dal v 60. minutě za stavu 1-1 norský útočník Brunes.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážky jsou na D1 za Rohlenkou a taky na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova pozor ve zúžení za Rohlenkou. Na kilometru 208 v pruhu vedeném protisměrem zastavil motorkář a řeší tam asi poruchu.
18: Je tam ústředový svodidel, to znamená vpravo. Motorka je tam na kraji, na čáře a je tam teda osoba neosvětlený, bez vesty.
17: Na D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nákladní auto s defektem. Zbytky roztrhané pneumatiky leží v jízdním pruhu. Na D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to už ale průjezdné bez výrazného zdržení. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená v úseku od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. A na silnici 38 pozor z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Za křížením z dálnicí D1 u Antonínova dolu havarovala motorka. Průjezdné je to Kyvadlově, postojíte v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháníky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Dál je s vámi večerní Radiožurnál a Michaela van Erne.
3: A další zmínka, známý kladenský autobazar Štěpánek Auto si v minulých letech od investorů půjčil stovky milionů korun, jenže teď je jeho areál opuštěný a majitel prakticky nekomunikuje a dluhy navíc neplatí. Víc informací o tom od nás získáte za malou chvíli.
5: Večerní Radiožurnál a Michaela van Erne.

0: Kladenský autobazar Štěpánek Auto, který si od drobných investorů napůjčoval přes 500 000 000 korun, přestal svoje závazky splácet. Původní majitel Petr Štěpánek na konci června firmu prodal do Maďarska a od té doby není k zastižení. Investoři podali trestní oznámení a chystají hromadnou žalobu.
1: Já jsem do dluhopisů firmy Štěpánek Auto investovala dlouhodobě. Naposledy vlastně jsem kupovala dluhopisovou emisi v roce 2025 s tím, že jsem potřebovala peníze vypovědět. To znamená, že jsem na přelomu roku 2025-2026 požádala o předčasnou výpověď. Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
2: Říká paní Radka Skladenská. S majitelem Petrem Štěpánkem a firmní správkyní dluhopisů Michálou Kubernátovou se následně dohodla na posunu termínu vyplacení na konec června.
1: Ani to nedošlo k výplatě, takže jsem se o situaci začala aktivně zajímat. Jela jsem se podívat do areálu a zjistila jsem, že vlastně areál nefunguje, je prodaný, zaměstnanci tam nejsou a firma, že je převedená na neznámého maďarského investora.
2: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Ani to ale zjevně nevyšlo. Na Ybox 24 totiž 28. července sám podal návrh na insolvenci. Štěpánek v e-mailu napsal:
3: Podání vlastního insolvenčního návrhu je pro mne zákonnou povinností, jelikož společnost nebude schopna své závazky z běžné činnosti splácet, ale v tuto chvíli je ve společnosti pravděpodobně stále ještě dostatečný majetek, který by mohl postačit k uspokojení všech věřitelů.
2: To by ovšem musely být stovky milionů korun. Už před 2 lety analýza na webu dluhopisář.cz varovala před potenciálními problémy s těmito dluhopisy. Štěpánkovi firmy přesto vydávaly další a další emise dluhopisů. Vždy s odvoláním na to, že prospekt, tedy informace o dluhopisech, schválila Česká národní banka. Ta ovšem posuzuje jenom formální náležitosti emise, říká mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
4: Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
2: Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a už v červenci podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
2: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šúra říká:
6: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli.
2: A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové poměrně nebezpečná situace za odbočkou na D35 do Olomouce. Na 87. kilometru havarovalo osobní auto, stojí v pravém pruhu, je otočené předem proti směru.
9: Pustě prší, stojí čumátně vedlo proti směru, nikam nejede, říkám, asi tam dostal smyk.
8: Na místo právě dojela policie, na vozovce se pohybují lidé. D11, 87. kilometr, směr Hradec Králové. Další zelená vlna ve zprávách půl.
7: Zavolejte i vy 800 553 553.

na druhý pokus vybojovala v lize plný počet bodů, poradila si totiž před svými fanoušky se Zlínem 3-1. O tom a také o novém trenérovi národního týmu české reprezentace budeme mluvit za chvíli ve sportovním přehledu. Ještě předtím je tu pro vás kapela Cranberries, posloucháte Radiožurnál.

0: Bezvládí na lavičce české mužské fotbalové reprezentace po neúspěšném mistrovství světa končí. Vedení svazu měsíc po rezignaci Miroslava Koubka představilo jeho nástupce Španěla Santiho Deniu. Podrobnosti dodá na úvod sportovního přehledu Jakub Kanta. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Santi Denia, bývalý trenér mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením České asociace domluvil na dvouleté smlouvě s opcí. Jaká byla s 52-letým rodákem z Albacete jednání, přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
1: Jedním z asistentů českého národního týmu bude další Španěl Pablo Amo. Denias jako hlavní cíl vytyčil postup na příští mistrovství Evropy za 2 roky a na začátku svého nového angažmá bude pracovat na detailech.
3: The football in Terrible have not a problem.
4: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
1: Úvodní soutěžní zápas pod vedením Santiho Denie odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku. Fotbalisté Sparty ve druhém kole šance ligy poprvé vyhráli. Se Zlínem si na pražské Letné poradili 3-1. Domácí poslal do vedení Irving, jenže pak Haraslín neproměnil penaltu a v 57. minutě vyrovnal hostující Šmiga. Za další 3 minuty ale vrátil Sparťanům náskok Brunes a v 66. minutě ještě skóroval Karabec z pokutového kopu. Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu 33-letý útočník Tomáš Nosek. V zámořské soutěži strávil 12 sezon, odehrál skoro 600 zápasů a vyhrál s Floridou Stanley Cup. Do přípravy Dynama na nový ročník Tip Sport Extraligy se Nosek připojí později a vysvětluje proč.
5: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastalo každý den. Kabině s klukama.
1: České tenistky budou na finálovém podniku poháru Billie Jean Kingové v silném složení v první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik. V čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Jako náhradnice je připravena Barbora Krejčíková.

0: 21 hodina 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomáš.
1: Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění ukradených peněz. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Bankovní rada rozhodla, že zadá mimořádný interní audit. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl včera agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. Agentura spadá pod ministerstvo zahraničí a jejím cílem je šířit dobré jméno Česka ve světě a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku dnes začaly prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak končí. Mnoho lidí tak na dovolené vyráží, anebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. A v Hronově začal 96. ročník festivalu ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Sport. Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3. Vedení letenského klubu přivedlo ještě před výkopem dvě posily z norského Tromze obránce Tobiase Gudela a z Mladé Boleslavy záložníka Romana Macka. Matěj Valenta přestoupil z Viktorie Plzeň do Hradce Králové, kde podepsal víceletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 za odbočkou na Pardubice a překážka na D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za odbočkou na D35 do Olomouce havarovalo osobní auto. Na 87. kilometru už blokuje pouze odstavný pruh a na místo teď silničáři dovezli světelnou šipku. Na D5 z Rozvadova do Prahy hlásíte překážku u Plzně. Za odbočkou na Černice a Písek na 72. kilometru zastavilo osobní auto, není ještě označené.
4: Odstavné. Pruhu auto neoznačené, nebliká, stmívá se, je černé, nejde moc vidět.
3: Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená od Paceřic do Hodkovic. Kvůli noční stavbě mostu se jede objížďkou přes Žďárek a Jílové. Zpátky najedete v Hodkovicích nad Mohelkou. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překážejí následky nehody před kaplicí. Převrátilo se tam osobní auto. Průjezdné je to kyvadlově, kolony se tvoří v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Čekáme oblačno až zataženo, ještě i s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území bude převážně polojasno. Zítra přes den bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháňky anebo znovu i bouřky, i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a taky Michaela van Erne.
0: A pokud vás zajímají české póly nedostupnosti, podívejte se, kam je to nejdál od zastávky, parkoviště nebo hospody, na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Michal Hrůza dozněl. Pro lidi s chronickými nemocemi znamenají tropické teploty velkou zátěž. V posledních dnech se to projevuje také v českých nemocnicích. Do té Vinohradské v Praze se vydáme v reportáži za malou chvíli. Teď ještě Pretenders.

0: Vedro zaměstnává urgentní příjmy českých nemocnic, zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Horko představuje riziko pro pacienty, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
1: Dobrý den, paní Dejlová.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dýchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
1: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
1: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
1: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek. Zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
4: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Radiožurnál.

Jak zní rozhlasová Pipi dlouhá punčucha nebo thriller Dívka ve vlaku? Pokud vás to zajímá, pak právě o tom budeme mluvit za chvíli. Představíme tituly, které můžete poslouchat.

0: Český rozhlas zdaleka není jen zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu, divadelní hry, detektivky, četby na pokračování nebo pohádky pro nejmenší. Šéf režisér Aleš Vrzák potvrzuje, že zájem posluchačů o tyto formáty je v létě opravdu velký.
1: Vančura, rozmarné léto, Hrubín, srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou Čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně mi je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom. A tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vile vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vitišková, Radiožurnál.
7: Pro mě zbyla lehká, jak vanilkové nebe, tebe udělá.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnách.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. To je Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
2: Téměř všichni nelegální migranti se už podle španělských úřadů vrátili ze Seuty zpátky do Maroka. Provozování domova pro seniory bez registrace zřejmě nově bude trestným činem. Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam nelegálně dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 uprchlíků. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu dnes navštívil premiér Pedro Sánchez, který z migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili taky na jiných místech.
4: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v Tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Provozování domova pro seniory bezplatné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za ní pokuta až 2 miliony korun, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
5: V posledních letech byly přijaty legislativní změny. Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
2: Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit. Třeba jenom úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy. Maximum překonaly 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Rozpálené centrum Prahy se dnes snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou. Třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
6: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
7: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
6: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
8: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
6: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal dvouletý kontrakt. Denia bude po podpisu smlouvy žít v Praze a plánuje zhlédnout maximum zápasů České ligy.
9: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: I proto už dnes z ochozů na Letné Denia sledoval vítězství Sparty ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D11 před Hradcem Králové a na silnici u Humpolce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte za odbočku na D35 do Olomouce. Na 87. kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. V místě je teď bouřka, silně prší, projíždějte opatrně. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená u Paceřic kvůli noční práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílovek nájezdu v Hodkovicích nad Mohelkou. Uzavírka je naplánovaná do 6 ráno. U Humpolce pozor na silnici 34 do Pelhřimova. Na kruhovém objezdu s nájezdem na dálnici do Brna se střetlo osobní auto s nákladním. Průjezdné je to jedním pruhem Kyvadlově. A následky nehody překážejí na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Před kaplicí se převrátilo osobní auto. Postojíte chvíli v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Teď si poslechněte další rozhovor z našeho výběru, to nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
10: Před malou chvílí dosedl do hostovského křesla k hostovskému mikrofonu náš dnešní host František Kinský. Dobrý den.
11: Dobrý den, přeji.
10: Který mi vypráví, jak strašná byla cesta z Kostelce na Torlicí. Tak kde to bylo nejhorší?
11: Tak na dálnici na 15 kilometrů před Prahou se to začalo štosovat, pak jižní spojka, to nemusím nikomu nic vyprávět, a na Vinohradský popeláři. Takže všechno, co si člověk může přát.
10: Vy jste narazil tady ještě na popeláře. No tak tam člověk počká, no.
11: No.
10: Pokud nechce drze to předjet po chodníku,
11: no,
10: což se nedá.
11: To schutí předjel, ale zase jeli oproti, tak jako... Ale zdá se, že jsem to stihnul.
10: Ne, přesně na čas, jako se šlechtickou přesností, Frankický. Rád vás tady vidím, moderátor... Vlastně další série dokumentárního cyklu Modrá krev, který vysílá Česká televize, vlastně dostal podle mě hodně radostnou zprávu. Četl jsem, že první díl, kde jste se věnovali rodu Harachům, byl v té době, tedy po 20. hodině, nejsledovanějším pořadem napříč českými televizemi diváků nad 15 let. 633 tisíc.
11: Mě strašlivý číslo, teda úžasný číslo, nádherný číslo, překrasný číslo. Ono, oni vlastně i ty série, které byly předtím, první, druhá i třetí, tak já mám pocit, že ta první série dosahovala velmi podobných čísel a to jsme vlastně jako začínali s tím seriálem. Ta druhá, pokud mě paměť neklame a pokud se nechlubím víc, než je bezpodmínečně nutné, tak byla stejně jako ta první nejlepším nebo nejsledovanějším pořadem druhého programu České televize vůbec v průběhu roku. Trojka, myslím, že jsme si výrazně pohoršili a byli jsme druzí.
10: Aj.
11: No, strašná ztráta. No a uvidíme, jak bude ta čtvrtá. Hmm. Tak začínáme dobře, začínáme zase jako nejsledovanější, tak uvidíme.
10: Dobrá zpráva. Františka Kinského necháme chvilku vydechnout a pak budeme v rozhovoru pokračovat.
12: Host Radiožurnálu.

0: Pane Kinský, dovolte otázku. Vy se vracíte po tomhle rozhovoru do Kostelce na Torlicí na váš zámek?
1: Ano, vracím se. Vracím se a uvidím, když tak vám zavolám, kde jsem.
0: Poprosíme tedy před 10. hodinou kolegy ze Zelené vlny o speciální dopravní informace Praha, Kostelec nad Orlicí. To byly časy, kdy jste jezdili v kočárech, ne?
1: No to muselo být, to muselo opravdu být úplně nádherné, protože já mám takový pocit, že čím rychlejší auta máme, čím rychlejší vlaky jezdí, tím obtížnější je dostat se z místa na místo, neřknuli včas.
0: Pojďme se na chvíli tedy, ať to stihneme, než se zase přihlásí Zelená vlna, podívat na modrou krev. Jste to vy osobně, kdo se baví se zástupci těch rodů, o kterých vydáváte svědectví a zve je tedy do tohoto projektu?
1: Pokud v úplném začátku, pokud je někdo oslavil, tak kdysi dávno, když jsme začali, protože už je to, myslím, 12, pomalu 15 let, když jsme s tím projektem začali, tak jsme si ho tak jako vymysleli s paní režisérkou a scenáristkou Alenou Činčerovou a jí napadlo, že by použila jako takový klíč do zámku, že by použila mou osobu, protože zvlášť ta první série byla o tom, že jsem vlastně se všemi těmi byl příbuzný, dobře jsem je znal. Takže jsem rozrážel dveře a říkal jsem, ne, bude to úžasné, bude to nádherné, my uděláme všechno proto, abyste byli spokojeni, když film sami o sobě uvidíte nebo o své rodině. Povedlo se, zdařilo se, všichni spokojeni byli. A pak už ty druhá série také obyčejně oslovila je televize, oslovila je s tím, že se chystá takový projekt a pak vždycky já jsem ještě do toho vstoupil s tím, že jsem řekl, nebojte, je to seriózní, stojím za tím já budu ten, který si s vámi bude povídat. Takže se dokonce mě párkrát stalo, že po té, co jsme skončili rozhovor nebo natáčení, že ti respondenti řekli, kdybys u toho nebyl ty, tak my do toho nikdy nepůjdem. Takže i takhle to dopadlo.
0: To byl velká čest pro vás.
1: Musím říct, že jsem si toho opravdu vždycky velmi považoval. To byla věta, která mě vlastně řekla, nebylo to zbytečný, stálo to za to, rád jsem to udělal.
0: A stalo se vám, že třeba zástupci některého z rodů vám zavolali sami aktivně a říkali, my jsme tam ještě nebyli, my bychom Františku chtěli taky.
1: Musím říct, že jsou skromní a že to nikdy neudělali. Například nám zrovna tady do čtvrté série jsme vlastně objevili, ani jsme vlastně ho objevili ten rod nebo toho potomka toho rodu v okamžiku, kdy bohužel již nebyl, našli jsme tedy jeho rodinu a od té rodiny jsme se dozvěděli, že on to nadšeně sledoval a jenom si tak jako vždycky posteskl, to je škoda, že tam nejsem a přitom stačilo jenom zvednout telefon a byl by tam. I takhle jsme se o tom rodu doslechli a s jeho potomky, s jeho manželkou, s jeho dětmi a s jeho vnučkou jsme natáčeli a bylo to krásné.
0: Přijímá náš dnešní host František Kinský.

0: Aspoň jednou si to dovolím. Mário František Emanuel Jan Silvestr Alfons Kinský. Děkuju za možnost, že jsem mohl říct tahle všechna vaše jména. Když jde František Kinský třeba v Praze po náměstí Kinských, jak mu je?
1: Protože je Pražák, bývalým povoláním jsem Pražák, tak si připadám jako doma samozřejmě, protože v té době, kdy já jsem chodil po náměstí Kinských, tak tam stál tank a jmenovalo se to...
0: Náměstí sovětských
1: tanků? Myslím tak nějak podobně, akorát nad ním se tyčil ten Petřínský kopec, kde stále té části se říkalo Kinského zahrada. Já jsem tam ještě ke všemu kousíček od toho do Zborovské chodil do školy na stavební průmyslovku, takže já jsem tam s tím prostorem byl velmi dobře obeznámen a nikdy by mě tehdy nenapadlo, že se vůbec může stát, aby to náměstí se jmenovalo náměstí Kinských, tak proto, abychom tam aspoň tak jako částečně stále byli, tak kousíček od náměstí Kinských na Štefánikově bydlí moje dcera a Štefánikova se v jednu chvíli taky měla jmenovat Kinského třída, pak jenom se zdálo pražským radním, že těch Kinských je moc. Takže Štefánik je lepší.
0: Štefánik je lepší než Kinský, říkáte. Víte, co mě pobavilo? Vy jste jednou v nějakém rozhovoru nebo v podcastu říkal, že když jste chodil, tuším, že na základní školu, tak že vás zarazilo nebo nemile překvapilo, že vás nevzali do pionýra.
1: No, já se k tomu přiznám, já byl zklamán. Já byl zklamán. Tak scout jsem nezažil, že ten byl zrušen.
0: Po
1: roce 48, 50. letech, myslím, rozpustili scout definitivně. Já jsem v 53. nastoupil do školy. Ve třetí třídě všichni šli do pionýra, i všichni moji kamarádi šli do pionýra. A tak jsem se hrnul, že budu taky pionýr. Moje rodiče mě neupozornili, že se to může nestat. A na mě najednou sdělili, ty ne, ty mezi nás nepatříš. A tam jsem teprve poprvé, to bylo docela zábavné, že se člověk vlastně setká s tím, že bezstřídní společnost vás vyřadí jako třídního nepřítele. Hmm. Ale víte, netrvalo dlouho a bylo mi to naopak jako velmi příjemné, protože...
0: Jste si našel kamarády.
1: Jsem si našel kamarády jinde, stal jsem se součástí ministrantů od svatého Jakuba a byla to bezvadná parta a mohli jsme prolézat minorický klášter a tam na Starém městě, kam se nikdo nikdy nedostal. Teď se tam zase nedostane, protože je klauzura v klášteře. Hmm. Ale to byla jedna věc. A druhá věc je, že všichni museli nosit tehdy povinně pionýrský šátek. A zdali ho má nebo nemá, ten příslušný žák, kontroloval dole při vstupu do školy, kontroloval profesionální pionýrský vedoucí, který všichni museli rozhalit kabáty a vidět, že mají pionýrský šátek a já jsem hrdě kráčel a nic jsem nemusel. Byl jsem jedinej.
0: Jsem se vždycky vás chtěl zeptat, jestli máte nějaké vysvětlení pro to, jak vy říkáte, že váš tatínek po tom příběhu, který zažil, nikdy nežehral?
1: Je to něco, co on vždycky tvrdil a i se tak choval. A velmi krásně to řekl v tom dokumentu, který o něm byl natočen, který dělala paní režisérka Olga Somerová. Ten dokument je nádherný o něm, kde on ještě s takovým smíchem říká, jako věřte mi to, já jsem nikdy nežehral. A pamatuju si i na to, že když vlastně opouštěl Uranové doly jako byl takzvaně osvobozen, nebo byl svobodili ho, jak se to říkalo, tak tam prostě zůstal dál a na tom Uranu a říkal, naučil jsem se tu práci, dík dělnické třídě jsem se naučil být razičem a pak to druhé říkal, kam bych šel, já bych stejně jiné zaměstnání nedostal. A tady jsem byl za to královsky odměněn. Hmm. Takže říkal, já jsem to nakonec bral jako výhodu, takže proč bych se měl nad tím pohoršovat?
0: Tak doma jste ho moc neviděli zase.
1: Doma jsme ho neviděli.
0: Na víkendy možná.
1: Na víkendy. Když byl v Jáchymově a tehdy ještě byla pracovní sobota, navíc v dolech se dělá 24 hodin. Tak mám tak, jak jsem byl malé dítě, tak mám takovou vzpomínku, že můj otec vždycky přijel, měl na sobě montérky a holinky, pak se převlékl do obleku, protože to jako zásadně, to bílá košile, kravata, oblek, protože se teď chci vypadat jako člověk. A vlastně po strašně krátké době se zase oblíkl do těch holinek a montérek. A doprovázeli jsme ho na nádraží Střed, odkud jezdil vlakem. A moje vzpomínka je, že prostě ty vlaky byly vždycky úplně po střechu plný lidí a že vidím tu ruku, jak mává z okna zase odjíždí. Takže já jsem si jako malý kluk toho otce příliš neužil. Nejdřív byl zavřený a pak prostě byl na tom Uranu a pak přešel z Jáchymova na Uran na Příbram. Takže pak už jsme ho viděli doma denně, protože odjížděl ve 4 ráno autobusem a ve 4 odpoledne se vracel, takže pak jsme už večer, už jsme měli rodinný život.
0: Přestože říkáte, že jste ho často neviděl, když se nad tím zamyslíte, co vám nejvíc dal?
1: Můj otec, co kdybych se na tom, takhle, já musím říct, že jsem se na něj měl lépe dívat a měl jsem dávat větší pozor. Protože pak bych byl neuvěřitelně pečlivým a nesmírně pracovitým člověkem.
0: Jako byl on?
1: Jako byl on. On nedělal, on v podstatě byl neskonale výkonný, neskonale precizní a opravdu co dělal, dělal vždycky s tak ohromným zaujetím. Bylo to úplně jedno, jestli byl lakírníkem, anebo jestli přebíral a znovu budoval po restituci ten majetek těch kosteleckých kinských, on všechno dělal stejnou intenzitou. A tam jsem se měl hodně od něj učit. To jsem se nenaučil tak dobře. Já se to učím teprve postupně.
0: Ale něco už umíte, ne?
1: Malinko.
0: Starat se o rodový majetek, tak to je velký úkol, ne?
1: Je to úkol. Je to malinko něco jiného, než když se k tomu rozhodnete svobodně. Tady se rozhodnete svobodně, ale stejně máte tak jako v zátylku, tam za vámi stojí ta řada těch vašich příbuzných, kteří to spravovali před váma a vy máte před sebou tu řadu, které to musíte předat a to bude dělat po vás a věřím tomu, že to bude dělat zrovna tak dobře, jako to dělal můj otec a jak se snažím já. Můj otec vždycky říkal, já to dotáhnu tak daleko, aby oni z toho nemohli cuknout. To myslel mě a mého bratra, můj bratr bohužel odešel velmi brzo. A já zase říkám, já to udělám, já se pokusím to dotáhnout tak daleko, aby ti, co přijdou po mně, už mohli jenom pečovat.
0: A ti, co přijdou po vás, se
1: to
0: možná
1: už
0: vrátí k tomu,
1: to už nedohlédnu.
0: Naším hostem je František Kinský. Budeme si povídat i po zprávách, které začnou na Radiožurnálu vlastně od této chvíle za jednu minutu.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Monika Chmilová.
1: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpátky státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjádřil soustrast pozůstalým po útoku na vesnici Radušné v Dněpropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po konzumaci paštik objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. A ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nekodým. Informoval o tom ústavní soud. Nekodým tam působil 10 let od roku 2003. Jmenoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Gatinger připomněl, že Nekodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů. Sport. Fotbalisté pražské Dukly kvůli dvěma inkasovaným gólům v závěru přišli ve druhém kole druhé ligy o vítězství. Na hřišti Táborska ještě na začátku 87. minuty vedli 2-0, nakonec ale remizovali 2-2. Karviná zdolala Vlašim 1-0. Stejným výsledkem skončily další tři duely. Nováček Kladno si poradil s Otavou B 1-0, ale také Příbram s Opavou a Žižkov s Prostějovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D1 u Brna. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice pozor na nehodu v okolí sjezdu Náměště na Hané. Na kilometru 254 osobní auto srazilo zvěř. Průjezd může být omezený, raději tam zpomalte. Na D1 počítejte se silným provozem kolem Brna směrem z Prahy. Kolona je od sjezdu na Vídeň po rozestavěnou křižovatku s bratislavskou dálnicí a pak pokračuje i po D2 až ke sjezdu Brno-jih. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za odbočkou na D35 do Olomouce. Na 87. kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. Je tam bouřka, prší, tak opatrně. Na silnici 35 z Turnova do Liberce je uzavřený úsek od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou. Je to kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. A na nehodu pozor na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. U nájezdu na D1 do Brna se na kruhovém objezdu střetlo osobní auto s nákladním. Průjezdné je to pouze jedním pruhem Kyvadlově. Zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor z našeho výběru, to nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: František Kinský, průvodce modrou krví. Už jsme probrali, že v prvním díle byli úspěšní Harachové, teď bude rodina Thun.
1: Teď bude rodina Thun, ano.
0: Rodina Thun.
1: To je, tu jsme také vybrali z toho důvodu, že my jsme, když jsme dělali tu výběr rodin do té třetí série, tak už jsme vlastně se dostali do situace, kdy to bylo obtížné naplnit těch 10. Tak jsme říkali, pojďme si všimnout i rodin, které třeba tady nežijí, protože prostě na základě Benešových dekretů museli odsud odejít, ale jejich svědomí může být naprosto čisté, prostě odešli jenom proto, že některé části těch rodin měly německé občanství, ale chovali se slušně, nebo odešli proto, že rozhodli se po roce 48 a ten majetek potom stejně byl zabaven, takže už se nevrátili. Takže tak bylo, tak byli Harachové, kteří jako tady na tom českém území, nebo vlastně, když člověk řekne Krkonoše, tak se bez Harachů vůbec nedovede představit. A druhou rodinou, na kterou jsme se rozhodli, že se zaměříme, protože byla ohromná. Žila na mnoha místech v české, v měnějších České republice, tak jsme řekli, pojďme vzít Thuny, protože není pomalu kus porcelánu, který neotočíte. A na dole je ta značka Thun, což je jejich značka, která myslím od roku 1793 se logicky ani nezměnila. Tak jsme říkali, to je taky stopa. A tak jsme se rozhodli pro rodinu Thun navíc. Ten jeden z nich, nebo dva z nich, ale jeden byl i tady známý, protože to je herec, který se jmenuje Bedřich Thun, neboli Friedrich Thun, a hrál v známém seriálu, který se jmenoval Náhrdelník, takže tam hraje Němce. Tak jsme řekli, tak jo, půjdeme do nich. Takže to bude rodina druhá, kterou tady, o které budeme vysílat, no a potom Pak přijde třetí a to jsou Šeréňové, což je, zní to strašně maďarsky, ale byla to rodina, které patřily Luhačovice v Čechách a ten pradědeček nebo prapradědeček těch nynějších majitelů vůbec ty lázně vybudoval, který tam jsou a úzce spolupracoval s Jurkovičem a celý to tam postavil. Ale ti to dostali zpátky, takže ti se tam vrátili a takhle prostě postupujeme rodina za rodinou. Teď potom ty další rodiny, to už jsou všechno rodiny, které tady žijí a mají tady potomky, takže takové rodiny hele známé, které tady nechali výraznou stopu, ale pod jejich potomci tady nežijí, i když u těch Thunů vlastně ano. Maruška rozená Thun Suchánková, tak ta žila v Černošicích a tu jsem znal od dětství jejího, že jsem starší než ona.
0: To mi řekněte, pane Kinský, vracím se pořád k tomu famóznímu číslu sledovanosti, jasně, je to jenom číslo, ale něco znamená. Jak si ho vykládáte? Proč je takový zájem o modrou krev?
1: Já, abych pravdu řekl, tak jsem tím nesmírně překvapen, ale asi jsou to životy, které stojí za to se s nimi seznámit. Ti, o kterých jsme natáčeli a ti, s kterými jsem mluvil po tom natáčení a tak, tak řekli, my považujeme tento seriál jako pro nás, jako pro rodiny nebo pro rodinu nesmírně zásadní a důležitý. Protože to úplně to změnilo vztah lidí k nám. Náhle nejsme nepřátelé, náhle nejsme cizáci, kteří sem přišli, ale najednou na nás lidi začínají nahlížet jako na ty, kteří něco dělají, pracují, utrácí své peníze za to, aby mohli spravit svoje viditelné majetky, což jsou ty zámky a tak dále. Nikdo ho neuzavřel, všichni ho otevřeli, přijďte, pojďte, podívejte se. A najednou já mám pocit, že co je bylo hrozně důležitý na tom seriálu, je, že lidi pochopili, že jsou to úplně normální lidi. Žádný nadčlověk, nic takového. Jsou to lidi se svým, které mají svoje úkoly, mají svoje starosti, mají svoje rodiny, mají péči o něco a zjistili, že To není tak úplně jednoduché se o ty věci starat, že to neznamená, když to dostanete, že se stanete boháčem. Naopak, stanete se otrokem toho.
0: Říká František Kinský.

0: Povídáme si s Františkem Kinským, který přijel na Vinohradskou 12 ze zámku, z Nového zámku vlastně musíme říkat. Proč máme říkat Nový zámek?
1: Protože v Kostelci ještě druhý a tomu se říká Starý.
0: Děkuju. Jak se topí na zámku teď v zimě?
1: Teď v zimě? Tak na Starém zámku se to topí akumulačkami a to naštěstí, tam to ten zámek, který je částečně pronajat, jako, protože i za život tam, od vzniku Nového zámku se ten Starý přestal používat a vlastně se stal administrativním domem, tam byla správa velkostatku kdysi dávno. Mm-hmm. A Josef Kinský, můj pradědeček, si nechal postavit ten Nový zámek už jenom z toho prostého důvodu, že v tom Starém sedle tehdejšího jsme na začátku 19. století ten dům

0: samozřejmě nikdy ten dům nemohlo vytopit, takže pak se přešlo na kachlová kamna, pak se všechna ta kamna rozmlátila a rozbila a já mám ve sklepě zatím rozstříděno podle barev několik kupek kachlí, který jednou dám třeba dohromady. A nyní se vytápí ten dům plynem. Je tam plynová kotelna, pod okny jsou skryté radiátory, aby nerušili okna, oko. A působilo to tam jako příjemně a příznivě, ale není to vytápění, je to temperování, víc se tam udělat nedá.
1: Takže nemáte potřebu jít se třeba zahřát k vám do cihelny?
0: Do cihelny se jdu docela rád zahřát, to si přiložíte ruce takhle na tu pec a tam je teploučko, tam víte, že tam za tou zdí v tom vrcholu toho vypalování je 680 stupňů Celsia, takže to stačí si jenom přiložit ruce.
1: Teď vám normálně zasvítili oči, vy rozumíte cihlám?
0: Já jsem, podívejte se, já jsem vystudoval stavář, takže abych nerozuměl cihle.
1: Jaký je poslední trend ve výrobě pálení cihel?
0: Pálí se pořád stejně, akorát se mění ten tvar a mění se koeficient teplotní, to znamená, že ta cihla má vyšší koeficient zadržitelnosti tepla a potom tak se to dělá různě, buď se tam spou výplně, my to neděláme výplně u nás v cihelně, někde tam sypou polystyren, někde tam spou čedičovou vatu do těch otvorů, takže tím ta cihla je izolační, tepelně izolační a my to děláme trošku jinak. Takže je to alchymie. Člověk vůbec netušil, když já jsem vůbec netušil, když jsem vstoupil do cihelny, jak se taková, co všechno dáte do té prvotní hmoty, z kterého potom vypálíte tu cihlu. To jsou neuvěřitelné věci, tam se sype mour a tam se sypou piliny a tam se sype odpad z papírenský kaly a takový. Teď se to zase všechno musí vyndat z toho teďka v tuto chvíli, protože to samozřejmě, on to schoří, ale přesto přese všechno vzniká nějaký zvýšený CO2, takže se zase všechny ty přísady teďka z toho postupně musí odstranit a zase se hledá jiná technologie. No tak příště do cihlářského pořadu přijdu velmi rád.
1: Myslím si, že tam obstojíte přinejmenším tak jako v roli průvodce modrou krví, anebo v roli průvodce, která je vám asi nejvlastnější, a to je průvodce po vlastním zámku, kdy provázíte skupiny návštěvníků, pořád to platí?
0: Pořád to platí, pořád je to...
1: Tak to je vyprodané, ne?
0: Pořád je to vyprodané okamžitě a nejenom, že bychom tam, my na tom zámku děláme kde co. My samozřejmě nejenom, že provádím já, provádí i moje snacha a současně se velmi vlastně zaměřili jsme se na to, že z toho zámku děláme kulturní centrum, zaměřili jsme se na vážnou hudbu, teďka už máme připravený abonent na první pololetí a připravujeme druhé pololetí tohoto roku a budou tam krásný koncerty, takže věřím tomu, že to bude, ten zámek žije, to je smyslem mé práce, ten zámek musí žít.
1: Takže to řekněme, Big Beatové období už má váš zámek za sebou?
0: Big Beatové období má zámek za sebou a to z toho prostého důvodu, protože když jsme začali, tak toho Big Beatu ještě nebylo tolik v okolí. Mm-hmm. Teďka je všude, jsou festiáky, jeden festiák za druhým, tak jsme si museli říct, pojďme, soustředíme se na něco jiného. A já jsem vedle Big Beatu měl klasickou hudbu vždycky hrozně rád. Rád jsem ji poslouchal. A tak jsme si řekli společně s dramaturgyní, že to obrátíme směrem k tomu, k té klasické hudbě. A třeba začínáme Rachmaninovým druhým klavírním koncertem letos. Pak bude cello kvartet a pak bude baroko sempre Giovanes, buď s houslistou Vodičkou, anebo s hoboistou Veverkou. Takže
1: tam jezdí takový mistři?
0: My jsme výhradně na mistry specializovaní. Mm. U nás hrál samozřejmě Václav Hudeček, Josef Špaček, všichni, opravdu všichni

0: Kovy hously, mráček. Mm. Takže my, a to je právě to úžasné u nás, že v sále pro 100 lidí je možnost vidět a slyšet takovýhle mistry svého nástroje. Teď jsem chtěl říct, že Mesa Teple Postony jsou mistry svých nástrojů. Mm. Asi v podstatě si na něj skoro šáhnete, jako ve Rudolfínu ho vidíte taky, ale tamhle dole, když to u nás, ho máte na dosah ruky.
1: U vás všichni sedí v první řadě, říkám.
0: U nás všichni, u nás všech.
1: Ano, v Rudolfínu jenom část.
0: U nás sedí všichni v první řadě.
1: Když se podíváme k vám na zámek, tak je rozdílný jeho provoz v zimě a v létě? Z hlediska návštěvníků.
0: My přes zimu máme zavřeno, ale vlastně zavíráme až Vánoci. Vždycky na Vánoce je celý zámek nádherně vyzdoben a je týden nebo přes týden, 10 dnů, otevřeno tak, že si návštěvník může tu expozici projít bez průvodce. To znamená, on má tam volný pohyb. Samozřejmě na něj dohlíží průvodci. Nebo tak.
1: Co se vám tam naposledy ztratilo?
0: Nic.
1: Fakt?
0: Fakt. Já musím říct, že opravdu já mám neskonalé štěstí na návštěvníky a stojí tam volně různé drobné předměty. Ale lidi mají náš zámek rádi, myslím si, a proto se třeba tam rádi vrací, že tam ty drobné předměty třeba stále nacházejí na svém místě.
1: Ještě jedna otázka k modré krvi. Kdo natočí modrou krev o vás?
0: Jo, o rodiny Okinských natočena byla. No, musím říct, že mám z toho velkou trému, že se Česká televize chystá natočit dokument o mně a myslím si, že tak jako směřují do příštího roku, nebo protože to mě příští rok mě bude 80, takže třeba dostanu od televize takovýhle nádherný dárek, dostanu dokument ke svým 80. narozeninám, tak a bude to určitě dělat stejná skupina lidí, s kterými jsme společně točili Modrou krev.
1: Tak blahopřejeme médiu veřejné služby za tenhle projekt, našemu sesterskému médiu. A vám a Františku Kinský děkujeme, že jste se zastavil tady v rozhlase po té strastiplné cestě od vás ze zámku a přejeme, ať zpátky už to jede lépe.
0: Děkuji vám moc krát, bylo to úžasné si tady s vámi chvilku pobít. Děkuju.
1: Děkujeme taky.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Od soboty se české firmy musí hlásit k plnění zákona o kritické infrastruktuře. Týká se to stovek společností. Japonsko poprvé v historii prodalo své legendární vysokorychlostní vlaky Shinkansen do zahraničí. Fotbalisté Zlína zůstávají i po druhém ligovém kole bez bodu. Na Spartě prohráli 1-3 a zítra bude oblačno i zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
3: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
1: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od tohoto rozhodnutí mají společnosti 10 měsíců na to opatření zavést. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagonů a lokomotiv. Tchaj-wan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
4: Tchaj-wan otevřel svou vysokorychlostní železnici už v roce 2007 a soupravy urazí 300 kilometrů mezi Taipei a Kaohsiungem za 90 minut. Podle provozovatele dojedou na minutu přesně v 99% případů. Nejnovější soupravy Shinkansen jsou podle japonského výrobce ekonomičtější a až je tchaj-wanský provozovatel kompletně nasadí do provozu, zvednou kapacitu přepravovaných pasažérů až o čtvrtinu. Hodnota kontraktu se blíží 780 milionů dolarů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
5: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat, bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental, v sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Sport. Fotbalisté Zlína v předehrávce druhého kola šance ligy prohráli na hřišti Sparty 1-3. Domácí poslal do vedení Irvin, pak kapitán Pražanů Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Krátce na to ale skóroval v dresu Sparty debitující Brunes a následně se trefil z pokutového kopu Karabec. To, že nerozhodný stav 1-1 vydržel jen pár minut, mrzelo zlínského trenéra Bronislava Červenku.
6: Ty situace nebyly nějak složité. Jo, první situace po autu, kdy jsme si nevzali hráče, jednoduchá situace, zakryt si ho jenom ten centr, protlačit to tam přes nás, a druhá situace, říkám, školácký faul úplně našeho hráče. A vždycky rozhoduje kvalita v tom zakončení, kvalita v té finální fázi, hlavně v šestnáctkách, a v tom je Sparta lepší, jak my, a proto vyhrál.
1: Fotbalisté Zlína tak dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 u Brna a neprůjezdná silnice 16 na Trutnovsku. Na dálnici D1 čekejte pomalejší provoz kolem Brna ve směru od Prahy. Kolona začíná za nájezdem od Mikulova, pokračuje až na bratislavskou dálnici D2. Kolona se rozjíždí pak na D2 za odbočkou k nákupnímu centru. Na dálnici D2 tentokrát z Bratislavy do Brna pozor na překážku za Podivínem. Blíže k Hustopečím na 28. kilometru leží na vozovce v levém pruhu sražená srna. Silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi obousměrně neprůjezdná. Na vozovku spadl strom, řidiči místo objíždějí.
8: V Bernarticích spadl strom a je to tak na 4 hodiny od klízení. Padly tam i nějaký dráty, takže se musí jet do Trutnova přes Žatkleř.
7: Silnice 35 z Turnova... do Liberce je uzavřená od Paceřic do Hodkovic. Kvůli noční stavbě mostu se jede objížďkou přes Žďárek a Jílové. Zpátky najedete v Hodkovicích nad Mohelkou. A na silnici 22 z Domažlic do Klatov zpomalte za koutem na Šumavě. Stojí tam osobní auto, které narazilo do překážky na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michailou Fanarne.
9: A my se přemístíme k těm, kteří absolvovali střeleckou přípravu, první pomoc, taktiku a zažili hlavně kamarádství. 1200 studentů dnes skončilo dobrovolné vojenské cvičení. Slavnostní přísahu složili i na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou, kam se vypravíme. Za chvíli v reportáži.
2: Večerní radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Rozpálený beton a horko bez jediného kousku stínu. Tak vypadala dnešní slavnostní přísaha studentů, kteří se zapojili do dobrovolného vojenského cvičení u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Školní lavice vyměnili za cvičiště a v zeleném strávili 4 týdny.
1: Česná stráže, odem! Hop!
2: Česná stráž s bojovým praporem se vydává před 3 čety studentů, teď už vojáků, kteří poslední 4 týdny strávili na dobrovolném vojenském cvičení na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. To byl průlet vrtulníku a teď už může začít samotná přísaha.
3: Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
2: Čest přednést slib věrnosti České republice získal vojín Matt Goy, který byl vyhlášen za nejlepšího účastníka cvičení.
3: Tak přísahám.
4: Tak přísaháme.
2: Je po přísaze a já se půjdu podívat za několika studenty.
5: Burianova Tereza.
6: Jiřina Moravová.
7: Jan Soudný. Šok to byl velký, musel se člověk zvyknout na ten náročný vojenský režim. Měli jsme ale tady hodně lidí, kteří nás u toho opravdu podporovali a bylo tady opravdu vidět takové to bratrství a sesterství mezi námi.
6: Střelby, to byl opravdu asi největší šok pro ty, kteří nestřílili, včetně mě. A to bylo asi to nejnáročnější, co jsem teda dosud zažila. Také jsme si ukázali mnohem profesionálnější pomoc, než třeba, respektive první pomoc, než v civilu. A také rozhodně to náročné nošení veškerého technického vybavení a taktiky.
8: Jsem strašně ráda, jaké kamarády jsem si tady našla, jak prostě jsme spolupracovali v týmu a jsem strašně za to vděčná, co za lidi jsem tady měla možnost potkat.
2: A s námi je tady také velitel celého cvičení, major Filip Šilhan. Tady máme dívky, chlapce, kdo byl šikovnější?
9: To se určitě nedá říct, ale můžu rovnou předeslat, že mnohé dívky docela překvapily svým talentem ke střelecké přípravě.
2: Sem nastoupilo 127 těch branců. Kolik jich dokončilo?
9: Dokončilo jich 113.
2: Útvarům po celé zemi letos nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na 1200 studentů. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

To byl Benson Boone. Za chvilku vás vezmeme na tábor, kde část prázdnin tráví děti s vrozeným diabetem. Jak moc složité je takový tábor připravit, také o tom uslyšíte za chvilku. Ještě předtím posloucháte kapelu Crowded House.

0: Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální. A to ne programem, ale tím, pro koho jsou určeny. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu. Zdravotnická chatka na takovém táboře sice vypadá úplně obyčejně, ale je nabitá moderními technologiemi.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40 plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
3: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
4: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
3: Pokud se na nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
4: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
5: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinuli i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

0: 23 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území, byla střela s plochou dráhou letu H-101 vyrobená letos v Rusku. Potvrdil to mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk na sociální síti X oznámil, že ministerstvo zahraničí si kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Papež Lev XIV. Vydal nový základní zákon, jedná se o vatikánskou obdobu ústavy. Nejvyšší představený katolické církve to odůvodnil legislativními změnami, které se staly v posledním období. Nová ústava například zavádí soudní soustavu. Samotná absolutistická povaha Vatikánu se ale nemění. Nový základní zákon naposledy vydal někdejší papež František v roce 2023. Teplotní rekord pro poslední červencový den dnes padl na 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde naměřili 39,4 stupně. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka míří studená fronta, díky které by se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale dál budou na většině území držet kolem 30 stupňů. Tropická bude i dnešní noc. Teploty kromě několika výjimek neklesnou pod 20 stupňů. A od zítřka budou moct cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku, nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na více než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty Praha porazili ve druhém kole šance ligy doma Zlín 3-1 a připsali si první body v nové sezóně. Zlín naopak zůstává i po dvou zápasech bez bodového zisku. Ještě před úvodním výkopem navíc vedení letenského klubu představilo dvě nové posily. Z norského Tromze přišel obránce Tobias Gudal a z Mladé Boleslavy pak záložník Roman Macek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 za Unhoští a zavřená silnice 16 na Trutnovsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 8. kilometru policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. S opatrností projedete plynule. Na D1 počítejte se silničním provozem u Brna ve směru od Prahy. A kolona se zkrátila, tvoří se teď až před sjezdem na bratislavskou dálnici a na ní pokračuje až ke sjezdu Brno-Jih a k nákupnímu centru. Silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi stále obousměrně neprůjezdná. Spadl tam strom na dráty elektrického vedení. Objíždí se to po silnici 300 přes Žacléř. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená u Paceřic kvůli noční práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové k nájezdu v Hodkovicích nad Mohelkou. Uzavírka má nakonec skončit dřív kolem 1:30 ráno. A u Písku pozor na silnici 29 do Tábora. Za Záhořím osobní auto srazilo divoké prase a blokují tam jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27 a na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Michaelou van Erne.
0: A posledních pár desítek minut posledního červencového večera osvěží samozřejmě hudebně například Sting a nebo CeeLo Green.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Teplota přes 30 stupňů Celsia, to jsou současné podmínky na některých pokojích v dětské nemocnici v Brně. Babička jedné z pacientek proto vyburcovala vedení k pořízení klimatizací. My vám o tom řekneme podrobněji za chvilku a za chvilku proto, že teď je tu Sting. Posloucháte Radiožurnál.

0: Na nemocničních pokojích a vyšetřovnách přes 30 stupňů klimatizace téměř žádná. V takových podmínkách se zotavují pacienti a pracuje personál dětské nemocnice v Brně. O problému zástupci managementu vědí roky. Nové vedení nemocnice se teď rozhodlo pořídit alespoň přenosné klimatizace. Vyburcovala je k tomu babička jedné z malých pacientek.
1: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
2: To tehdy Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
1: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice.
2: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela i s ředitelem.
1: A řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě, tak by to nebylo.
2: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Ani Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
3: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
2: Sama teď nedovede říct, kde všude klimatizace jsou nebo ne a v jakém stavu. Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
3: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
2: Babička Ivana Jochimková je teď podle svých slov vděčná současnému vedení nemocnice, že slíbilo nápravu a zároveň mu veřejně vzkazuje, že se za týden znovu zeptá, jestli už těch minimálně 13 slíbených klimatizací nemocnice koupila. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

Ruští okupanti ukradli z ukrajinských galerií a muzeí 10 000 uměleckých děl. V Oděse na toto téma teď otevřeli výstavu a my vás tam ve večerním radiožurnálu vezmeme za chvíli.

0: Cherson neukradené. Pod tímto zvláštním, ale přiléhavým názvem otevřeli v Oděském muzeu západního a východního umění výstavu na motivy děl, která ruští okupanti ukradli. Autoři expozice požádali známé ukrajinské umělce, aby vytvořili nová díla jako poctu těm ztraceným.
1: Podzemí paláce Oděského muzea západního a východního umění kdysi býval hudební klub. Teď je tady protiletecký kryt a zároveň velmi originální výstavní prostor. Mezi návštěvníky se proplétá paní Olena, historička umění a novinářka, která tuto výstavu vymyslela.
2: 14 tisíc exponátů bylo, z nich ukradli 11 tisíc exponátů.
3: Ze 14 tisíc exponátů v Chersonském muzeu ukradli 11 tisíc. Spojila jsem se s mluvčí muzea a zeptala se jí, řekněte mi, kterých 20 nejcennějších děl ukradli. Poslala mi jejich fotografie. Nechtěla jsem, aby vznikly přesné kopie, ale díla, která budou poctou a díkem starým mistrům.
2: Благодарность тем старым мастерам, которые рисовали.
1: Додава Олена Балаба.
2: В течение 25-го и 26-го.
3: В průběhu roku 2025 a 26 jsme shromáždili 42 prací od umělců z různých částí Ukrajiny, z Oděsy, Kyjeva, Charkova, Lvova, Dnipra a Záporoží. Spojujeme tím nejen malíře, ale i Ukrajinu. A dokazujeme, že jsme naživu a že můžeme kolem sebe vytvářet krásno.
2: My živy můžeme dělat krásivé okrug sebe.
1: Nikdo neví, jestli vůbec někdy uvidí díla, která Rusové ukradli, a nejen v Chersonu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku Tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji odstavuje jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize Zlín 3-1 a dnes bude oblačno i zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů. Je sobota 1. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Situace s nedostatkem léku Tamoxifen pro onkologické pacientky se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Resort se v pátek dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
3: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
4: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
3: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
5: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že by měl být Tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Známý autobozár Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 milionů korun. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
6: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna, to se nestalo.
7: Říká paní Radka z Kladenska.
6: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
7: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Whitebox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
8: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
7: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dostali v pátek výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
9: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
10: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
11: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
10: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
12: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
10: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
1: Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl instituci sofistikovaným způsobem připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Podle mluvčí Národní banky Petr Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
13: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
1: Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den, informovala o tom španělská vláda, podle které se většina z nich vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území téměř 60 lidí zemřelo. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon na sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu v pátek navštívil premiér Pedro Sanchez, který ze současné migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
14: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
15: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
14: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Týden po teroristickém útoku v Berlíně bude v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku dnes očekávají až 250 000 lidí na shromáždění, které má oslavovat rovná práva a pestrost a stavět se proti diskriminaci a útlaku. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
16: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražené si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal po hodině hry při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
17: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
1: Zlín naopak ani po 2 odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl. A kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Turnova, zavřená silnice 35 za Paceřicemi. Na dálnici D10 čekejte překážku u Ohrazenic u Turnova. Ve sjezdu na silnici 35 směrem od Prahy na Liberec stojí v zatáčce porouchané vozidlo. Silnice 35 z Turnova do Liberce je zavřená v úseku od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. Uzavírka má skončit kolem 2:30. V Praze opatrně v tunelu Blanka ve směru do Troje před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi opět průjezdná. Odstraňovali tam strom, který spadl na dráty elektrického vedení. Vozovka je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
18: Co se slibuje ředitelství vodních cest od projektu nového jezu na Labi u Děčína? Jak ohledně splavnění Labe spolupracují české úřady s těmi německými? Kolik bude nový jez stát a jaké bude mít dopady na přírodu? A jaký je vlastně zájem o vodní dopravu v Česku? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
19: Dobrý den.
18: Po středečním setkání se zástupci Saska oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě, že už za 3 roky by se měl začít stavět na Labi plavební stupeň Děčín, což je projekt, o kterém se diskutuje už od 90. let minulého století. Kolik do dnešního dne stály přípravy tohoto projektu?
19: Do dnešního dne stály asi 600 milionů korun. Všechny studie, výpočty a další přípravné práce, zejména tedy v souvislosti s předchozími požadavky rezortu životního prostředí.
18: Jaká je na základě těch podkladů aktuální představa toho plavebního stupně, nebo když to řeknu laicky, jezu? Jak by to mělo vypadat, jak by měl být vysoký? Jak si to máme představit?
19: Ten jez bude vysoký 4,5 metru a vzdutí by mělo dosahovat do délky zhruba 7 kilometrů, to znamená prakticky v celém intravilánu města Děčína. Bude obsahovat spoustu environmentálních opatření, například rybí přechody, terestriální přechody, spousta přírodě blízkých opatření na březích, vytvoření nových lužních nebo prostoru pro lužní lesy a příbřežní mělkovodní oblasti.
18: To jsou definitivní parametry ohledně výšky toho jezu, nebo třeba se o tom ještě povede nějaká debata?
19: My teďka jsme vlastně v procesu EIA a ta vlastně by měla upřesnit tu specifikaci, nicméně tohleto je potřeba z hlediska dopravy a z hlediska malé vodní elektrárny, která tam je, takže předpokládám, že tento parametr by se asi měnit neměl.
18: To znamená, není ve hře ani to, aby třeba byl ještě vyšší ten jez.
19: To asi, to určitě ne.
18: Ten nový jez má tedy zajistit splavnost Labe mezi Ústí nad Labem a hranicí s Německem. Kolik dní v letošním roce byl tenhle úsek splavný?
19: Přesné statistiky teď nevím.
18: Stačí
19: ale
18: řádově.
19: Myslím, že tak maximálně, že spoustu měsíců nebyl splavný.
18: Spoustu měsíců, tak máme konec 7. měsíce, tak dá se říci, že většinu letošního roku nebyl splavný?
19: Myslím, že ano.
18: Máte nějakou rámcovou představu, jak to bylo v minulých letech?
19: V minulých letech byly rovněž roky, kdy třeba půl roku se nejezdilo nebo nemohlo se jezdit, ale v průměru je to třeba 2-3 měsíce v roce maximálně.
18: Že to je splavné ten úsek?
19: Že to není splavné.
18: Pardon, 2-3 měsíce to není splavné nebo je splavné?
19: Ano. Není.
18: Není.
19: A zbytek roku ano.
18: To znamená, že ten úsek, o kterém mluvíme, většinu roku, 3/4 roku splavný je.
19: Ano, ale samozřejmě je velice nespolehlivá ta vodní cesta. My potřebujeme, nebo respektive zákazníci vodní dopravy potřebují mít spolehlivou vodní cestu, aby těch, alespoň ten 1,40 m, který plánujeme, byl pro ty plavidla zajištěn, protože to je jejich break-even point, tedy hranice ekonomiky.
18: Pokud se postaví ten jez podle parametrů, tak jak jste o nich před chvílí mluvil, tak jaký to bude mít efekt, když se podíváme na ta data z minulých let, tak na jak velkou splavnost nebo jak velkou část roku by za takových okolností ten úsek byl splavný?
19: Tak ten ekonomický ponor 140 cm by mohl být zajištěn až 345 dní v roce, ale přesné číslo samozřejmě bude stanoveno během výpočtu v rámci procesu EIA.
18: Počítáte v těch prognózách s tím, co sledujeme, to znamená, že hladina vody v jednotlivých tocích v Česku postupem času v těch posledních letech klesá?
19: Ano, a to je právě důvod, proč potřebujeme stavět ten plavební stupeň, protože tento vodu u nás zadrží.
18: To znamená, že když tedy říkáte, že s tím plavebním stupněm byste se dostali na splavnost 345 dní, pokud se bavíme o minulých letech, tak jaký je ten výhled do budoucna?
19: Ten výhled do budoucna je právě 345 dní v roce, až 345 dní v roce zachování ekonomického ponoru, teda toho minimálního a alespoň půl roku 180 dní, tedy 210 cm, což je vlastně maximální kapacita většiny plavidel.
18: A tohle tedy ten JES zajistí v příštích letech, i kdyby se prokázaly předpovědi hydrologů, že vody v řekách bude ubývat. Chápu to dobře?
19: Ano.
18: Je nebo bude ten JES v Děčíně, pokud bude stát dostatečný? Já se ptám, protože původně se uvažovalo o tom, že by se postavil ještě jeden stupeň v Malém Březně. To už tedy z vašeho pohledu nebude potřeba?
19: My samozřejmě jsme zvažovali spoustu variant a počítali jsme spoustu variant. Při tom množství plánované zboží nebo zboží, které po té poptávce, kterou my jsme dělali i marketingový průzkum, takhle podle ní, na to množství zboží, které tady bude, ten jeden je úplně stačí. Ono není to jenom o tom plavebním stupni. Ten projekt je i o dalších opatřeních nad vzdutím, kde se plánují prohrábky a takzvané výhony, což jsou vlastně koncentrační hráze, které zužují plavební dráhu a tím pádem zajišťují větší ponor. Takže tento soubor opatření by měl zajistit, že až do Ústí nad Labem se dostane minimálně 90% toho, co se dostane do Děčína. To znamená, počítáme i s nějakým odlehčováním a kompletací plavidel a případně i s pomocí z Vltavské kaskády, pokud bude málo vody, tak třeba pár centimetrů může pomoct i toto.
18: Takže není to takzvaná salámová metoda, že teď se prosadí samostatný jez v Děčíně, potom se ukáže, že to nestačí a s argumentem, že by přece bylo škoda to nedotáhnout, když už se do toho dalo tolik peněz, tak se potom bude tlačit na další jez. Tohle můžete vyloučit?
19: Na toto plánované množství a na tu poptávku, kterou tady máme, jeden jez určitě stačí a my neplánujeme žádný další jez.
18: Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o českém úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, ale aby to celé mělo smysl, je potřeba samozřejmě, aby lodě mohly plout i na německé straně, tedy aby bylo Labe splavné od českých hranic až k moři. Z vašeho pohledu jsou potřeba investice do německého úseku Labe?
19: Určitě ano, ale vzhledem k rozdílné morfologii dna, tam není potřeba stavět příčné stavby, tam ten ponor podobný bude zajištěn, nebo už je vlastně zajišťován postupnými úpravami koryta a rovněž koncentračními hrázemi a tak dále. Tam je to možné na celém toku až po Magdeburg, protože je tam písčité dno a je tam poloviční sklon podélný té řeky než u nás. To znamená, tam lze toho dosáhnout pouze, řekněme, takovými to manipulačními opatření a nikoli velkými investicemi.
18: Říkáte, že se toho dá dosáhnout. Počítají s tím německé úřady, že toho dosáhnou? Počítají s takovými to opatřeními?
19: Ano, my máme vlastně podepsanou smlouvu mezi Českou republikou a Německem, na jejíž základě vlastně vznikla komise pro dodržování této smlouvy. Jejíž členy jsou za nás Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ředitelství vodních cest a podobné orgány jsou z druhé strany, to znamená Německé spolkové ministerstvo dopravy a Německé ředitelství vodních cest. A tam se vzájemně informujeme o tom, jak probíhají práce, takže německá strana nás vždycky informuje o tom, jaké plány pro daný rok mají, kolik kde postaví nových výhonů takzvaných, kde budou jaké prohrábky a tak dále. Takže podle informací z německé strany ty práce probíhají a máme i informace od našich rejdařů, že skutečně dlouhodobě je ten rozdíl mezi Českou republikou a Německou výrazně lepší ve prospěch toho německého úseku. Byť při výrazně nízkých vodních stavech samozřejmě i tam jsou problémy a i tam prostě dochází k plavebním výpadkům. Ale to do budoucna bohužel se asi nedá zaručit, aby byl celý rok splavný ten úsek.
18: Když říkáte, jak se informujete, proč byli v tom případě zástupci Saska ve středu tak překvapení, alespoň podle toho, co říkali informací z české strany, že se posouvá příprava jezu v Děčíně?
19: Německá strana je informovaná o tom, co se u nás děje na federální úrovni, co se týče Saska, tak tam komunikuje naše ministerstvo s nimi a na tom to překvapení pozitivní, musím říct, protože já jsem u těch jednání byl, bylo řekněme, z toho důvodu, že neměli informace tak podrobné o tom, co se u nás děje, a právě za tímto účelem byla tato schůzka.
18: Když se vrátím ke splavnosti Labe v Německu, jak to tam vypadá? Vy jste říkal, že i tam jsou úseky roku, kdy tedy splavné není. Jak dlouhé ty úseky jsou? Kolik nebo jak velkou část roku zabírají?
19: Je to celkem asi 5 úseků mezi státní hranicí a Magdeburkem a jsou tam ty podmínky lepší než u nás. Samozřejmě pokud je tak málo vody, jako je teď, tak samozřejmě i tam je ten problém s tou projízdností pro plavidla, ale konkrétní statistiky samozřejmě neznám. Ale je to podobné jako u nás prostě, ale průměru je tam o několik centimetrů až desítek centimetrů ten průměrně ten vodní stav lepší, nebo ten možný ponor lepší.
18: Já se na to ptám proto, že vy jste před chvílí říkal, že když se postaví ten jezd, tak by měla být splavná, nebo měl být splavný úsek mezi Ústím nad Labem a Děčínem 345 dní v roce. Bude tomu odpovídat i ta situace v Německu? Nenarazí to na to, že v Německu to bude výrazně méně?
19: Německo má vlastně stejný závazek na svém úseku.
18: To je závazek směrem k Česku? To je opravdu závazné?
19: No, máme podepsanou smlouvu nebo memorandum. Závazné to není samozřejmě, ale nepředpokládáme, že Německo by nedodržovalo svoje deklarace úmyslu.
18: A to memorandum je také tedy na 345 dní v roce?
19: Tak toto tam řečeno není, ale z těch jednání, které vedeme a které vedly i k podpisu té smlouvy, tak máme takovouto informaci od Němců, že budou to plánovat na stejné parametry jako my. Ovšem tam samozřejmě není žádná marže, my musíme to plánovat více.
18: Ale vy říkáte, že to není závazné. Já se na to ptám, protože tady se bavíme o mnoha miliardové investici a mířím k tomu, jestli máte jistotu, že to vlastně nebude zbytečná investice, že opravdu, když těch, my se k té ceně dostaneme, ale orientačně 8 miliardám korun, pokud těch 8 miliard korun se dá, tak že to nepovede k tomu, že stejně lodě až do Hamburku z Ústí nad Labem se prostě nedostanou.
19: Já jsem právě říkal, že na to máme komisi a německá strana nás informuje o průběhu prací a o tom, co plánují, a oni to skutečně dělají, takže nemáme důvod předpokládat, že by najednou s tím přestali.
18: Nemělo by to být závaznější, než schválíte tuhle tu investici?
19: Tak těžko se dá udělat nějakou vyloženě závaznou smlouvu, ale i říkám, ty parametry už tam dneska jsou lepší. Už když bychom udělali ten jezd, tak se přiblížíme k tomu, co oni už tam dneska dosahují. Takže já nevidím...
18: Počkejte, důvod, já se omlouvám, že do toho skáču, ale ministr životního prostředí Igor Červený předevčírem v našem vysílání říkal, že pokud se v Německu nic nestane a u nás se postaví ten jezd, tak Labe bude průjezdné 200 dní v roce. Tak to je rozdíl oproti 345, o kterých jste mluvil před chvílí.
19: Tak to nevím, ale z čeho vycházel pan ministr, ale říkám, my vycházíme z toho, že podle našich výpočtů při průtoku asi 117 kubíků je možné dosáhnout těch 140 cm na naší straně a na německé straně je podobný závazek, ale jinými technickými způsoby.
18: Lubomír Fojtů, ředitel ředitelství vodních cest, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc je splavnost Labe, druhá věc je, jestli a jaký bude o lodní dopravu v tomto úseku zájem. Vy jste říkal, že jste dělali marketingové výzkumy. Co vám tedy z toho vyšlo?
19: Vyšlo nám zhruba 4,5 milionu tun, že je množství zboží, které by bylo možné na tu vodu dostat. Komunikovali jsme to se zástupci logistických organizací, především tedy se svazem spedice a logistiky, se svazem dopravy, a máme od jednotlivých organizací i přípis, kolik by toho zboží teoreticky mohlo být. A samozřejmě i v minulosti, když víme, které zboží tedy má afinitu, které se vozilo dříve, tak počítáme s tím, že i toto zboží by se tady znovu mělo objevit, a ty logistické firmy to potvrzují s tím, že ale oni potřebují mít jistotu nebo větší spolehlivost té vodní cesty, protože nemají-li zaručeno alespoň těch 140 cm, nebo hrozí to, že by mělo často docházet k výpadkům, tak jako tomu je teď. Takže sem přijedou třeba se svou lodí a pak se nedostanou ven. Takže z tohoto důvodu tedy je potřeba, aby na naší straně tato investice byla provedena.
18: Říkáte 4,5 milionu tun, to je předpokládám za rok?
19: Ano.
18: Pro srovnání, kolik tun teď se přepravuje po tom úseku?
19: Teď se vozí asi řádově větší desítky tisíc tun, protože opravdu teď prostě ta voda tam není.
18: Jaké zboží by se tam nově mělo vozit?
19: Agrární produkty, stavební materiály, a zejména ale těžké a nadrozměrné kusy, věci, které jinak než po vodě přepravit nelze, například i komponenty pro jaderné elektrárny pro dostavbu. Mimo jiné by se mohl obnovit i výroba říčně námořních lodí, která byla přesunuta do Číny, kvůli tomu, že u nás je ta vodní cesta nespolehlivá, tak to jsou všechno věci, které by mohly na tu vodu se vrátit.
18: Opravdu tyhle plány považujete za reálné, když uvážíme, že Ústí nad Labem je napojené na železnici, vede tam železniční koridor, vede tam dálnice D8, má se tam stavět vysokorychlostní železnice. Bude opravdu do takové míry lodní doprava konkurenceschopná?
19: Konkurenceschopná určitě ano, protože vodní doprava je levnější, navíc železnice je přetížená a víme i, jaká je situace na dálnicích a ta vodní doprava by mohla v tomto úseku té silnici zejména odlehčit.
18: Vy jste dlouho působili ve vedení Československé plavby Labské i s touhle zkušeností. Považujete to opravdu za realistické? Není na místě spíše připustit, že zkrátka svět se změnil, že konec konců ani v České republice není dost lodí pro takovou dopravu a že to, co jsme na řekách viděli v minulosti, se už prostě nevrátí?
19: Tak ty lodě tady nejsou, protože jsou v zahraničí, kde přece jenom ty podmínky jsou lepší, ale jakmile ty podmínky se tady zlepší, určitě se sem vrátí. A vodní doprava v Evropě je rozhodně má větší podíl než v České republice a je součástí evropské dopravní politiky přesunout zboží ze silnice na železnici a na vodu. Takže si nemyslím, že by vodní doprava byla nějaký relikt, ale je to prostě komplementární mod, který má svoje výhody, je sice pomalejší, ale je levnější a pro některé druhy zboží toto je rozhodující. A navíc vodní doprava má svoje výrazné přednosti tam, kde železnice ani silnice působit nemůže a to jsou zejména těžké nadrozměrné kusy.
18: Ministr životního prostředí ve středu řekl, že ten nový jez na Labi v Děčíně má stát 6 až 8 miliard korun. Když jsem se díval na váš web, tak vy uvádíte náklady 8 miliard 800 milionů korun. Co je tedy správně?
19: Ten náš údaj a je to tedy včetně malé vodní elektrárny, která by měla stát zhruba 2 miliardy. Takže těch 6 až 8 je přibližné číslo, se kterým se tady operuje. Samozřejmě ty údaje se budou zpřesňovat po tom, co nám předepíše EIA, posouzení vlivu na životní prostředí.
18: To znamená, že předpokládáte, že ty náklady ještě o něco vzrostou?
19: Já si myslím, že ty náklady jsou stanovené realisticky a že by se o moc měnit neměly, ale samozřejmě je otázka vývoje cen a tak dále. Víme, že v poslední době došlo k razantnímu navýšení cen stavebních prací, takže tohle to už tedy s tím počítá, s tím navýšením.
18: Letos ředitelství vodních cest hospodaří s 1 300 000 000 korun. Tady se bavíme tedy o 8-miliardovém projektu. Nepovede to k zastavení všech dalších investic?
19: Ne, to není v jednom roce. Ta výstavba je plánovaná na 3 roky. To znamená, že ty...
18: To je pořád, když to vydělíme víc, než máte teď na všechny jiné projekty. Ročně.
19: No, ano, v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury je to nevelký podíl ve srovnání třeba se železnicí a ze silnicí. Navíc zde počítáme s tím, že by se mohlo získat dotace z Evropské komise z programu CEF, tedy Connecting Europe Facility, kde je možné získat až 85%, ale samozřejmě to je otázka, jak v tom budeme úspěšní, ale je to jedna z cest, nehledě na to, že je i zájem soukromého sektoru o tu malou vodní elektrárnu a je zde možné počítat s nějakým PPP projektem i.
18: Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko uváděla, že vybudování jezu u Děčína by zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik není možné kompenzovat. Jak tohle řešíte v aktuálních plánech?
19: Tak my máme zpracovanou studii na kompenzační opatření na bahnité náplavy. Máme i už vymapovaná místa, kde by ty bahnité náplavy nově mohly uměle vzniknout. Ostatně oni ty bahnité náplavy nejsou jako úplně přírodní fenomén, oni vznikají nejvíce tam, kde povodí Labe, když vyhrnuje štěrk ze dna a přihrnuje ho ke břehu, tak tam ty náplavy vznikají, to znamená většina těch vlastně nejcennějších výskytů těchto bahnitých náplav je antropogenního původu, to znamená je nepravděpodobné, že by nebylo možné je kompenzovat, když vlastně oni vznikají lidskou činností.
18: To znamená, že Národní park České Švýcarsko v té studii nebo ti odborníci tomu nerozumí, když tvrdí, že to není možné nahradit, kompenzovat?
19: Já nevím, já jsem neslyšel žádný argument, proč by to nemělo jít.
18: Jaká další ekologická opatření tam chystáte?
19: Tak jedna z věcí, z těch asi největších, je velkorysý rybí přechod na pravém břehu, který bude mít průtok 10 metrů kubických za sekundu, což odpovídá zhruba průtoku řeky Ploučinice na soutoku s Labem Děčíně. A kromě toho tedy budou ta jezová pole sklopná, to znamená ona při vyšších vodních stavech budou zaklopená ve dně, to znamená bude umožněn chod splavenin vlastně ve stávajícím režimu a budou se vysouvat pouze při nižších vodních stavech. To je další ekologické opatření a dále budou vznikat pobřežní tůně a lužní vlastně opatření na umožnění rozvoje lužních lesů. To jsou všechno vlastně ekologická opatření, která jsou součástí toho projektu. No a potom velká část jsou ta kompenzační opatření za ten biotop 3270, tedy bahnité náplavy.
18: Pokud ten projekt veřejně podporuje ministr životního prostředí, předpokládáte, že posuzování v procesu EIA, tedy dopadů na životní prostředí, bude snazší?
19: Já počítám s tím, že budeme muset se vypořádat s odbornými návrhy a s odbornými připomínkami ministerstva životního prostředí. A my to uděláme podle nejlepšího vědomí a svědomí. A jak se k tomu ministerstvo životního prostředí staví, to je vcelku, bych asi řekl, vedlejší. Pro nás je důležitá ten náš díl práce a to je vypořádat se s negativními vlivy na životní prostředí, které bohužel u toho projektu bezesporu budou, tak jako jsou u každého jiného dopravního projektu.
18: Projekt jezu na Labi v Děčíně se tedy posouvá dál. Budete se snažit stejným způsobem posunout dál některé další dlouho diskutované projekty, třeba onen dlouho probíraný kanál Dunaj Odra Labe, nebo to už je definitivně mrtvý projekt?
19: Dunaj Odra Labe je podle mě definitivně mrtvý projekt, protože tam byla zrušena územní ochrana a obnovit jej znovu by bylo prakticky nemožné. Co by mohlo být z toho projektu ještě, řekněme, aktuální, tak to je třeba prodloužení splavnosti Odry na Ostravsko, protože to by mohlo výrazně zlepšit průchod povodní a nemuseli by být tak katastrofické důsledky povodní, jako tomu bylo v roce 2024.
18: Říká ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Vojtů, který byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
19: Děkuji, nashledanou, díky.
18: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Od dneška mohou seniori bez sankce předčasně ukončit penzijní spoření, uvedlo to ministerstvo financí. Začala totiž platit novela, kterou minulý měsíc podepsal prezident. Seniorům umožňuje také zpětné získání státních příspěvků, které museli vracet. Jde o podporu ke spoření, kterou jim stát přestal vyplácet loni v červenci. V konsolidačním balíčku to zavedl předchozí kabinet. Při nehodě autobusu v Alžírsku zemřelo nejméně 27 lidí, 39 osob je zraněných. Podle místních úřadů přitom nemusí jít o konečnou bilanci. Autobus se v pátek ráno asi 50 kilometrů od hlavního města Alžíru zřítil do Rokle. Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav je tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. To způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhnuli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory anebo lidi s dýchacími obtížemi. A kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy. Sport. Fotbalisté pražské Sparty ve druhém kole šance ligy zdolali na Letné Zlín 3-1 a do tabulky si připsali první tři body v nové sezóně. Zlín naopak ani po dvou odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl a fotbalisté Dukly ve druhém kole druhé ligy promárnili na hřišti Táborská dvougólový náskok a remizovali 2-2. Karviná porazila Vlašim 1-0 a stejným výsledkem uspěli také Kladno, Příbram a Žižkov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D52 u Pohořelic a překážka na D1 za Trhovým Štěpánovem. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna větší nehoda za Pohořelicemi. Na 21. kilometru havarovala 4 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, levý pruh je neprůjezdný. Tvoří se tam kolona, na místo právě dojíždějí silničáři s dopravním značením. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhový Štěpánov nepřehlédněte odstavená vozidla. Na 59. kilometru stojí nouzově dva karavany. Silnice 35 z Turnova do Liberce je opět průjezdná. Za Paceřicemi skončily noční práce na mostě. Jezdí se opět bez omezení, objíždět není potřeba. A u Svitav je uzavřená silnice 366 na Litomyšl přes Mikuleč. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky anebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
18: S vámi je noční radiožurnál 7 minut po půl jedné, začíná druhá polovina prázdnin, dnes je 1. srpna, tak pokud jste ještě nestihli plánované výlety, festivaly nebo dovolenou, máte na to ještě další měsíc letních prázdnin a pokud už vám dovolená nezbývá, tak určitě něco stihnete podniknout, aspoň teď o víkendu. Minimálně můžete vyrazit někam k vodě, kam nás zavede i první reportáž nočního vysílání. Strážníci v Kladně v těchto dnech preventivně kontrolují koupaliště. Někteří lidé totiž nedodržují návštěvní řád nebo neposlouchají pokyny plavčíků. Jaké přestupky nejčastěji řeší, tak i to uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
20: a Adam Carda.

0: R.E.M. s písní Losing My Religion zazněly v nočním radiožurnálu. A i v dalších dnech se budou teploty na většině území Česka držet kolem 30 stupňů Celsia. Kdo může, ten zřejmě vyrazí k vodě. Kvůli velké koncentraci lidí třeba na Kladně kontrolují tamní koupaliště několikrát denně strážníci. Řešit už museli například napadení plavčíka.
1: Městská policie Kladno kontroluje třeba koupaliště s letiště. Podle jednoho ze strážníků je tady dnes všechno v pořádku.
2: Důležité je kontaktovat plavčíky a zjistit vodník, jestli jsou tady nějaké problémy, nebo jestli se nenachází nějaký závadový osoby, jestli neměli s někým problém.
1: Když sem přijedete takhle preventivně, setkáváte se s nějakými prohřešky?
2: No, výjimečně, málo kdy. No.
1: A když vás sem zavolají, tak jaké to jsou případy nejčastěji?
2: No, takový to neuposlechnutí tady pokynů plavčíků, porušování toho návštěvního řádu a že nerespektují vlastně pokyny těch plavčíků.
1: A jak to potom řešíte?
2: No, většinou se těm lidem dá domluvit.
1: To ale neplatí vždy. Pracovníci koupaliště se setkali i s vážnějšími případy, potvrzuje plavčík Vít Štercl.
3: Dokonce tady bylo i fyzické napadení plavčíka a potom si tady pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést. Daný plavčík tu situaci zvládl docela s chladnou hlavou. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili.
1: Přítomnost strážníků oceňují někteří návštěvníci, třeba paní Helena.
4: To jedině dobře, aspoň z toho má někdo respekt.
1: Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová dodává, že kontroly jsou hlavně preventivní.
5: Kontroly provádíme několikrát denně v závislosti na aktuálním počasí, od kterého se odvíjí samozřejmě i návštěvnost na koupalištích. Kontroly jsou především preventivního charakteru.
1: Ve městě jsou celkem dvě veřejná koupaliště. Od začátku letních prázdnin je strážníci zkontrolovali více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a teď míříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D52 je za Pohořelicemi ve směru do Brna uzavřená. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u nehody 4 osobních aut a provoz odklánějí. Na 23. kilometru objíždět je možné přes Židlochovice k nájezdu u Rajhradu. A další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Čeští hasiči se po 2 týdnech vrátili z mise v Řecku, kde pomáhali hasit lesní požáry. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce 2. kola první ligy Zlín 3-1. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
3: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
4: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
3: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
5: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů s 6. oddělem MOD a to byl obrovský přínos, protože kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi protřelí a lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
3: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dněpropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Česku i na Jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo stejné období jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé příklady tohoto chování.
7: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně, nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
1: Sport. Kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a Kateřina Siniaková. Kapitánka Strýcová si uvědomuje kvalitu svého výběru.
8: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít a já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
1: A fotbalisté Zlína ve 2. kole šance ligy prohráli na hřišti pražské Sparty 1-3 a po 2 zápasech stále čekají na první bodový zisk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D52 za Pohořelicemi a překážka na D3 za Českým Krumlovem. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, dá se to objíždět po souběžné místní silnici. Zpátky pak najedete na 16. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic směrem do Rakouska opatrně za odbočkou na Český Krumlov. Na kilometru 156 pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Havarovalo tam osobní auto, ještě se vyšetřuje. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po jedné hodině a teď sport. Motivační pokřik pojďme střídá zvolání Vamos. Španělský trenér Santi Denia totiž dorazil do Prahy a stal se novým koučem české fotbalové reprezentace. Sám tuší, že ho čeká spousta práce, víc o něm i jeho plánech uslyšíte za chvilku v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Poprvé v historii má česká fotbalová reprezentace zahraničního trenéra. Národní tým převzal 52-letý Španěl Santi Denia, který se u českého A týmu pokusí navázat na velké úspěchy způsobení u španělských mládežnických celků do 17 a 19 let a také u olympijského výběru.
1: Santi Denia, Spain, Olympic champions.
2: Před dvěma lety slavil Santi Denia olympijské zlato a přidal do svého životopisu další velký úspěch. Bývalý hráč Atletika Madrid získal renomé hlavně jako mládežnický trenér. Vyhrál euro v kategorii U17 i U19. Se španělskou 21 byl na kontinentálním šampionátu druhý. Teď začíná novou českou štaci.
3: Vamos, Česko.
4: Ahoj, vám pivo.
2: Pár českých slovíček už Denia umí a brzy se naučí další.
4: The football in Terapolin have not a problem.
5: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: Řekl 52-letý Španěl na úvod tiskové konference v sídle fotbalové asociace na Strahově a hned vytyčil první cíle, přestěhovat se s rodinou do Prahy, poznat aspoň z české kultury a vidět maximum zápasů tuzemské ligy.
5: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
2: Další soutěžní utkání odehrají čeští fotbalisté v září proti Chorvatům v Lize národů. Času na přípravu je tedy minimum a Denia chce, aby u toho byl i útočník Patrik Šik, který po konci letošního mistrovství světa uzavřel reprezentační kariéru, pokračuje šéf fotbalové asociace David Trunda.
6: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santim s Pavlem Nedvědem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
2: Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky. Mezi jeho cíle patří postup na euro v roce 2028, modernizace herního stylu národního týmu a spolupráce s mládežnickými výběry. Španělští dorostenci pod jeho vedením dávali v průměru přes 2 góly na zápas. František Typovský, Radiožurnál.

0: Ladíte sobotní noční radiožurnál s datem 1. srpna a od rána do večera se v pražském IMAXu točí pás s filmem Odyssea. A protože jde o jedno z mála kin na světě, kde můžete snímek vidět v originálním 70mm formátu, na projekci přijíždí fanoušci z celé Evropy. Také o tom za moment uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Novinka zpěvačky Kristýny. To byla píseň Slamky v nočním radiožurnálu. Pro některé fanoušky není Odyssea jen název nového filmu Christophera Nolana, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí totiž míří do Česka diváci z různých koutů Evropy. Kvůli jedinému filmu urazí i stovky kilometrů.
1: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
3: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
2: Já už tam byl a dával si brunch. Bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči. Ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu. A já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Maďarsko kvůli pokračujícímu suchu odstaví svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Prozatím podle premiéra Pétera Maďara funguje na poloviční výkon. Úplně zastavit by se všechny 4 reaktory měly nejpozději ve středu. Stane se tak vůbec poprvé po více než 14 letech provozu. Maďarská vláda tímto rozhodnutím reaguje na rekordně nízkou hladinu vody v Dunaji, kterou elektrárna používá k chlazení. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým, informoval o tom ústavní soud. Nikodým v něm působil 10 let od roku 2003, nominoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů, a to hlavně v období transformace právního řádu. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají i dnes na jihu a východě Moravy, kde teploměry ukážou až 630 stupňů Celsia. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. A zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat, přes 350 kusů. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie.
1: Sport.
3: Fotbalisté pražské Sparty si ve druhém kole šance ligy připsali první výhru v nové sezóně. Na Letné porazili Zlín 3-1. Zlín zůstává i po dvou zápasech bez bodového zisku. A česká golfová jednička Sára Kousková zahrála ve druhém kole majoru British Open 8 ran lépe než v úvodním dni. Díky jednomu úderu pod par na závěrečné 18. jamce si zajistila postup do finálových kol.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D52 za Pohořelicemi i silnice ze Svitav na Mikuleč. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u kolize 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, za sjezdem jeďte rovině na souběžnou silnici a zpátky na dálnici najedete na 16. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic do Rakouska zpozorněte za odbočkou na Kamenný újezd. Na kilometru 148 pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze máme hlášenou podobnou překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. A u Svitav je stále uzavřená silnice 366 na Mikuleč a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Za chvíli nabídneme další díl našich prázdninových rad pro řidiče. Tentokrát se v letní škole Radiožurnálu podíváme na to, jak bychom měli správně převážet větší náklad, ale třeba i domácí mazlíčky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Cestujete autem na dovolenou i se svým domácím mazlíčkem? Tak jak zvířata nebo nějaký větší náklad bezpečně převážet, na to se ptal reportér Václav Drážek. Odpovědi teď uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu Letní autoškola Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Mnohokrát se stane, že potřebujete v autě převést něco těžkého a objemného. Řeč může být o předmětech, ale také o zvířatech. A tím se dostáváme k dnešní otázce. Víte, jaké největší nebezpečí hrozí, když svůj náklad správně neupevníte? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Ta nejhorší možnost přepravy zvířat je nechat ho volně pobíhat po tom interiéru vozidla. Představte si Bernardína, kterého máte jen tak volně a narazíte do nějakého vozidla před sebou. V tu chvíli se Bernardín promění v dělovou kouli a s tím autem udělá strašné věci.
2: Jak tedy správně postupovat při převozu zvířat?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
2: Netýká se to však jen převozu domácích zvířat, jak zdůrazňuje Jan Straka.
3: Pokud nakládáme jakékoliv předměty do vozidla, tak bychom si měli uvědomit to, že v případě nějaké dopravní nehody se jakýkoliv předmět, který je volně položený v autě, může stát v podstatě projektilem. Pokud tam budeme mít jenom plato vajec, tak nám to asi úplně neublíží. Ale pokud budeme přepravovat nějaký náklad v podobě třeba plechovek s barvou, opět 5-10 kilová plechovka při nárazu, působí velkou silou směrem dopředu a tu osádku může nepěkně zranit.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a nejosamělejší národní kulturní památkou v Česku je zámek Jánský vrch na Jesenicku. K další nejbližší takové památce je to vzdušnou čarou přes 38 kilometrů. Ukazuje to nová mapa datových novinářů z pravodajského serveru i rozhlas. Přesto památka na severu Olomouckého kraje nedaleko hranic s Polskem láká turisty.
1: Takže Boďo, 10 hodin, 4 návštěvníci, dětská prohlídka.
2: Zámek Jánský vrch byl původně hradem. První zmínka o něm pochází z roku 1307, říká kastelánka Kateřina Danielová.
3: Kdy ho vlastnil rod Svítnických z Polska a v roce 1348 ho pak předali vratislavským biskupům, kterým patřil až do roku 1945, kterým tedy sloužil jako letní sídlo.
2: Návštěvníci si standardně můžou projít dva prohlídkové okruhy. První představuje reprezentační prostory s výstavou dýmek, druhý pak hospodářské zázemí zámku, pokračuje Danielová.
3: Přes prázdniny pak nabízíme ještě třetí patro zámku, to jsou bývalé hostinské pokoje, které doplňujeme každý rok nějakou výstavu. Letos máme výstavu Lidové zvyky kroje a pro rodiny s dětmi speciálně okruh rodiny.
2: Výstava dýmek je podle Danielové jednou z největších v republice. Na zámku jich mají přes 1200. Expozice zaujala i návštěvníka Josefa.
4: Ta výstava fajek. Já jsem prošel třeba výrobnu v Proseči, což je nedaleko Luže, ale jsou to novodobí límky, tady to jsou historicky.
2: Další raritou na zámku jsou původní záslony, vysvětluje při prohlídce průvodkyně Gabriela.
5: Stáří se odhaduje na více jak 180 let.
2: Ty ocenila také návštěvnice Monika.
6: Ta průvodkyně jak nás provázela, hezky mluvila a pak se mě teda líbily záclony. Ty byly krásný.
2: Loni podle údajů Národního památkového ústavu zámek navštívilo zhruba 18 000 lidí, doplňuje Danielová.
3: Po těch povodních, které tady byly na tom Jesenicku, nám bohužel ta návštěvnost klesla, zatím se nám ji nepodařilo navýšit.
2: I přesto, že návštěvnost klesá, se ale objevují turisté, kteří se na zámek vracejí.
7: Jsme tady po druhé.
2: Říká Marie. Jiní zase výlet na Jánský vrch plánovali delší dobu.
8: Chystali jsme se už delší dobu a dneska vyšlo počasí a zrovna jsem měl volno.
2: Uzavírá Petr. V letní sezóně je zámek otevřený každý den, kromě pondělí. Z Jánského vrchu Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
3: Novým šéfem českých center se stane bývalý velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. V Madridu protestovali stovky lidí proti migraci z Maroka.